0: To byla klavírní svita C-dur spolu s jigou G-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltra hrál Christian Bezeidenhout.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudební obětinu cyklus kánonů a ričerkarů zakončený triovou sonátou vytvořil Johann Sebastian Bach na téma, kterému roku 1747 zadal pruský král Friedrich II. Při návštěvě královského dvora v Postupimi na toto téma improvizoval tříhlasou fugu a přibližně o dva měsíce později vydal celý cyklus tiskem a s věnováním jej zaslal králi. Hudební obětina nebyla určena jako celek ke koncertnímu provozování, ale představuje spíše mimořádnou přehlídku kontrapunktických technik a možností, které Bach dokázal z komplikovaného královského tématu vytěžit. Téma samotné obsahuje několik typických expresivních barokních figur. Vzestup od prvního k šestému stupni, sestupný skok zmenšené septimy a chromatický sestup. Nevíme však s jistotou, zda byl Friedrich II. Také jeho skutečným autorem. Kontrapunktickým vrcholem celého cyklu je šestihlasý ričerkar zapsaný v partituře bez určení nástrojového obsazení. Poslechneme si jej v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala.

Dozněl Richard Carr pro 6 hlasů z cyklu Hudební obětina Johanna Sebastiana Bacha v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Mozartovy klavírní koncerty z vídeňského období patří k tomu nejoriginálnějšímu z jeho tvorby. Mimořádnou roli v nich hraje Mozartovo umění instrumentace s individuálními rolemi dechových nástrojů. Orchestr vůči klavíru není pouhým doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru podobně jako v komorní hudbě. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C moll lze považovat nejen za jedno z nejoriginálnějších děl svého druhu, ale i za jeden z vrcholů Mozartovy tvorby. Pro Mozarta je charakteristické, že originalita a modernost jeho hudební řeči jsou často provázány s inspirací hudbou vrcholného baroka. Hlavním tématem první věty je namísto obvyklé periodicky členěné melodie 13-taktové harmonicky nejednoznačné chromatické téma, v němž postupně zazní všech 12 tónů chromatické stupnice. Svou chromatičností, nepravidelnou stavbou a výraznými intervalovými skoky připomíná spíše barokní kontrapunktické téma než obvyklé hlavní téma sonátové věty a svým charakterem může připomenout také královské téma z Bachovy Hudební obětiny. Tento neobvyklý tematický materiál zároveň otevírá mimořádné možnosti harmonického zpracování, kterých Mozart využívá v maximální míře. Jestli se zde skutečně inspiroval Bachovou Hudební obětinou, však nelze doložit. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C moll přednese na kopii klavíru Antona Waltera Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C moll Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou byl Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po přesídlení do Vídně Wolfgang Amadeus Mozart navázal kontakty s baronem Gottfriedem van Swietenem, nadšeným hudebním amatérem a neúnavným propagátorem hudby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Mozart van Swietena pravidelně navštěvoval, jak o tom píše v dopise otci z 10. dubna 1782. Chodívám každou neděli ve 12 hodin k baronu van Swietenovi. Tam nehrají nic než Händla a Bacha. Dělám si teď sbírku bachovských fug, jak od Sebastiana, tak i Emanuela a Friedemana Bacha. Toto studium hluboce ovlivnilo jeho další skladatelský vývoj a jeho dosavadní styl obohatilo o řadu kontrapunktických a výrazových prostředků vrcholného baroka. Výsledkem nebyl žádný konzervativní retro styl, ale naopak zcela osobitá a moderní hudební řeč s velmi odvážnou harmonií. Prvním velkým dílem tohoto druhu je mše C-moll, která svou koncepcí dalece přesahuje všechna Mozartova předchozí liturgická díla a patří k vrcholům jeho chrámové tvorby. Mše ale bohužel zůstala torzem. Mozart dokončil Kyrie a Gloria, z Kréda zanechal dvě části a dochovaly se také Sanctus Benedictus a Osana. Zbývající části Kréda a celé Agnus Dei chybějí. Mše C-moll je proto dnes nejčastěji uváděna v podobě, která rekonstruuje neúplné dochované části, ale chybějící části mše nedoplňuje. Nová nahrávka, která za malou chvíli zazní na závěr našeho bloku, přináší pokus o doplnění Mozartova torza do textově kompletní podoby. Tuto verzi vytvořil dirigent, varhaník a muzikolog Luca Guglielmi s využitím dochované Mozartovy hudby. Crucifixus a et resurrexit vycházejí z árie Trale oscure ombre funeste z kantáty Davide Penitente et in spiritum sanctum z fragmentu alternativního kréda ke mši C-dur Kechlův seznam 337. Agnus Dei využívá hudbu s Kyrie mše C-moll spolu s Mozartovým solfegem číslo 2 a závěrečné Dona nobis pacem zkomponoval Guglielmi na základě Mozartových skic. Celou verzi následně revidoval Jordi Savall. Mši C-moll vyslechneme v tomto obsazení. Giulia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a orchestr Le Concert de Nation řídí Jordi Savall.

0: Dozněla mše C-moll Wolfganga Amadea Mozarta v nově zkompletované verzi Luky Guglielmiho. Jejími interprety byly Julia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní pořad věnovaný hudbě mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Romantismus a fuga jsou zdánlivě dva odlišné pojmy a mnohého z nás i napadne, že se vlastně vzájemně vylučují. Rozevlátý romantik touží po volnosti, nechce být nikým a ničím spoután nebo omezován. A fuga, to je přece forma limitovaná řadou pravidel a příkazů. Ale ono to tak docela není, protože fuga má již sama v sobě zakódovánu možnost neustálého vývoje a rozvoje melodického proudu a jeho modifikací. Řečeno slovy Theodora Adorna.
1: Provázanost kontrapunktu je tak silná, že vzájemný poměr jednotlivých hlasů a rozvoj jejich vztahů ustavuje formu už od času Johanna Sebastiana Bacha. Jehož fugová forma ozřejmila všemocnost kontrapunktických postupů.
0: Viděli jsme, jak třeba Mozart nebo Beethoven přenesli barokní princip fugy do zcela jiných souvislostí a přizpůsobili si její obrazu svému. U skladatelů pozdějšího období zvaného romantismus je to podobné. První z řady těch, s nimiž se dnes chceme setkat, bylo Zázračné dítě. V 17 letech napsal bravurní předehru k Shakespeareově Snu noci svatojánské, ve 20 udivil hudební svět nejen svým uměním dirigentským, ale zejména dílem, které uvedl Bachovo oratorium Matoušovi Pašije, které se po mnoha letech dožili svého doslova zmrtvých stání.
1: A zde prosím o malé zastavení, protože ta obnovená premiéra Bachova díla nebyla tak úplně jednoduchá. Felix Mendelssohn Bartholdy, to je ono Zázračné dítě, a to posluchači samozřejmě poznali, si partituru Bachových paší vyprosil jako novoroční dárek už jako 14-letý mladík. A můžeme-li věřit dobovým pramenům, do této partitury se zamiloval. V době svých studií v Berlíně začal usilovat o provedení, což naráželo na značný odpor v hudebních kruzích. Ty tehdy totiž odmítali barokní, barokovou, tehdy posměšně nazývanou parukovou hudbu. Premiéra byla slavná a nejen Matoušovi Pašije, ale i další Bachova oratoria byla znovu vzkříšena.
0: Skladatelský vývoj Mendelssohnův nebyl jednoznačný. Patrně díky znalosti a obdivu k dílu Bachovu tenhle křehký, senzitivní melodik obrací svou pozornost na fugu, a to jak ve svých dvou oratoriích v melancholickém smyčcovém kvartetu opus 81, jakémsi nekrologu za svou milovanou sestru, i v oproštěných, pokorně meditativních varhaních sonátách.

I ten nejrozevlátější z rozevlátých, Franz Liszt, se několikrát mohutně rozmáchne ve fugovém proudu. Složí poklonu Johannu Sebastianovi ve své rozsáhlé, rapsodicky formované fúze, jejíž téma je kryptogramem jména BACH, tedy Bach. I v symfonicky cítěné klavírní sonátě H-moll je fuga s tématem rozprostřeným takřka do dvou oktáv. Poslechněme si alespoň její expozici.

Zcela jinak vyzní fuga v Listově Faustovské symfonii. Ostře řezané sarkasticky ironické téma zde personifikuje jízlivého a jedovatého Mefistofela.

Další bouřlivák první poloviny minulého století, Hector Berlioz, zasadí fugu do části své fantastické symfonie, zvané Sabat čarodejnic. Ale využije fugu i naprosto odlišně. Ve strohé, úsporně koncipované větě svého requiem, kterou celé svěřuje pouze samotnému sboru.

0: Dalším skladatelem, jehož díla bychom se dnes chtěli dotknout, je mistr polyfonik, varhaník a skladatel César Franck. Mimochodem žák našeho Antonína Reichy, který svým dílem zasáhl výrazným způsobem do vývoje fugy. A k němuž se snad jednou vrátíme.
1: César Franck byl člověk více než skromný. Dlouhá léta byl varhaníkem v pařížském chrámu svaté Klotildy, později byl jmenován profesorem pařížské konzervatoře. Říká se, že své jmenování přijal se slovy, že se ani netroufal o toto místo ucházet.
0: Z jeho nepříliš rozsáhlého, za to hluboce obsažného díla vybíráme část z proslulého klavírního triptychu Preludium, chorál a fuga. Již svým titulem navazuje vědomně na tradici barokní cyklické sestavy. Její jednotlivé části jsou vnitřně obsahově skloubeny. Fuga sama patří do skupiny fug takzvaných chorálních, protože zpracovává vedle svého základního tématu právě ten chorál, který je jakýmsi ústředním motivem celého triptychu.

V témže roce, kdy Frank dokončil své dílo, jiný varhaník, tentokrát člen vídeňské dvorní kapely a profesor vídeňské konzervatoře, Anton Bruckner, prožívá slavný životní okamžik, premiéru své slavné 7. symfonie, která se stala jednou z nejproslulejších ze všech jeho 9. 5. symfonie, stojící tak trochu ve stínu 7., se vyznačuje, jako všechny zralé Brucknerovy symfonie, mohutnou architekturou a hluboce promyšlenou obsahovostí. Její finální větu tvoří široce založená fuga, vyrůstající z energického tématu, pro něž je typický pregnantní rytmus a neúprosné oktávové kroky.

Brucknerovým současníkem, ale také, zejména pokud jde o vztah k Richardu Wagnerovi, myšlenkovým oponentem byl Johannes Brahms. Přesvědčením ryzí romantik, hluboce citově založený, autor vřelé až vroucně vášnivé melodiky a přitom neuvěřitelně ukázněný architekt, který však nikdy nepůsobí dojmem akademicky chladné konstrukce. Tento důstojný dědic klasicky čisté sonátové formy pochopitelně mnohdy sáhne pro dořečení a obsahové završení skladby po formě fugy. Je to například v jeho známých klavírních variacích na Händlovo téma opus 24 z roku 1862.

A ještě než se rozloučíme s romantickou fugou, musíme připomenout skladatele, který vlastně zasahuje už do našeho století, neboť zemřel v době první světové války v roce 1916. Je to Max Reger, odchovanec Hugo Riemanna, proslulý profesor skladby v Mnichově a v Lipsku. Znamenitý polyfonik navázal svým dílem právě na stavbu brámsovskou, kterou cílevědomě spojuje s důsledným principem bachovským. Jeho díla se vyznačují bohatou figurativností, svéráznou košatou harmonií, často komplikovanou, ale přísně logickou a přehlednou rytmickou strukturou. Dejme tedy slovo poslednímu z romantických polyfoniků, Maxu Regrovi, a poslechněme si závěr jeho variací na Beethovenovo téma.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace Abegg. Prý byly inspirované dívkou Metou Abegg. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abegg. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abegg, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po německu a rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do molové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a Sira Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur.
1: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Předseda Evropské rady přijede do Varšavy jednat o unijním rozpočtu. Královéhradecké divadlo Drak chystá na novou inscenaci 3, na novou sezónu 3 inscenace pro různé věkové skupiny. A v Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
4: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
4: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
6: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
4: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Předseda Evropské rady António Costa bude ve Varšavě řešit rozpočet Evropské unie na období mezi lety 2028 až 34. Sejde se proto s polským premiérem Donaldem Tuskem. Costa dnes navštíví také Berlín, který v otázkách budoucího unijního rozpočtu požaduje úspory.
7: Podle dosud platného návrhu z července loňského roku by Polsko bylo největším příjemcem financí z připravovaného rozpočtu Evropské unie. Získalo by přes 123 miliard eur. Tato částka se ale pravděpodobně sníží. Čistí plátci, jako je třeba Německo nebo Nizozemsko, totiž požadují výrazné snížení rozpočtu. António Costa také hledá nové zdroje financování unijního rozpočtu. Jedním ze zdrojů by mohla být daň z příjmu velkých firem. Jednání o rozpočtu na nižší úrovni současně organizuje také Irsko jako předsednický stát. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Galerie výtvarných umění v Ostrava vystavuje bibliofilie ze svých sbírek. Představuje knihu jako své bytný výtvarný prvek. Zastoupena jsou díla Aleny Foustkové, Františka Konůbka nebo Toajen. K vidění je i unikátní zelený box Marcela Deschampa, jak říká ředitel galerie Jiří Júza.
8: Je vlastně bibliofilí jeho Deschampových poznámek a řekněme útržku, jakési mentální mapy k jeho naprosto ikonickému dílu, takzvané Velké sklo.
3: Divadlo Drak v Hradci Králové nabídne v nadcházející sezóně 3 nové autorské inscenace. Všechny spojuje téma hledání porozumění a snaha nahlédnout na svět očima druhých. První premiérou bude na konci října inscenace s názvem Všechno se mění. Podílet se na ní budou teenageři.
9: 8 dospívajících se na jeviště setká se 2 členy souboru Draka. Inscenace má prohloubit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi a dospělými. Pro nejmenší diváky divadlo Na únor připravuje inscenaci Na koho to slovo padne. V dubnu sezonu uzavře titul Nouze o životě lidí na okraji společnosti. Všechny 3 inscenace zatím mají pouze pracovní názvy. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V Čechách bude zataženo až oblačno s ojedinělými lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější. Ojediněle i bouřky. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě. Více zpráv na irozhlas.cz.
10: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích – pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Socher slaví 100 let.
11: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz

0: Mozaika. Dobré ráno, dnes máme středu v kalendáři 9. zářijový den. Léto pomalu ztrácí svou jistotu a počasí už nám dnes začne naznačovat, že se podzim přihlásí o slovo. Ale my v kultuře rozhodně nepolevujeme, spíš naopak. A tak vás za chvilku vezmeme do brněnské kamenné kolonie. Tam se už 90 let žije tak trošku po svém. Mají tam vlastní písně i vlastní tradice. My jsme pro vás natočili reportáž a podíváme se i na to, co může vzniknout z místa, které zdánlivě nemá žádné využití. V Reykjavíku se totiž z nefunkčních veřejných toalet stalo muzeum. A přidáme i další nové informace, objevy a příběhy z kultury, které rozhodně stojí za to slyšet. Vítejte tedy u dnešní ranní mozaiky.
1: Co budeme hrát po 6. hodině? Claude Debussyho, Jiří Suchý, Karl Philipp Emanuel Bach nebo Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Š-

0: Zdeněk Telšár a Česká filharmonie v části koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 2.
1: A teď jedna novinka, i když, jak se to vezme. Archeologové objevili nedaleko egyptské metropole Káhiry 4300 let starou hrobku. Patří dvěma úředníkům. A hrobku v létě objevil egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariet severně od Sakáry.
0: Hrobka pochází z doby faraona Djedkaera z 5. dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem.
1: Její součástí jsou dvě pohřební kaple. Nechal je postavit vysoký úředník pro sebe a svého otce. A Junmen, tedy ten vysoký úředník, to byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí.
0: Egyptské úřady uvedly, že objev přináší nové a cenné informace o architektuře, umění a správním životě starověkého Egypta.

0: Pianista Víkingur Olafsson, část Malé světy pro klavír Claude Debussyho v 6 hodin a 13 minut.
1: Jsou památky a muzea, do kterých třeba během výletu nebo dovolené míříte cíleně. Místa, která vám doporučí známí nebo průvodce. Jenomže občas na nějaké takové místo narazíte úplně náhodou.
0: Redaktora Jakuba Ruckého zaujaly polepené schody v centru Reykjavíku, které vedly do podzemí. Na jejich konci našel muzeum islandského punku.
2: Schůdky dolů, u kterých hraje hudba, visí tu nějaké vlajky, spousta samolepek a nápis Punk Museum nebo taky Punkshafen Island, islandské punkové muzeum. Tak, po schodech dolů, tady hraje hlasitá hudba. A tady nápis nejenom muzeum, ale cool muzeum.
3: Storming is there on the door, then you go inside, next one is behind the door, there's a snake way through. I suggest to read the door before you go in.
4: Vydává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích.
2: Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován, zatím žádný punk. Němco, já si to tady prohlížím, to muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktorů, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru.
4: Zatímco okolo mě hraje hudba, tak ale na stísněném interiéru něco nehraje. V jednotlivých kojích jsou pisoáry a o kus dál i klasický záchod. Celé to tak trochu připomíná zdevastované veřejné záchodky.
5: Jo, tohle byly veřejné záchodky. Dokonce vůbec první na Islandu, takže je to historický monument nebo tak něco. Jestli to chápu správně, tak to vlastní město. Někdy okolo roku 2000 je zavřeli, protože už neodpovídali nějakým hygienickým normám. Asi 14 let to tu stálo, až pak jeden chlápek přišel s nápadem. A tak jsme tady.
4: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, který kvůli mně dokonce odložil kytaru. Islandský punk prý je zajímavý, ale punkeři na Islandu prý nikdy nebojovali za nějakou jednotnou myšlenku.
5: Tady jde hlavně o to se bavit. Myslím, že to začalo tím, že se někdo opil a chtěl dělat randál. A z toho se to občas vyvine. Některé kapely možná mají politické texty, ale končí to u textů. Neuvidíte nás někde na ulicích dělat bugr. Dneska už ne. Dřív možná, když nám bylo 15, 16 a strašně jsme kalili.
4: Punk je podle něj na Islandu přijímaná hudba, taky proto, že staří punkeři už jsou dle jeho slov vlastně dědci. Když mu na rozloučenou říkám, že vypadá v tom svém koutku spokojeně, přikivuje.
3: It's my best job.
5: Tohle je ta nejlepší práce, jakou jsem kdy měl.
4: To ostatně vysvětluje, proč každého nového návštěvníka vítá slovy Vítejte v mém ráji. Z punkového muzea v Reykjavíku, Jakub Lucký, Český rozhlas.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

se stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto den co den.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Orchestr Gli Incogniti z Amandine Bayer, část symfonie pro smyčcové nástroje a Karl Philipp Emanuel Bach.
1: V uplynulých minutách jsme se zastavili na Islandu, podívali jsme se také do Egypta a teď míříme do Paříže. Eiffelova věž se včera opět otevřela veřejnosti po jednodenní stávce, kterou její zaměstnanci protestovali proti dočasnému stažení ženského personálu při sobotní návštěvě konzervativní hinduistické delegace.
0: Personál této pařížské dominanty v pondělí na protest proti tomuto opatření zastavil práci a věž zůstala pro veřejnost uzavřena.
1: Provozovatel památky uvedl, že vedení udělalo chybu, když nechalo stáhnout zaměstnankyně z třetího patra věže. Incident odsoudili i francouzští politici, a to včetně starosty Paříže.

0: Soupy, tak to je skladba, kterou napsal Charles Mingus a věnoval ji Oscaru Pettifordovi. Pettiford byl jeho přítel, byl to jeho vzor a taky mentor. A když roku 1960 umřel, tak Mingus mu věnoval právě tuhle skladbu s prostým názvem. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. S EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jenom odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a uční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájaja odkazuje na rozhlasového skřídka Hájaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Jehož dílo je s Jičínem úzce spojeno. V knihovně na Valčtinském zámku se dnes lidé můžou zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. A v Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co začíná v kultuře? Moving Station v Plzni pořádá českou premiéru taneční inscenace What the Folk. Zkoumá propojení folkloru a současného tance.
2: Kino Sokol v Nymburce zahájí výstavu sochaře Čestmíra Sušky s názvem Obydlené město.
1: Nová výstava ta je ode dneška k vidění také v muzeu v Moravské Třebové a představuje abstraktní tvorbu výtvarnice Zuzany Mičkové.
2: V Českém Krumlově tam začíná projekt o osudech místní židovské komunity. Nabídne dvě výstavy, interaktivní stezku Krumlovem i několik besed.
1: A ještě pohled do Pražské galerie u Betlémské kaple, která zve na zahájení výstavy o švýcarském sochaři, kreslíři a restaurátorovi Florinu Granvérovi.

0: Smetanovo trio v části tria pro housle, violončelo a klavír od Josefa Suka.
1: V brněnské kamenné kolonii je po letech znovu kulturní dům. Čtvrť Kamenka, ta vznikla roku 1925 a bylo to v bývalém pískovcovém lomu.
0: Z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem.
1: A tak teď mají nejenom místní znovu místo pro sousedská setkávání v obnoveném kulturním domě.
2: Na Kamence jeden dom, na Kamence šuli buli a bol.
3: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie a právě zpěv má být jednou z věcí, které se do Kamenky vrátí spolu s obnoveným kulturním domem.
4: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase, to chcou zaspívat, no a tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
3: Tak na Kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Čtvrť vznikla v první republice v bývalém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou. Původně tu bydleli hlavně chudí dělníci v malých domcích postavených těsně vedle sebe. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života Kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
5: Tady vlastně kulturní dům sloužil jenom pro mikulářský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
3: Konaly se tu besídky, plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15-člený ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
6: My tam budeme každé úterý zkoušet, no a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude škaredě pršet nebo něco, tak máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
3: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Zuzana Navarová a skupina Qua v nahrávce vydané roku 2001 a pro Labutě jsme nabídli v 6 hodin 43 minut. Máme středu 9. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás pozvání na dnešní večer k poslechu od 20 hodin, kdy nabídneme večer na téma. Šílenství, to je stav, kdy člověk ztrácí schopnost rozumně uvažovat anebo ovládat svoje jednání.
0: A právě šílenství je tématem dnešního večeru na téma. Autorka Eva Šulcová pro ně vybrala některé texty takzvané bláznovské literatury.
2: A tak nebude chybět veršovaná satyra Loď bláznů, nebo Euripídovo drama Orestes, anebo Psychóza ve 4.48. Ta je zase od dramatičky Sáry Kane.
0: Tady je malá ukázka.
3: Několik dní byla Viktorka veselejší. A když musela jít za ves, šla bez úzkosti, kterou byla vždy obtížena, dokud ještě škapulíř od kovářky neměla a nevěstou nebyla. Zdálo se jí, že všecek strach z ní spadl a děkovala za to Bohu a kovářce, která jí tak dobře poradila. Ta její radost však neměla dlouhého trvání. Jednoho dne seděla s ženichem podvečer v sadě. Povídali si o budoucím hospodaření spolu a o svatbě. Tu se náhle Viktorka zamlčela. Oči měla upřené na křoví před sebou a ruka se jí třásla.
4: Co je ti?
5: Podívej se mezi ty ratolesti naproti. Nevidíš tam nic?
4: Já nevidím nic. A co jsi tam viděla?
5: Mně se zdálo, že se na nás černý voják díval.
0: Koláž textů světové i české literatury na téma šílenství poslouchejte na Vltavě dnes od 20 hodin.
2: A my za chviličku budeme tak trochu mluvit o politice. Když člověku odebereme jeho politickou, občanskou a společenskou existenci, tak zůstane člověk, který už nemá možnost zasahovat do světa kolem sebe. A více na toto téma v úvaze publicisty Petra Šourka. Za pár minut.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Kolegium a Kolegium Vokále 1704 v části z kréda Jana Dismase Zelenky.
1: A před námi teď úvaha publicisty Petra Šourka a bude i o tom, že i tam, kde už není komu naslouchat a kde slova přestávají fungovat, může stále něco mluvit.
2: Mirek zpívá krásně a pije hodně. A vypráví, jak tehdy ve Slavonicích, když vyháněli Němce, se v noci rozbučely krávy. Nepodojené, nenakrmené. Opuštěný dobytek řval, bučel a vyváděl až do rána. Až jednoho napadlo, že zajedou pro hospodáře do lágru za hranice, kam je včera slavně vyhnali. S puškou v ruce, samozřejmě. Jen sklon hlavně byl ráno jiný než včera. Schlípli jim kvéry, protože na tohle nepomysleli. Dělali revoluci a na zvířata nepomysleli, dobytci. O zvířata se musí někdo starat a na to oni neměli čas, když dělali revoluci. Tak přihnali ty vyhnané Němce zpátky, aby jim svoje krávy obstarali, podojili a nakrmili. A pak Němce zase vyhnali a revoluce skončila, protože se museli postarat o zvířata. Já jsem u toho nebyl, říká Mirek. A pije a zpívá. Hodně a krásně. Říkám jen to, co jsem slyšel, dodává. Ale slyšel jsem to od těch, co tam byli a slyšeli, jak ty krávy bučely a kozy mečely. V každém jednom statku. Ve stavení bez hospodáře, opuštěný dobytek řval na celé město. Ještě, že je napadlo zajít do lágru pro ty Němce. Vyhnali Němce za nejbližší hranici. Ze Slavonici to do Rakouska, co by kamenem dohodil. Dlouho ale v Rakousku nepobyli. Slavoničtí byli papírově hříští Němci a Rakušani je vykázali do Německa. Šli tedy do Bavor, jakože zpátky tam, odkud jejich pra-pra-pra přišli na Moravu postavit Slavonice. V Bavorsku je samozřejmě nikdo nečekal a nechtěl, Bavoráci jim nadávali do cikánů. Nebyl jsem u toho. Četl jsem to ve vzpomínkách jednoho vyhnaného. Jmenoval se Janota. Josef Janota ze Clabings. Clabings byly německy Slavonice. Janota scháněl vyhnaným ve švábském Gmindu bydlení a staral se o ně tak, až se z něj stal politik. Působil v partii, která chtěla mírový návrat Německa do hranic z roku 1937. Umřel v Augsburku, jak se česky říkávalo bavorskému Augsburku. Nikdo z nás u toho nebyl. Je to dávno. Lidi umřeli, partaje zanikly, hranice změkly. Slavonice jsou dnes památkový stroj na turistické peníze. Krávy nikde, kozy nikde. Poslední vlak odjíždí v 7:26. Diesel frčí přes přejezd, závory mávnou po vlaku a ticho kolem soumraku. Idyla. Mirek dostal k narozeninám sešitek. Jsou v něm sebrané události z roku, kdy se narodil. V roce Mirkova narození, v roce 1963, vyšla antologie české poezie pod titulem A co básník. Nazvaná je podle Halasovy básni, jíž veršemi utkvěly. Proti přitažlivosti zemské do výšky volím pát, daleko odkud spadnout nemajících a levou chci jen psát, tygra i s beránkem. Ty verše jsem čítal jako dítě, mohli vyjít, až když komunistický režim mírně odtál, bezpečně po Halasově smrti. Jako dítě jsem neměl pocit, že bych básni nerozuměl. Povrchně natálý režim zase hluboce přimrzl do karikatury, která byla čirou ilustrací toho, co básník říká. Bikiny dají do šlágrů, neutopitelné husy to zakejhají do cinkotu metálů. Až dnes chápu, proč Halasovým slovům lidé nerozumějí. Ano, bikiny dají do šlágrů se ještě dá, ale co chtěl básník říct veršem daleko odkud spadnout nemajících? Nevím, ale to šílené nemajících mi utkvělo dokonale. V hlavě mi dlouhá léta přetrvalo něco, čemu jsem verbálně nerozuměl, nerozumím a rozumět nejspíš nikdy nebudu. Nemajících ve středu básníkova centrifugálního pádu. Nemajících. Slovně tomu nerozumím, gramaticky vůbec, ale přesto vím, co se říká, protože o slova nejde. Jde o hlas. Slova ho rozeznívají, ale mluví hlas. Jako slavonické krávy v noci po vyhnání, opuštěná krajina, země bez práv, zóna nikoho. Nemajících. Když odejde živočich státní, zón politikon, zůstává po něm zvíře stádní, zón a politikon. Když slova ztratila význam, je na samotném hlasu, aby nesl význam. To je řeč toho, kdo je zbaven, kdo nemá slov.
1: O slova nejde, ono jde o hlas. I tohle zaznělo v dnešní úvaze publicisty Petra Šourka.
0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. Norové dnes pochovají krále Haralda V. U příležitosti nedožitých 90. Václava Havla památník národního písemnictví vystavuje originály dopisů Olze. A v Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Premiér Andrej Babiš z ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z ní žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel, jak říká mluvčí hradu Daniel Drake.
3: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
2: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli Královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
4: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z Královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 83.
5: 4. června 79. Milá Olgo.
6: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
7: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
6: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
8: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
6: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Trivial Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
9: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
10: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
9: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
11: Máte kufr, ten je vložený do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
9: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ojediněle i bouřky. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Je tu středeční ráno a my na Vltavě přinášíme další dávku kultury. Společně se vydáme na místa, kde krása rozhodně nemusí být pohodlná. Německá spisovatelka Nora Bosongová ve svém novém románu Náměstí říšského kancléře vrací do Německa mezi válkami svého hlavního hrdinu. Sleduje člověka, jehož životem procházejí dějiny od roku 1919 až k roku 1944. A do jeho příběhu přitom vstupuje i Magda Goebbelsová. Právě tenhle román společně prolistujeme a taky zhodnotíme. Potom se přesuneme do pražské Nové Síně, do světa, kde se člověk potkává se zvířetem, krásné s groteskním a živé s mrtvým. Sochař Krištof Hošek tam totiž vystavuje díla plná chimér, krys, kostlivců i podivných kříženců lidí a zvířat. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Dobrý poslech taky hudebního výběru, kde nabídneme jazzmeju Horn, nebo Olivera Nelsona a taky Josefa Bohuslava Förstera. Na úvod Ludwig van Beethoven a gratulační menuet pro orchestr.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr a dirigent Reinhard Goebel v 7 hodin a 10 minut na Vltavě.
1: Omne animal, přesně takhle se jmenuje výstava sochaře Krištofa Hoška a najdete ji v Pražské galerii Nová síň. Umělec tady vychází z básně dekadentního autora Jiřího Karáska ze Lvovic.
0: Představuje díla čerpající z biblických a antických témat a nechybí ani pro něj typické krysy, kostry nebo jejich fragmenty.
1: A přímo na výstavu do Nové síně v Praze se vypravila i naše reportérka Zuzana Filipková.
2: Krištofe, možná bych začala tím, že máte rád dekadenci. Jste vlastně i inspirovaný tady Jiřím Karáskem z Lvovic, vlastně jeho básní, tak mohl byste možná trochu vysvětlit, jakým způsobem vás ovlivnil třeba i pro tuhle tu výstavu a vlastně z toho se odvíjí i ten název té výstavy.
3: Došli jsme k němu při rozhovorech a setkáních v ateliéru s kurátorem výstavy Kamlem Princem. Nás ten Jiří Karásek velmi zaujal tou právě tou dekadencí, kterou se zmínila. Já se ani tak jako nestylizuji do role dekadentního umělce, ale spíš mě to téma smrti samozřejmě, který je v nás všudy přítomné, prostě přemýšlím nad ním často, nějak se tím zaobírám a v kontextu vlastně i té post-covidové doby a války, která tady začala, tak mě ta témata tak jako imponují, že tak to k tomu nějak tak možná asi přirozeně plyné, ale nejsou to snad, řekl bych, veskrze témata, které by byly jenom pesimistická, ale zároveň v tom vidím vlastně naději, krásu.
4: Říká uprostřed svých děl v Nové síni Krištof Hošek. Zastavujeme se právě u série menších bronzových soch.
3: Třeba ten Kentaru Nessos, to je ale i jako sexuální, erotický téma de facto, antické téma, že jímavé. A já jsem tu zvířeckost dal de facto do hlavy. Můžeme k tomu jít, samozřejmě. To je taková skica, která byla udělaná vlastně za půl dne, za den, tak oproti jiným plastikám, který třeba se jim věnují déle, tak tohle je taková živější věc, ale ta erotika, to mě tam vlastně v umění velice zajímá, baví a často se těch témat dotknu, je to i v této taky nové plastice Sukobus. Ženský démon, který je krásný téma z jinak už ze starověku, ale zároveň i zejména ze středověku. Ženský démon, který napadá vlastně ve spánku muže, ale je zároveň bezpohlavný. Já jsem ho pojal takto jako jakousi...
2: Takové přípravné pozici.
3: Takové přípravné pozici čekající. Tady je zase ta krysa, kterou jsem si udělal vlastně z bronzu menší verzi na tom křesle. Reagující tím slavným, známým gestem té společnosti tomu člověku.
4: Hoškovu světu plného bytostí, křížených z lidí a zvířat, krys i kostlivců na této výstavě dominují dvě opravdu velké instalace. Jedna z nich je amorek, sedící na vysokém soklu, udělaného ze starých zrezivělých sudů.
3: Ten podstavec jsem k té soše nyní udělal nově, přímo pro prostor Nové síně. Chtěl jsem, aby tady byla jakási vertikála, která to zde umocní, oproti těm drobnějším věcem. Myslím, že to zde funguje, vlastně, že už to víc vyšší možná už být nemělo a nižší taky ne, že tak akorát. Ten industriální podstavec těch sudů zrezivělých si myslím, že k tomu amorkovi, který jak od někud přilít s nějakým poselstvím lásky, ale zároveň i zranění, myslím, že patří, že to má jakési propojení, tam funguje.
2: A tady na zemi ještě?
3: Tady je instalace, ano, tady se někde něco muselo stát, protože tady v okolí toho podstavce, toho amorka se tady válí vystřílené hilzny, takže co k tomu říct?
2: Takže je tam prostě důležitý ten příběh.
3: Je, no, je to, víte co, tak jako je tady, jsme v době, kdy tady zažíváme prostě největších válečných konfliktů v Evropě od druhé světové války a mě to dílo například tam naproti teďka amorkovi v rohu, ten tanec smrti, ten kostlivec, který se vysmívá té smrti, opět věčné téma středověké, že to ten tanec a tak jsem k němu nějakým způsobem to spěl přirozeně nějak, je to z roku 23, 24 myslím, s těmi havrany v těch rukou, tak asi jsem se musel nějak vyjádřit k té, chtěl jsem se nějak toho dotknout, toho tématu smrti po té post-covidové době, toho začínajícího konfliktu tenkrát, nebo už plnohodnotně běžícího.
4: Dodává Krištof Hošek. Pak je tu ještě další velké dílo. Sousoší souložících krys Revolution Evolution. Podstavec je vyrobený z části piana a staré žíněnky na cvičení.
3: Já mám ateliér v Květnici u Prahy, kde tatínek si zařídil ateliér a v takovém statku jako starý mlýn, je to barokní. A tam je takový depozitář věcí různého nábytku natáhaného, který se postupně rozpadají a různě někdo mi něco přiveze z přátel. Tohle to tam jako se namanulo a zkusil jsem to a krysy na tom žezlonku takovým od toho klavíru, ty nohy masivní, tak se to takhle nějak spojilo a ty kresy tady na tom dovádějí. No.
2: A co se právě týče těch materiálů, tak mohl byste říct, jaké používáte bronz, jsme samozřejmě tady zmínili, ale ty další materiály?
3: Já většinou ty monumentální plastiky do veřejného prostoru vytvářím z materiálu polystyrová preskyřice. Je to vlastně skvělý materiál, je lehký, může být venku. Není to nákladný.
1: To jsou ty krysy
3: například z cyklu Revolution Evolution nebo ten Amorek. De facto je to o tom, že ty věci nedělám na zakázku. Já si ty díla vytvářím z vlastní iniciativy, z vlastního zájmu pro nějakou tematickou výstavu, třeba společnou, a samozřejmě nemám prostředky na to je dát do stálého materiálu takto velké věci, jako je mramor nebo bronz.
1: Na výstavu soch Krištofa Hoška si musíte trošku pospíšet. V Nové Síni v centru Prahy je k vidění už pouze do této neděle.
0: Ve vysílání Vltavy teď je Jesmeja Horn Free Your Mind z roku 2019. Přejeme hezký poslech. 1, 2, 3.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Miroslav Skorik, španělský tanec pro housla a klavír, František Novotný a Igor Ardašev, 7:55.
1: A možná, že je před vámi teprve dovolená, pokud míříte do Říma, tak pro vás máme poměrně zajímavou informaci, protože v italské metropoli včera odhalili rozsáhlou mozaiku a fresku z prvního století. Je považována za největší nástěnnou malbu starověkého Říma.
0: Výtvarné dílo spodobňující přístavní město mohou přísně omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajánových lázních.
1: Fresku a mozaiku objevili archeologové v podzemní galerii antického komplexu na vršku Opio, poblíž Kolosea. Bylo to při vykopávkách v 90. letech minulého století. A je to opravdu světový unikát, jak z hlediska umělecké krásy, tak historické i dokumentární hodnoty.

0: Do Chicaga se roku 1941 vydal Jimmy Rushing, alespoň v písni s názvem Going to Chicago Blues. Zpěvák orchestru Counta Basie ho v ní opouští ženu, která mu ublížila, a míří do velkého města za novým začátkem. A my jsme tuhle skladbu slyšeli kromě jiných v podání Olivera Nelsona. Je 7 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu ale odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Šandov a Lázně Kinžvart. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin a 30 minut. Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na iránské tankery. S odkazem na iránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Kino Biocentrál v Hradci Králové večer hostí festival Peča Kuča Night. Jde o dynamický formát krátkých veřejných prezentací. Tématem dnešního večera je městská akupunktura a zaměří se na instalace, které uživují veřejný prostor ve městě. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A také v kultuře začínají nové akce, například inscenace Tkalci zahájí festival Divadlo v Plzni. Nabídne skoro 40 představení, debat, workshopů i dalších akcí.
2: V Rudolfínu v Praze vystoupí dva klavíristé, Brett Meldau a Kirill Gerstein. Představí vlastní program, který spojuje svět klasické hudby a jazzu. Koncert se koná v rámci festivalu Dvořákova Praha.
1: Ještě jedna hudební pozvánka, hudba, která se dotýká světla i hlubokých stínů lidské duše, rozezní na večer prostory kostela svatého Václava v Praze. Bach Collegium Praha připomene 170 let od smrti Roberta Schumana, a to koncertem, jehož vrcholem bude skladatelova vzácně uváděná misa sakra.
2: A ještě tip z Vily Pordheimka v Praze, tam chystají besedu s dvojnásobným laureátem ceny Magnesia Litera Miroslavem Hlaučem. Akce zahájí další ročník cyklu literárních večerů Literatura pod širým nebem.

0: Henrikus Aloysius Brückner, kapela Regia Musicalis a Robert Hugo. Sonáta v 7 hodin a 37 minut.
1: Před námi je recenze jedné zajímavé knížky. Českého vydání se totiž dočkal román Náměstí říšského kancléře. Sepsala ho německá spisovatelka Nora Bosongová. V příběhu jeho protagonisty Hanse Kesselbacha se odráží nejenom čtvrtstoletí bouřlivých německých dějin mezi lety 1919 a 1944.
0: Ale zrcadlí se v něm taky osud manželky nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse.
1: Recenzi pro nás připravil literární publicista Petr Nať.
2: Básnířka, prozaička a esejistka Nora Bosongová, narozená v roce 1982 a žijící dnes v Berlíně, patří mezi přední osobnosti současné německé literatury a na svém kontě má více než tucet básnických i prozaických titulů. Přesto se autorčin v pořadí šestý román Náměstí říšského kancléře z roku 2024 stal vůbec první její knihou přeloženou do češtiny, a to zásluhou nakladatelství Argo, pro které oceňovaný titul přeložila Jitka Nešporová. A třeba, že se na první pohled jedná o další z dlouhé řady historických próz líčících vzestup a pád hitlerovského Německa, rozhodně má svým čtenářům co nabídnout a čím je překvapit. Vypravěčem příběhu inspirovaného skutečnými událostmi a odehrávajícího se v letech 1919 až 1944 je Hans Kesselbach, kterého sledujeme od studentských let až do dospělosti. A spolu s ním rozpad Výmarské republiky, zrod nacistické Třetí říše i její následnou expanzi a zánik. Autorka ovšem notoricky známé historické události nahlíží z nezvyklé perspektivy, jako bychom je spolu s vypravěčem vnímali pouze koutkem oka, zatímco náš pohled se upírá na konkrétní lidské postavy v čele s Magdou Kvantovou, později Goebbelsovou. Ženu, která se provdala nejprve za významného německého průmyslníka a posléze za nacistického ministra propagandy, můžeme označit za protagonistovu femme fatale. A to i přesto, že se jedná o geje, který se v mládí zamiloval do Magdina nevlastního syna Helmuta. Ten se ovšem Hitlerova nástupu k moci ani druhé světové války nedožil. Na rozdíl od Hanse a Magdy, jejíž cesty se v jednu chvíli s nečekanou intenzitou protnou. Milenecký poměr ženy hledající únik z nešťastného manželství a muže snažícího se utajit svou homosexualitu sice netrval dlouho, ovšem ani jako příkladná árijská matka a starý mládenec působící v diplomatické sféře se jeden druhému nestratili z očí a čas od času na sebe opět narážejí. A přestože se jejich pohledy na německou politiku stále více rozcházejí, nadále jsou schopni spolu komunikovat a někdy si i podat pomocnou ruku. Ostatně, i když Hans nezdílí Magdinu fanatickou oddanost nacistické říši, zbabile setrvává ve službách zrůdného režimu, který se nezdráhá jedince, jako je on, posílat kvůli jejich odlišné sexuální orientaci na smrt. Na rozdíl od mnoha jiných jej přitom neomlouvá nevědomost. Hrdinovy styky s Magdou a dalšími představiteli moci, ať už soukromé povahy nebo z titulu jeho funkce, mu zajišťují důkladnou znalost panujících poměrů. Román Nory Bosongové se vyznačuje vyzrálým stylem, který ještě podtrhuje kvalitní český překlad. Čtenář ovšem musí přivyknout autorčinu způsobu vyprávění, které je výrazně fragmentarizované, postavené především na vybraných rozhovorech a setkáních, jež ilustrují postupnou proměnu protagonisty i jeho domoviny. Ačkoliv v příběhu figuruje řada skutečných osobností, včetně české herečky a Goebbelsovy milenky Lídy Bárové, spisovatelka se vyhýbá jakékoliv míře bulvarizace. Vždy ji zajímá primárně jejich lidská stránka, zatímco historická role dotyčných bývá stejně jako samotné dějinné události v textu zmiňována jen letmo. A třeba, že máme co dočinění s Bildungsrománem sledujícím dospívání hlavního hrdiny, nabízí vedle poutavého s queer tématikou provázaného příběhu Hanse i překvapivě intimní a nečernobílý portrét další postavy, a sice první dámy Třetí říše Magdy Goebbelsové. V neposlední řadě pak román Náměstí říšského kancléře skýtá i výmluvný obraz doby. Opět nikoli ve smyslu epického líčení běhu dějin, ale skrze poctivou a ve výsledku přesvědčivou snahu o zachycení pocitů a myšlenek postav reprezentujících odlišné sociální vrstvy, generační zkušenosti i názorové proudy v rámci tehdejších obyvatel Německa. Hansův příběh mimo jiné ukazuje, že člověk si snadno zvykne tolerovat zlo, které se ho přímo nedotýká, až je najednou pozdě a on se sám ocitne na černém seznamu.
1: O románu německé spisovatelky Nory Bosongové nazvaném Náměstí říšského kancléře mluvil publicista Petr Nať.
0: A kniha vyšla v překladu Jitky Nešporové. Za necelé 3 minuty bude 7:45.

0: Zpěvačka Kamila Barbarito u nás na Vltavě téměř minutu po 7:45. Přejeme hezké středeční ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Česká televize přichází s novou sérií s názvem Filtr a recenzi tohoto seriálu přináší Tomáš Stejskal na serveru Seznam zprávy. Podle něj prý věrohodně zachycuje spletitý kolektiv dospívajících a taky svět dospělých, kteří tady ale hrají jenom vedlejší role.
0: I přes relativně krátkou stopáž, která si žádá určité zhuštění, většina motivů podle něj účelně zapadá do děje. Šestidílný seriál z produkce České televize je podřívějším TBH, nebo Vlastně se nic nestalo, dalším počinem lákajícím mladší publikum na platformu i vysílání.
2: A jak se píše na Seznam zprávy, scénárista a režisér David Semler si zaslouží uznání už jenom proto, že se mu daří vykreslit obyčejné starosti náctiletých bez ohledu na to, jaké mají sexuální nebo vztahové preference. Podívejte se tedy na Filtr na České televizi.

0: Josef Bohuslav Förster, část jarních nálad pro klavír a pianistka Věra Kopecká v ranní Mozaice na Vltavě.
1: Vizitka.
2: Možná, že se dnes po 10. hodině ve vizitce bude tančit. Hostem totiž bude zakladatelka festivalu Tanec Praha a jedna z klíčových osobností české taneční scény Ivona Krojcmanová.
0: Divadlo Ponec, první stálá taneční scéna v Česku, slaví právě 25 let od svého otevření v prostorách bývalého žižkovského kina. Jak se za tu dobu proměnilo vnímání současného tance u nás?
2: A jaké výzvy čekají Ponec v dalších letech? Na to všechno Ivona Krojcmanová odpoví po 10. dopoledne.

0: Jan Křtitel Vaňhal, Lukáš Pavlíček a členové Benevicova kvarteta v části kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo.
1: A nám zbývá 7 minut do 8 hodiny. Před námi tedy básnění, které tento týden patří výtvarníkovi a muzikantovi Františku Skálovi.
2: Básnění.
3: Poezie BKS. Povinné básně určené tajné organizaci. Vznik jednotlivých kusů poezie BKS je zvláštní tím, že je vyvolán postupně stále přísnějšími vnitřními předpisy této tajné organizace. Básně vznikají především pro přednes na pravidelných měsíčních setkáních členů, takzvaných bliznách. Povinně potom na jejich svátek největší, den komemorace zesnulých, závorce DKZ, konaný podle řádu blizen každý rok začátkem měsíce zmaru. Tento svátek je někdy spojen se zádušní poutí. Druhou, nejčastěji básnicky komentovanou bliznou je v měsíci tetelení konaný májový výlet BKS, MV. Proto je v básních často zmiňován třeba i nepřímo potřes, neboli kloubní úkoj, ritualizovaný pozdrav se složitou choreografií, kterým se oficiálně každá blizna započíná a který přímo předchází recitaci. Báseň Zbyšek trombón je z knihy Zbraně BKS, kde jsou k jednotlivým položkám zbraní z arzenálu BKS napsány v poznámkovém aparátu básně. Takže toto bude položka 122, strana 59, Zbyšek trombón. Jedná se o krátkou dřevěnou pistoli s rozšířenou hlavní. Autorem básně je Pablo Augeblau. Uprostřed lánské obory září 2 smaragdové úbory. Lovci vzácní nad Kremlu klenoty, jeden je náš, ani ten druhý není z cizoty. Oba na čelo lidu svého seslání, jeden druhému občas píše hlášení. Jeden se klátí, druhý mečí, ten náš je možná trochu hezčí. Bohatýři jim k službě přikázáni, mluví jen, když jsou dotázáni. Gardoví tělesní hlídači, běžci, trubači, tlampači. V hedvábné vatičce služebné péče hýčkají hosty poslední leče. Dvojice činitelů čelných zatím svačí, brzy však vychází splátěné dači. V zeleném příšeří velebném tichu, kdo by se nadál důsledků lesního pichu. Z habřiny však již Zbyšek ven trčí, čí se to obočí pod krempou hučky krčí. To kalná bulva z peánova pytláka ostří na siluetu Daňka dvojáka. Zatroubí trombón soudného dne, zavíří v povětří olovo vražedné. Není to žádné pšouknutí vzduchovky, chystá se dareba do pytle štosovat úlovky. Ale i tomu pyšnému lovci zlotřilému došlo, že planetu dostal do problému. Ach, nebyla to uspávací střela, Zbyšek je spíše účinný než přesný zcela. Jak to u ustřelených kebulí bývá, zrak hasne, uznale brada naposledy kývá. A střelec prchá pod rostem maliní, kopřiv a vrbky, strašlivý v patách lomos mu zní, blažené pištění vítězné smrtky.
1: Básnění Františka Skály najdete už teď také celé na našem webu vltavarozhlas.cz a tak už vám teď můžu říct, že zítra se dočkáme jeho vlastního textu s názvem nebo bez názvu Tak přec se kaboní. Máme se na co těšit.
0: Začíná festival Divadlo v Plzni, i o tom bude řeč v následujících minutách.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Vzájemné údery mezi americkými a íránskými silami v Hormuzském průlivu opět zdražují ropu. Začíná festival Divadlo. V Plzni se představí soubory z Francie i Polska. A v Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
3: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
3: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
5: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
3: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změny naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
6: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
2: Ceny ropy Brent se kvůli obavám z dalšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu opět blíží ke $100 za barel. Americké síly udeřily na íránské tankery. Írán tvrdí, že v odvetě zaútočil na dvě americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel, která Teherán označuje za nelegální. Íránské rakety opět mířily i na Jordánsko.
7: Jordánská armáda sestřelila 18 z 20 íránských balistických raket. Zbylé dvě měly dopadnout na odlehlá místa. Íránské revoluční gardy tvrdí, že cílili na americké síly na jordánské základně Al-Azraq na východě země. Americká armáda předtím oznámila, že včera zničila 4 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a jeden poblíž ostrova Chark. Má jít o odvetu za předchozí íránské útoky na americkou válečnou loď, při kterých nebyl podle armády nikdo zraněný. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Inscenace Tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vypšanského dnes zahájí festival Divadlo v Plzni. Na scénách po celém městě se v průběhu 9 dnů představí soubory z Česka, Francie anebo Polska.
8: Ten driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
9: Říká dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová.
8: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
9: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
10: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
9: Festival Divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ujediněle i bouřky. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a odpoledne přibývání oblačnosti. Později se vyskytne déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno, pojďte se s námi podívat na několik míst, kde se minulost nevrací jenom ve vzpomínkách, ale vidíte ji přímo před očima. V Olomouci se po rozsáhlém restaurování znovu ukazuje sloup Nejsvětější Trojice. A je světlejší než dřív, ale je stále ještě obklopený plotem, protože práce na něm pokračují. Potom se podíváme do Prahy a vrátíme se tak trochu do roku 1985, kdy po 20-leté přestávce znovu vyjela Petřínská lanovka a začala její další kapitola. No a čeká nás i Ostrava. Tam totiž otevřou Příběh umění, které se do galerií oficiálně nemohlo dostat. V 70. letech tam proto vznikala samizdatová alba. Tajně, mimo dohled úřadů, ale s ambicí dostat svobodnou tvorbu dál. Některá z nich doputovala dokonce až do Benátek, no a právě dnes se jejich příběh vrací, a to na výstavě, kterou najdeme v Ostravském domě umění. To všechno bude náš cíl, to všechno budou naše témata v následujících minutách.
2: Zahrajeme si z tvorby Vojtěcha Matyáše Jírovce, Bedřicha Smetany, Marty Tepfrové nebo Morisa Ravela. Hraje nám Arturo Benedetti Michelangeli a Filharmonia Orchestra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Maurice Ravel, část koncertu pro klavír a orchestr G-dur v 8 hodin a téměř 11 minut.
1: Když se řekne samizdat, myslím, že většina lidí si ho spojí hlavně s literaturou. Jenomže na Ostravsku v 70. letech vznikala unikátní alba výtvarníků.
0: Nekonformní autoři nesměli oficiálně vystavovat a svá díla proto šířili neoficiálně.
1: A teď je v Galerii výtvarného umění v Ostravě představuje výstava s názvem Alba vzdoru a naděje.
2: Hlavní ten iniciátor byl Ivo Janoušek, řekněme po té organizační stránce a technické potom Kamil Drabina a Jan Štefan.
3: Galerista Milan Weber patří k posledním žijícím pamětníkům. Přestože svou úlohu trochu upozaďuje, sám se podílel na vydávání alb a stál u zrodu celé myšlenky, jak šířit díla autorů, vytlačených z oficiálního výstavního prostoru.
2: My jsme se scházeli tenkrát, to bylo v rámci sice klubu Přátel výtvarného umění, ale jelikož ten klub Přátel výtvarného umění v Ostravě byl dost konzervativní, tak jsme si vymysleli sekce Přátel grafiky a krásné knihy se to jmenovalo.
3: Začalo to přednáškami, trochu pokoutními výstavami a vydáváním grafik.
2: A tam jsme se o tom prostě bavili, že by to bylo dobré něco udělat, ale skutečně já nechci se nějak klást sebe do popředí.
3: Alba vznikala na dnešní dobu až nepředstavitelně. Jednotlivé autory bylo třeba jednoho po druhém obvolat, potom objet autem značnou část tehdejšího Československa.
2: Ono se už jako vědělo, kde asi bydlí nebo kde má ateliér ten autor, takže v těch telefonních seznamech nebylo jen to číslo, ale i adresa.
3: Takovým způsobem vznikla 4 alba pojmenovaná naprosto jednoduše. Alba 75 a tvorba 1977 jsou vlastně sbírkou fotografií jednotlivých děl. Alba 76 a 77 už měly svůj koncept a tvořili je grafiky a kresby.
4: Například Igor Gazdík o tom hovoří, že právě tyto alba v době té nesvobody, totální cenzury a totality byly jediným médiem, kde se umělci navzájem v podstatě poznávali a poznávali svou tvorbu.
3: Říká ředitel galerie a kurátor výstavy Jiří Juza. Každý z autorů dostal vždy jedno album.
4: Těch autorů bylo 65, takže vzniklo 65 alb pro samotné autory a asi pak možná třeba 5 pro pořadatele a pro další jako aktivity, právě ty prezentační, ale neuvěřitelné, prostě Lamer neměl tu možnost třeba těch grafických technik, takže on tam udělal 70 kreseb, každou originální.
3: A díla se podařilo k nelibosti úřadů dostat i do zahraničí, třeba do Krakova nebo na neoficiální část bienále v Benátkách.
2: Vím, že se to potom vyšetřovalo, jak se to tam mohlo dostat a to jako nevíme přesně, možná přes diplomatické cesty, jo, třeba.
3: Vzpomíná Milan Weber. Vystavená alba v Ostravě doplňují i drobné plastiky, takzvané multiply. Výstava bude k vidění do 25. října. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Marta Tepfrová na vlnách Vltavy. 3:04.
1: 19. ročník festivalu Dvořákova Praha včera přivítal jeden z předních evropských orchestrů, Tonhalle Orchestr Zürich. Ve Dvořákově síni Rudolfina ho řídil estonský dirigent Paavo Järvi a večer otevřel houslový koncert číslo 1 A-moll Dmitrije Šostakoviče se solistou Josefem Špačkem.
0: Po přestávce následovala symfonie číslo 7 A-dur Ludwiga van Beethovena. V publiku nechyběl hudební publicista Jindřich Bálek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Už jsem to zmínila, Jindro, přijel skutečně jeden z předních evropských orchestrů a měl jeho koncert onu mimořádnost, kterou od festivalového večera publikum očekávalo.
2: Já myslím, že ten orchestr měl takovou velmi příjemnou přátelskou náladu v sobě a byl to takový ten orchestr, který si nepotřebuje nic dokazovat a nepotřebuje mít pocit výjimečnosti v každém okamžiku, ale na druhou stranu ho skutečně měl. Takže já bych asi podtrhl, že Švýcarsko není země, která má úplně svébytnou hudební tradici, nemá svébytné hudební dějiny, nemá takové ty letité hudební instituce, které mají tu paměť, jako známe z naší části Evropy, ale mám pocit, že Tonhalle Zürich tuhletu věc, kterou Švýcaři sami někdy vnímají jako určité svoje manko, tak vlastně dohnal už tím, že si zve pravidelně ty nejzajímavější dirigenty a zejména předchůdce Paavo Järviho David Zinman, ten orchestr velmi pozdvihl a ten jsme slyšeli na Pražském jaru už před 15 lety hrát naprosto famózně. On ten orchestr nemá tak výjimečný zvuk ve smyslu barev nástrojů, ale tu jemnou práci, kterou jsem slyšel včera pod taktovkou dirigenta Paavo Järviho, tak to se slyší málo kdy.
0: Šostakovičův první houslový koncert patří k nejnáročnějším dílům houslového repertoáru. Jak se s ním vyrovnal solista Josef Špaček?
2: Já myslím, že velmi dobře. Měl jsem samozřejmě dojem, že ten koncert ještě může být jakoby existenciálnější, naléhavější, ale zároveň asi nemůžeme vyčítat mladší generaci houslistů, že v sobě ještě úplně nemá ten typ zážitků, z jakých se v 50. letech 20. století ten koncert rodil. Takže mě to pojetí přišlo neobyčejně promyšlené, neobyčejně technicky dobře zvládnuté, takové, řekl bych, vlídné na to, jak vlastně drásavá hudba to může být. Pak to Josef Špaček bez děky trochu odlehčil, protože jak bylo včera to dvořákovské výročí, tak přidal humoresku, což samozřejmě se svým způsobem nehodilo, ale zároveň to samozřejmě udělá hezkou atmosféru, protože je konečně dílo, které všichni znají. Ale abych se vrátil ještě k tomu Šostakovičovi, myslím, že to bylo velmi zralé a zajímavé provedení.
1: Jaký prostor potom orchestr a dirigent Josefu Špačkovi poskytli? Šlo opravdu o nějaké rovnocenné partnerství?
2: Já myslím, že absolutní prostor poskytl orchestr solistovi, vlastně orchestr, jako kdyby tam nebyl a přitom tam byl pořád. To bylo velmi zvláštní doprovázením, že v první větě ten orchestr nechá pořád hrát solistu a dělá jenom takovou zvláštní temnou kulisu. Naopak druhá věta je hodně rytmická, energická, takže tam, kde bylo potřeba dát ten rozhodující rytmický impuls, tak ho vždycky orchestr dál, ale přitom to pořád bylo o tom solistovi. Pak je tam dosti náročná solová kadence ve třetí větě. No a pak ten závěr byl společně strhující, takže Paavo Järvi je Estonec, čili si rozumí s Šostakovičem, ví přesně, co tahle hudba potřebuje, ale říkám, vlastně veškerý prostor poskytl solistovi.
0: Po přestávce Beethovenova 7. symfonie, jak Paavo Järvi pracoval s jejím rytmem a energií?
2: To je zajímavá otázka, protože tohle provedení bylo víc takové promyšlené, do detailů, radostně propracované. Já samozřejmě se trochu vnitřně bráním přirovnávat ten orchestr ke švýcarským hodinkám, protože to zní přece jenom trošku mechanicky. Ale Paavo Järvi je dirigent, který dovede nastolit zajímavě přátelskou atmosféru, takovou vlídnou, takovou jakoby sportovně vtipnou, ale přitom ohlídá naprosto každý detail v té partituře, a to i dynamicky, rytmicky, tempově, takže to bylo neobyčejně takové jemné, barvité provedení, a ta symfonie samozřejmě se dá hrát takovým jaksi až orgiastickým, strhujícím způsobem. To nebyl asi ten případ včerejšího provedení, tohle bylo naopak takové jemné, radostné, protože ta symfonie je především o radosti, o nějaké vnitřní radosti, a té tam bylo od začátku strašně moc. Připomenu, že Paavo Järvi je syn legendárního estonského dirigenta Neeme Järviho, že to dirigování mají v rodině takovým strašně přirozeným způsobem zakotvené, a je pěkné sledovat, jak tenhle dirigent, který byl v 90. letech i stálým hostem České filharmonie, dozrál skutečně v pozoruhodnou osobnost dnešního hudebního světa.
1: Jestli tomu rozumím, Jindro, správně, tak si radostně odcházel na večer z Rudolfina.
2: Je to tak.
1: Jindřich Bálek a jeho recenze včerejšího koncertu na Dvořákově Praze. Děkujeme.
2: Pěkný den.

0: Jaromír Klepáč a Kocianovo kvarteto v ranní mozaice 2 minuty před 8:30. Přejeme hezké ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ani ne, za měsíc si budeme připomínat narození Václava Havla. Narodil se 5. října roku 1936 v Praze. No a my se Václavu Havlovi průběžně věnujeme. Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Asi tak bychom mohli vnímat dopisy Olze,
0: které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 83. Ode dneška jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze.
2: A to právě u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
3: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
4: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
5: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl podtrhávat a museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
4: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
5: A pětky a dost, víc nemohl psát.
6: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
4: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
6: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záleží. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
7: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
5: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
4: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Marc-Antoine Charpentier, Lazar Florissan a jeho opera Médée. 9:30.
1: A zrovna včera jsem jela tramvají pod Petřínským kopcem, tak jsem se dívala nahoru na rozhlednu. Mimochodem, lanová dráha na Petřín za svou více než stoletou historii několikrát přerušila a potom znovu obnovila provoz.
0: Nejdelší pauza přišla v roce 1965 a trvala celých 20 let. V roce 1985 se ale lanovka znovu rozjela.
1: Rozjela se a od té doby prošla dalšími proměnami až k té současné velké rekonstrukci. A právě na období od poloviny 80. let do dneška se v následující reportáži zaměří redaktorka Zuzana Filipková.
2: Přestřižením pásky u nástupní stanice pod Petřínským vrchem otevřel primátor hlavního města Prahy František Štafa cestu pro první návštěvníky a na šikmých kolejích čeká elegantní zeleno-béžový vůz lanové dráhy.
3: Takto mluvil o slavnostním otevření Petřínské lanovky redaktor Československého rozhlasu Miroslav Langer ve své reportáži z 15. června 1985.
2: Nastoupím s mikrofonem také do vozu. S mírným zhoupnutím po napnutí lan začíná první cesta. Vyjíždíme ze stanice, na cestách v parku sledují první jízdu zvědaví přihlížející, kteří si sem vyšli na procházku, děti lanovce mávají.
3: Nejen Pražané se tehdy v roce 1985 dočkali znovu otevření lanové dráhy na Petřín po 20 letech. Bylo to opět před velkou sportovní akcí, a to československou spartakiádou.
4: V době, kdy už vlastně nikdo nedoufal, že se tak někdy stane, tak

0: Sutý svah v oblasti Nebozísku, což byla taky unikátní akce s velikánským jeřábem, který tady sestavoval ta jednotlivá pole mostní.
1: A jak už to tak bývá v celé historii této lanové dráhy, v září 2024 postihly Prahu extrémní srážky, které znovu svah poškodily. I když se plánovala celková modernizace, provoz lanovky musel být z tohoto důvodu ukončený dříve. Nyní je před námi další slavnostní otevření, a to s novými kabinami od designérky Anny Marešové. Jde o čtvrtou generaci petřínské lanovky.
0: Teď je to opravdu unikátní v tom, že ta obnova opět se vrátila k těm svižným termínům z těch 30. let, kdy se podařilo za stejné dva roky téměř jako v tom roce 1932.
1: A shrnul byste to zásadní, co se tady teď pro tu čtvrtou generaci té lanové dráhy opravovalo?
0: Tak to zásadní určitě zcela nové těleso dráhy, které vlastně už zas odpovídá dnešním konstrukčním zásadám, nárokům na ten kolejový svršek. Díky tomu vlastně je i možné, aby vozy měly kolejnicové brzdy a mohl být vlastně zrušen ten původní systém toho brzdného lana, který už zůstane vlastně jenom zachován. Ta část strojovny, jakožto historická památka, ale už vlastně nebude aktivně používán. No a z pohledu cestující samozřejmě nejdůležitější nové vozy, které zase dávají tu tvář a i ty technické parametry, které se zase opět proti těm historickým epochám o něco vylepší.
1: A ten design právě těch starých lanovek nebo těch těles, mohl byste možná zmínit, jaký ten typ se vám líbil nejvíc?
0: Tak původně vlastně ty úplně prapůvodní dvě generace vyráběla firma Ringhofer tady nedaleko na Smíchově, dokonce se i převážely takovými velmi primitivními prostředky přímo tady ze smíchovské továrny sem vlastně na Petřín. Ta generace třetí z těch 80. let měla takovou zajímavost, že na původní rámy nebo části vlastně podvozků těch lanovek ze 30. let se postavila nová vozová skříň, opět se to realizovalo tedy tuzemskými firmami a tato čtvrtá generace bude první, která se vyrobila kompletně v zahraničí. Pochází tedy od švýcarské firmy Doppelmayr.
1: Ty historické kabiny se někde dochovaly?
0: Dochovaly se oba vozy té třetí generace, která dosloužila v roce 2024. Jeden vůz by měl být k vidění v Muzeu městské dopravy ve vozovně Střešovice v Praze a druhý vůz by měl být viděn časem v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.
1: Doplňuje Robert Mara. S designérkou Annou Marešovou si budeme povídat v následujících dvou dílech této série.
2: S designérkou Annou Marešovou budeme probírat třeba interaktivní prvky kabin a dozvíme se, jaký nás z lanovky čeká výhled na Prahu. Zmíníme i některé reakce veřejnosti.
3: Lanovka je už dva roky mimo provoz kvůli velké rekonstrukci, ale v současnosti už probíhají testovací jízdy nových kabin, takže nahoru i dolů na Petřín nebo z petřínského kopce se už co nevidět můžeme vydat novou lanovkou.

Žena je žena, tak dělej, co chceš. Jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ. Je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Dešník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej.

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku svět, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zase na lože

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Vojtěch Matyáš Jírovec a jeho Česká komorní filharmonie část symfonie Esdur opus 8.
1: Během dnů evropského dědictví si budete opět moci prohlédnout sloup nejsvětější trojice v historickém centru Olomouce. 32 metrů vysoký monument je největším barokním sousoším ve střední Evropě.
0: Po více než 2,5 letech rozsáhlá rekonstrukce už je památka UNESCO zase bez lešení.
1: Jenomže plot naznačuje, že některé opravy ještě budou pokračovat, jak zjistila reportérka Blanka Mazalová.
2: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
3: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
2: Chybilo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
3: Vidíte nějaký rozdíl?
2: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
3: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
4: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskliny. Ty praskliny už jsou letité, i přede mnou restaurátoři se tím zabývali. V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat. Tak to je jedna z těch věcí a samozřejmě, co je důležité, je údržba toho sloupu, to znamená ten monitoring ještě spočívá v tom, že se stále bude sledovat stav těch jednotlivých částí. Ten stav by měl být vyhodnocen taktéž jednou za rok. Ty změny, které samozřejmě budou nastávat, protože severní strana, jižní strana, tam jsou velké rozdíly teplotní, potom mechy a lišejníky se zde můžou vytvářet, protože nic není na věky.
3: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. V kapli René Tikal dál pokračuje a to je i důvod, proč ohrazení kolem sloupu zůstává.
4: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončovací, to znamená provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
3: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754 Václav Render a jeho pokračovatelé a René Tikal měl možnost jejich práci vidět zblízka.
4: Je pravda, že 3 roky jsem tady strávil čas. Některá místa jsem si oblíbil více. Vidíte tam i ty rozdíly v té modelaci a v tom provedení, jak tady vlastně celou dobu člověk ten čas tráví, tak jednotlivá patra, jsou tam velké rozdíly i v té kvalitě sochařské, která mě samozřejmě oslovuje, protože se považuji především za sochaře, takže se na to dívám i z tohoto pohledu. Musím říct si, že jsem si nemyslel, že to na mě tak bude působit citově. A teď, když jsme sundali to lešení, tak jsem vlastně zjistil, že už nahoru nikdy se nedostanu, nebo respektive minimálně 20-30 let. Takže určitě to na mě nějakým způsobem zapůsobilo a myslím si, že i v té době, když oni ten sloup zde postavili z nějakých důvodů, které jsou samozřejmě také známy, takže měli stejný pocit. Ten Václav Render se toho nedožil, ale všichni ti ostatní, co se na tom podíleli a kteří se toho dožili, tak si myslím, že to byla taková jako věc, která je ovlivnila na celý život.
1: Jenom připomenu, že na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup nejsvětější trojice v Olomouci zapsaný před 26 lety. A to jako 10. památka v České republice.
0: Jenom z průvodci si sloup ročně prohlédne v průměru 20 000 návštěvníků. Další desítky tisíc lidí každoročně zamíří k volně přístupnému exteriéru památky.
1: Od 9. hodiny nás dělí 10 minut. Dobré ráno.

0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl císař Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech.
1: V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá až do konce dubna příštího roku.
2: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
3: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
2: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
3: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
2: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
3: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
2: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali tu klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
3: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
4: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
3: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
5: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
3: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobozování zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO senátní verzi zákona odmítá. Poslanci hlasy vládní koalice schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát. Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale i výstavy a pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festival v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. Dvě nové velkoformátové malby neboli murály vytvoří umělci na stěnách výdejních boxů v Brněnské a Peškově ulici. A v Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a přeháňky četnější, ujediněle bouřky. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat a na západě bude ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Máme rádi divadlo a možná právě proto, že na rozdíl od spousty věcí nejde odložit, nejde ani uložit, ani pustit nikdy jindy. No a odehrává se teď a tady před živými lidmi, pokaždé taky tak trošku jinak. A tak následující hodina naší dnešní ranní mozaiky bude patřit právě divadlu. Jeho lidem, souborům, novým začátkům, ale i tomu, co se děje na jevištích doma i ve světě. Do čela divadla FX Šaldy v Liberci právě nastupuje Petr Michálek. Po 12 letech ve Zlíně a po 4 letech v čele Brněnské JAMU. Přichází k třísouborovému divadlu, které propojuje činohru, operu i balet a před sebou má otázky, co z dosavadního Šaldova divadla zachovat a čemu dát novou energii. Tak se na to zaměříme. No a pokud chcete divadla během jednoho týdne vidět opravdu hodně, stačí zamířit do Plzně. Začíná tam 34. ročník festivalu Divadlo. I o něm bude řeč v 9:30.
2: A co z hudby mezi 9. a 10. Iša Krejčí, Antonio Vivaldi a taky Seamus Blake. Jako první Roman Hampacher, píseň Překročit stín. Přejeme dobré dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Letošní nahrávka Romana Hampachera, 6 minut po 9 dopoledne.
1: Divadlo je živý organismus, mění se s každou novou inscenací, s každým umělcem, ale taky s lidmi, kteří ho vedou. A právě k takové změně teď dochází v Liberci. Do čela divadla FX Šaldy přichází Petr Michálek.
0: Po 12 letech ve Zlíně, po 4 letech ve funkci rektora na Brněnské jamu a taky po zkušenosti z Děčína. V Liberci přebírá třísouborové divadlo s činohrou, operou a baletem, které vstupuje do sezóny s podtitulem V pokušení.
1: A také 12 novými inscenacemi. Tak co všechno chce zachovat, co všechno chce změnit, na to se Petra Michálka zeptáme právě teď. A zdravíme ho do libereckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré dopoledne z Liberce, zdravím vás.
0: Ta vaše poslední zastávka byla v Brně, 4 roky na pozici rektora jamu. Co vás vedlo k tomu vrátit se z akademického prostředí zpátky do každodenního divadelního provozu?
2: No tak vlastně ta odpověď je docela prozaická a je potřeba říct, že jsem se hlásil do dalšího kola, do dalšího mandátu na pozici rektora jamu a senát usoudil, že nejsem vhodnou osobou, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení v Liberce. Ten život je vlastně v tomto smyslu docela jako kočovný, praktický, proto to nebudu balit do nějakých slovíček a řeknu, jak to je.
1: Vy už jste vedl Děčínské divadlo a také Zlínské městské divadlo. Teď tady přicházíte do Liberce. Co jste během těch předchozích angažmá se naučil třeba o tom, co ředitel městského divadla skutečně může ovlivnit a co naopak ovlivnit vůbec nemůže?
2: Tak rozhodně vím díky zlínské zkušenosti, že opravdu čas mezi rozhodnutím a mezi tím výsledkem je dlouhý a je mi úplně jasné a zažívám to samozřejmě i tady v Liberci. Jakkoliv teda vlastně musím říct, že cítím takovou startupovou energii, tak že ten čas logicky v třísouborovém divadle je ještě delší a že to je ten klasický obraz toho zaoceánského parníku, že když chcete změnit ten kurz, tak to prostě nějakou dobu trvá. Ale vracím se k té podstatě, nemám zatím ten pocit, že tady v Liberci jsou úplně stojaté vody, naopak velmi, velmi mě inspiruje ta energie všech zaměstnanců, kteří cítí ten potenciál a chtějí se posouvat dopředu.
0: Jak si Petr Michálek představuje ideální městské divadlo dneška? Má nabízet kvalitní umění, má bavit, otevírat společenská témata, má to být místo setkávání nebo všechno dohromady?
2: Asi všechno dohromady, ale abych úplně nevyklouzl z té otázky, tak pro mě je naprostá zásadní věc otevřenost. Ve smyslu úplně prozaickém otevřít ty dveře obou dvou našich budov, nebýt do sebe zahleděný, nebýt hoch, nebýt VIP, nebýt uměním pro umění, pro nějakou určitou úzkou skupinu lidí, kteří takzvaně rozumí umění. V tomto smyslu si myslím, že je jediná možná strategie v roce 2026 v tom světě, který nás obklopuje a který zároveň tvoříme samozřejmě, se co nejvíce otevírat všem podnětům a o to se určitě budeme snažit. Byl to základní leitmotiv mé koncepce, se kterou jsem vyhrál.
1: Ve funkci jste oficiálně od 1. srpna. Co byla první věc, kterou jste v Liberci udělal?
2: Tak to vám řeknu docela rád, protože tu vzpomínku mám stále docela živou, protože hned můj první pracovní den, což tedy nebylo 1. srpna, ale tuším toho 10. srpna, vzhledem k letním prázdninám, tak do mé kanceláře vstoupilo 6 nebo 7 mužů ve žlutých vestičkách, totiž stavebníci, protože jsem vlastně převzal rekonstrukci malého divadla, velmi obsáhlou rekonstrukci, a oznámili mi, že bohužel narazili na problém a že moc nevědí, jak ho řešit. Tak to byl takový můj jako krásný začátek.
1: Ještě nám řekněte, co to bylo za problém.
2: Jestli chcete takhle konkrétně, tak vám to prozradím. Šlo o to, že u stropů se zjistilo, že nejsou zdi dozděné až ke stropu.
1: Jak tak, se to mohlo stát?
2: No to je vzpomínka nějaká do minulosti. To už asi nerozklíčujeme. V každém případě jsme díky tomu zjistili, proč nás trápila přeslechy z místnosti do místnosti a že to nebylo šířkou zdí a že to nebylo dveřmi, ale že to bylo dírou. Právě tímto, tohletou dírou. A způsobilo to mimo jiné to, že najednou, protože jsme začali velmi brzy, náš baletní soubor neměl kde zkoušet a prostě všechno se zpozdilo, abych to řekl stručně. A byla to dost krizová situace, protože to je prostě vlastně v něčem tovární režim a všechno je naplánované na rok dopředu a jakmile se vám něco zhroutí, tak se všechno začne sypat jako domino. Ale díky této situaci jsem zjistil to mentální nastavení všech tady v Liberci, říkám všech, nejenom v divadle, protože jsme potřebovali pomoc základní školy a základní umělecké školy, co se týká těch prostor. A v podstatě během 24 hodin jsme všechno vyřešili a já jsem pochopil, že jsem na správném místě a že tady chci pracovat.
0: Říká nový ředitel libereckého divadla FX Šaldy Petr Michálek. Za chvíli budeme mluvit o nové sezóně.

0: tvorba Iši Krejčího. Hráli Mário Mesán, Štěpán Koutník, Vladimír Lejčko a Ladislav Kozderka.
1: Nový ředitel libereckého divadla FX Šaldy Petr Michálek přišel do Liberce v okamžiku, kdy už byla nová sezóna dramaturgicky připravená. Petr Michálek je stále v libereckém studiu Českého rozhlasu hostem dnešní Mozaiky na Vltavě. Tak se ptám, jaké bylo vaše první setkání s programem, který jste sám tady ještě netvořil?
2: Tak musím říct před závorku na úvod, že to, jakým způsobem má předchůdkyně Linda Kepertová-Hejlová mě předávala tu funkci ředitele příspěvkové organizace divadlo FX Šaldy v Liberci, bylo mimořádně profesionální, pečlivé a detailní. My jsme vlastně od února v takových cyklech spolu pracovali a já jsem tím pádem do toho byl velmi vtažen a tím pádem jsem dopředu deklaroval, že si myslím, a to si opravdu myslím, že ty tituly, které byly zvoleny pro tu sezonu, která už nyní začala, jsou velmi dobré a že já rozhodně to považuji za jediný možný přístup, teda upřímně řečeno vstupu do té organizace s tím, že s tím, co bylo připraveno, nebudu nic najednou rušit, všechno jinak, to považuji za špatný přístup, spíš se budu rozlížet, chápat ten kontext a tak dál a postupně připravovat ten náš nový základní strategický dokument, protože my prostě musíme vědět, co příštích 5 let chceme udělat a kde chceme za 5 let být. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, ty tituly jsou krásné, já se na ně těším a nic jsem na nich nezměnil.
0: Sezóna má podtitul V pokušení, když se podíváte na těch 12 titulů, tak fungují jako celek? Myslím, ten společný motiv v nich funguje?
2: Ano, stejně tak upřímně říkám, že to je nástroj podle mého názoru spíše marketingový a funkční. My se i v tuto chvíli také bavíme, jak si budeme nadále pokračovat, ale já jsem ho prostě převzal a V pokušení je natolik široké a tak to otevírá tolik možností, což zjišťuji i při rozhovorech s našimi diváky, že si myslím, že to v tu chvíli jako funkční je a tím pádem odpovídám na vaši otázku, že každý z těch titulů, jakkoliv jsou logicky, protože jsme regionální divadlo a náš rozptyl nemůže být úzký, tak ty tituly se do tohoto termínu V pokušení rozhodně vejdou.
1: Tak jenom namátkou, činohra nabídne mimo jiné Něhu ohně, Oboženě Němcové, Cirkus Humberto, Benátského kupce, Obchodníka s deštěm, Opera potom Carmen a Máchův deník, Balet Louskáčka a Fausta a všechny tři soubory propojí Šumař na střeše. My jsme už zmínili Lindu Hejlovou Kepertovou. Jaká je, pane řediteli, potom vaše vlastní představa o Šaldově divadle?
2: Vlastně se vrátím trošičku k tomu termínu otevřít to divadlo. Já bych chtěl navázat v tom nejlepším slova smyslu na práci Lindy a využít toho, co ona se svým týmem za 4 roky dokázala. Návštěvnost, kvalita, sestavení toho týmu považuji za velmi dobrý odrazový můstek pro to, abychom teď ještě sebevědoměji se otevírali těm impulzům zvenčí. Například to byla jedna z mých důležitých cest pracovních do Žitavy. Rozhodně plánujeme, a už se to vlastně daří, už se to děje, plánujeme navázat na už minulé spolupráce s divadly v Gerlicu a v Jelení hoře v Polsku a plánujeme společný projekt, protože já si myslím, že koprodukce, spolupráce, sdílení, synergie je téma budoucnosti pro regionální divadla a možná nejenom pro ně.
0: Třísouborové divadlo, to je poměrně složitý organismus. Je pro vás důležitá ta stabilita, nebo máte do budoucna v hlavě nějaké změny, které se dotknou třeba i uměleckého směřování těch jednotlivých souborů?
2: Změny určitě budou. Divadlo je živý organismus a prostě musí se neustále vyvíjet, ale říkáte to dobře, já si myslím, že tyto změny můžete dělat až poté, co je ten prostor stabilní. Já vlastně my si ředitelé divadla vnímám tak, že mým jaksi primárním úkolem je vytvořit podmínky pro práci uměleckých souborů, uměleckých šéfů. Mimochodem se všemi třemi jsem se dohodl na pokračování, to znamená i to je jakýsi stabilizační prvek dovnitř do toho divadla, ale i pro naši diváckou základnu. A chci jim vytvořit podmínky pro to, aby se mohli ještě víc rozletět a ještě víc nadechnout. To považuji za svou práci.
1: Tak ať se vám to podaří. Do čela divadla FX Šaldy v Liberci přišel v srpnu nový šéf Petr Michálek a byl hostem dnešní ranní mozaiky na Vltavě. Děkuji za to, mějte se pěkně.
2: Vy taky.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Seamus Blake hraje na Vltavě těsně před 9:30. Máme středu 9. září. Přejeme hezké dopoledne.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Velké a malé scény, open air, činohra i alternativa. Tohle všechno teď najdeme v programu Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Ode dneška až do 17. září uvede 26 souborů a mezi nimi třeba i ty z Francie, Polska, Slovenska nebo Slovinska.
0: Program nabídne téměř 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Podrobně už o programu se členkou Dramaturgické rady festivalu Dorou Štědroňovou. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Divadlo Plzeň, to je ohromná akce, tak s jakou vizí každý rok společně s kolegy skládáte program festivalu? Hledáte pro ty jednotlivé ročníky třeba nějaké jednotné téma?
3: Na začátku někdy to jednotné téma samozřejmě není, protože my se konáme během pár dnů na intenzivním prostě prostoru, jak časovém, tak prostorovém, a uvádíme, jak už bylo řečeno, 26 souborů. Takže v rámci těchto 26 představení je velice těžké vlastně najít nějaké sjednocující téma.
2: Doro, ale to se to podařilo?
3: Já si myslím, že tak trošku by se to tam dalo tušit. A samozřejmě, jako všechno asi progresivní, tak vždy je to spojeno s nějakou depresí, kritikou, nějakýma vlastně nepříjemnýma stránkama lidské existence. Protože málo kdy nějaká komedie udělá díru do světa, ať už toho divadelního nebo lidského. Takže vlastně všechny ty inscenace spojuje nějaká taková kritika vlastně člověka. Člověk kritizuje člověka, protože to, kam se řítíme, jak se chováme k sobě navzájem i ke svému okolí, se promítá do těch inscenací hodně intenzivně.
0: Varšavské divadlo Nový teatr přiveze monumentální inscenaci Elizabeth Costello. Ta je označována za nejosobnější dílo Krištofa Varlikovského, přední osobnosti polského divadla. V čem ta osobní rovina spočívá?
3: Je to opět tady v tom kritickém pohledu na člověka. Elizabeth Costello je to trošku spletitý. Elizabeth Costello je fiktivní postava, kterou vytvořil John Maxwell Coetzee. A Varlikovský si často z jeho románu tuto postavu bere a nechává ji plout svými inscenacemi. Takže už prošla asi 5 jeho režiemi. A tentokrát jí věnuje teda celý svůj opus, který trvá 4,5 hodiny, včetně přestávky. A je to vlastně pohled této Elizabeth Costello, což je fiktivní postava. Postava spisovatelky, která se dívá na naše chování k přírodě, na práva zvířat, vůbec na naši konečnost. A myslím si, že finále tady této inscenace, které patří Maje Kovalovské, slavné herečce, která prošla filmy Andřeje Vajdy, Krištofa Kešlovského a dalších, tak vlastně to finále, které patří této herečce, která příští rok oslaví 90 let, je naprosto strhující a je to velice až tísnivá, ale zároveň naprosto podmanivá zpráva o stavu světa.
2: Francouzská inscenace bez fanfár zase balancuje na hranici divadla a hudby. Tak jak se v ní pracuje s hudbou Roberta Schumana?
3: Ta hudba je tam vlastně až takovou dramatickou figurou, nejenom, že jsou hudebníci na scéně, ale vlastně vytváří takový kontrapunkt ke slovu, k replikám, a zase je to o jakémsi rozpadu, o rozpadu domu a potažmo nebo obrazivě řečeno i našich vztahů a našeho světa. Ta hudba je tam opravdu důležitým článkem, podobně jako třeba bývá u Krištofa Martálera, výrazným takovým kontrapunktem k tomu slovnímu dění.
0: Letošní ročník zahrnuje taky hned 2 inscenace z Liberce nebo výraznou loutkářskou linku. Jak důležité je pro festival Divadlo v Plzni dávat prostor i regionálním scénám?
3: Určitě, my se snažíme vlastně vytvářet nejenom kvalitní zahraniční program, který tvoří takovou páteř festivalu, ale každý den může divák vidět 3 až 4 inscenace, takže tam se opravdu ukáže veškerá plejáda českého, nejen českého, ale také českého divadelnictví, právě od loutkářů až po velká dramata. A myslím si, že to právě strašně důležité odstnout se v tomto kontextu a vlastně postavit ty žánry vedle sebe, protože všechno je divadlo.
2: Návštěvníky Plzeňského festivalu Divadlo čeká skoro 40 představení. Zkuste vybrat jeden typ, který si určitě nenecháte Doro ujít, anebo který byste nám doporučila.
3: Určitě by to byla ta největší, nejopulentnější inscenace, a to je právě ta Elizabeth Costello, protože Krištof Varlikovský, to je podle mě v současné době nejlepší současný evropský režisér, takže přijíždí sem, je to naprostá bomba, a nejenom, že z produkčního, finančního a veškerého hlediska to bylo náročné, ale je to opravdu strhující podívaná.
0: Co se týká těch debat, tak o čem se bude letos přemýšlet mimochodem?
3: Asi určitě se nevěneme otázkám, kam kráčí divadlo, potažmo člověk, protože nejenom si myslím, že my divadelníci, ale obecně vlastně se ocitáme na jakémsi zlomu, hraně, překračují se meze, které se nikdy nepřekračovaly, a myslím si, že to divadlo, které je opravdu reflexí světa, tak se k tomu má nějakým způsobem vyjadřovat. Tak určitě o tom bude řeč.
2: Přejeme, ať se všechno povede. Mezinárodní festival Divadlo ode dneška zaplní tedy Plzeň téměř 40 inscenacemi, ale jak jsme teď slyšeli, i debatami a celou řadou dalších akcí. Dora Štědroňová, hostem dnešní ranní mozaiky na Vltavě. Mějte se moc pěkně.
3: Na viděnou v Plzni. Na shledanou.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bára Zmeková a píseň Ještě mě drž u nás na Vltavě těsně před 9:45.
1: Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce, to je opravdu rozporuplná část našich dějin. Až v poslední době se objevila celá řada knížek a filmů, které se touhle problematikou zabývají. A tématu se chopil i publicista Petr Šourek.
2: Mirek zpívá krásně a pije hodně. A vypráví, jak tehdy ve Slavonicích, když vyháněli Němce, se v noci rozbučely krávy. Nepodojené, nenakrmené. Opuštěný dobytek řval, bučel a vyváděl až do rána. Až jednoho napadlo, že zajedou pro hospodáře do lágru za hranice, kam je včera slavně vyhnali. S puškou v ruce, samozřejmě. Jen sklon hlavně byl ráno jiný než včera. Schlípli jim kvéry, protože na tohle nepomysleli. Dělali revoluci a na zvířata nepomysleli, dobytci. O zvířata se musí někdo starat a na to oni neměli čas, když dělali revoluci. Tak přihnali ty vyhnané Němce zpátky, aby jim svoje krávy obstarali, podojili a nakrmili. A pak Němce zase vyhnali a revoluce skončila, protože se museli postarat o zvířata. Já jsem u toho nebyl, říká Mirek. A pije a zpívá. Hodně a krásně. Říkám jen to, co jsem slyšel, dodává. Ale slyšel jsem to od těch, co tam byli a slyšeli, jak ty krávy bučely a kozy mečely. V každém jednom statku. Ve stavení bez hospodáře, opuštěný dobytek řval na celé město. Ještě že je napadlo zajít do lágru pro ty Němce. Vyhnali Němce za nejbližší hranici. Ze Slavonic je to do Rakouska, co by kamenem dohodil. Dlouho ale v Rakousku nepobyli. Slavoničtí byli papírově hříští Němci a Rakušani je vykázali do Německa. Šli tedy do Bavor, jakože zpátky tam, odkud jejich pra přišli na Moravu postavit Slavonice. V Bavorsku je samozřejmě nikdo nečekal a nechtěl, Bavoráci jim nadávali do cikánů. Nebyl jsem u toho. Četl jsem to ve vzpomínkách jednoho vyhnaného. Jmenoval se Janota. Josef Janota ze Clabings. Clabings byly německy Slavonice. Janota scháněl vyhnaným ve švábském gmindu bydlení a staral se o ně tak, až se z něj stal politik. Působil v partii, která chtěla mírový návrat Německa do hranic z roku 1937. Umřel v Augsburgu, jak se česky říkávalo bavorskému Augsburgu. Nikdo z nás u toho nebyl. Je to dávno. Lidi umřeli, partaje zanikly, hranice změkly. Slavonice jsou dnes památkový stroj na turistické peníze. Krávy nikde, kozy nikde. Poslední vlak odjíždí v 7:26. Diesel frčí přes přejezd, závory mávnou po vlaku a ticho kolem soumraku. Idyla. Mirek dostal k narozeninám sešitek. Jsou v něm sebrané události z roku, kdy se narodil. V roce Mirkova narození, v roce 1963, vyšla antologie české poezie pod titulem A co básník? Nazvaná je podle Halasovy básni, již veršemi utkvěly. Proti přitažlivosti zemské do výšky volím pát, daleko odkud spadnout nemajících a levou chci jen psát, tygra i s beránkem. Ty verše jsem čítal jako dítě, mohli vyjít, až když komunistický režim mírně odtál, bezpečně po Halasově smrti. Jako dítě jsem neměl pocit, že bych básni nerozuměl. Povrchně natálý režim zase hluboce přimrzl do karikatury, která byla čirou ilustrací toho, co básník říká. Bikiny dají do šlágrů, neutopitelné husy to zakejhají do cinkotu metálů. Až dnes chápu, proč Halasovým slovům lidé nerozumějí. Ano, bikiny dají do šlágrů se ještě dá, ale co chtěl básník říct veršem daleko odkud spadnout nemajících? Nevím, ale to šílené nemajících mi utkvělo dokonale. V hlavě mi dlouhá léta přetrvalo něco, čemu jsem verbálně nerozuměl, nerozumím a rozumět nejspíš nikdy nebudu. Nemajících ve středu básníkova centrifugálního pádu. Nemajících. Slovně tomu nerozumím, gramaticky vůbec, ale přesto vím, co se říká, protože o slova nejde. Jde o hlas. Slova ho rozeznívají, ale mluví hlas. Jako slavonické krávy v noci po vyhnání, opuštěná krajina, země bez práv, zóna nikoho. Nemajících. Když odejde živočich státní, zón politikon, zůstává po něm zvíře stádní, zón a politikon. Když slova ztratila význam, je na samotném hlasu, aby nesl význam. To je řeč toho, kdo je zbaven, kdo nemá slov.
1: Jinými slovy, když člověku odebereme jeho politickou, občanskou nebo společenskou existenci, tak zůstane člověk, který už nemá možnost zasahovat do světa kolem sebe, ale pořád má hlas, jak připomíná i publicista Petr Šourek.
0: Pokračujeme se Samuelem Vezlim, první částí symfonie D-dur v podání London Mozart Players. Přejeme dobrý poslech.

0: London Mozart Players v 9 hodin a 54 minut.
1: Kdybyste měli možnost vidět Karolínu Koubovou, dnes doslova vtančila sem do studia Českého rozhlasu Vltava. Karolíno, vítej u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, ano, narážíš na to, že roztančíme i dnešní vizitku.
1: Bude roztančená.
2: Ano, protože pozvání přijala jméno velké a velká osobnost vlastně české taneční scény. Nikoli přímo tak jako fyzicky, když to určitě taky, ale především manažer. A je to Ivona Krojcmanová, která je zakladatelka divadla Ponce, ředitelka Tance Praha. Prostě známe jméno, probereme vlastně českou taneční scénu.
1: Tak ať se to povede, budeme rádi poslouchat.
2: Jenom proto ještě připomenu, že je to 25 let, co slaví divadlo Ponec, takže si řekneme, v jaké kondici.
0: Zajímavé téma má i akcent, týká se toho, jak je to aktuálně s ženskými akty v magazínech a naráží na to, že v roce 2015 časopis Playboy přestal uveřejňovat fotografie nahých žen, o dva roky později se k ním vrátil a teď oznamuje, že je zpět s takzvaně respektujícím a moderním pojetím ženské nahoty.
1: Co je tedy ještě společensky přijatelné a jsme prudérnější, nebo jak vypadá akt, který jsme ochotni akceptovat? Na to všechno se bude Saša Michailidis ptát svých hostů. Nalaďte si Vltavu v 16 hodin 30 minut.
0: Krásnou středu vám 9. září přijí ze studia Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel. Informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat shořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný. Ukrajinský útok na ruský Novorosijsk na pobřeží Černého moře má 4 oběti, dalších 29 lidí je zraněných. Informoval o tom guvernér Krasnodarského kraje. Podle něj trosky bezpilotních letounů zasáhly domy, kostel a mateřskou školu. Ukrajinská armáda uvedla, že útočila na vojenská plavidla. Kolik lodí zasáhla, ale neupřesnila. Moskva v noci zaútočila na jihozápad Ukrajiny. Při útoku zemřeli 3 lidé a 2 z nich u hraničního přechodu s Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Cílem ruských úderů byl také Kyjev. Podle tamních záchranářů nejsou žádní zranění a na několika místech ale začalo hořet. Galerie výtvarných umění Ostrava vystavuje bibliofílie ze svých sbírek. Představuje knihu jako svébytný výtvarný prvek. Zastoupena jsou díla Aleny Foustkové, Františka Konůbka nebo Toajen. K vidění je i unikátní zelený box Marcela Duchampa. A v Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť, k večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. To, co je na současném tanci krásné, je, že není předvídatelný, že dává prostor pro vaši fantazii a zároveň vás uvede do snových představ umělců, říká jedna z klíčových osobností českého současného tance, ředitelka festivalu a neziskové organizace Tanec Praha, která zaštiťuje činnosti Pražského divadla Ponec. Ivona Krojcmanová, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: První stálá taneční scéna v Čechách si právě v těchto dnech připomíná 25 let od svého otevření. Ivona Krojcmanová se současnému tanci věnuje od studií teorie tance na HAMU. V roce 1991 stála u zrodu festivalu Tanec Praha, později pod jeho hlavičkou vybudovala také řadu dalších aktivit na podporu českého tance doma i v zahraničí. V roce 2001 pak z bývalého chátrajícího kina vytvořila divadlo Ponec, první stálou taneční scénu v České republice. Divadlo Ponec si právě v těchto dnech připomíná 25 let existence, jak jsem říkala, vedle něj dnes Tanec Praha pořádá také českou taneční platformu a věnuje se vzdělávání i komunitním projektům. Ivona Krojcmanová tak pomohla vytvořit zázemí, které českému současnému tanci dlouho chybělo. Ráda vždy objevovala do Prahy, přivážela zajímavé taneční umělce z nejrůznějších zemí světa. Tak teď k tomu vlastně výročí, paní Krojcmanová. Když Ponec teď slaví, tak musíme si říct, že ty narozeniny ale musí oslavit trochu skromněji. Potýká se s poklesem financí. Od roku 2023-2024 se prochází nějakou transformací. Tehdy, vy jste to tak poznamenala, si vlastně prošel krizí a říkala jste, že to je vlastně příležitost k nějaké redefinici toho směřování. Tak si říkám, při těch 25, kde se nachází Ponec?
2: Tak pokud je o umělecké směřování, tak v každém případě zůstává velmi kontinuální a stabilní. Je to jediná scéna v České republice, která se věnuje oboru současný tanec. A buďme upřímní, je to menšinový žánr, to není mainstream a je pro nás strašně důležité, aby vytvářel Ponec nadále skvělé podmínky pro umělce. Když říkám skvělé, tak musím říct zároveň velmi skromné. To znamená prostorové zázemí, kvalitní technický tým, produkční tým a k tomu samozřejmě ideálně i podpora finanční. To, že nemůžeme ty umělce podporovat finančně poslední 3 roky, je opravdu velký problém, protože pokud zveme umělce na tvůrčí rezidence, pokud jim dáváme prostor, aby u nás uváděli premiéry, aby dokončovali svá díla, aby měli čas i na research a na studování těch děl, tak samozřejmě by bylo moc dobré, kdybychom mohli do toho vstupovat i jako koproducent finanční, nejenom prostorem. A to je takový model, který mají běžné dance housey, jak se říká tanečním domům, čili divadlům pro tanec po Evropě. My jsme členy prestižní sítě, která se jmenovala European Dance House Network, dneska se přejmenovala nedávno na European Dance Development Network, protože se snaží opravdu podporovat spolupráci všech organizací napříč Evropou, které se zabývají podporou podmínek pro rozvoj současného tance. Nejenom samotnou prezentací. Protože u nás je takový zvyk zúžit trošku to myšlení na to, že OK, kolik uděláte premiér, kolik uděláte představení za rok, kolik k vám přijde diváků.
1: A je to ale podstatné, ne? Kolik to je samozřejmě premiér za rok a tuším, že tady v tomto Ponec právě měl pouze jedinou třeba?
2: No ne, to vůbec ne. U nás bylo těch premiér zase víc než 7, ale podstatné je, jestli ty premiéry vznikají za podmínek, které umělci potřebují. A to znamená dát jim prostor na zkoušení, dát jim dostatek času na tu práci ve studiu i na samotné scéně. Ne jim dát 2-3 dny před premiérou a stresovat je situací, kdy nevědí, jak to všechno dokončit, nasvítit, vyzkoušet scénografii, veškeré prvky, protože současný tanec, to je prostě taneční divadlo, tam je spousta elementů, které hrají roli. Většinou naši tanečníci a choreografové pracují s živou hudbou, pracují se skvělými světelnými designéry, potřebují čas na práci. Takže pro mě není ukazatelem pro Ponec hrát 200 představení za rok. Mně jich stačí 90 nebo 100, ale pro mě je ukazatelem kvalita toho, co tam vzniká.
1: Tak si pojďme říci tedy, když jsem se ptala na ten bod a vy říkáte, že je tu kontinuita, tak ale je třeba doplnit, že v roce 2024 tedy odešly část umělců, část klíčových souborů, čili ten současný tanec, jak jste říkala, že je to vlastně jediná scéna, tak tady samozřejmě existuje prostřednictvím těchto souborů, ale na různých scénách. Čili já jsem se chtěla zeptat na to, jak to tady teď vypadá, protože dramaturgie, pokud vím, má ty tři linie. V Ponci, rezidenční umělci, open call, open stage. Mm-hmm. Pojďte nám to prosím vysvětlit. Co se tedy od toho roku 24 stalo?
2: To je velmi krásný model, který vytvořila nová umělecká rada. Tu uměleckou radu jsem jmenovala v roce 2023. Oslovila jsem některé osobnosti. Jedna z nich, Dáša Bednáriková, mi napomohla potom ve vyhodnocení open callu, protože jsem vyhověla určitým nárokům té taneční scény, že by bylo fajn na tu, i na to členství v umělecké radě Ponce vyhlásit open call. Přijala jsem k tomu Honzu Malíka a Silvu Šavkovou. Je to zajímavé, jakým způsobem se tito lidé liší zkušeností generačně a co přináší. Přinesl vlastně úplně nový model, jak oslovit umělce, kteří mohou v Ponci pracovat a jak vytvořit mnohem větší prostor pro nejmladší generaci. A to já považuji za zásadní krok, to je ta transformace, o které hovořím. Není to to, že bychom přeskočili ze současného tance na jiný žánr, to vůbec ne, ale je to o tom, že se otevřely open cally pro úplně nejmladší generaci a zároveň pro všechny další tvůrčí osobnosti, které na poli současného tance působí. A pro mě je velmi důležité, že se snaží ta umělecká rada i vytipovávat jednoho rezidenčního umělce na každý kalendářní rok. A ten samozřejmě může pak pokračovat v těch open callech a dál uvádět svoje reprízy i další nové premiéry. Takže tahle ta otevřenost je novým velmi silným prvkem Ponce, protože těch prvních 22 let jsme vlastně oslovovali umělce a někteří se na nás obraceli, ale zároveň jsem cítila už ke konci toho 20letého období, že je tam určitá obava, jako jakým způsobem se k tomu konci Ponci přiblížit, jakým způsobem může začínající umělec, který právě absolvoval třeba Duncan Center, konzervatoř nebo HAMU, jak vlastně se může do toho Ponce dostat.
1: Jako, že by se nekvalifikoval, že není ještě zatímco teď je to podle vás.
2: Teď je to transparentní, ten open call je několikrát za rok, doplňuje se o ten nový formát open stage a ten je ještě zajímavý v tom, že vlastně dává profesionální podmínky pouze na 3 dny, nikoliv tedy na ty tvůrčí rezidence a týden v divadle, ale dává úplně té nejmladší generaci možnost vyzkoušet si to v tom profesionálním divadle.
1: Tak kdybyste měla právě teď říct u těch 25 na základě těchto třech noh, které jsme si teď pojmenovali, kdo v Ponci zkouší a jaká bude ta sezóna?
2: Tak v Ponci byla, nebo je stále letos rezidenční umělkyní Adriana Štefaňáková. Ta má velké zkušenosti ze zahraničí a tady v Čechách spolupracuje s nejrůznějšími dalšími choreografy. A pro ní to je vlastně splnění snů. Ona může vyzkoušet svoje vlastní tvůrčí projekty. Bohužel ani ona nedostala granty na té úrovni, co bychom potřebovali. V podstatě to Ministerstvo kultury jí dalo nulu. A tím pádem vlastně má zase strašně stížený podmínky, jak uvést novou inscenaci. Přesto se jí podařilo udělat triptych, který bude mít teďko reprízu na podzim a zároveň se jí podařilo udělat na festival Open Air projekt, který objel vlastně několik regionů České republiky, takže ona má velký tvůrčí potenciál a je samozřejmě takovou z těch osobností, které dokážou k sobě přitáhnout pozornost, zabývá se tématy, jako jak nás degenerují sociální sítě, když to řeknu velmi laickým pohledem, ona to říká samozřejmě sofistikovaněji, ale třeba i dalšími tématy toho pocitu umělce v té velice chaotické době. Vedle toho máme nádherné reprízy, třeba 23 poems je soubor, který má neuvěřitelný potenciál. Spolupracuje tam Kristýna Peldová, která žije ve Slovinsku, v Ljubljaně s českými tanečnicemi, jako je Karolína Schneiderová a další. A musím říct, Eliška Benešová třeba. A je to neuvěřitelné, co se jim podařilo vytvořit za projekt Rapture s velice originálním vizuálním řešením i hudbou.
1: Což je ale premiéra, je to tak z roku 2025.
2: A, ano, ale oni teď dělají novou participativní verzi toho projektu, protože chtějí sdílet tuhle tu euforii z toho pohybu, která je opravdu velice nakažlivá. Takže jsem moc zvědavá, teď jsou přihlášeny na Aerowaves a já jim strašně držím palce, protože cítím velký potenciál u umělců, jako je 23 Poems. A pak je tam taková ta nejmladší generace nebo hodně tanečnic a tanečníků, kteří působili v zahraničí, studují ještě třeba nebo mají nějaké vazby na zahraničí a vracejí se do České republiky a mají zájem tady pracovat. A pak je tu celá skupina umělců, kteří jsou ze zahraničí a usadili se v Praze. A taky sledujeme tu situaci na Slovensku, ta je opravdu velmi ošemetná. Tam se teď dějí věci, že to krácení grantu je ještě mnohem horší a razantnější. A my proto dáváme i prostor pro tvůrčí rezidence slovenským umělcům. A vypsali jsme už druhý open call pro slovenské umělce. A letos na podzim budeme mít šanci taky vidět výstupy toho, co se na začátku roku dělo. V Ponci, kde třeba Tomáš Danielis nebo Petra Fornajová měli velice zajímavé tvůrčí rezidence a teď vlastně na podzim uvedeme, kam dotáhly všechny tyhle svoje nové projekty.
1: A v rámci tedy těchto spoluprací Ponec poskytuje koprodukci v jakém slova smyslu?
2: Poskytuje prostor a služby. Nemá vůbec prostředky na to, aby dával koprodukční vklady, tak jako tomu bylo do roku 2023, což je velká škoda, protože ti umělci si těžce schánějí svoje granty, to bylo vždycky, ale ty koprodukční vklady jim umožňovaly pracovat ve větším klidu a platit férově tanečníky za zkoušení, což považuji za velmi důležité. A zároveň musím říct, že jako to, že máme fantastickou zkušebnu v sousedním objektu Krenovka, je další vlastně velká zátěž pro náš rozpočet, protože tam platíme tomu provozovateli nájmy. On se nám snaží dávat ty nejnižší možné, ale pořád je to další velký náklad, takže když nabízíme prostor, tak to znamená ale, že platíme velký peníze, protože měsíc tvůrčích rezidencí v Krenovce znamená opravdu velkou finanční zátěž pro náš rozpočet.
1: Mluvíme-li o těch penězích, tak právě těch 25 let a to jubileum je teď i v duchu toho, že divadlo Ponec nebo Česká taneční platforma zůstaly teď aktuálně bez podpory grantové. A zároveň si tady říkám, nakolik se to tady projeví v té nadcházející sezóně, jak budete muset měnit dramaturgii, protože to se netýká tedy jenom Ponce, ale i spousta dalších kulturních akcí a projektů se potýká s úbytkem peněz.
2: Tak my už jsme se s tím setkali vlastně ty poslední dva roky a museli jsme změnit i management, museli jsme velmi redukovat celý náš tým, což je poměrně zásadní. Omladili jsme ho, dost jsme vyměnili osob v tom týmu a musím říct, že to, co mě trošku trápí a bojím se toho do budoucna, je, že kdyby měl takovýhle pokles financí pokračovat, tak nás to nutí k pronájmům, to znamená k nedodržování toho, jaký je poslání toho divadla. A poslání je vytvářet podmínky pro současný tanec a ne pronajímat pro komerční aktivity. Samozřejmě, že ty pronájmy mohou být tam, kde vznikne nějaký okno, ale těch je velmi málo, tak je tam možnost samozřejmě půjčit to divadlo pro natáčení klipů, pro nějaký pořady, pro různé další komerční věci, ale mně je to trochu líto. Já si myslím, že Ponec má sloužit tanci a jsem o tom skálopevně přesvědčená. A ještě bych vás malinko korigovala v tom, že neklesly všechny dotace. My jsme naštěstí doteďka čerpali čtyřletou dotaci hlavního města Prahy a pevně věříme, že budeme čerpat dotaci města Prahy i nadále. A samozřejmě teď uvidíme, jak se to změní po komunálních volbách, nicméně ještě stále to vedení radnice, které tam teď jmenovalo novou grantovou komisi a já doufám, že námi podané žádosti budou jako relevantně posuzovány a budou se pravděpodobně, jak jsem pochopila, z jednání Ministerstva kultury měnit i grantové komise tam. Takže já si myslím, že všechno je v lidech, řekněme si to upřímně a pokud se někdo rozhodne, že odejde z nějakého divadla, pak by na to má každý právo, pak by se měl ale zamyslet nad tím, jestli odejít znamená odejít jako solidně a poděkovat za to, co mu to divadlo dalo, anebo jestli to znamená bojkotovat a ničit vlastně to, co to divadlo budovalo.
1: Právě narážíte na opravdu bolestivá místa, která se děla právě na tom přelomu 23-24, ale zároveň se tam asi dají najít i jako pozitivní věci. To znamená, že se mluví o tom, když se redefinovala nebo nějak transformovala právě pozice Ponce, co se týká současné taneční scény. Takže jí to velmi diverzifikovalo, že se současný tanec začal dít na vícero místech ve vícero prostorech. Ale zároveň teď Ponec, jak říkáme, má úplně jako jiné fungování. Poskytuje stále podle vás tu podporu současnému tanci, tak jak byste si představovala?
2: Poskytuje ji samozřejmě v rámci velmi limitovaných podmínek. To znamená, není to tak, jak bych si představovala, nemůžeme jít do těch koprodukčních vkladů, nemůžeme do nich jít ani mezinárodně, ale zároveň tu svoji funkci nadále naplňuje. A to, že se děje tanec i jinde, je naprosto v pořádku a děje se to už léta. Je řada scén, která je multižánrových a kde se snaží vytvořit prostor pro současný tanec, ale není to jejich hlavní cíl, není to to hlavní poslání těch scén. Takže pro mě ta role Ponce zůstává neměnná a to, že se ty podmínky stížily, je pro nás velice tvrdá zkouška. Procházíme krizovým managementem, respektive jsme si jim prošli a máme teď vlastně omlazený, velice efektivní tým. A doufáme, že budeme mít prostředky na to, abychom mohli tu práci jejich jaksi zhodnotit a nějakým způsobem posouvat dál.
1: Říká Ivona Krojcmanová, která je v dnešní vizitce hostem, přijala naše pozvání a jako taková měla možnost říct si i své hudební preference a začínáme Jacquesem Brelem, Laquette.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka dnes s Ivonou Krojcmanovou, zakladatelkou tance Praha a divadla Ponec. Tanec Praha zároveň pořádá pravidelný mezinárodní festival, ten se konal i letos v červnu. Přivezli jste umělce z 12 zemí světa, tak o čem svědčí ten letošní ročník?
1: Já mám obrovskou radost z toho, jak se vydařil a že na rozdíl od Ponce nečelí tak obrovským škrtům, takže je možné ho dále rozvíjet. Jsem za to opravdu vděčná. Má naštěstí jinou grantovou komisi v programu festivalu. A já musím říct, že festival plní svoji roli už od toho roku 1990-91, kdy jsem do něj vstoupila. On ho založil Honza Hartmann už v roce 1989, ještě tehdy pod Pražským kulturním střediskem, a já jsem vlastně tuhletu malou letní kulturní akci přetavila ve velice renomovaný mezinárodní festival, který se koná v Praze a dalších 22 městech, 21 teda kromě Prahy, městech a obcí České republiky. A ten zájem regionu o současný tanec je něco, co mě dobíjí energií, a vidím, že tam vznikají i velice zajímavé nové vazby, protože my do regionu kombinujeme české a zahraniční soubory a díla. A tak tam vlastně vznikají takové zajímavé nabídky, že třeba plzeňský Moving Station nebo brněnská Industra nabízejí těm umělcům, které tam zažijí během festivalu, další tvůrčí rezidence během roku. Takže vlastně napomáhají Ponci, ale i dalším prostorám, které současný tanec prezentují, nějakým způsobem vytvořit lepší podmínky pro tu tvorbu. To, o čem mluvím kolem Ponce. A myslím si, že tahle ta návaznost festivalu na Ponec je velice důležitá, protože lidé si zvykli, že festival je v červnu, že je to vrchol sezóny, je to prostě oslava toho nejlepšího tanečního umění, jaké můžeme zažít. Ale zároveň ta kontinuita během roku je pro nás stejně důležitá.
0: Vy jste říkala, nebo jak vybíráte vlastně umělce, jezdíte po celém světě, slyšela jsem, že jste na africkém bienále zahlédla během jednoho týdne 25 představení tanečních, jak se dá ještě něco navnímat?
1: No, je to velmi náročné. Je to velmi náročné. Ta kurátorská práce je vlastně něco, co lidé si říkají, jo, ona si jezdí po celém světě, ale je to tak strašně intenzivní. Každý ten výjezd znamená jako opravdu velice se soustředit na nejenom ta samotná představení, ale taky networking, setkávání s ostatními. My jsme členy a spoluzakladateli European Festivals, Dance Festivals Network. To znamená, že festival, asi 15 až 20 festivalů tance v Evropě, spolupracuje na různých projektech. A vlastně si spolu i povídáme o tom, kam směřuje ta taneční scéna v jednotlivých zemích. Dokážeme si předávat ty informace, kde se objevují nové talenty, co je teď zajímavé, a dohodujeme se na koprodukcích. A tam nám hodně pomáhá Kreativní Evropa, tedy do budoucna program Agora Evropské unie, protože tam vlastně můžeme vstoupit finančně do těch podmínek tvůrčího procesu. A myslím si, že to je důležitá role festivalu a jsem moc ráda, že ji dokážeme s tancem Praha naplnit.
0: Hostem vizitky je Ivona Krojcmanová. Můžete nám psát vaše podněty a dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Jako to udělala třeba Jana Beranová ze Strakonic, ta navazuje na naši debatu před písní a ptá se, jestli se podle vás podaří taneční scénu opět spojit, protože cíl je, zdá se stejný, umělecky co nejkvalitněji představovat současný tanec.
1: To je krásná otázka, já bych si to moc přála, protože jsem o to celý život usilovala. A myslím si, že je to moc důležité a že by měli někteří trošku upozadnit svoje ega a svoje jako ambice osobní.
0: A paní Krojcmanová, berete třeba nějak zpětně i s tím odstupem času nějakou reflexi i sama třeba k sobě, co se týká třeba těch výtek, jakým způsobem jste potom změnila vlastně to manažerské vedení a tak dále, jakým způsobem jste tedy komunikovala tu změnu, jestli tedy, když se třeba podíváme do těch komisí, které dali nějakou nulu teď Ponci, jestli si třeba připouštíte možnost, že je tam nějaká výtka oprávněná, třeba co se týká nějaké absence vize nebo tak. co vidíte tak vy na své straně?
1: Absence vize určitě ne, ale absence jako hlubší komunikace určitě ano, a já jsem mnohokrát jako pátrala se svými kolegy, kteří zůstali a nebo kteří přišli nově po těch jako kořenech toho celého krizového řešení, a vlastně jsem nikdy nepochopila, a to říkám na rovinu, co je tak špatného na rozhodnutí zakladatelky a ředitelky organizace vyměnit jednu osobu v uměleckém vedení za tříčlennou uměleckou radu. Já to považuji za velice dobrý krok a doteďka si za ním stojím. A
0: co, že se ale přiznáváte, že jste to mohla komunikovat?
1: Mohla jsem to komunikovat určitě lépe. Nebo... protože je opravdu to prostředí velmi složité, velmi fragmentované, je tam spousta osobních zájmů.
0: Ale zároveň, promiňte, no. Jako z pozice manažerky, když tedy odejdou třeba nějací klíčoví spolupracovníci, což se v tom roce 2024 stalo, tak jenom si říkám, jestli tam potom máte nějakou reflexi v tom, aha, něco mi tím sdělují třeba.
1: Určitě na jednu stranu něco mi tím sdělují vůči mně a něco mi tím sdělují o sobě. A já jsem v tomhle jako velice striktní, protože já mám velké požadavky na ten tým. Já kladu vysoké nároky a je mi velmi líto, že ho nemůžu adekvátně zaplatit, to říkám na rovinu. A to tempo a to množství těch projektů, které se nám nahromadilo v době Národního plánu obnovy, bylo extrémní. A my jsme těch projektů měli skutečně hodně a nestíhali jsme to, neměli jsme na to kapacity. Tohle já si uvědomuju, byla to moje chyba, to je bez pochyby, ale zároveň odmítám jako některé výtky, které byly naprosto jako vyfabulované, a vím, že tam zatím je spousta osobních ambic lidí, kteří opravdu čekali, až odejdu do důchodu, což považuji za eticky naprosto nepřijatelné.
0: Ovšem i podle slov jednoho ze tříčlenné umělecké rady, jak o ní mluvíte, Ponce Jana Malíka, Ponec už netepe jako dřív, ale podle něj to není špatně, že tu změnu rytmu chápe jako příležitost vytvořit zdravější a konkurenčnější prostředí. Čili ten tep Ponce vnímáte vy, jak
1: netepe,
0: říkáte,
1: netepe.
0: Bylo tam velké tempo.
1: Nepotřebuje 150 veřejných představení ročně, prostě jako to je to, co jsem říkala. Já mám radši, když to tempo se trochu zvolní a dá se prostor pro ten tvůrčí proces. A považuji to za důležitý. Bohužel ta dnešní honba za výkonovými ukazateli je velice absurdní a trošku ničí tu podstatu umění, čas na práci.
0: Tak budeme ale věřit s Janou Beranovou ze Strakonic, že se taneční scénu v Česku podaří spojit, nebo jak byste právě teď jako definovala paní Kreutzmannová? Říkali jsme, že se otevřela, že spolky nebo soubory současného tance hrají na různých místech, tak to je pro diváka dobře, ne?
1: Já si myslím, že je to velmi dobře, že je strašně důležitý, že ta scéna je diverzifikovaná, je velice pestrá a že přichází spousta nových, velice nadějných, zajímavých osobností, a mě vlastně hodně baví sledovat tu novou generaci, protože když jsme ten Ponec, když se vrátím těch 25 let zpátky, když jsme ten Ponec otvírali, tak já jsem mu dala závazek 80 veřejných produkcí ročně. A strašně jsem se bála, jestli to dokážeme vůbec naplnit. Protože v té době, kolem roku 2000-2001, teprve vlastně končila první generace absolventů Duncan Center konzervatoře. Ta konzervatoř se otevírala v polovině 90. let. První a zásadní škola, která se soustředí na současný tanec. Takže vlastně my jsme pátrali potom, kdo budou ty umělci, kteří tam budou hrát. Máme jich dostatek v České republice. Ta situace se radikálně změnila za to čtvrtstoletí. Dneska těch absolventů, ať už tedy z Duncanu, nebo z jiných škol, nebo z HAMU, je řada. Mají velmi různé styly práce. Vznikla ještě na JAMU další jako zajímavá katedra nonverbálního umění. Jmenuje se určitě jinak, omlouvám se, Pierre Nado. Ale je to hodně zajímavý mix a myslím si, že proti tomu, jak jsme pátrali, kdo bude vůbec v tom Ponci pracovat, a dělali jsme hodně mezinárodní akce, tak teď je obrovské spektrum toho, z čeho je vybírat možné, a já mám z toho radost a považuji Ponec za velmi důležitou součást téhletý mozaiky.
0: Říká ředitelka, zakladatelka Tance Praha a divadla Ponec Ivona Kreutzmannová. Je čas na další píseň a vy jste chtěla Jiřího Suchého, je tu Tulipán, tak je to vaše oblíbená?
1: Určitě, děkuji.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda. a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se

0: mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Jiří Suchý, přála si ho Ivona Krojcmanová. Do dnešní vizitky posloucháte Český rozhlas Vltava. A bavíme se o současném tanci, protože Ivona Krojcmanová je ředitelka a zakladatelka Tance Praha, divadla Ponec, výrazná tvář právě po dekády českého současného tance. A mě zaujalo, jak jste mluvila o tom, jak se to za čtvrtletí proměnila, ta taneční scéna u nás, jak vyrostly různé žánry, talent. A tak si říkám, když cestujete po celém světě a vybíráte třeba na festival Tanec Praha a přemýšlíte o té dramaturgii, přemýšlíte, co přivezete, co představíte, tak jak o tom přemýšlíte? Jde vám třeba hlavně o téma nebo o to stvárnění, nebo jaký to musí být koktejl, aby vás to zaujalo a řekla jste si, tohle představení chci?
2: To je velice zajímavá otázka, protože já jednám hodně intuitivně. Viděla jsem opravdu stovky, no spíš tisíce představení za tu dobu, co jezdím a co taky nahlížím spoustu videí. Jsem v některých porotách mezinárodních a vlastně vždycky si říkám, co to je, co mě zaujme. Jak je možný, že tohleto mi pořád vrtá hlavou, že se k tomu vracím. Že 2-3 týdny poté, co jsem něco viděla, mě pořád jako se vrací některé obrazy. To je pro mě signál. Pozor, na to se zaměř, protože to je něco, co má v sobě nepopsatelnou sílu umění.
1: Já si tak představuji po těch 25 zhlédnutých představení za týden, který obraz se tam vůbec dokáže proboxovat.
2: No ty dvě úžasné černošky z Barbadosu, které jsou dvojčata, takže vlastně nejdřív si jako říkáte, jak se tam mohla takhle rychle objevit, pak vám to dojde. A jsou vlastně famózní v té fyzické práci. Já jsem si pak teprve, když jsem si sumarizovala,

0: Téma je, já to nechci úplně prozrazovat, to je jeden z mých highlightů na příští ročník festivalu Tanec Praha.
1: Už ale máte vybrané obsazení a program.
0: Už mám 90% programu.
1: Ten aktuální skončil nedávno.
0: Ale to je třeba, já jsem viděla zkoušku jenom v Tel Avivu představení Momo od Ohada Naharina a byla jsem tak fascinovaná. A ještě když k tomu vlastně vysvětlil ten svůj klíč, jak pracuje s těmi tanečníky, tak jsem si řekla, tohle musíme mít. A to bylo v roce 2019, tuším. Pak to dotáhl, pak přišla ta velká krize. Ale vlastně teď už to vypadá, že by se příští rok na to turné Tabačeva mohla zase vydat. Takže se na to strašně těším. A takovýhle věci já sleduju někdy řadu let. A jindy třeba
1: to skoordinovat.
0: No a jindy mám umělce, nevím, Ašelin Parolin je taky zajímavá Argentinka pracující v Evropě a já musím říct, že třeba to, co v Belgii teďko dělá, je taky tak provokující a tak tematicky zajímavý, že se tím hodně zabývám. Ale zrovna tak teď strašně přemýšlím, jestli zahájit s ní, anebo třeba s korejskou Sung In-her, která se strašně silně zabývá ekologií a ten její koncept je takový, že si vlastně říkám, že možná to je ta správná jako openingová záležitost. Jo. Takže furt ještě o tom přemýšlím, furt si to nechávám doběhnout. Ještě se snažím vychytat k tomu nějaký další jako kontexty a musím říct, že dělat program festivalu je něco, co je moje takové životní poslání, že pořád hledám věci, které jsou něčím oslovující, ale zároveň překvapující. A to je to, co jste moc hezky řekla na začátku, že ten současný tanec je nepředvídatelný.
1: A no, já jsem citovala vás. To tak máme v úvodu každé vizitky. Takovou údernou
0: to mě
1: citaci.
0: Na tom baví. Já nemám ráda, když vím dopředu, co se bude dít. Což jsou ty struktury samozřejmě klasických baletů, jsou daný, jsou předepsaný, jsou tam famózní výkony, ale já vím, co bude. Kdežto u toho tance současného to nevím.
1: Když jste vyjmenovala plejádu umělců, kterých jste si všimla, které chcete přivést, tak mě zajímá, jak vás třeba překvapilo různé pojetí tance v různých koutech světa. Musela jste se setkat s mnoha přístupy.
0: Je to tak, no. Já třeba miluju tu Afriku, protože je naprosto svébytná a úplně upřímná, ona jde od kořenů, ona si na nic nehraje. Jo. Jakmile přejede ten Afričan do Evropy a začne se přizpůsobovat tomu, kam směřuje současný tanec v Evropě, tak dost často vlastně mě to už přestane zajímat. Ale to, co vzniká tam, na místě a má to ty kořeny, tak je úžasně osobité a hlavně upřímné. A to mě na tom tanci baví, to tělo nelže. To tělo nemůže lhát a ono vám vlastně řekne ten pocit. Ale třeba v Koreji máte neskutečné množství famózních tanečníků, taky si je hodně choreografové v Evropě vybírají. Ale způsob, jakým se jako ponoří do toho konceptu a do toho tématu, může být sám o sobě tak strašně jako zajímavý, že opravdu zvažuji zrovna teď zase jedno takové představení. A nebo pak jsou osobnosti, které sleduju dlouhodobě. Luis Le Cavalier už byla v Praze dvakrát, kdysi velká hvězda zvládala Human Steps a podobně jako já prošla operacemi obou kyčlí, její přes 60 daleko, ale ona pořád je famózní na tom jevišti. Takže já si prostě vybírám i některé perličky pro fajnšmekry.
1: A řekla byste, že se nějak posouvají fyzické možnosti tanečníků?
0: No, ty požadavky jsou obrovské a já teda obdivuju každého, kdo se té profesi věnuje. Ona je nesmírně náročná, to je na úrovni vrcholového sportu, když fakt chcete jako obstát a docela jako trpím tím, jak si ničí tělo tanečníci a měli by mít takovou rehabilitaci, jako mají vrcholoví sportovci a to se bohužel neděje. Ale zároveň, když se dobře pracuje s tím tělem, když se používají správné techniky, tak to neskutečně obohacuje. A to, co mě na tanci baví, je ten přesah právě do toho i fyzického, i mentálního zdraví, protože on propojuje ty obě roviny, duševní i tu fyzickou a dokáže vás nabít úplně neuvěřitelně. A vlastně proto Ponec má jednu z důležitých jako svých rolí, že také nabízí lekce pro veřejnost a ty jsou od nejmenších dětí, od tříletých dětí až po seniory. A je to jako úžasný, protože každý si může přijít do Ponce zatančit nebo do jeho studia.
1: Říká zve ředitelka divadla Ponec, zakladatelka Tance Praha Ivona Krojcmanová a následuje

0: pokračuje vizitka dnes s Ivonou Krojcmanovou. Mluvili jsme o tom, že divadlo Ponec slaví 25 let, ale zároveň mě zaujalo, jak jste mluvila o tanci i jako o nástroji k nějakému fyzickému i mentálnímu zdraví, protože vy k tanci přistupujete i jako ke způsobu myšlení. Jak se tedy myslí tancem nebo...
1: No, když začnete vnímat svoje tělo, tak vám to uvolní ty myšlenky a já si myslím, že je to strašně důležitý a jsou to propojené jako věci, protože my se snažíme předávat vlastně, jak jsem říkala, všem generacím to, co jim tanec může přinést pozitivního do života. A třeba děláme i projekt Tanec školám, kdy naši profesionální umělci spolu s hudebníky učí takový taneční lekce na školách, které rozvíjejí kreativitu, rozvíjejí ten pocit pohybu v prostoru a zároveň jsou náležitosti. A i to sociální cítění vlastně se mnohem lépe vnímá, když jste v pohybu a máte nějaký rytmus. A ten tanec opravdu má ozdravné účinky. Mm-hmm. Nechci říkat, že je to terapeutická metoda, ale je to něco, co vás může posouvat.
0: Zároveň jsem si ale říkala, a vy jste o tom také mluvila, pokud tedy se tanec dělá na profesionální úrovni, tak to může být dost často takový tlak až devastující. A já si říkám, nakolik se vlastně v tom současný tanec proměňuje, myslím teď jako něco, kde je nutná ta disciplína, protože jste mluvila o tom, že je tam taky velký prostor pro svobodu a pro chybu. Skutečně?
1: Určitě. Já myslím, že chyba patří prostě k běžnému životu, to je úplně bez debaty. I sebe lepší choreograf může udělat představení, které se prostě nevyvede, ale zároveň pro ty tanečníky, já myslím, že současný tanec jim dává možnost volby, velmi zásadní možnost volby a způsob, jakým udržují svoje tělo, je taky na nich. A když se jim daří najít to směřování správným směrem, tak mohou vlastně tančit velmi dlouho, vysta Louis Cavalier třeba, nebo Germain na koni. Po 80 letech svého života stále dokáže stát na jevišti a fascinovat svoje publikum. Takže myslím si, že každý si musí najít ten svůj modus vivendi.
0: A jak, já jsem přemýšlela o tom, jak se vlastně ten současný tanec třeba vztahuje opravdu k baletu, kdy vlastně tam asi v baletu je pořád, jak jste říkala, jasný jako koncept, jak se to bude ubírat a ta preciznost a dokonalost. Ale řada třeba opravdu prima balerín nebo baletních mistrů, solistů, potom odchází k tomu současnému tanci, mm-hmm. že tam nacházejí právě určité uvolnění.
1: Tak je to tak, já jsem byla strašně šťastná, když se mi podařilo vůbec poprvé dostat do Prahy Michaila Barišníkova v roce 96. To byl takový jako můj sen, protože jsem viděla, jak ta tvrdá ruská baletní škola mu dala fantastický základ technický a ta technika vám dává svobodu. A pak můžete v tom současném pojetí rozvíjet cokoliv. Existuje samostatný vlastně směřování takzvaného moderního baletu, kde se řada choreografů snaží určitě to publikum více překvapovat a jít úplně jiným směrem a využít toho, jak má famózní tanečníky, kteří mají zvládnutou dokonale klasickou baletní techniku a jsou otevřený i těm novým směrům. A to je vlastně trend řady velkých tanečních těles. Já třeba připomenu, že jsem spolupracovala s ženevským baletem, jmenuje se to Ballet du Grand Théâtre de Genève, ale vlastně oni dělali plně současný repertoár. A takových těles je víc a já musím říct, že mám ráda tohle směřování. Teď třeba pojedu na Sinars, ale zároveň se půjdu podívat na Le Grand Ballet Canadien, protože mě zajímá, kam se ty velký tělesa taky ubírají a jakým způsobem se dokáží přizpůsobit době, protože na jednu stranu uchovávat to historické dědictví klasického baletu je strašně důležitý a na druhou stranu všechno se vyvíjí. A i v tom současném tanci je strašně moc různých jako odboček a žánrů a přesahů, takže tam to fyzické divadlo, to physical theater je jako samostatný směr a je velice jako nabitý a tvrdý pro ten trénink. A jsou tam i ty konceptuální performance, které vypadají, že jsou strašně jednoduchý, ale vlastně nejsou, když je ten koncept dobře udělaný.
0: A máte rádu pro diváka, pro laika, který, jak jste říkala, současný tanec není nějaká mainstreamová zajímavá záležitost. Tak jak vlastně vnímat, co si mám jako laik hledat na tom představení za kvality, jak vůbec se otevřít tomu, že půjdu na něco, kde se bude něco vyjadřovat pohybem a tancem?
1: Já myslím, že ta obava z toho, že něco jakoby nepochopím, je zcela zbytečná. A že každý si dokáže svoji osobní zkušenost a svoje zážitky dosadit k tomu, co vidí. A je velmi zajímavé někdy sledovat debaty po představeních, kdy se divák opravdu napojí. Teď si do toho vlastně načte to svoje a sdělí to tomu umělci a ten umělec řekne, to je famózní, děkuju vám. To mě hrozně obohatilo, protože já jsem měl úplně něco jiného na mysli, ale vlastně ty naše cesty se spojily. A to je ta svoboda pro diváka, kterou současný tanec dává.
0: Ivona Krojcmanová je ředitelka divadla Ponec, zakladatelka, ale také právě organizace Tanec Praha, která zaštiťuje tyto instituce. A tak mě ještě zajímá, protože vy jste vyhráli výběrové řízení na dlouhodobý pronájem Domu tance. Tak bude, kdy chystá se něco, jak to s tím projektem vypadá?
1: Tak my jsme to vyhráli v rámci NPO, Národního plánu obnovy. Ale já jsem se tehdy domluvila s radnicí Prahy 3, která teda mimochodem je naprosto úžasná a podporuje ten kulturní rozvoj v celé městské části, tak jsme se dohodli, že ona sama podá ten projekt do Národního plánu obnovy a tam byl naprosto šibeniční termín. Tam bylo potřeba otevřít všechno, jako dokončit rekonstrukce a otevřít na podzim 25. To bylo nereálné.
0: Takový byl plán, ano.
1: Takže se dohodla radnice Prahy 3 s Prahou, že budou projektovat dál podle tohoto záměru, což se děje, a že půjdou do dalších evropských fondů podle toho, jak se budou otevírat teď v této době. Takže já jim strašně držím palce. Já jsem vlastně do toho dala veškerý svoje know-how. Veškerý zkušenosti z těch tanečních domů, které fungují v zahraničí.
0: Ale realizovat to tedy
1: Ale všude. Realizovat to musí ta městská část Praha 3 s hlavním městem Prahou a samozřejmě, že tam očekávám velký vstup ministerstva, protože tanec nemá žádnou příspěvkovou organizaci a zasloužil by si aspoň jednu veřejnou kulturní instituci podle nového zákona.
0: Říká Ivona Krojcmanová, která právě se teď ještě dotýkám té manažerské vaší linky. Vy jste dlouhodobě bojovala za tanec, lobovala. Byla jste i na ministerstvu kultury jako poradkyně. Tak řekněte mi, jak prostě kloubíte tu vaši lásku k tanci, to znamená praktické věci, že jezdíte po těch festivalech, koukáte se na ta taneční představení a potom opravdu ta vyjednávání, tu byrokracii, ten manažerský jako post.
1: Není to lehké, to říkám upřímně, ale já beru to poslání, že tedy vytváříme podmínky pro současný tanec i jako takové šíření osvěty na té politické rovině. Takže když hold potkáte 20 různých ministrů kultury, tak víte, že musíte i dál šířit osvětu a vyprávět dalším ministrům, co je podstatné v živém umění, nejenom v tanci. A zrovna tak je to s primátory, zrovna tak je to s radními, prostě je potřeba v tom pokračovat a dělat tu kulturní advokaci v pozitivním směru.
0: Říkám si právě, když jste studovala tedy teorii tanci na HAMU, jestli jste někdy nechtěla právě být opravdu tím aktivním choreografem nebo tanečnicí, že vás vždycky tedy lákalo ta negociace, to vyjednávání, ten lobbying?
1: V prvním ročníku jsem studovala paralelně i choreografii. Ale pak jsem si uvědomila, že se musím vydat jedním směrem a myslím, že jsem dělala dobře, že jsem si vybrala ten management a dramaturgii.
0: Říká Ivona Krojcmanová, která byla hostem v dnešní vizitce. Moc vám za to děkuju. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.
0: A na závěr si zahrajeme Martu Kubišovou. A od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli také zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů, likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Spojené státy chtějí od 29. září zakázat dovoz některých mléčných výrobků, alkoholu a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Řekl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod. Začíná festival Jičín město pohádky. Zahájí ho společný poslech a čtení rozhlasových pohádek v knihovně Valštejnského zámku. Letošní ročník je zaměřený na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Multikulturní festival nejen pro děti potrvá do neděle. A počasí v Čechách bude zataženo až oblačno s občasnými přeháňkami. Postupně od západu čekáme déšť, k večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne ale očekáváme přibývání oblačnosti a později déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a na horách naměříme kolem 16. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková vás ze studia Vltavy zdraví, přeji hezký den. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině a jsme rádi, že ladíte právě nás. Jazz má nesčetně tváří a podob. Pro většinu lidí je typickým nástrojem tohoto žánru saxofon nebo trubka. Nicméně tvorbu bez omezení a improvizaci lze provádět stejně zajímavě i na úplně jiné nástroje. A o tom nás dnes jistě přesvědčí náš rozhlasový kolega z Hradce Králové Tomáš Kačner. Dobrý den.
2: Krásný den z Hradce Králové. Tak já tady totiž mám strašně zajímavou desku. Desku, kterou bych nazval, že je přímo vltavskou deskou, protože spojuje přesně ty věci, které mám na Vltavě rád. Klasickou hudbu, jazz a world music. A world music ve smyslu toho, že je tam hlavně ta středoevropská tradice, byť, a to uslyšíme později, ještě v průběhu toho setkání s tou deskou, tak tam jsou i orientální, jemně orientální prvky, nebo takové prostě ty středomořské, ale blíže k tomu orientu. A ty jsem jenom okrajově. Jo, ten základ je opravdu evropský. Takže to jsem naznačil a teď už si to pojďme říct, o co se bude jednat. Deska se jmenuje Endless, a je pod ní podepsán Adam Baldych se svým kvartetem. Adam Baldych, čili úžasný, fenomenální polský houslista, který má neuvěřitelné množství cen za svou krátkou poměrně kariéru. O něm se hovoří, že je pravděpodobně současným největším žijícím technikem jazzových houslí, tak toho označuje třeba Frankfurter Allgemeine Zeitung. Má opravdu řadu ocenění jak z Polska, z Německa i z dalších vlastně zemí, protože opravdu jeho housle jsou jedinečné. Nejenom to, že hraje technicky dokonale, to lze vycvičit, to lze udělat, ale on do toho vkládá obrovskou emotivnost, melancholii, prostě ta jeho hudba a jeho hra je trošku jiná a zároveň precizní rytmičnost, protože, a to uslyšíme právě v téhle nahrávce za chvíli, na desce Endless, nebo výjimečnost desky Endless je jedna z věcí je v tom, že tam nejsou bicí. A teď bych poprosil posluchače, kteří budou poslouchat následující ukázky, až to celé dozní. Zkuste si sami říct, chyběli vám tam? Já totiž takhle jsem k tomu přistoupil, já jsem si tu disku pustil a když to až proběhlo celé, tak jsem řekl, někde průběhl, jsem říkal, tam by to něco, jo, ale když to proběhlo, moje odpověď byla vůbec, ani vteřinu mi tam ty bicí nechyběly. Naopak vlastně skoro bych řekl, že tady to je kladem, protože ti muzikanti mají k sobě ještě blíže, ještě více se poslouchají, více se propojují a Adam Baldych tam občas tam dělá perkusivní zvuky, takže i ta rytmická stránka věci se tam objevuje, ale jako jemné koření. Krásné koření, takže opravdu máme se na co těšit. Dneska Endless a teď si pojďme poslechnout první ukázku, což je skladba, která se jmenuje Shine. Ta začíná velmi křehce, velmi jemně, právě pciká to brnkáním na struny, pak se přidá klavír a nádherně tam vygraduje do sol, pak se přidá zbytek, no čeká nás velké hudební dobrodružství, které ale je opravdu o poslechu. Takže malinko klidu a pojďme poslechnout Shine z nové desky Adama Baldycha a jeho European Quartetu z desky Endless.

0: Dnes je na programu polský houslista Adam Baldych a jeho European Quartet s novou deskou Endless, kterou nám dnes představuje Tomáš Kačner. Tomáši, byste mluvil zatím hlavně o lídrovi. Představte nám ale krátce i jeho spoluhráči.
1: Ano, takže jedná se o European Quartet Adama Baldycha. Takže Adam Baldych housle, ale pozor, nejenom klasické housle, on hraje na renesanční housle, což je vlastně nástroj, který má trošku nižší ladění a díky tomu to celé také trošku jinak zní. Takže to je jedna věc. Dále, toho, koho jsme slyšeli na piano, tak to byl Jacob Carlson, což je severský švédský pianista, taky prostě držitel řady ocenění, označovaný za jeho z nejvlivnějších pianistů vlastně na severu. Dále na kontrabas Michel Benita, což je francouzský kontrabasista. A čtvrtý do party, který zatím ještě nezazněl, ale myslím, že teď si ho vychutáme dostatečně, tak je Daniel Di Bonaventura, bandoneonista z Itálie. Člověk, který právě v tom středu moří absolutně působí. Zažil jsem několik jeho koncertů úžasný. Prostě on jako bandoneonista skvělý, s Pavlem Hrubým měli nádherné spolupráce. Tady zase tuhle desku on někam ještě víc povýšil, někam ještě potlačil dál. Což první věci jsme neslyšeli, to já jsem to právě smálně vybral, aby jsme začali od subtilnějších věcí k těm jakoby bohatším zvukově. Nicméně, ten koncept, který zazněl už ve skladbě Shine, tady přetrvává i nadále, což je důraz na ticho, prostor a spiritualitu. Je tam prostě určitá vnitřní, tam je vnitřní propojení, klid, soustředění. Zapomenout na to, že všichni muzikanti jsou virtuózové a naopak očesat tu hudbu na to, aby tam znělo jenom to důležité a podstatné. Aby tam přetrvával pro práce s náladami, práce s nějakým duchovním rozměrem, všechno tohle další, aby se do toho projevilo. Protože prostor mezi tóny je stejně důležitý jako ty tóny samotné. Tak o tom byla věc Shine. Teď nás čeká skladba, která se bude jmenovat Traveler, což je skladba o cestování. Takže pojďme si poslechnout, kam nás vlastně dovede. A tady právě si vychutnejme zvuky italského hudebníka Daniela Di Bonaventury, který bude hrát na bandoneon.

0: Dozněla skladba Traveler, tedy cestovatel. A ono cestování je přímou součástí života jazzmenů, obzvlášť u takovýchto projektů, kde každý hráč je z jiné země. Tomáši, kde vlastně byla dneska, ta dnešní deska nahrána?
1: No to je vlastně další kapitola, celý výborná otázka, protože tohle je opravdu jako zajímavá věc k téhle desce, to jsem ráda, že jste si toho všimla, že ten zvuk je trošku jiný, než jak je člověk běžně zvyklý. Ta deska totiž byla nahrána v Polsku v koncertním sále Evropského hudebního centra Krištofa Penderského, takže díky tomu ta akustika. To když si to všimneme, tam prostě cítíme rozměr toho velkého pódia, velkého sálu a zároveň slyšíme úplně všechno, co se tam dělo. Slyšíme každý nádech, každý tak smyčce, každé škobrnutí prstů o, já nevím, o desku houslí nebo prostě o každý ten nástroj, každé zavadění, všechno, všechno to je plné života. Jo, a zároveň naprosto soustředěné do výsledku, do té hudby, která z toho tryská krásným způsobem.
0: A co si na závěr ještě poslechneme?
1: Takže po této věci, která byla ten Traveler, což pro mě, to jsem si teďka tady úplně pošušťával, jsem říkal, hele, tohle mi připomíná moje oblíbené a milované izraelské tria. Tou náladou právě jako toho Středomoří, zároveň s těmi přesahy na všechny světové strany. Tak teď se podíváme na skladbu, která se jmenuje Long Way Home, což je mimochodem skladba, která vlastně celou desku uvozuje, kde vlastně jako naznačuje náladu celé desky, a ta je jiná v tom, že nám trošku připomíná naši melancholickou slovanskou náladu. Jo, takže teď se zase podíváme trošku víc domů, do Polska, odkud vlastně Adam Baldych pochází a kam si pozval své spolupracovníky, Daniele de Bonaventuru na bandeon, Jacoba Kalza na piano a Michela Benitu na kontrabas.
0: Tvorbu houslisty Adama Baldycha nám dnes představil Tomáš Kačner. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den.

0: Dlouhá cesta domů, tedy Long Way Home, skladba polského houslisty Adama Baldycha a jeho European Quartetu. Ať už třeba zrovna cestujete domů nebo za prací, Vltava je tady pro vás i ve středu 9. září.
1: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
1: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
2: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Beata Hlavenková, na Vltavě dozněla její píseň Prameny. Najdete ji na desce Sně z roku 2019.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Jiří Andrle patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Přehled jeho 40 mezinárodních cen je úctyhodný. Získal například cenu Grand Prix Biennale v Belgii už v roce 1956, dvakrát pak na Biennale v anglickém Bradfordu. Další ceny si odvezl z Norska, Jugoslávie, Irska, z Německa, Polska, Ameriky, Indie, Itálie a z dalších států. O své životní cestě vypráví ve vltavských osudech a dnes nás čeká třetí epizoda. Nabídneme ji už za pár minut.

0: Gary Mulligan a The Concert Jazz Band na vlnách Vltavě půl dvanácté a jak už jsem před chvílí zmínila, hlavní hvězdou desetidílného cyklu vltavských osudů je malíř, grafik, ilustrátor a sběratel Jiří Andrle. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech, je tady třetí epizoda.
1: Osudy. Třetí díl vzpomínek malíře a grafika Jiřího Andrleho začíná po válce. Rodný Pavlíkov u Rakovníka už tento chlapec, který se umí dívat a začíná obdivuhodně kreslit, brzy opustí. Zvukové vzpomínky na svůj život natáčel Jiří Andrle v letech 1997 až 2017 ve svém ateliéru.

0: Po válce život rozkvet, ten zatemněnej, zastavený, tísnivý válečný čas. Najednou se ty dny prozářily, přišlo jaro 45. Všichni byli opojení radostí ze svobody a naše všední dětské hry se proměnily v hry plný řechtání, chechtotu. No a nám ani nevadilo, že pořád byly boty na poukaz, oděvy na šatenky, potravinové lístky, obnovily se spolky, Sokol. A potom se zjevil skaut neboli junák, tomu jsme vzhlíželi s velkou úctou. Potom přišel Zdeněk do Pavlíkova. Brigádník z dolu Rako, vysoký kluk, nohatej, odněkud z Prahy. Starý skaut, tak rád, nosil skautský klobouk, buď ho měl na hlavě nebo na řemínku. A začali jsme se scházet v klubovně. Já vidím jeho tvář přesně, šlachovitá. Vidíte, ale k nám do Pavlíkova docházel a nás učil, jak se dělají uzly a zakládají se ohně, jak se ohně hasí a co se zpívá, když jde vlajka nahoru, a připravoval nás na slib a já jsem se těšil, že dostanu skautský klobouk, až složím ty patřičný všecky zkoušky. Zatím jsem chodil jenom ve skautském šátku a byl jsem strašně rád, že mám skautský opasek z lilí. On dělal podzemí na dolu Rako.
1: A my jsme ho měli strašně rádi, protože on v nás probudil touhy bejt lepší, čestnější, pravdomluvnější, obětavější.
0: A taky jsme hlavně se museli řídit zákonama skautů, neubližovat. Když se dá slib, tak se musí splnit. Samozřejmě nekrást a nelhat. Silnější chrání slabšího. A těšili jsme se, až budeme skládat slib u ohně. A ten večer přišel a oheň hoří. A my jsme zpívali písničky skautský. Nejhezčí osadou, kterou jsem znal. A my, co jsme složili ten slib, tak jsme věděli, že tam budeme moc sedět, dokonce až oheň dohoří, protože jsme čekali na uhlíky z toho ohně. A na ty uhlíky jsme měli připravený takový, kožený váčky na kožených řemíncích a ten uhlík jsme si potom do nich vložili a nosili jsme to jako talisman. Kam zmizel ten uhlík?
1: Ale on ten Zdeněk tenkrát s tím slibem tak pospíchal. A nám bylo divný, když to na sobě nedávala znát, že nějakej smutnej. My jsme se scházeli i v kabině pavlíkovských fotbalistů na hřišti za hospodou u jirkovských. Hranici nám potom zakázali pálit na mistra Jana Husa. Ale nejdřív nás postihla veliká a smutná ztráta, protože jedno odpoledne do té místnosti, kde jsme měli jako tedy naší skautskou klubovnu, ten Zdeněk nepřišel. Nepřišel. Nebyl. Najednou nebyl. Co teda máme dělat, když Zdeněk není?
0: A velký lidi v Pavlíkově, který tenkrát se o nás starali, ale až moc, tak se tak podivně usmívali a nikdo nám nic neřekl. Jenom jednou, tak já nevím, kdo už nám řekl, že měl takový divný manýry a že k nám zaváděl takový kapitalistický buržoazní způsoby výchovy. To se mě tak dotklo, jo, protože já toho skauta měl tak rád a těšil jsem se na ten klobouk a i sny se mě potom zdály o tom, že mám klobouk a já jsem nikdy ten klobouk neměl, protože mezi tím toho skauta zrušili. Takhle lidi tenkrát mizeli, když byl někdo nepohodlnej. Ale to bylo takový velký zklamání, že
1: takhle skončil náš dětský sen o spravedlnosti. Že nám toho kluka, kterýho jsme měli tak rádi, toho našeho skautského vedoucího Zdeňka, něco s ním udělali. A co když ho zavřeli?
0: Potom padla železná opona a zůstalo jenom při snech. Nadlouho, nadlouho. No a mezi tím jsme za železnou oponou všichni zestárli, vidíte.

byla zašlapána tenkrát do bláta a i když jsme pořád slyšeli, že do půl roku to určitě praskne, tak nikdo netušil, že na návrat demokracie si budeme muset počkat víc než 40 let.

To už jsem v Praze chodil do školy, do vyšší školy uměleckého průmyslu. Teď jsem hltal dějiny umění. A když nám v nauce o slohu profesor Tomášek přednášel o Florencii, o italské renesanci, o slavné soše Davida od Michelangela Buonarrotiho, já jsem se přihlásil a řekl jsem: pane profesore, já na té Florenci vystupuju každý pondělí ráno z autobusu a žádnou sochu jsem tam neviděl. To byl smích. Celá třída se řechtala. V duchu si říkali, no ten je blbej. On si plete Florence s Florencí. Pan profesor Tomášek řekl: chlapče, nic si z toho nedělej. Vždyť žijeme v takové době, že se cestovat nedá. Až tam někdy do Florencie pojedeš, tak se na toho Michelangelova Davida podíváš a uvidíš, že mluvím pravdu. Je to jedna z nejkrásnějších soch na světě. A začal jsem poznávat, jak opojně se dokáže kolotoč života roztočit. Že člověk jenom lapá po dechu. Na takový dítě to byly úkoly. Naučit se grafické techniky. Linorit, dřevorit, rýt do kovových desek, suchou jehlu, leptat měď, leptat zinek nebo akvatinta, mezzotinta, kresby. Jiná kresba je perem a tuší, jiná kresba je tuškou, akvarel, vodovkama. Základy olejomalby, jak se musí začít lazurníma tekutejma barvama a postupně přidávat pastózní vrstvy. Jaké jsou základy kompozice? Kompozice na osu souměrnosti nebo kompozice do trojúhelníku, kompozice na zlatý řez, rozebrat díla starých mistrů, kde je hlavní svislá, kde je hlavní vodorovná, kde je hlavní šikmá a kde je hlavní protišikmá. To všecko dělá tyhle ty základní směry, které jsou někdy jen tvořený jemně osvětlenýma částma těl. Harmonické kompozice dělají každý obraz krásným. No, prožíval jsem šťastný doby života.

my, když jsme chodili s klukama po Praze, tak jsme nápisy četli na dveřích. A ty cedulky na těch dveřích, třeba Šárka Šípková, profesorka konzervatoře, vyučuje hře na klavír. Byla cedulka na jedněch dveřích. Bořivoj Tuček, stavitelský mistr. Václav Blažej, námořní kapitán, to se mně tak líbilo. To všecko jsem čet kolem nuselského internátu, když jsem přišel do starých Nuslí. Nebo mudr David Ornstein, nemocí kožní a pohlavní, nebo inženýr Karel Šilhan, pilot aviatik, taky bylo u nuselské radnice na jedněch dveřích. No a tam byla módistka Klobouky Oulíková, křestní jméno jsem zapomněl, Jan Větrovec, diplomovaný a promovaný meteorolog. Ty cedulky potom mizely, dokonce domovní důvěrníci jim je nařizovali, aby je sundavali. A my jsme s naší partou, s Honzou Matějákem a Rudou Daňkem, už jsme měli dost toho internátního života. Nejdřív jsme bydleli v internátu u sovětské školy v Nuslích a potom jsme bydleli dokonce v internátu v Dejvicích, ulice Studentská. Tam já jsem uváděl do zoufalého stavu vychovatelky, který měli takový jemný ouška. Když jsem hrál v kapelách, tak jsem cvičil na bubny. A dělalo to takovej randál, že ty chudinky paní vychovatelky si stěžovaly, že tam někdo mlátí do bubínku, jako kdyby nacvičoval čínskou hudbu. To si vzpomínám. Tak jsem toho musel nechat. A vůbec ty internáty takovým tím internátním řádem a tím neúprosným režimem, že se muselo už v 10 hodin být v posteli a ráno se v 6 hodin stávalo a snídaně a bránilo v tom našem rozletu. Takže, abychom se mohli rozletět, žít a snít a hltat život v takový tý dosud nepokořený podobě, jako mládí bejvá. Když jsme nazbírali odvahu a ve třech s Rudlou Daňkem a Honzou Matějákem jsme šli hledat podnájem někam, tak jsme skončili na Žižkově. A hospoda byla na každém rohu a my jsme tou špeluňkou prošli a v prvním patře nás přivítali dveře s nápisem Klára Cibulková, vdova po C.K. oficiálovi. My už jsme se předtím rozpočítali, kdo bude mluvit. A Jeník Matěják z Jablonce, ten měl vlásky zčesaný hezky na pěšinku, hladký. Ale my s Rudou jsme byli kudrnatý. Honza, ten vypadal jako takovej syn bankovního úředníka. Tak jsme zazvonili a dveře se pootevřely, na řetízku byli. Viděli jsme čtvrt tváře, čtvrt šedivých vlasů. Honzík říkal, že jdeme na ten inzerát, že přijme studenty na byt. Tak řekla, pojďte dál. My jsme byli potápky, měli jsme maďarky, boty, roury, kalhoty, košile, americký límečky, na to jsme si tenkrát, to jsme byli úplně, to nám maminky museli šít takový rozevřený límečky do široka, aby vynik trojuhelníkový americký úzel kravaty. Jak to bylo zakázaný, tak my jsme potom tím víc šíleli. Ty ofiny patrový, to byly účesy vysoký. A už nás pohltila taková nasládlá vůně naftalínu v domácnosti paní oficiálový. A odkud pak, že jste? A tak jsme každý řekli, odkud jsme. Tak jo, ale to vás každýho bude stát 100 korun měsíčně, mládencí, ale budete to mít i ze snídaní. Byt je to hezký, má hezký výhled. Pojďte se podívat, jak budete vidět z vašeho pokoje. Na takovým veškostnu měla tolik fotografií. Dcera tam byla, syn tam byl. Syn ale je v Kanadě. Ten utek přes kopečky a už se tam uchytil a dělá v nějaký nemocnici. Protože syna jsme nechali vyštudovat na doktora, říkala paní oficiálová. Rozloučili jsme se, prošli jsme tím řvoucím lokálem, kde zase někdo vozem bouchem tlouka zpíval další odrhovačku. A my jsme jeli si do Dejvického internátu pro svoje kufry, aby jsme začali bydlet u paní oficiálový na Žižkově. Ruda spal na otomaně, taky potaženým tmavomodrým plišem. My jsme spali s Honzou Matějákem v manželských postelích a nad náma viseli, vůbec v celý naší tý ložnici, tam bylo obrazů. Tam byla celá galerie českých dějin.

Jo, Žižkov už není to, co to bylo. To byla romantika, říkávala paní Cibulková, u který jsme bydleli. Potom všecko bylo jinak. Zvlášť, když ten můj kluk utek do Kanady, tak ani moje dcera nemohla doštudovat. Já jsem musela jít po tom 48. do těch uhelných skladů a víte, že se mě lidi smáli. To už není ono, milost paní, že jo? Vysmívali se mi. Buržoázní, no měla jsem buržoázní původ, když jsem byla žena úředníka, i když dávno už mě umřel. No a tenkrát ten boj tý dělnický třídy. 70 tisíc úředníků nechali jít přece do výroby. Takže já jsem byla ráda za to místo v těch uhelných skladech, když jsem tam mohla dělat účetní. Dokonce, když jsem poprvé přišla do uhelných skladů v Klobouku, víte, že se mě vysmáli? A přišel za mnou vedoucí a říkal, soudružko Cibulková, to už nikdy neudělej. Choď v šátku do práce jako v ostatní soudružky. A víte, že i v těch uhelných skladech jsou zaměstnaný takový, který umí francouzsky, anglicky i německy, ale bojí se, aby se to neprozradilo na ně. Zase by se ukázalo, že jsou buržoazního původu. Jo, tenkrát byly štvanice na lidi běžný. Když se nějakýmu bafuňářovi zalíbil byt, tak zosnoval štvanici na takovýho nevinného člověka. Udělal mu třeba domovní prohlídku, něco mu tam našli a bafuňář se nastěhoval do jeho bytu. Ona si nikdy nestěžovala. Vždycky to brala jako úděl, že nikdo svýmu osudu neuteče a čím těžší kříž, tím k Bohu blíž. Byla šťastná, že na ten krásný svět, který si nenechala zvošklivit ani tím zlomem v tom 48. roce, že na ten krásný svět se může koukat. I když on vůbec tak zdaleka krásný nebyl, ale ona si ho přikrášlovala. A vždycky jsem šťastná, že jsem přivedla na svět ty dva páry očí těch mých dvou dětí, který tu krásu toho světa můžou vnímat taky. Ale často jen tak seděla u toho v okna a ty světlonce, modrošedý oči byly takový zaslzený.

0: My jsme měli tolik senzačních kantorů na té grafické škole. Pan profesor Vodrážka, co nás učil grafické techniky, ten říkal, dávejte si veliký úkoly, když padnete, tak padnete na velkým. Pan profesor F.V. Mokrý, Viktorín, Beneš, pan profesor Landa, který nás učil psát krásné písmo, jo, to jsme psali takovými plochými pery. A pan profesor Landa přišel do třídy, bohem to byl, brejle takový měl, jakoby bohemský silný obroučky, takhle mírně vysedlý lícní kosti, a teďko prostě měl taková široká ústa a on... My jsme mu říkali starý Landa. Rozbalil pytlík, to měl hroznový víno. Minuty šly, my jsme čekali, kdy nás začne učit, ale on kuličku po kuličce toho hroznovýho vína začal pojídat. A potom takhle jako se přes ty brejle podíval do té třídy a řekl,
1: co vy si to tam vzadu spytáte? Ten starý vůl tam žere víno a nám nedá, že jo? Si myslíte?
0: On se tím pádem, touto větou, se absolutně vřadil mezi nás. Nás učil psát to krásné písmo, jak se ta disciplína jmenovala. Budeme psát citáty Michelangelo, dvojtečka. Umění je jen cit. A my jsme psali umění je jen cit. Jo, a on chodil a kontroloval, muselo to být jako když to vystřihne, jedno umění je jen cit jako druhý. Teď si musíme napsat, ano, taky něco z Lenina. On tam zdůraznil, že si musíme teď napsat taky něco z Lenina. A ozvalo se, nikdy. A pan profesor Landa dělal, že to neslyší. A najednou se zvedl kluk, který měl takovou pověst, že to žere tu politiku. Takhle sevřel pevně rty a odhodlaně vstal a opouštěl třídu. A nám bylo jasný, že toho Rudu jde udat ředitelovi Solarovi. V nás by se krve nedořezal v ten okamžik. Pan profesor Landa seděl za tou katedrou a hlavu takhle skloněnou a měl jí v dlaních a rozletěly se dveře a tenhle ten, který nám připomínal komsomolce, jo, ten hoch, Zdeněk se jmenoval. Ten tam jaksi vešel s tím ředitelem Solarem, tam vtrhnul s tím komsomolcem, jak jsme mu říkali, a řekl, co se tu stalo. A pan profesor Landa s úsměvem odpověděl, už jaksi stojící za katedrou, když přišel jeho nadřízený, a řekl, pane řediteli, vlastně taková drobnost, on Hustoles řekl Daňkovi, Daňku, puč mi péro. A Daněk zakřičel nikdy, že to tak je, hoši. A my jsme řekli, ano, pane profesore, tak to je. Takže ten pan profesor Landa vlastně nám určil mravní zásadu, mravní kodex. Vidíte, jak takováhle drobná příhoda utkví člověku natrvalo v paměti, jak jsme se báječně zachovali. Ti kantoři se nám obětovali, na chemii pan profesor Frankl, na matematiku pan profesor Špitálník, a teďko nás učil rovnice a matematika je věda exaktní a odmocniny a věděl, že ta exaktní matematika je jaksi v takovém mírném rozporu s mentalitou lidí, kteří tíhnou k tomu státi se umělcem. Ten pan profesor Balaš i ten pan profesor Vodrážka nás celou tu grafickou školu ty 4 roky nádherně motivovali k práci. To byly úkoly, co nám dávali. Už první úkol, abych udělal radost panu profesorovi Balašovi, tak jsem šel za ves a kreslil jsem podzimní stromy ve větru. Ty krásný, sežloutlý, nádherný. A já mu to nakreslil, tak jak jsem to cítil, jak ten vítr odtrhává ty listy z těch stromů, jak to letí a teďko tam vrány letí taky. A tam jde paní prostě do toho kopce a šátek jí vlaje i ty šaty a on mě dal za to 1 a říkal, to je nejlepší ze třídy. No co se může lepšího klukovi z vesnice stát? zbožňovaný kantor, respektovaný kantor pochválí. To je veliká motivace. Představte si ten záludně těžký úkol. Kreslit tvrdou tuškou na hladký kladívkový papír porezní bílou kostku cukru, která leží na bílém papíru, která má stín vlastní a stín vržený. Vedle toho třeba rozlousknutý vlašský ořech, ty dvě skořápky, do kterých je vidět, nebo když jsme kreslili třeba tenisku, ty materiály na té tenisce, ta guma, potom ten kousek té látky, potom ty tkaničky. Je mě líto, že těm kantorům nemůžeme poděkovat. Protože oni vlastně se tak vepsali do našich životů a mnozí už nejsou mezi námi.

Možná, že vy taky někteří z vás mají schovaný žákovský knížky. Kde jí mám? Jo, už ji držím v ruce. Školní rok 1952-53. A tam je psáno, drazí rodiče, tato knížka vám poví, co dělám ve škole i mimo školu, abych se stal politicky uvědomělým občanem naší lidově demokratické republiky, naučil se poctivě a svědomitě pracovat a pomohl tak pracujícímu lidu vybudovat socialismus v naší vlasti. Slibuji, že budu plnit přání pana prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Abych byl dobrým žákem a dobrým vlastencem, zavazuji se, že učiním vše, abych se stal platným členem společnosti, která za vedení mohutného Sovětského svazu bojuje za světový mír a buduje lepší socialistický svět. Váš syn, vaše dcera. A teď jsem se podepsal. Potom jsou tam různé známky z různých předmětů. Namátkou listuju mluvní cvičení, čtení ze spisů Klementa Gottwalda, dostal jsem trojku. Chemie písemná práce, dostal jsem dvojku. Počítání a logaritmy, profesor Špitálník, 3 minus. No to jsem to válel. Řecká architektura, taky trojka, no. Ale jednička byla kompoziční práce, akvarel, technika, no. A étery, zase z chémie, trojka jako vyšitá. Jako učení mě moc nebavilo. Mě spíš bavilo to čmárání. A teď mě defilují všechny ty tváře těch učitelů před očima. Profesor Balaš, který byl z Rakovníka. Profesor Vodrážka. Profesor Špitálník na matematiku. Matematika je věda exaktní. Pythagoras říkal. A i když se psali 50. léta, ale na těch kantorech bylo vidět, jak se nám tu dobu snaží ulehčit, jak chtít ty svý zkušenosti těch lidí, kteří byli vychovaní morálkou první republiky, morálkou republiky TGM, jak chtít přenést i na nás, jak chtít tu dobu překlenout, protože věřili, že i když propaganda říká, že to bude na věčné časy, že ta doba jednou skončí, i když o tom otevřeně nemluvili, tak nás v tom duchu vyučovali. Ale stejně ty hlavní věci se do těch žákovských knížek nikdy nemohly psát. Ty nikdy v těch žákovských knížkách se neobjevily. Jak by taky mohly být popsaný ty naše drobné radosti? Když třeba šly ledy po Vltavě, ty ledový kry jako tlustý veliký tabule skla, tak je kolikrát ta voda vytlačila až ke šraňkům, k Bránickému nádraží. A to jsme študovali, co v těch ledech je všelijakých kořínků zamrzlých a klacíků a někdy i rybičky. To jsme měli radosti všelijaký, jak jsme pozorovali, když třeba pluli parníky po Vltavě, ty kolesový parníky. Jak za sebou nechávali takovou brázdu. A když podplouvali most, to byl komín, ten se najednou zlomil a sklopili ho, když třeba podplouvali Palackýho most. A zase, když ho podpluli, tak zase točili klikou a ten komín se postavil. To byly radosti, když třeba dirigent České filharmonie Karel Šejna pro posluchače vysokých škol uměleckého směru pořádal ve Smetanově síni každý měsíc jedno dopoledne koncert. A my jsme tam slyšeli Smetanovu Mou vlast nebo všecky Čajkovského symfonie. To byla krása. V těch žákovských knížkách z toho není nic, ale o to víc to máme každý z nás zapsaný ve svých vzpomínkách.

0: Jeho díla jsou zastoupená například v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Národní galerii v Praze, dále pak v Paříži, Chicagu a v dalších světových galeriích a muzeích. Roku 2006 mu navíc prezident předal medaili za zásluhy. Malíř, grafik, ilustrátor a sběratel Jiří Andrle vypráví o své cestě životem ve vltavských osudech. Dnes jsme slyšeli třetí epizodu. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. Vetoval ho Senát. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Trump chce proclít také kanadský alkohol. Začíná festival Divadlo. V Plzni se představí soubory z Francie i Polska. A v Čechách bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo se srážkami až později. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
2: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
0: Spojené státy do konce září plánují zakázat dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů nebo motorek. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Kanada diskriminovala americký biznis cly na auta. Nařídil proto také dodatečně spoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa včera zavedla jako odpověď na první vlnu amerických tarifů odvetná cla.
3: Donald Trump uvedl, že Spojené státy obchodováním s okolními státy ztrácí stovky miliard dolarů ročně. Nařídil, aby americká vláda odstoupila od dodavatelských smluv na kanadské výrobky, pokud Ottawa nezruší cla na americké zemědělce a společnosti. Kanaďané na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Ottawa se navíc obrací k Evropské unii, se kterou chce podle zdrojů agentury AP rozšířit několik stávajících obchodních dohod. Kanadský premiér Mark Carney v příštím týdnu navštíví francouzský Štrasburg a vystoupí i v Evropském parlamentu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Ceny ropy Brent se kvůli obavám z dalšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu opět blíží ke 100 dolarům za barel. Americké síly udeřily na íránské tankery. Írán tvrdí, že v odvetě zaútočil na dvě americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel, která Teherán označil za nelegální. Íránské rakety opět mířily i na Jordánsko.
4: Jordánská armáda sestřelila 18 z 20 íránských balistických raket. Zbylé dvě měly dopadnout na odlehlá místa. Íránské revoluční gardy tvrdí, že cílili na americké síly na jordánské základně Al-Azraq na východě země. Americká armáda předtím oznámila, že včera zničila 4 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a jeden poblíž ostrova Chark. Má jít o odvetu za předchozí íránské útoky na americkou válečnou loď, při kterých nebyl podle armády nikdo zraněný. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Inscenace Tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vyspianského dnes zahájí festival Divadlo v Plzni. Na scénách po celém městě se v průběhu 9 dnů představí soubory z Česka, Francie nebo Polska.
5: ten driáčínský rukopis mají Klečevské, je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
0: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
5: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
0: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo pražské Davidské divadlo.
6: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
0: Festival divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Čechách bude zataženo až oblačno. Od jihozápadu na většině území čekáme déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno, odpoledne a večer od západu ale oblačno až zataženo. Později na většině území s deštěm, přehánkami a ojediněle bouřkami. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě. V 1000 metrech na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. stupňů. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Myšlenky Václava Havla ve vltavském seriálu. 23. zlomová sezóna Olomouckého divadla Tramtárie, výstava sochaře Krištofa Hoška nebo nová fotokomora v Kladně. To jsou témata další hodiny Polední Vltavy. Zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.

Na Vltavě jsme slyšeli třetí část koncertu pro trubku a orchestr Esdur Josefa Haydna. Máme aktuálně 12 hodin a 11 minut. Místo displeje mobilu červené světlo a práce s negativem. Středočeská knihovna v Kladně otevírá analogovou fotokomoru, kde si zájemci budou moci vyzkoušet tradiční postup od nafoceného filmu až k hotovému obrázku na fotopapíře, píše o tom server novinky.cz. Temná komora má sloužit začátečníkům i zkušenějším fotografům. Zájemci si budou moci projít procesem, který býval před nástupem digitální fotografie samozřejmostí. Místo několika klepnutí na displeji telefonu je čeká práce s filmem, vývojkou a následné vytváření snímků v temné komoře. Knihovna chystá také workshopy a fotografický kroužek. Jak už zaznělo, workshopy jsou určené i lidem, kteří s analogovým fotografováním nemají žádnou zkušenost, ale přihlásit se mohou také ti, kteří už klasický fotoaparát ovládají a chtějí se v práci s filmem a fotografiemi zdokonalit. Termíny bude knihovna postupně zveřejňovat a více čtěte na serveru novinky.cz.

0: Posloucháte středeční polední Vltavu. Slyšeli jsme čtvrtou část sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 F-dur Johannesa Brahmse. Omne animal, tak se jmenuje výstava sochaře Krištofa Hoška v pražské galerii Nová síň. Umělec tu vychází z básně dekadentního autora Jiřího Karáska z Lvovic. Představuje díla čerpající z biblických a antických témat. Nechybí ale ani pro něj typické krysy, kostry nebo jejich fragmenty. Na výstavě natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Krištofe, možná bych začala tím, že máte rád dekadenci. Jste vlastně i inspirovaný tady Jiřím Karáskem z Lvovic, vlastně jeho básní, tak mohl byste možná trochu vysvětlit, jakým způsobem vás ovlivnil třeba i pro tuto výstavu a vlastně z toho se odvíjí i ten název té výstavy.
2: Došli jsme k němu při rozhovorech a setkáních v ateliéru s kurátorem výstavy Kamlem Princem. Nás ten Jiří Karásek velmi zaujal tou dekadencí, kterou se zmínila. Já se ani tak jako nestylizu do role dekadentního umělce, ale spíš mě to téma smrti samozřejmě, který je v nás všudy přítomné, prostě přemýšlím nad ním často, nějak se tím zaobírám a v kontextu vlastně i té post-covidové doby a války, která tady začala, tak mě ta témata tak jako imponují, že tak to k tomu nějak tak možná asi přirozeně plyné, ale nejsou to snad, řekl bych, veskrze témata, které by byly jenom pesimistická, ale zároveň v tom vidím vlastně naději, krásu.
3: Říká uprostřed svých děl v Nové síni Krištof Hošek. Zastavujeme se právě u série menších bronzových soch.
2: Třeba ten Kentaur Nessos, to je ale i jako sexuální, erotický téma de facto, antické téma, že zajímavé. A já jsem tu zvířeckost dal de facto do hlavy. Můžeme k tomu jít? To je taková skica, která byla udělaná vlastně za půl dne, za den, tak oproti jiným plastikám, který třeba se jim věnují déle, tak tohle je taková živější věc, ale ta erotika, mě tam vlastně v umění velice zajímá, baví a často se těch témat dotknu, je to i v této taky nové plastice Sukobus. Žeženský démon, který je krásný téma z jinak už ze starověku, ale zároveň i zejména ze středověku. Ženský démon, který napadá vlastně ve spánku muže, ale je zároveň bezpohlavní. Já jsem ho pojal takto jako jakousi...
1: Takové přípravné pozice.
2: Připravené pozici čekající. Tady je zase ta krysa, kterou jsem si udělal vlastně z bronzu v menší verzi na tom křesle. Reagující tím slavným, známým gestem té společnosti tomu člověku.
3: Hoškovu světu plného bytostí, křížených z lidí a zvířat, krys i kostlivců na této výstavě dominují dvě opravdu velké instalace. Jedna z nich je amorek, sedící na vysokém soklu, udělaného ze starých zrezivělých sudů.
2: Ten podstavec jsem k té soše nyní udělal nově, přímo pro prostor Nové síně. Chtěl jsem, aby tady byla jakási vertikála, která to zde umocní oproti těm drobnějším věcem. Myslím, že to zde funguje, vlastně, že už to víc vyšší možná už být nemělo a nižší taky ne, že tak akorát. Ten industriální podstavec těch sudů zrezivělých si myslím, že k tomu amorkovi, který jak od někud přilít s nějakým poselstvím lásky, ale zároveň i zranění, myslím, že patří, že to má jakési propojení, tam funguje.
1: A tady na zemi ještě?
2: Tady je instalace, ano, tady se někde něco muselo stát, protože tady v okolí toho podstavce, toho amorka, se tady válí vystřílené hylzny, takže co k tomu říct?
1: Takže je to prostě důležitý ten příběh.
2: Je, no, je to, víte co, tak jako je tady, jsme v době, kdy tady zažíváme prostě největších válečných konfliktů v Evropě od druhé světové války a mě to dílo například tam naproti teďka Amorkovi v rohu, ten tanec smrti, ten kostlivec, který se vysmívá té smrti, opět věčné téma středověké, že to ten tanec a tak jsem k němu nějakým způsobem to spěl v přirozeně nějak, je to z roku 23, 24 myslím, s těmi havrany v těch rukou, tak asi jsem se musel nějak vyjádřit k té, chtěl jsem se nějak toho dotknout, toho tématu smrti po té post-covidové době, toho začínajícího konfliktu tenkrát, nebo už plnohodnotně běžícího.
3: Dodává Krištof Hošek. Pak je tu ještě další velké dílo, sousoší souložících krys, Revolution Evolution. Podstavec je vyrobený z části piana a staré žíněnky na cvičení.
2: Já mám ateliér v Květnici u Prahy, kde tatínek si zařídil ateliér a v takovém statku jako starý mlýn, je to barokní. A tam je takový depozitář věcí různého nábytku natáhaného, který se postupně rozpadají a různě někdo mi něco přiveze z přátel. Tohle to tam jako se namanulo a zkusil jsem to a krysy na tom žezlonku takovým od toho klavíru, ty nohy masivní, tak se to takhle nějak spojilo a ty kresty tady na tom dovádějí. No.
1: A co se právě týče těch materiálů, tak mohl byste říct, jaké používáte bronz, jsme samozřejmě tady zmínili, ale ty další materiály?
2: Já většinou ty monumentální plastiky do veřejného prostoru vytvářím z materiálu polystyrená preskyřice. Je to vlastně skvělý materiál, je lehký, může být venku. Není to nákladný.
0: Jako, to jsou ty krysy.
2: To jsou ty krysy například z cyklu Revolution Evolution, nebo ten Amorek. De facto je to o tom, že ty věci nedělám na zakázku. Asi ty díla vytvářím z vlastní iniciativy, z vlastního zájmu pro nějakou tematickou výstavu, třeba společnou, a samozřejmě nemám prostředky na to je dát do stálého materiálu takto velké věci, jako je mramor nebo bronz.
0: A já ještě doplním, že pokud máte zájem o výstavu soch Krištofa Hoška, musíte si trochu pospíšit. V Nové síni v centru Prahy je totiž k vidění pouze do této neděle 13. září.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Pražákovo kvarteto nám zahrálo část skladby Leoše Janáčka. A Janáček bez pochyby patří mezi nejvýznamnější osobnosti české hudby, známé doma i v zahraničí. Teď se přesuneme k dalšímu uměleckému oboru, konkrétně k filmu. I česká kinematografie má totiž jméno, které rozhodně zná celý svět.

0: Polední Vltava.
1: Vzpomenete si, který český režisér získal Oscara za film Ostře sledované vlaky a věděli byste, ve kterém to bylo roce? Oscara za snímek Ostře sledované vlaky získal režisér Jiří Menzel a bylo to v roce 1967. Film natočil podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Příběh se odehrává v období protektorátu. Předlohou se stala skutečná událost, a to výbuch německého muničního vlaku, odpáleného časovým spínačem pod skupinou partizánské skupiny Podřibsko z Lysé nad Labem. Konkrétně k tomu došlo 2. března 1945 nedaleko železniční stanice Stratov. Do knihy se ale promítly i zážitky Bohumila Hrabala z nádraží v Kostomlatech nad Labem, kde na konci války zastával funkci výpravčího. Režisér Jiří Menzel, který se proslavil zejména adaptacemi právě děl Bohumila Hrabala, zemřel před 6 lety, 5. září roku 2020. A my jsme si ho připomněli ve vysílání Vltavy.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Je 12 hodin 36 minut a na Vltavě dozněla část triové sonáty číslo 2 G-dur Jiřího Čarta. Po 20 letech opustí na přelomu roku Olomoucké divadlo Tramtárie své působiště ve Slovanském domě a začne novou éru v hanáckých kasárnách. Co na tuto zlomovou sezónu připravuje a jak se se svým starým domovem rozloučí, to nám přiblíží ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Tady ve Slovanském domě jsme v podstatě s Tramtárkou začínali a ušli jsme tady jakoby velkou cestu a zažili jsme tady opravdu spoustu inscenací, v podstatě skoro 100 premiér tady proběhlo. Takže určitě to bude jakoby velký a s jistým sentimentem prožívat ty následky.

0: Od září už budou vše o mužích inscenací Tramtarini. My se na ně moc těšíme už proto, že je to inscenace pro tři muže a to není v Tramtári úplně zvykem, že bychom hráli takhle komorní a výsostně mužské obsazení, takže se těším na mužskou energii, která samozřejmě nejenom pro muže, ale pro ženy. A potom nás čeká hned druhá premiéra, to bude začátek října a to bude inscenace Čarodějky z Lipníku a je to taková autorská volná inspirace kulturním filmem z 80. let Čarodějky z Istviku. To bych řekl, že bude taková jako typická tramtarinní komedie, takže jsme na ní pracovali v takovým klasickým obsazení tramtarinním. To znamená, že já jsem psal hru, hudbu dělá Martin Peřina, scenografii Hinek Petrželka, takže to taková klasická sestava, která tady už vytvořila jako mnoho diváckých hitů a mnoho úspěšných inscenací, takže tohle je téma a tohle je inscenace, kterou se i tento tým jako rozloučí s tímto prostorem.
1: Jakým způsobem se plánuje Tramtárie proměnit v tom novém prostoru, ve kterém byste měli otevřít své dveře v lednu roku 2027?
0: Tak v tuhle chvíli bych řekl, že všechno takové teoretické. Máme samozřejmě nějaké plány, ale uvidíme, jak se situace vyvine. My, jak jsme malý soubor nezávislého typu, tak máme tu výhodu, že nemusíme věci plánovat na 2,5 roku dopředu, ale můžeme se opravdu jako orientovat v podstatě docela narychlo a trošku na to jakoby sázíme. Samozřejmě musíme trošku jednak repertoár přizpůsobit té nové situaci, v podstatě i trošku styl herectví a tak dále, protože divadelníci vědí, že zvětšit prostor dvojnásobně není jenom o tom, že tam je více daček, ale je to, že se musí hrát trošku na větší dálku, trošku se ten repertoár musí udělat tak, aby se to naplnilo, což je pro nás klíčové, takže těch změn nás čeká více. Plánujeme taky dělat větší inscenace. Tady v Tramtári jsme to dost sázeli na komornější obsazení a teď najednou budeme mít jako větší jeviště a sál pro 170 lidí, takže větší obsazení, klidně i větší dílky těch inscenací a trošku jiná témata budeme volit. My v tuhle chvíli máme docela široký repertoár, hrajeme 13 inscenací pro dospělé diváky a spoustu těch inscenací už hrajeme mnoho let. A myslím si, že velkou část z nich už nebudeme stěhovat do toho nového prostoru. Takže nás v podstatě čekají 4 měsíce derniér, kdy se budeme s těmato inscenacema loučit. A zároveň to znamená, že s novým prostorem přibude celá řada nových inscenací, takže nás čeká spousta práce.
1: Už víte, čím zahájíte v polovině sezóny své nové působení v Hanáckých kasárnách?
0: Repertoár z celého roku, který nás čeká, zatím docela tajíme a držíme pod pokličkou. Nicméně určitě můžeme prozradit titul, se kterým začneme naši novou éru a novou kapitolu našeho divadla a tím bude si ráno z Beržeraku.
1: Říká ředitel olomouckého divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.

0: Kurt Elling vás provází středečním vysíláním Vltavy. Hezký den a dobrý poslech. Promyslet Havla, to je nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava. Filozofové Alice Koubová, Tomáš Koblížek a jejich hosté debatují o klíčových myšlenkách Václava Havla pro dnešní svět. Poslechněte si krátkou ukázku z první části. Moderuje Karolína Koubová.
1: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
2: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofem, a to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice.
1: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
3: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. Tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, jako, že velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády, tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí, a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: A já ještě doplním, že na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii s názvem Promyslet Havla už teď. Ve vysílání Vltavy má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň vás zveme na debatu Promyslet Havla live. Konat se bude 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Více informací najdete na webu Vltavy.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: byla tvorba Geralda Garcii na vlnách Vltavy. Teď už pro vás mám pozvánku na jeden unikátní koncert. Hudba, která se dotýká světla i hlubokých stínů lidské duše, rozezní dnes večer prostory kostela svatého Václava v Praze. Bach Collegium Praha připomene 170 let od smrti Roberta Schumana koncertem, jehož vrcholem bude skladatelova vzácně uváděná Misa Sakra, jediné mešní dílo, které napsal na sklonku života. Vedle Schumanovy hudby zazní také Mendelssohn Bartholdy a vystoupí sopranistka Markéta Klaudová, baritonista Roman Janál a tenorista Ondřej Holub. Diriguje Jiří Mátl. Na křídlech Schumanovy duše, to je název koncertu, který se koná dnes v 19.30 v kostele svatého Václava na pražském Smíchově.
1: Nemůžete spát?
2: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
1: Zvaný metoda Gateway.
2: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
1: 8. září v 8 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Trump tam na něm vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu. Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983. A počasí v Čechách bude zataženo až oblačno. Od jihozápadu čekáme na většině území déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno, odpoledne a večer od západu ale oblačno až zataženo, později s deštěm a přehánkami. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě. Na horách naměříme kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Thank you.

0: Polední Vltava.
1: Posloucháte středeční vysílání Vltavy s datem 9. září. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. V této hodině vás pozvu na divadelní festival a věnovat se pochopitelně po 13. budeme i literatuře. Jsme rádi, že jste s námi.

Vladimír Horovic nám zahrál první část sonáty pro klavír C-dur Wolfganga Amadea Mozarta a zahájil tak další hodinu polední Vltavy. Teď míříme za divadlem. Od 16. do 19. září se v Kutné Hoře uskuteční 12. ročník divadelního festivalu Kutná Hora. Akce, kterou pořádá Pražské divadlo X10, přiváží progresivní divadelní tvorbu z Česka i zahraničí. Tématu se věnuje web Divadelních novin. Hlavním tématem letošního ročníku je současná scéna baltských států Litvy, Lotyšska a Estonska. Festivalové dění se soustředí do městského Tylova divadla, festivalového šapito v Brojerových sadech a na další místa v ulicích města. Zahraniční blok tvoří 6 projektů z Pobaltí, které doplní vybraný český projekt, zážitková performance v šapito a také další program určený divadelním odborníkům i široké veřejnosti. Českou scénu zastoupí pražské A studio Rubín s inscenací V zrcadlové síni, jež nahlíží na vnímání krásy jako na nástroj společenského tlaku. Domácí blok potom doplní zážitková performance Místo u stolu Magdaleny Malinové a sboru Veselé chvíle. Ta ve festivalovém šapito nabídne komorní hlasovou hostinu pro jeden stůl, zaměřenou na témata sounáležitosti a péče. Jak už jsem zmínila, součástí programu je i doprovodný program. Je to například průvod svítících loutek v ulicích města a také novocirkusová performance s živou hudbou na dětském hřišti. Více čtěte na webu Divadelních novin.

Jízdu Valkýr z opery Valkýra Richarda Wagnera nám zahrál orchestr Metropolitní opery v New Yorku, který řídil James Levin. Vybrat pár knih, co člověka inspirovali, je nemožný úkol, říká spisovatel Leoš Kiša. A přesto jsme ho přesvědčili, aby pro Vltavu připravil naši pravidelnou rubriku.

0: Interpol.
1: Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, vybrat pár knih, co člověka inspirovali ať už v životě, tak ve vlastním psaní, ale čím víc jsem nad tím musel kvůli tomuto vyznání se zamyslet, tím víc jsem zjišťoval, že je to nemožný úkol. Co vybrat a co opomenout? Vždyť knih, které jsem četl, jsou stovky a těch, co mě ovlivnili, desítky. Co pak můžu vybrat jenom 5 nebo 10? Ale budiš, nebudu zdržovat a vrhnu se rovnou do víru dobrodružství s tím, že rozhodně zapomenu alespoň na 50 knih, co mám opravdu rád, a až se svým vyznáním skončím, dojde mi, které všechny jsem měl ještě vzpomenout. Vrátím se ještě k oněm časům, kdy jsem se chystal na to, že budu nosit pionýrský šátek a také v obecní knihovně nebylo moc dobrodružných knih. Tu touhu po něčem exotickém, po velkém dobrodružství, po tajemství, po něčem, co není nudná šeť reality, jsem nakonec dokázal ukojit ještě z jednoho pozoruhodného zdroje, ze starověkého Říma. Historie je učitelkou života a cokoliv, co se dnes děje, k tomu se dá snadno najít nějaká paralela právě ve starém Římě. A kolik pozoruhodných lidských osudů a příběhů se v té éře odehrál. Pořád z toho čerpám inspiraci nejen pro svůj život, ale také samozřejmě pro svou literární tvorbu. Ostatně v tom nejsem sám. Takový G.R.R. Martin pro svou hru o trůny také čerpal z mýtů a legend starověku a také z příběhů, které se právě odehrávaly ve starém Římě a samozřejmě i Řecku. První knihu o římských dějinách mi koupil bratranec Pavel v Ostravě v antikvariátu. Jmenovala se Dějiny starověkého Říma od Nikolaje Alexandroviče Maškina a když mi vytrhl takovou tu povinnou část o tom, jak starý Řím chápe Karel Marx, bylo to fascinující čtení. Naprosto. Jednu dobu jsem byl posedlý tím pamatovat si co nejvíc dat vztahujících se k Římu. Bitvy, data narození různých císařů, důležité události, prostě jsem tím žil. Začal jsem pak hltat i původní prameny, třeba životopisy 12 císařů od Suetonia. Dneska bychom řekli, že to není teda úplně seriózní historická práce, protože také obsahuje spoustu pikantérií a vtipů ze života císařů, ale jako kluk, který v televizi koukal povinně na Husáka a mnozí z vás si to pamatujete, jsem prostě díky tomu odletěl do barevnějších časů a že to zatraceně bylo pro mladýho kluka potřeba. Takže když se před 2 lety na TikToku objevil trend spočívající v přesvědčení, že muži stále myslí na Římskou říši, nezbylo mi než souhlasně přitakat. Ano, vypadám někdy jako blázen, když se dívám s rodinou na televizi, tam běží zprávy o nějakém korupčním skandálu a já se začnu mumlat, ano, jugurtovi následovníci. Když pak vysvětlím, že to nejsou jugurtoví následovníci, ale morální pohrobci numidijského krále Jugurty, který kdysi zápasil s Římem tím, že postupně uplácel jeho generály, senátory i tribuny lidu a připisuje se mu citát O město na prodej, brzy zahyneš, jestliže se najde kupec. Aktuálně bychom to mohli přeložit taky o Česká republiko, co si budeme, jednou se najde někdo, kdo si tě koupí celou. Další paralely už si v tom raději najděte sami. Každopádně, co se týče těch milovaných knih, ještě vzpomenu Řím po Marku Aureliovi, dílo Herodianovo a upaluji zase k jinému tématu.
2: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu spisovatel Leoš Kiša. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Georg Philipp Telemann a čtvrtá část jeho sonáty pro housle a baso kontinuo číslo 4 G-dur. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti, je 13 hodin 23 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám v odpoledních povídkách nabízíme tvorbu anglického spisovatele, autora slavných románů Válka světů a Stroj času Herberta George Wellse. Ten patří k uctívaným průkopníkům žánru science fiction. Povídek napsal desítky. A ta dnešní se jmenuje Když vykvetla podivná orchidej. Vášnivý pěstitel orchidejí vydražil v aukci zvláštní odenek dosud neznámého druhu. Pochází z kolekce po jednom sběrateli, který záhadně zahynul v andamanské bažině. Orchidej se má čile k světu a její květy vydávají zvláštní, omamnou vůni. Více neprozradím, povídku Když vykvetla podivná orchidej vám nabídneme za okamžik. Povídky, které dokládají Wellsův vytříbený smysl pro záhady, dobrodružství, ale i pro humor, jsme vybrali z českého souboru Vynálezci zázraků, který shrnuje spisovatelovi časopisecky publikované texty z let 1893 až 1896. Více za okamžik.

0: byla skupina Velebent. Ta vznikla v souvislosti s pedagogickým působením Karla Velebného v různých kurzech, například ve studentském klubu na Strahově, ale především na Lidové konzervatoři v Praze. Pod Velebného vedením tu od roku 1976 vznikal prostor pro hudebnická setkání a především pro profesní zdokonalování mladých nastupujících hudebníků. Velebendem prošlo množství muzikantů, kteří se později uplatnili v různých špičkových ansámblech. A my jsme v jejich podání dnes slyšeli skladbu Ray Hendersona Bye Bye Blackbird.
1: Povídka.
0: Herbert George Wells je tento týden autorem odpoledních povídek. Ta dnešní se jmenuje Když vykvetla podivná orchidej. Povídku v překladu Richarda Podaného pro rozhlas připravil Dominik Mačas. Účinkuje Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy. Příjemný poslech.

Nakupování orchidejí má vždy jakýsi spekulativní nádech. Před vámi leží zcvrklý hnědý kus rostlinné hmoty. A ve všem ostatním musíte důvěřovat buď vlastnímu úsudku, nebo prodejci, případně svému štěstí, jak vám bude libo. Rostlina může klidně být v posledním tažení, nebo už mrtvá. A nebo to může být rozumný nákup. Při němž dostanete za své peníze poctivou hodnotu. A někdy, i to se sem tam stává, se před úžaslými zraky šťastného kupce začne den po dní rozvíjet nějaký nový druh. Nějaký nevídaný poklad. Prapodivný tvar květního pysku, nebo nějaké neznámé zbarvení či nečekané mimikry. Pýcha, krása a zisk pak vykvetou najednou v jediném delikátním zeleném hroznu. A kdo ví, s nimi možná i nesmrtelnost. Neboť ten nový zázrak přírody nejspíše potřebuje nové konkrétní jméno. A jaké se na to hodí víc než jméno objevitele? Jones Missia. Jsou i horší jména. Patrně právě naděje na nějaký podobný šťastný objev přiměla Wintra Wedderburna, aby na tyto aukce chodil tak často. A kromě naděje možná i skutečnost, že na celém širém světě ho nebavilo dělat z hola nic jiného. Byl to plachý, samotářský a spíše neúspěšný muž. Jemuž skromné příjmy právě tak dovolovali držet se o krok před nouzí. A jenž neměl dost vnitřního neklidu na to, aby si hledal nějaké nelehké zaměstnání. Mohl by také sbírat známky, nebo překládat Horácia, nebo se věnovat knižní vazbě, případně objevovat nové druhy rozsivek. On však shodou okolností pěstoval orchideje a vlastnil nevelký, leč náročný skleník. Mám takové svědění, že dnes se mi něco stane, řekl nad kávou. Mluvil právě tak, jak se pohyboval a jak myslel. Stuha. Ale, to neříkej, namítla jeho hospodyně, která byla zároveň jeho vzdálenou sestřenicí. Pro ní bylo něco se mi stane eufemismem, jenž znamenal jedno jediné. To jsi mi špatně rozuměla. Nemyslel jsem žádnou nehodu, i když sám pořádně nevím, co jsem tím myslel. Dnes, pokračoval po odmlce, budou u Petersů prodávat zásilku rostlin z Andaman a z východní Indie. Měl bych tam jít a podívat se, co přivezli. Třeba nevědomky koupím něco dobrého. Stává se to. Podal jí šálek, ať mu nalije ještě jednu kávu. To je ze sbírky toho ubohého mladíka, o kterém si mi tuhle vyprávěl, zeptala se sestřenice a dolila mu. Ano, přikývl a nasadil nad toustem zamyšlený výraz. Nikdy se mi nic neděje, poznamenal brzy na to, jako by začal přemýšlet nahlas. Nechápu, proč vlastně. Jiným se toho děje hodně. Tak třeba Harvey. Jen za minulý týden. V pondělí našel 6 pence. Ve středu měla všechna jeho kuřata motolici. V pátek se jeho bratranec vrátil z Austrálie a v sobotu si vymkl kotník. Přímo uragán dobrodružství ve srovnání se mnou. Myslím, že bez tolika dobrodružství bych se raději obešla, odtušila jeho hospodyně. To není pro člověka nic dobrého. Ano, asi to je jen pro zlost. Nicméně, víš,
Mně se prostě nic nikdy neděje. Když jsem byl ještě malý, nestávaly se mi žádné nehody. V dospívání jsem se nikdy nezamiloval, neoženil jsem se. Tak přemítám, jaké to asi je, když se jednomu něco stane. Něco opravdu pozoruhodného. Tomu sběrateli orchidejí bylo jen 36, když zemřel. Byl o 20 let mladší než já. A to už byl dvakrát ženatý a jednou rozvedený. Čtyřikrát dostal malárii a jednou si zlomil stehenní kost. Taky jednou zabil nějakého malajce a jednou ho zranila otrávená šipka. A nakonec ho v džungli zabili pijavice. No ano, všechno to muselo být hodně pro zlost, ale taky to muselo být velmi zajímavé, víš? No, snad až na ty pijavice. Určitě to nic dobrého nepřineslo, zopakovala dáma přesvědčeně. Nejspíš ne. Na to se Wedderburn podíval na hodinky. 8:23. A pojedu vlakem ve 11:45, takže času mám spoustu. Asi bych si měl vzít alpakové sako. Venku je poměrně teplo a ten šedý plstěný klobouk a hnědé boty. Asi bych letmo vyhlédl z okna na poklidnou oblohu a sluncadu,

0: to koupil. Jen vzácně se stávalo, že se rozmyslel dost rychle na to, aby něco pořídil, ale tentokrát se mu to podařilo. Měli tam vandy, hlásil. A taky jedno dendrobium a nějaké ty phalaenopsisy. Jedl polévku a u toho si zálibně prohlížel přírůstky. Měl je rozložené před sebou na bělostném ubrusu. Obsáhle o nich sestřenici přednášel a pomaličku se prokousával večeří. Měl ve zvyku večer pro své i její pobavení znovu prožívat všechny své návštěvy Londýna. Já to věděl, že se dneska něco stane. A taky, že jsem tohle všechno koupil. Prostě vím jistě, že některé budou pozoruhodné. Nevím, čím to je, ale prostě to, že některé budou pozoruhodné, vím zcela jistě. Jako kdyby mi to někdo pověděl. Tahle, ukázal na jeden zcvrklý oddenek, je bez určení. Možná to je phalaenopsis, ale možná ne. Mohl by to být nový druh. Dokonce i nový rod. A taky to bylo to poslední, co ten chudák Betten kdy našel. Mně se nelíbí, jak vypadá, prohlásila hospodyně. Má takový ošklivý tvar. Skoro bych ani neřekl, že má vůbec nějaký tvar. Nezamlouvá se mi, jak tady tohle trčí, pokračovala hospodyně. Už zítra to bude v květníku. Vypadá to, vykládala hospodyně, jako pavouk, co dělá mrtvého. Wedderburn se usmál a prohlížel si s hlavou nakloněnou ke straně oddenek. No, moc pěkná hrouda, to vážně není, ale nikdy je nesmíš soudit podle toho, jak vypadají vyschlé. Může se z ní klidně vyklubat velice vzácná orchidej. Zítra budu mít napilno. Dnes večer musím nastudovat, jak přesně se s nimi má naložit. A zítra se do toho pustím. Po krátké chvíli se ozval znovu. Chudáka Bettna našli, jak leží mrtvý, nebo snad umírající, v mangrovové bažině. Už jsem zapomněl, kde přesně. Pod vlastním tělem drtil právě jednu z těchto orchidejí. Několik dnů trpěl jakousi domorodou horečkou a nejspíš omdlel. Tyhle mangrovové bažiny jsou velice zdraví škodlivé. Prý z něj pijavice vysály všechnu krev do poslední kapky. Možná ho stálo život to, že se snažil získat právě tuhle rostlinu. To jsi mi tedy názor na ní moc nezlepšil. Ženy ať si pláčou, muži musí pracovat, pravil Wedderburn s naprosto vážným výrazem. Jen si to představ, zemřít daleko od všeho pohodlí, v ohavné bažině. Představ si to, onemocnět horečkou a nemít proti ní nic než chlorodin a chinin. I když pokud by to bylo jen na mužích, všichni by žili jen z chlorodinu a chininu a kolem ani živáčka. Kromě těch příšerných domorodců. Tvrdí se, že obyvatelé Andaman jsou naprosto odporní lotry. Ale i kdyby ne, jako ošetřovatelé asi vynikají těžko, protože nemají příslušnou průpravu. A to všechno jenom kvůli tomu, aby lidé v Anglii měli orchideje. To asi moc příjemné nebylo, ale jak se zdá, některé muže právě tohle baví, namítl Wedderburn. Nicméně domorodci z jeho výpravy byli dost civilizovaní na to, aby se starali o jeho sbírku, dokud se z vnitrozemí nevrátil jeho kolega ornitolog. Ovšem, druhy orchidejí nepoznali a nechali je zcvrknout. Čímž je to celé ještě zajímavější. Spíš ještě nechutnější, abych se bála, jestli na některých pořád nedrží tam malárie. A ještě ke všemu na téhle ohavnosti ležela mrtvola. No považ. Povím, je nikdy ani ve snu nenapadlo. A už toho bylo dost. Na mou duši už do sebe z večeře nedostanu ani sousto. Jestli chceš, sundám je ze stolu a položím na sedák u okna. Tam na ně budu vidět stejně dobře.
1: Několik příštích dnů měl opravdu ve svém rozpařeném nevelkém skleníku na pilno. Lopotil se s dřevěným uhlím, kusy týkového dřeva, mechem a všemi ostatními mystériemi provázejícími pěstování orchidejí. Sám to bral tak, že se výtečně baví a pořád se něco děje. Po večerech si o nových orchidejích povídal s přáteli a znovu se vracel ke svým očekáváním čehosi podivného. Několik rostlin rodu Vanda a dendrobium v jeho péči zašlo. Ale ta podivná orchidej brzy začala vykazovat známky života. Byl nadšen a okamžitě, i hned potom, co to zjistil, odtáhl svou hospodyni od výroby zavařenin, ať se jde podívat. Tady to pučí, hlásil, a tady bude zanedlouho spousta listů a tyhle titěrnosti, co se vysunují tady, to jsou vzdušné kořeny.
0: Mně to připadá, jako když z toho hnědého něco vystrkuje bílé prstíčky, opáčela hospodyně, a to se mi nelíbí. Proč? Nevím. Jako kdyby se ty prsty natahovaly k tobě. Nemůžu si pomoct. Něco se mi prostě líbí a něco ne. Nevím to jistě, ale pochybuji, že existují nějaké orchideje, které mají docela takovéhle vzdušné kořeny. Samozřejmě si to můžu jen malovat. Ale podívej, jak jsou u konců trochu sploštilé. Mně se to nelíbí, zopakovala hospodyně a najednou se otřásla a odvrátila se. Vím, že je to ode mě pěkná hloupost. A omlouvám se za to, zvlášť když tobě se ta věc tolik líbí. Ale musím pořád myslet na tu mrtvolu. To přece nemusela být tahle konkrétní rostlina. Jen mě to tak napadlo. Hospodyně pokrčila rameny. Stejně se mi to nelíbí, dodala. Vedrburna její odpor k rostlině poněkud zabolel. Nezabránilo mu to ale, aby jí dál dělal přednášky o orchidejích obecně i o téhle orchideji konkrétně, kdykoliv se mu zrovna zachtělo. Na orchidejích je toho tolik prapodivného, prohlásil jednou. Můžou tě tolika způsoby překvapit. Víš, Darwin zkoumal jejich opylování a prokázal, že celá struktura květu jedné běžné orchideje je utvořena tak, aby mohly můry přenášet pyl z jedné rostliny na druhou. Jenže to vypadá, že je mnoho známých druhů orchidejí, jejich květy prostě k podobnému opylení použity být nemohou. Například někteří zástupci rodu Cypripedium. Nemáme důkazy, že by existoval nějaký hmyz, schopný je opilovat. A u některých jsme nikdy nenašli žádná semena.
2: No, ale jak potom vytvářejí nové rostliny?
0: Odnožemi, odenky a podobným růstem, to je snadné vysvětlit. Záhada spočívá v něčem jiném. K čemu jsou pak květy? Na to dodal, je velice pravděpodobné, že i moje orchidej bude pozoruhodná něčím podobným. Pokud ano, musím ji prostudovat. Často jsem chtěl dělat podobné výzkumy jako Darwin, ale zatím jsem buď nenašel čas, anebo se stalo něco jiného, co mi v tom zabránilo. teď už se začínají rozvinovat listy. Měla by ses na ně přijít podívat.
1: Ona ale řekla, že ve skleníku je moc parno a jí z toho bolí hlava. Rostlinu pak viděla ještě jednou a vzdušné kořeny, z nichž některé nyní byly přes stopu dlouhé, jí bohužel připomněly chapadla, která se po něčem natahují. Pronikly i do jejich snů a tam neuvěřitelně rychle rostly a sápaly se po ní. Proto se kvastní naprosté spokojenosti rozhodla, že už se na tu rostlinu nikdy ani nepodívá. A tak musel Wedderburn její listy obdivovat sám. Měli běžný široký tvar a byly sytě leskle zelené, jen na spodku stonku s tmavě rudými cákanci a tečkami. Nevěděl o žádných jiných listech, které by se jim zcela podobaly. Umístil rostlinu na nízkou lavici poblíž teploměru a nedaleko měl jednoduché zařízení, které z kohoutku dávkovalo kapky na trubky s horkou vodou, takže vzduch zůstával stále parný. A dosti pravidelně nyní o odpoledních dumal nad blížící se chvílí, kdy ta podivuhodná rostlina vykvete.

Konečně se ta skvělá věc stala. Ačkoliv mu kout, kde stála nová oblíbenkyně, zakrývala jeho nádherná orchidea Phalaenopsis lovii, okamžitě po vstupu do malého skleníku věděl, že hrot poupěte se rozpukl. Ve vzduchu se teď vznášela nová vůně, sytá, prudce nasládlá, jež v tom přeplněném rozpařeném skleníčku přebíjela všechny ostatní. Jakmile si toho povšiml, už spěchal k podivné orchideji. Ale na povislých zelených poupatech už se skvěly tři oslnivé výtrysky květů, z nichž ona omamná sladká vůně vystupovala. Zastavil se před nimi v obdivném vytržení. Květy byly bílé, zlato-oranžově žíhané na okvětních plátcích. Těžký pysk vystupoval kupředu ve složité smyčce a nádherně modravý nach se na něm mísil se zlatou barvou. Wedderburnovi bylo okamžitě jasné, že jde o naprosto nový rod. A ta nesnesitelná vůně, jak je tu parno, květy se mu před očima rozostruvaly. Musí se podívat, jestli je teplota nastavena správně. Vykročil k teploměru. Najednou se s ním všechno rozhoupalo. Cihly na podlaze poskakovaly nahoru dolů. A pak, jakoby bílé květy, za nimi listy a celý skleník odletěly kamsi stranou a potom po křivce vzhůru. Sestřenice v 16:30 přichystala podle jejich neměnného zvyku čaj. Jenže Wedderburn se ne a ne vrátit. Kloní se tam té své příšerné orchideji, řekla si a 10 minut počkala. Nejspíš se mu zastavily hodinky. Zajdu pro něj. Vyrazila rovnou do skleníku. Otevřela dveře a zavolala na něj jménem. Nikdo se neozýval. Povšimla si, že vzduch je velice hustý a nabitý jakousi výraznou vůní. Potom uviděla, že cosi leží na cihlové podlaze mezi trubkami s horkou vodou. Snad minutu stála bez hnutí. Ležel tváří nahoru pod tou podivnou orchidejí. Vzdušné kořeny, podobné chapadlům, se už nepohupovaly volně ve vzduchu, ale byly shluknuté k sobě jako spleť šedých provazů a pevně napjaté tak, že se konci dotýkaly jeho brady, krku a rukou. Nechápala to. Potom spatřila, že spod jednoho z těch chapadel, nadšeně přimknutých k jeho tváři, vytéká drobný čůrek krve. S neartikulovaným výrazem se rozběhla k tělu a pokusila se je odtáhnout od těch pijavkám podobných přísavek. Dvě chapadla zlomila a z rány kapala rudá tekutina. Potom se jí z omamné vůně květů začala točit hlava. Jak pevně ho ta rostlina drží, škubala za silné provazy a on i bílá květenství jakoby kolem ní povlávali. Cítila, že brzy omdlí a věděla, že to nesmí. Pustila jej a honem otevřela nejbližší dveře a poté, co na čerstvém vzduchu chvíli lapala po dechu, ji napadlo cosi geniálního. Sebrala jeden květník a rozbila okenní tabulky na konci skleníku. Pak do něj znovu vešla. S novým elánem zatáhala za Wedderburnovo nehybné tělo a podivná orchidej díky tomu dopadla střísknutím na zem. Pořád se s děsivým odhodláním držela své oběti. Sestřenice zběsile zabrala a vyvlekla tělo i s rostlinou ven na vzduch. A pak začala přísavkovité kořeny jeden po druhém odtrávat. Za další chvíli bratrance osvobodila a vlekla ho dál od toho běsu.
byl bledý a krvácel z asi desítky kruhových ranek. Do zahrady už vcházel muž, kterého si najímali na různé drobné práce. Vystrašil ho zvuk tříštěného skla a teď uviděl ženu, jak vychází ze skleníku a krvavýma rukama vleče nehybné tělo. Chvíli si myslel nemyslitelné. Přineste trochu vody, křikla na něj a její hlas všechny hrůzné představy zaplašil. Když se s nezvyklou horlivostí vrátil s vodou, zastihl ji, jak celá rozrušená vzliká. Vedrburnovu hlavu má položenou na koleně a otírá mu z tváře krev. Co se stalo? Zeptal se Vedrburn. Malátně otevřel oči, pak je okamžitě zase zavřel. Běžte povědět Eni, ať přijde sem za mnou. A potom okamžitě skočte pro doktora Hadona, řekla nádeníkovi, jakmile donesl vodu. Když viděla, že váhá, dodala ještě, všechno vám to vysvětlím, až se vrátíte. Zanedlouho Vedrburn znovu otevřel oči. Všimla si, že nechápe, jak se ocitl v téhle pozici, a tak mu vysvětlila. Omdlel si ve skleníku. A orchidej? O tu se postarám, slíbila. Vedrburn ztratil mnoho krve, ale jinak žádné vážnější zranění neutrpěl. Dali mu pálenku smíchanou s nějakým růžovým výtažkem z masa. Odnesli ho do patra a uložili do postele. Hospodyně tu neuvěřitelnou příhodu zlomkovitě vylíčila doktoru Hadonovi. No, jen se pojďte podívat do skleníku, řekla. Otevřenými dveřmi proudil zvenčí dovnitř chladný vítr. A tak se nechutný pach téměř zcela rozptýlil. Potrhané vzdušné kořeny ležely mezi tmavými skvrnami na cihlové podlaze a většinou už byly zcvrklé. Květní stonek rostliny se při pádu zlomil a květy splihly a na koncích okvětních plátků zahnědli. Doktor přistoupil k rostlině. Všiml si, že jeden vzdušný kořen se lehce zachvěl a zaváhal. Druhý den ráno tam podivná orchidej ležela stále. Jen už byla černá a hnila. Dveře v raním vánku čas od času třískly a všechny Vedrburnovy orchideje byly zavadlé a skloněné k zemi. Za to sám Vedrburn, nahoře v patře, byl veselý a užvaněný a slunil se ve slávě svého podivuhodného dobrodružství.

Když vykvetla podivná orchidej, název dnešní povídky spisovatele Herberta George Wellse. Povídku v překladu Richarda Podaného pro rozhlas připravil Dominik Mačas. Účinkoval Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy. Odvysílané povídky najdete k poslechu už nyní na našem webu a další v pořadí čtvrtou vám nabídneme zítra ve 13:30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku, informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny už dříve uzavření vládní koalice s AFD odmítly. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. Soubor Divadla na Vinohradech začne od 24. října hrát na náhradní scéně v pražském Radiopaláci. Jako první tam uvede inscenaci Past na myši. V prostorách bývalého kina Květen má soubor působit přibližně 3 roky. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce historické budovy na náměstí Míru, která má začít v listopadu. Divadlo je příspěvkovou organizací pražského magistrátu, který rekonstrukci organizuje. Oprava za 1 miliardu a 660 milionů korun zahrne mimo jiné modernizaci jeviště, elektroinstalaci a obnovu fasády a interiérů. Náhradní scéna dostala název Divadlo na Vinohradské a nabídne zhruba 370 míst. A počasí v Čechách bude zataženo až oblačno, postupně s deštěm, přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku se bude během odpoledne a večeru od západu zatahovat a později se přidá také déšť nebo přeháňky. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na jihovýchodě naměříme až 32 stupňů, na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech okolo 22. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Piano, synťáky, samplery, kytary a v neposlední řadě skládání jazzové muziky a spolupráce s radou tuzemských celebrit, jako je Aneta Langerová, David Koller nebo slovenská muza Katarzia. To všechno má na svém kontě multiinstrumentalista a hudební producent Jakub Zitko. S jeho písní Mé druhé já jsme právě teď vstoupili do středečního odpoledne na Vltavě. Za celou posádku vás zdraví a u poslechu Vltavy vás vítá Markéta Kaňková. A piana, kytary, bicí i mužské a ženské hlasy se budou z vysílání Vltavy linout až do 16:30. Prokládat je budeme masivním zvukem symfonických orchestrů a taky interpretační excelencí českých i světových solistů, kteří nám přinesou třeba hudbu Bohuslava Martinů, France Schuberta nebo Ludvika van Beethovena. Hudba se ale bude přirozeně střídat s aktuálním kulturním zpravodajstvím a publicistikou. Naše první téma bude shodou okolností patřit právě muzice. Možná už jste slyšeli o multižánrovém festivalu Kůl v Plotě, který posledních 16 let oživuje kulturní scénu v jihočeském Písku.

písku. Oslava tvůrčí individuality, kreativní odvahy i pestrosti zvuků se tam odehraje znovu už tento pátek a v sobotu na solové koncerty. I komornější experimentální a akustická představení nás už za chvíli pozve ředitel přehlídky Ivo Voříšek. Z jižních Čech se ale následně přesuneme i do Moravskoslezského kraje. V Ostravské galerii výtvarného umění začíná výstava Alba vzdoru a naděje. Že sámi zdat není jen záležitostí literatury, ale také výtvarného umění, se dozvíme po půl třetí. A minout přirozeně nemůžeme ani centrum kulturního dění, tedy Prahu. V novém vltavském seriálu sledujeme rekonstrukci Petřínské lanovky. Další díl vám nabídneme koncem této hodiny. Teď už ale nabízíme hudbu Georges Bizeta. Z cyklu dětské hry nám hrají Katia a Marielle Labekovi.

0: Bravurní klavírní technika sester Labekových rodaček z francouzského města Bayona rozsvítila první minuty středeční odpolední Vltavy, které už teď budou patřit elektronické hudbě, současnému jazzu, new folku, world music a také experimentálním a komorně laděným akustickým představením. To všechno letos čeká na návštěvníky hudebního festivalu Kůl v plotě. Mezinárodní multižánrová přehlídka zaměřená výhradně na sólová vystoupení se od roku 2010 tradičně koná v jihočeském Písku. Letos se tam uskuteční znovu, a to v pátek a v sobotu 11. a 12. září. A nás teď s programem přichází seznámit ředitel festivalu Ivo Voříšek, kterého zdravím po telefonních linkách. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zajímá mě, Ivo, jak jste před 16 lety přišli na nápad zaměřit festival pouze a výhradně na solová vystoupení. Chtěli jste se tím nějak odlišit od ostatních hudebních přehlídek, nebo zatím byly ještě nějaké jiné důvody?
1: No tak my v té době právě s jedním kamarádem, zakládajícím členem festivalu Michalem Dělem v Písku, provozovali dva podniky, kde u hudbu nebyla vlastně nouze. V kavárně u Vavřiny taky mimo jiné probíhaly hudební sklepy Vaška Koupka, kde se jednalo často o samotný písničkář nebo možná ve valné většině. To byl asi jeden ten z těch prvotních popudů. A navíc jsme v té době pořádali koncerty napříč žánry od folku přes jazz až po elektroniku a alternativní rock. Takže z toho vznikla vlastně ta multižánrovost. Že je to nějaký ojedinělý a originální koncept, co jsme si možná uvědomili až třeba s postupem nějakých pár let dál.
0: Jak tohle rozhodnutí vnímáte po 16 letech? Osvědčilo se?
1: No, jasně. Ta výjimečnost asi docela zůstává, i když v současné době už i v Čechách, i v zahraničí pár akcí se solovými vystoupeními se sem tam objeví. Ale určitě si nemyslím, že v tak velkým multižánrovým rozsahu. Samozřejmě v některých věcech je ten koncept trošku svazující, takže se to snažíme v posledních letech nějak doplňovat i doprovodným nehudebním programem, projekcemi, diskuzemi, přednáškami a podobně. No a snažíme se stále dodržovat taky ty původní pravidla, to znamená, že to vystoupení jednotlivců, jo, s výjimkou nějakých závěrečných jamů účinkujících, opakování umělců až po nějakým delším časovém období v řádu 5-6 let, jo, hledáním stále nových lokalit v toho festivalu, hledáním nových začínajících tváří, hlavně mezi mladými umělci a samozřejmě apolitičnost festivalu.
0: Mm-hmm. Elektronika, současný jazz, new folk, world music, experimentální i akustická produkce, dá se říct, co nejvíc táhne?
1: No, to jako přímo se asi úplně říct nedá. Na tuhle otázku je fakt těžký odpovědět, protože třeba zájem byl o vystoupení, třeba to si vzpomínám, o Jana Budaře, Lenku Dusilovou, Kristiana Loflera, Vladimíra 518, Emila Viklického, a to jsou všechno lidi, kteří jsou žánrově poměrně docela odlišní. Takže spíš si myslím, že než o žánr jde o jméno nebo zájem u toho jednotlivého interpreta.
0: Mm-hmm. Na festival se každoročně sjíždějí čeští i zahraniční interpreti, ostatně některá jména právě teď zazněla. Které osobnosti letos ponesou českou linku?
1: No tak jo, já nerad vytahuji a nějak upřednostňuji ty umělce, protože ten line-up je takový vyrovnaný, ale jako každopádně letos z českých určitě Emilia Natková, iFen, analogový elektronický mák Hrtl, Vlastislav Matoušek, nebo mladý rapper KI, který teď opravdu začíná, určitě akustický klavírní recital Kristýny Bárty, audiovizuální perforace Animal, to je David Vrbík. Vše nejlepší je si asi postulovat přímo v tom line-upu na našich stránkách na www.kulpotě.cz, případně na sociálních médiích Facebooku a Instagramu.
0: Nechcete aspoň pozvat na pár zahraničních jmen ještě? Ta česká už zazněla.
1: Česká již zazněla, tak zahraniční jména určitě jednoznačně Stuart McCallum, kytarista již kultovních Cinematic Orchestra. Určitě bude zajímavá hudební performace Tima Novotného, člena skupiny Sofa Surfers, která je poměrně si myslím docela známá. Ze Slovenska přijede Sisaferher, skvělá. a z Belgie u nás asi určitě neznámý, ale v Belgii poměrně populární mladík, který plní docela i velké sály, Iskander Moon. Pak ještě skvělý slovenský multiinstrumentalista kloubící akustické nástroje s elektronickou muzikou Janoš.
0: Tak to je velmi bohatý, pestrý program, pestrá hudební nabídka letošního festivalu Kůl v Plotě, který se odehraje v Písku. Vy už jste, Ivo, zmiňoval, že dáváte rádi šanci nejmladším talentům. Mimo jiné to děláte třeba i prostřednictvím projektu Kůl Kids. O co se jedná? Komu je určený? Jak probíhá?
1: No, Kůl Kids je právě pro mladé interprety neznámé, začínající a dali jsme si tam takovou ne úplně pevnou, ale spíš symbolickou věkovou hranici do těch 18 let, řekněme.
0: Říká Ivo Poříšek, ředitel multižánrového hudebního festivalu Kůl v Plotě. Do jeho českého Písku na něj můžete vyrazit tento pátek a sobotu. A v sobotu navíc v rámci festivalu proběhne také Art Café Davida Pomahače se spisovatelkou Marií Zelbovou, autorkou autobiografické knihy Táňa Praha 3 Žižkov. Tahle knižka vypráví o nestandardním dětství na pražském Žižkově na konci 80. a 90. let v prostředí českého undergroundu. Na debatu a autorské čtení můžete přijít od 16.30 do ateliéru Soukenická. Více informací najdete na webu festivalu. A rozhlasové zpracování Táňa Praha 3 Žižkov pak najdete také na Vltavě v pořadu Četba s hvězdičkou ve vysílání a na webu vám ho nabídneme od 27. září. Ivo Voříškovi děkuji za rozhovor, ať se vám Kůl v Plotě letos vydaří.
1: Také děkuji a přijďte, bude to určitě zajímavé. Počasí má být bez deště, sice chladnější, tak se teple obležte a doražte do Písku. Také děkuji, naschledanou.

0: Dan Bárta, Robert Balcar, Filip Jelínek a Otto Klempíř, to jsou autoři písně Etnika a Nikola, která právě teď ve 14 hodin a 25 minut dozněla na Vltavě v podání kapely Illustratosféra. A na hranici spánku a bdění nás zavádí pro změnu rozhlasová kompozice, kterou se skladatelem Christopherem Wirthem vytvořila Katarina Schmidt. Hru nazvanou Metoda Gateway jsme uvedli na Vltavě včera v rámci večerního dramatu a pokud jste ji nestihli, tak máte příležitost si ji poslechnout teď na našem webu a nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Do hlavních rolí kusu, ve kterém zkoumá propletení našich snů s mechanismy kontroly a manipulace, obsadila autorka a režisérka Katarina Schmidt herečku Ivanu Uhlířovou. Společně s ní ale zazní třeba i hlasy Ondřeje Rychlého, Martina Mišičky, Lucie Trmíkové, Anežky Šťastné nebo Diany Tonikové. Tady vám nabízíme krátkou ukázku.
1: Nasadila jste si sluchátka?
2: Ano, říkám.
1: Slyšíte mě?
2: Ano.
1: Co ještě slyšíte?
2: Svůj hlas, říkám. Vyšší než váš.
1: Je vám můj hlas příjemný?
2: Velice, říkám.
1: Binaurální rázy. Odděleně do každého ucha jsou přiváděny zvukové, sinusové vlny o velmi blízkých frekvencích.
2: Zejména ve spojení s mým hlasem.
1: Slyší-li ku příkladu levé ucho tón o frekvenci 400 Hz a pravé ucho tón o frekvenci 440 Hz, vzniká ráz o frekvenci 40 Hz, který člověk subjektivně vnímá jako zvuk uvnitř hlavy.
0: Novou hru Metoda Gateway, uvedenou na Vltavě ve večerním dramatu včera, můžete teď poslouchat na našem webu anebo také v aplikaci Můj rozhlas. Tato rozhlasová hra využívá binaurální postupy a pro nejlepší poslechový zážitek vám tedy doporučujeme použít sluchátka.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Bedřicha Smetanu a Jitku Fauler-Fraňkovou, která před malou chvílí virtuózně provedla etidu na břehu mořském, teď na Vltavě vystřídal Harry Belafonte. Určitě jste poznali, že jsme slyšeli cover verzi slavné písně Ray Charlese Alleluja, I love her so. 6 minut po 2:30 stále posloucháte odpolední kulturní Vltavu, která se teď zaměří na výtvarné umění. Samizdat má většina z nás spojený především s literaturou. Ovšem na Ostravsku v 70. letech vznikala i unikátní alba výtvarných umělců. Nekonformní autoři nesměli oficiálně vystavovat, proto svá díla sdíleli ilegálně. Teď je v Galerii výtvarného umění Ostrava představuje výstava nazvaná Alba vzdoru a naděje.
1: Hlavní ten iniciátor byl Ivo Janoušek, řekněme po té organizační stránce a technické, potom Kamil Drabina a Jan Štefan.
2: Galerista Milan Weber patří k posledním žijícím pamětníkům. Přestože svou úlohu trochu upozaďuje, sám se podílel na vydávání alb a stál u zrodu celé myšlenky, jak šířit díla autorů, vytlačených z oficiálního výstavního prostoru.
1: My jsme se scházeli tenkrát, to bylo v rámci sice klubu Přátel výtvarného umění, ale jelikož ten klub Přátel výtvarného umění v Ostravě byl dost konzervativní, tak jsme si vymysleli sekce Přátel grafiky a krásné knihy se to jmenovalo.
2: Začalo to přednáškami, trochu pokoutními výstavami a vydáváním grafik.
1: A tam jsme se o tom prostě bavili, že by to bylo dobré něco udělat, ale skutečně já nechci se nějak klást sebe do popředí.
2: Alba vznikala na dnešní dobu až nepředstavitelně. Jednotlivé autory bylo třeba jednoho po druhém obvolat, potom objet autem značnou část tehdejšího Československa.
1: Ono se už jako vědělo, kde asi bydlí nebo kde má ateliér ten autor, takže v těch telefonních seznamech nebylo jen to číslo, ale i adresa.
2: Takovým způsobem vznikla 4 alba pojmenovaná naprosto jednoduše. Alba 75 a tvorba 1977 jsou vlastně sbírkou fotografií jednotlivých děl. Alba 76 a 77 už měly svůj koncept a tvořili je grafiky a kresby.
3: Například Igor Gazdík o tom hovoří, že právě tyto alba v době té nesvobody, totální cenzury a totality byly jediným médiem, kde se umělci navzájem v podstatě poznávali a poznávali svou tvorbu.
2: Říká ředitel galerie a kurátor výstavy Jiří Júza. Každý z autorů dostal vždy jedno album.
3: Těch autorů bylo 65.

0: dostat a to jako nevíme přesně, možná přes diplomatické cesty, jo, třeba.
1: Vzpomíná Milan Weber. Vystavená alba v Ostravě doplňují i drobné plastiky, takzvané multiply. Výstava bude k vidění do 25. října. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

Rustikální venkovsky laděná skladba s pastýřskou tématikou, i tak bychom mohli charakterizovat hudební formu zvanou beržerety. Bohuslav Martinů napsal stejnojmenný cyklus skladeb pro klavír, housle a violončelo v roce 1939, a to během svého pobytu v Paříži. Na Vltavě jsme z něj právě teď slyšeli první část Poco Allegro, a to v podání českého tria. A teď už z meky meziválečného umění, tedy z Paříže, míříme na pražský Petřín. Jeho šlanová dráha měla několik přestavek

0: a znovu spuštění. Nejdelší z pauz trvala od roku 1965 do roku 1985. My se teď v následující reportáži podíváme právě na její historii od poloviny 80. let do současnosti. A to v seriálu, který o pražské lanovce pro Vltavu natočila Zuzana Filipková.
1: Přestřižením pásky u nástupní stanice pod Petřínským vrchem otevřel primátor hlavního města Prahy František Štafa cestu pro první návštěvníky a na šikmých kolejích čeká elegantní zeleno-béžový vůz lanové dráhy.
2: Takto mluvil o slavnostním otevření Petřínské lanovky redaktor Československého rozhlasu Miroslav Langer ve své reportáži z 15. června 1985.
1: Nastoupím s mikrofonem také do vozu. S mírným zhoupnutím po napnutí lan začíná první cesta. Vyjíždíme ze stanice, na cestách v parku sledují první jízdu zvědaví přihlížející, kteří si sem vyšli na procházku, děti lanovce mávají.
2: Nejen Pražané se tehdy v roce 1985 dočkali znovu otevření lanové dráhy na Petřín po 20 letech. Bylo to opět před velkou sportovní akcí, a to československou spartakiádou.
3: V době, kdy už vlastně nikdo nedoufal, že se tak někdy stane, takže opravdu v této době, v těch 80. letech, to byl opravdu malý zázrak, že se ten projekt podařilo dotáhnout a tu lanovku obnovit.
2: Říká vedoucí archivu dopravního podniku hlavního města Prahy Robert Mara, který se co by historik zaměřuje hlavně na pražskou městskou hromadnou dopravu. Později následovaly další stavební práce.
3: V 90. letech se opravovaly různé nedodělky z té rychlé výstavby z 80. let a v letech 2015-2016 se měnila vlastně celá ta estakáda, ten mostní objekt, který vlastně přemostil tu původní sesutý svah v oblasti Nebozísku, což byla taky unikátní akce s velikánským jeřábem, který tady sestavoval ta jednotlivá pole mostní.
2: A jak už to tak bývá v celé historii této lanové dráhy, v září 2024 postihly Prahu extrémní srážky, které znovu svah poškodily. I když se plánovala celková modernizace, provoz lanovky musel být z tohoto důvodu ukončený dříve. Nyní je před námi další slavnostní otevření, a to s novými kabinami od designérky Anny Marešové. Jde o čtvrtou generaci petřínské lanovky.
3: Teď je to opravdu unikátní v tom, že ta obnova opět se vrátila k těm svižným termínům z těch 30. let, kdy se podařilo za stejné dva roky téměř jako v tom roce 1932.
2: A shrnul byste to zásadní, co se tady teď pro tu čtvrtou generaci té lanové dráhy opravovalo?
3: Tak to zásadní určitě zcela nové těleso dráhy, které vlastně už zas odpovídá dnešním konstrukčním zásadám, nárokům na ten kolejový svršek. Díky tomu vlastně je i možné, aby vozy měly kolejnicové brzdy a mohl být vlastně zrušen ten původní systém toho brzdného lana, který už zůstane vlastně jenom zachován. Ta část strojovny, jakožto historická památka, ale už vlastně nebude aktivně používán. No a z pohledu cestující samozřejmě nejdůležitější nové vozy, které zase dávají tu tvář a i ty technické parametry, které se zase opět proti těm historickým epochám o něco vylepší.
2: A ten design právě těch starých lanovek nebo těch těles, mohl byste možná zmínit, jaký ten typ se vám líbil nejvíc?
3: Tak původně vlastně ty úplně prapůvodní dvě generace vyráběla firma Ringhofer tady nedaleko na Smíchově, dokonce se i převážely takovými velmi primitivními prostředky přímo tady ze smíchovské továrny sem vlastně na Petřín. Ta generace třetí z těch 80. let měla takovou zajímavost, že na původní rámy nebo části vlastně podvozků těch lanovek ze 30. let se postavila nová vozová skříň, opět se to realizovalo tedy tuzemskými firmami a tato čtvrtá generace bude první, která se vyrobila kompletně v zahraničí. Pochází tedy od švýcarské firmy Doppelmayr.
2: Ty odborně. Historické kabiny se někde dochovaly?
3: Dochovaly se oba vozy té třetí generace, která dosloužila v roce 2024. Jeden vůz by měl být k vidění v Muzeu městské dopravy ve vozovně Střešovice v Praze a druhý vůz by měl být viděn časem v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.
2: Doplňuje Robert Mara. S designérkou Annou Marešovou si budeme povídat v následujících dvou dílech této série.
0: A s Annou Marešovou budeme probírat třeba interaktivní prvky těchto kabin i to, jaký nás z nich čeká výhled na Prahu. A probereme taky i některé rozpačité reakce veřejnosti. Další díl seriálu o lanovce na pražský Petřín nabídneme opět zítra v odpolední Vltavě.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Pražské studio Y dnes tradičním společným focením a zpěvem zahájilo svou 62. sezónu. Poté se soubor projel vyhlídkovou tramvají T3 Coupé Prahou. Divadlo vstupuje do nové sezóny pod vedením uměleckého šéfa Ondřeje Zichy, který je pověřený řízením příspěvkové organizace hlavního města. První premiérou sezóny bude 30. listopadu inscenace Hasičanky Martina Janouše. Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 17. a 18. září svou 73. koncertní sezónu s podtitulem Fundament. První koncerty budou zároveň debutem Daniela Ryskina v roli šéfdirigenta a uměleckého ředitele orchestru. S filharmonií vystoupí rezidenční solistka sezóny, houslistka Alena Bévová. Orchestr při koncertech také nahraje Šostakovičovu 15. symfonii, která bude další částí dlouhodobého projektu nahrávání skladatelů symfonického díla. Zahajovací program nabídne v ostravském bývalém kině Vesmír Brámsův houslový koncert v podání Bájevové a Šostakovičovu 15. symfonii. A ještě počasí. V Čechách je dnes zataženo až oblačno. Od jeho západu se na většině území rozšíří déšť, přehánky, výjimečně se objeví také bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme převážně polojasno až jasno. Postupně od západu oblačno až zataženo. Později na většině území s deštěm, přehánkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Na horách naměříme kolem 16. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Penža Miradake, to je tradiční romská píseň, kterou širšímu publiku představila zpěvačka Julia Kozáková na své ceněné desce Manuša z roku 2022. Celé album věnovala autentickým romským písním. My se teď poslechneme tu ve stylu gypsy jazzu se silnými linkami kytary a houslí. Přejeme vám dobrý poslech.

Romská duše inklinující k prožívání přítomného okamžiku naplno, duše, která tíhne k pevným rodinným vazbám a ke které určitě patří i vnitřní nezávislost a hrdost. Tak právě s touto romskou duší jsme vstoupili do další hodiny středeční odpolední Vltavy. Jsme rádi, že zůstáváte s námi. A patříte-li mezi vášnivé čtenáře, kteří navíc sledují českou literární scénu, pak následující minuty našeho vysílání budou patřit právě vám. Česká literatura má před sebou letos na podzim velký úkol. Čeká jí totiž prezentace na vůbec největším mezinárodním knižním veletrhu na světě. Čestnému hostování České republiky ve Frankfurtu nad Mohanem, jak víte, se v časech odpolední Vltavy věnujeme pravidelně a věnovat se mu budeme také dnes. Tentokrát vám představíme soutěž Román pro Frankfurt, kterou už před 2 lety vyhlásila Moravská zemská knihovna, která za českou prezentací ve Frankfurtu stojí. Z bezmála 300 rukopisů vybrala 6členná mezinárodní porota 10 nejlepších a my už v tuto chvíli známe vítěze 3 české spisovatelky, za námi už v tuto chvíli míří do studia. Společně se ale vydáme také do Plzně, tamní divadelní sály už počínaje dneškem budou praskat ve švech. Zaplní se diváky i herci nejen z Čech, ale také z Polska nebo Francie. Začíná tam totiž festival Divadlo, nabídne 40 inscenací a přiveze i polskou hvězdu filmového plátna Maju Komorovskou a my vám o tom všem řekneme více po půl čtvrté. Tak buďte s námi.

0: velkolepá třetí symfonie D-dur France Schuberta, konkrétně její čtvrtá část Presto Vivace v podání České filharmonie dozněla na Vltavě 13 minut po 15. hodině a uvedla také další téma středeční odpolední Vltavy s datem 9. září. Tři rukopisy, které se výrazně liší poetikou, vypravěčskými prostředky i způsobem, jakým navazují kontakt s publikem. Jedno ale mají společné, a to výraznou autorskou identitu a schopnost proměnit zvolenou látku v přesvědčivý románový tvar. Tak právě těmito slovy okomentovala šestičlenná mezinárodní porota tři vítězné texty soutěže nazvané Román pro Frankfurt. Už před dvěma lety je v rámci letošního čestného hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu vyhlásila Moravská zemská knihovna. Autorky vítězných textů jsou teď s námi ve studiu a já tedy vítám Ivu Hačmusu, Veroniku Opatřilovou a také Ludmilu Svozilovou. Dámy, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekla bych, že vyhrát v silné konkurenci tří stovek vašich českých kolegů a kolegyň je určitě dobrý pocit. Jak jste přijali své vítězství v soutěži Román pro Frankfurt? Jaké byly ty vaše bezprostřední pocity, reakce? Čekali jste to, Ivo?
1: Pro mě to byl šok. Tu chvíli si pamatuju, byla jsem v kuchyni u počítače, to je vlastně takový moje detašované pracoviště. A protože byly ještě prázdniny, tak byl doma syn a manžel pracoval taky z domova, takže slyšeli můj výkřik, což byl spíš takový zvířecí skřek. A pak se mi povolala do kuchyně, aby si ten mail ještě sami přečetli, jestli já dobře rozumím psanému textu, a když mě teda ujistili, že je to pravda, tak už potom přišla jenom ta radost.
0: Říká Iva Hačmusa, jak to měla Veronika Opatřilová?
2: Já si taky přesně pamatuju ten okamžik. Stála jsem na autobusové zastávce a přišel mi ten e-mail a já jsem si myslela, že je to takový ten odmítavý e-mail, který posílají těm, kteří nevyhráli, děkujeme za zaslání rukopisu. A když jsem to otevřela a rychle prolétla ten text a zjistila jsem, že teda jsem byla vybrána, tak jsem měla takový téměř panický stav. Bušení srdce, ruce se mi klepaly a potila jsem se. A taky jsem právě musela přítelkyni ukázat, jestli je to pravda, jestli čtu správně. Takže stejně jako Iva, i já jsem byla nevěřícná na začátku.
0: Říká Veronika Opatřilová, a jak to měla Ludmila Svozilová?
3: No já myslím, že se to příliš nelišilo tady od děvčat, hlavně od Veronky, která byla z toho v šoku. Já teda, když jsem si to přečetla, probírala jsem svoji poštu, otevřela jsem ty maily a viděla jsem tam teda tu adresu mailovou, a jak jsem si říkala, tak oni jako asi smůla, máš smůlu, děvče. A pak, když mi to došlo, že vlastně jsem tam zařazená mezi ty vítězky, tak to byl takový šok trošku. V tu chvíli jsem si myslela, že teda můj manžel bude vdovec, děti, sirotci a vnoučata, že přijdou o svoji babičku. Musela jsem se z toho vydýchat. No ale radost to byla veliká, pochopitelně.
0: Proč je to, dámy, taková radost? Co vám může přinést vítězství v soutěži Román pro Frankfurt? Jaké benefity to má už tuto chvíli a co od toho vlastně očekáváte dál do budoucna? Ludmila.
3: No, benefity, zatím to žádné nepřineslo, bych řekla.
0: Počkejte, myslím, že jste každá oceněná částkou 80 tisíc korun.
3: To ano, samozřejmě. To je jako to se nedá popřít, ale myslím v té literární sféře jako benefity se ukážou až podle zájmu nakladatelů. Jo, že a podle zájmu čtenářů i o ty ostatní knížky, které nám vyšly. Hmm.
0: Jaké byly vaše motivace? Proč vlastně do soutěže jít? Je to třeba právě o tom prorazit na ten zahraniční trh, oslovit zahraničního čtenáře? Verneko.
2: U mě určitě. Strašně moc jsem se chtěla podívat do Frankfurtu na veletrh a vlastně tohle byla taková příležitost, jak se tam dostat. A hrozně ráda bych právě, aby nějaký můj text nebo tady ten text, který jsem tam poslala, aby se dostal zahranice a opravdu přeložil. Takže asi ta motivace byla hlavně ten překlad a nějaké zviditelnění.
0: Dámy pokyvují hlavou i o podobné motivace, podobné důvody, proč se účastnit soutěže Románu o Frankfurt?
1: U mě ten cíl úplně tak nebyl na začátku tak jasně formulovaný. U mě to bylo spíš, že jsem měla někdy v druhé polovině dubna hotovej nový rukopis a věděla jsem tady o té soutěži nějak během toho jara. To na mě někde vyskakovalo na sociálních sítích, tak jsem si říkala, no tak to zkusím. A nebylo to taky úplně jednoduché to rozhodnutí. Já jsem dokonce ten formulář přihlašovací jednou celý smazala s tím, že nebudu přidělávat práci po rotě. A pak jsem si říkala, ale proč ne, tak to přece jenom zkusím a takhle to dopadlo.
0: Jak vzniká takový román pro Frankfurt? Promýšlí autor nějaké jiné proměny než obvykle? Řekněme, kalkuluje třeba právě s tím, jaké téma má otevřít, zpracovat, nebo hledá nějakou neobvyklou formu, aby zaujal třeba i zahraničního čtenáře? Jak je to?
3: Tak tohle já vám neřeknu, protože já jsem tady rozhodně nekalkulovala. Já jsem posílala do té soutěže rukopis, který byl už spoustu let vlastně hotový. Jenom jsem si s ním tak pohrávala. Vždycky, když jsem dopsala nějakou další jinou věc, tak jsem se k němu vrátila a tak jsem si ho tak jako čistila a hrála jsem si s ním. A prakticky mi ležel v šuplíku, dá se to tak říct.
0: Říká Ludmila Svozilová. Jak jste to, dámy, měli vy, Veroniko?
2: Já jsem to měla podobně jako Ludmila. Taky jsem měla text hotový a tím, že jsem ho měla hotový, tak jsem si říkala, tak proč to neskusit, proč to tam neposlat, stejně ten text by ležel v počítači. Takže jsem vlastně netvořila s myšlenkou na nějaký Frankfurt, ale vyloženě jenom protože jsem potřebovala tvořit a ten příběh vyprávět a pak jsem to poslala.
0: A vy jste tady i od text vyplivla, jestli jsem to pochopila narychlo.
1: Já jsem ten den, kdy jsem dopsala rukopis, jsem to odeslala, jo? Takže byl v takové hodně syrové podobě a myslím si dokonce, že kdybych bývala, kalkulovala a vymýšlela nějaký téma na nějaký takzvaný velký román, tak si myslím, že by to možná ani nevyšlo.
0: A o čem je vítězný román Krávy Ivy Hačmusy, o čem je vítězný text Parva duše Veroniky Opatřilové a také text Jezero Ludmily Svozilové, o tom bude v odpolední Vltavě říct za chvíli.

0: Možno to malé, krhké ticho, kde jsi v nás.
1: Literární kvalita, síla a originalita autorského hlasu, vztah mezi formou a vyprávěnou látkou, kompoziční jistota i schopnost románu přesvědčivě dovést svou stavbu až k závěru. A v neposlední řadě zahraniční potenciál, schopnost rukopisu obstát v jiném literárním a kulturním prostředí. Tak právě tyto kritéria sledovala šestičlenná mezinárodní porota soutěže románu pro Frankfurt, kterou před 2 lety vyhlásila Moravská zemská knihovna. U příležitosti čestného hostování České republiky na největším knižním veletrhu na světě zaslalo české autorstvo celkem 294 textů. A v této silné konkurenci zvítězily 3 autorky Iva Hačmusa, Veronika Opatřilová a Ludmila Svozilová, které zůstávají ve studiu Středeční odpolední Vltavy. A zajímá mě, dámy, co podle vás musí mít dobrý román, kdy si vy sami řeknete, že čtete dobrý příběh, dobrou fikční literaturu. Veroniko.
2: To je složitá otázka a moc dobrá otázka. Za mě je to určitě individuálně to, že ve mně musí probudit nějaké emoce, hodně silné emoce. I když někdy čtu třeba strašně dobře napsaný příběh, jakoby kompozičně geniální, ale nic ve mně jakoby neprobudí nějakou novou emoci, tak ho zapomenu a vlastně pro mě nic neznamená. Takže kdyby aj ty pocity hrajou hlavní roli, a tak se aj snažím psát, abych probouzela nějaké emoce ve čtenářích.
1: Říká Veronika Opatřilová, Iva Hačmusa přikivuje. Máte to stejně?
3: Já poznám, že čtu dobrou knihu tak, že zapomenu, že čtu knížku, že jsem uvnitř toho příběhu a že ty postavy, o kterých ta knížka vypráví, jsou živý, jsou z masa a kostí a že jako kdybych je viděla před sebou, že to nejsou žádné šablony a nemám moc ráda takový jako intelektuální pózy v těch knihách. Mám ráda, když ta knížka je autentická.
1: A Ludmila Svozilová?
4: Já to mám podobně. Pro mě to je důležité, že mě ta knížka musí vtáhnout. Přesně jak říká Iva, zapomenete, že čtete. Jo? V ten děj vás vtáhne, vy jste tam a prožíváte ty chvíle z hrdiny té knihy. Mm-hmm.
1: Pojďme představit vaše vítězné texty, vaše romány. Ivo, začnu od vás, vy jste nejblíž po mé levici. Román Krávy, o čem je?
3: Možná by název napovídal, že to bude o zvířatech hospodářských a je to vlastně škoda, protože myslím si, že napsat knížku o krásných stvořeních kravách by bylo fajn, ale tentokrát je to, má to trošku ten jiný význam, takový ten trošku vulgární, který my někdy označujeme jiné ženy, anebo i my sami sebe, si říkáme, že jsme krávy a je to o partě mladých žen, který sdílejí společný tajemství, který má takovou hodně temnou povahu a možná bych nechtěla prozrazovat úplně, jakou přesně.
1: Vy jste, Ivo, jsem se dočetla, vystudovaná psycholožka, myslím, z Masarykovy univerzity v Brně. Hodně pracujete nebo zabýváte se prací s dětskými, nevím, jestli říct pacienty, prostě klienty. S dětmi, s klienty. Jak moc je váš román o lidské duši, do jaké míry se věnujete lidské, popřípadě tedy ženské psychologii? A tématům spjatým s nějakým, nevím, vnitřním životem vašich postav?
3: Tak u mě to asi není úplně takový jako vědomý rozhodnutí, že když tam poslouchám ty příběhy v té své terapeutovně, že si neříkám v duchu, to je dobrý příběh do mýho románu. Možná je to tam někde podvědomě, ale spíš si myslím, že to, že pracuji hodně s lidma, poslouchám je a vnímám je, tak mi právě pomáhá v tom, že potom v tom psaní nesklouznu právě k nějakým stereotypům nebo šablonám, že toho člověka vnímám opravdu, nebo snažím se do nějaké hloubky a komplexně a rozhodně nevidím člověka, který před mnou sedí jako nějakou diagnózu a podobně. Mm-hmm.
1: Jaký příběh jste, Veroniko, v románu Barva duše rozvinula vy? Tam je ta duše rovná v názvu.
2: Ano, já potřebuju psát o lidech, kteří jsou tak trošku na okraji společnosti nebo nějakým způsobem nezapadají do té společnosti. A to ať už je to díky jejich sexuální orientaci nebo i tím, jak v svět vnímají, jak interagují s ostatními. Prostě tak o takových jakoby outsiderech, chtěla bych říct. A stejně tak i v Barvě duše se vlastně věnují 3 separátním příběhům po takových lidí, kteří úplně nezapadají. A odehrává se vlastně všechny 3 se odehrávají na severu Švédska. Jedna linie se odehrává na cestě ve vlaku, kdy starší muž potkává transgender chlapce Livly. Další je takové dospívání celkem neutěšené 2 sourozenců na severu Švédska a poslední linie je vlastně milostný příběh 2 chlapců. a všechny linie se nakonec protnou a my zjistíme, co mají společného a jak se vzájemně ovlivňují.
1: Říká na konto svého vítězného textu Barva duše Veronika Opatřilová. A o čem psala Ludmila Svozilová v textu Jezero?
4: Tak v textu Jezero tam jsem vyplodila takový víceméně psychologický román. Je tam hodně také mysteriózna, protože já píšu, nemůžu si to prostě odpustit v těch svých knihách, vždycky je tam nějaké tajemství a vždycky je tam mystika a podobné věci. Ale v podstatě je to hlavně psychologický román a vlastně se téměř celý až na několik kapitol odehrává v ordinaci psychiatričky, kde starší žena, lékařka, vezme do své péče mladou dívku, která vlastně přijde z ulice a chce jenom vyprávět. A jak se rozvíjí ten příběh, tak vlastně čtenář vidí, že se tam děje něco ještě v pozadí, na pozadí něco úplně jiného a že teda to, že se ty dvě ženy sešly, nemůže být jenom náhoda. Mm-hmm.
1: Váš příběh se odehrává tady přímo v ambulantní, nevím, jak to teď říct, vy jste říkala v pracovně psychiatra, mluvili jsme tady o tom, že Iva Hačmusa je sama vystudovanou psycholožkou, také praktikující terapeutkou, kde vy sbíráte inspiraci pro ty psychologické ponory nebo kresbu psychologie svých hrdinů?
4: Tak to já vám asi neřeknu, já to sama nevím. Já prostě, když píšu, tak se do těch svých postav položím. Je to něco jako taková, já nevím, jak bych to vysvětlila. Prostě na chvilku se stávám těmi svými postavami a snažím se uvažovat tak, jak by asi uvažovali oni, jak bych se zachovala, kdybych se ocitla v té jejich situaci. Mm-hmm.
1: Už jsem tady zmiňovala některá kritéria nebo řekněme i vlastnosti vašich textů, které vyzdvihla šestičlenná mezinárodní porota. Bez pokyby k nim patří vaše schopnost text dobře kompozičně, stavebně vystavět, což samozřejmě souvisí s nějakým nadáním umět odvyprávět příběh. Jakým způsobem jste přemýšleli o stavbě a možná taky o práci s jazykem? Teď míchám dvě věci dohromady. Jak je to s tou stavbou? Třeba Ivo, vy zkusila jste si nějaké třeba nové narrativní postupy, principy? Zaexperimentovala jste si v téhle rovině?
3: Já jsem moc neexperimentovala. Snažila jsem se psát tak, jak se to říká, zobák narostl. A myslím si, že i takhle mluví ty moje postavy. Snažila jsem se být hodně civilní v tom. A co se týče té kompozice, tak myslím si, že obecně tohle je moje spíš slabší stránka. Já nepatřím k těm autorkám, který si udělají takového toho, nějakého toho pavouka těch vztahů a nakreslí si, jak se ten příběh bude vyvíjet. Já píšu hodně, já tomu říkám intuitivně, že sama kolikrát nevím, čím ten příběh bude druhý den pokračovat, takže já sama sebe trošku překvapuju tím. A takže myslím si, že tentokrát to byla trošku asi náhoda, že to takhle vyšlo a že ta porota ocenila i tu kompozici, protože to obecně nebývá úplně moje nejsilnější stránka. Hmm.
1: Jak Veroniko vyprávíte vy? Vy jste mluvila o třech linkách, třech hlavních hrdinech a postavách. Mm-hmm. Čili tam to možná asi logicky nějak si člověk i představí.
2: Je pravda, že tady u toho románu jsem se pokoušela trošku, já jsem trochu experimentovala na rozdíl od Ivy, jako aspoň v té třetí vyprávěcí lince o té dívce a o jejím dospívání, kdy jsem se snažila psát trošičku jinak, trošičku možná nechci říct úplně nespisovně, ale tak nějak víc jako takový proud vědomí, protože ta dívka, jak vypráví, tak ona je taková jako trošku zvláštní a tak jsem úplně nedodržovala všechny takové jakoby gramatické věci, jaké obvykle dodržuju a trochu jsem si tam jakoby dovolila experimentovat v té třetí lince, jinak ostatní linky jsou zhruba stejné jako moje předchozí knihy. Mm-hmm.
1: Chcete se, Ludmilo, nějak vyjádřit ke kompozici, stavbě příběhu nebo říct třeba něco k jazyku? Vy se hodně pohybujete i na poli magického realismu. Ostatně sama jste mluvila o tom, že vaše příběhy vždycky mají nějaký rozměr tajemství. Ovlivňuje třeba i tohle způsob, jakým pracujete s jazykem?
4: Tak je to možné. Já vlastně, když píšu, tak nechám ten příběh jako plynout a on si začíná žít svým vlastním životem chvílemi. Jo? Takže přesně jako o tom mluvila tady Iva, někdy jsem až překvapená, co se vlastně děje. ale tady u toho jezera, tam vlastně jsou dvě vypravěčky. Jednu část vypráví lékařka ze svého pohledu a druhá vypravěčka je to děvče Klára, která zase na stejnou věc má svůj vlastní pohled. A celé je to o tom, mimo jiné, i o přiznání viny a o tom, co všechno ještě jsme schopni si morálně ospravedlnit.
1: Když mluvíme o jazyce, tak musím zmínit, že zde přítomná Iva Hačmusa je zkušenou reklamní textařkou a je to také dáma, která velmi ráda a často poslouchá death metalovou muziku. Promítá se tohle nějak do způsobu, jakým mluví vaše postavy, nebo možná i jaký rytmus, jakou dikci mají vaše texty?
3: No, možná ten metal v tomhle případě asi tam hraje nějakou roli, protože já i třeba často metal poslouchám při tvorbě, takže možná nějaký ten rytmus to tomu udává a vzhledem k tomu, že tady ta knížka je poměrně temná, i když se tam samozřejmě promítá i nějaký humor, tak asi se dá říct, že je to trošku metalová knížka.
1: Dámy, čas mě tlačí, čili poslední otázka. Kdy, jak, v jakém formátu své texty, o kterých jsme teď mluvili, představíte ve Frankfurtu a jak s nimi budete seznamovat české publikum? Jednáte už třeba v tuto chvíli o českém vydání, Ivo?
3: Knížka Krávy by měla, pokud to dobře dopadne, vyjít u hostu na jaře.
1: Veroniko?
2: Taky jednám s nakladatelem, taky to vidím na jaro, ale nic ještě není jisté.
1: Ludmila?
4: To je stejné, jezero je v jednání, ale jako jistotu žádnou nemám.
1: A ve Frankfurtu budete, myslím, všechny tři v jeden den, ve čtvrtek, kolikátého? 7. 8.
2: Věřím,
1: to je
2: že
1: asi 7. jedno.
2: Prostě
1: každopádně našimi hosty byly Iva Hačmusa, Veronika Opatřilová a Ludmila Svozilová, dámy, které v ruce třímají vítězné trofeje se soutěže Román pro Frankfurt. Své vítězné texty na největším knižním beletrhu světa představí už za necelý měsíc. Čestné hostování České republiky ve Frankfurtu, jak víte, se odehraje mezi 6. a 12. říjnem. Dámy, díky moc za vaši milou přítomnost, za rozhovor, držíme palce. Ať se vám daří.
2: Děkujeme.

0: Ludvika van Beethovena s jeho čtvrtým smyčcovým kvartetem C-moll právě na Vltavě vystřídal Sergej Rachmaninov. Čtvrtou z jeho etid obrazů jsme slyšeli v podání Borisa Gildburga. Je přesně 15 hodin a 43 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A co zajímavého se děje a co nového vzniká na předních evropských divadelních scénách? Evropský divadelní kvas rok co rok mapuje festival Divadlo. Jeho letošní v pořadí už 34. ročník začíná právě dnes v Plzni. V průběhu jednoho týdne uvede festival 40 inscenací z Česka i zahraničí. A první z nich budou Tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vyspěnského.
2: Dobrý, Anzorkuš, co to mají, nelíbe
3: katky? Skoč ještě na dvůk nohu!
4: Ten driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
0: Říká dramaturgině festivalu Dora Štědroňová.
4: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa. A myslím si, že pokud člověk sleduje ty progresivní tendence v rámci divadla, tak se té depresi prostě nemůže vyhnout. Prostě nevím proč, ale komedie se nestává jakýmsi hybatelem toho divadelního jazyka. Vždy je to až na druhém místě.
0: Kromě Tkalců uvidí diváci v Plzni také varšavský nový teátr s inscenací Elizabet Costello polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. V ní se představí i 88-letá herečka Maja Komorowská. Ta se objevila například ve filmu Andřeje Vajdy Člověk ze železa, který získal Zlatou palmu v Cannes a byl nominován na Oscara.
5: Pytanie, czy artysta naprawdę jest herosem, odkrywcą, jakiego udaje?
6: Ona zaś zdecydowała, że nie będzie mówić o sobie i swoich powieściach.
0: Vůbec poprvé se pak v Česku představí francouzský režisér Samuel Achaš s divadelně hudební inscenací bez fanfár pařížského Théâtre des Bouffes du Nord. Výrazný prostor ale dostanou i české soubory, včetně těch loutkářských, říká dramaturg Michal Zahálka.
7: Mám velkou radost, že se nám povedlo do programu po nějaké delší době zařadit amatérské soubory nebo tvůrce Hanu Voříškovou a Tomáše Hájka se dvěma inscenacemi, které se budou hrát v jednom bloku. Svým způsobem se tak přihlašujeme i k oslavě toho, že hraní Českého amatérského divadla bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
0: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat také třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
7: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla a jsme rádi, že se nám nakonec povedlo se s Davidským divadlem domluvit, protože jejich možnosti zájezdovat jsou hodně omezené a tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročí.
8: Tak bych si vzal župánek a zůstal s vámi až do večeře.
7: Osobně se teda domnívám, že to je jedna z opravdu evropských inscenací, které v Českém divadle máme a že by měla opravdu jezdit a být vidět.
0: Podle ředitele festivalu Jana Buriana přehlídka do Plzně láká i odbornou veřejnost.
9: Festival může existovat jenom díky tomu, že my skoro v každé evropské zemi máme nějaký přátelé, dramaturgy, kritiky, kteří nám dávají zprávy o tom, co je v té zemi pozoruhodné a my se pak jezdíme dívat už na výběr a děláme vlastně výběr z výběru. A tihle lidé taky o nás píšou o Českém divadle na základě toho, co viděli v Plzni. Tradičně jsou to lidé z Německa, z Polska, z Maďarska, což jsou nám takový kulturně nejbližší oblasti, ale taky máme návštěvníky nebo kritiky z Koreje. Řeknu jeden z příkladů, třeba tím, že tady byl kritik z Koreje, tak se kdysi uvedl Havlova Odcházení v Soulu a tak dále.
0: Festival Divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Většina mých písní je o lásce a o tom, jak se k sobě lidé navzájem chovají. Všechno v mé tvorbě je zkrátka o nějakém druhu vztahu, říká jazzmenka Alena Engibarian. Stejně tak je tomu i na jejím albu We Are z roku 2018, ze kterého teď právě na Vltavě dozněla stejnojmenná píseň. A my se pomalu, ale jistě blížíme k 16. hodině. Poslední minuty hodiny 15. teď svými úvahami vyplní filolog a filozof Petr Šourek. Jeho dnešní vltavské zamyšlení má název Zoon a politikon.
1: Mirek zpívá krásně a pije hodně. A vypráví, jak tehdy ve Slavonicích, když vyháněli Němce, se v noci rozbučely krávy. Nepodojené, nenakrmené. Obuštěný dobytek řval, bučel a vyváděl až do rána. Až jednoho napadlo, že zajedou pro hospodáře do lágru za hranice, kam je včera slavně vyhnali. S puškou v ruce, samozřejmě. Jen sklon hlavně byl ráno jiný než včera. Schlípli jim kvéry, protože na tohle nepomysleli. Dělali revoluci a na zvířata nepomysleli, dobytci. O zvířata se musí někdo starat a na to oni neměli čas, když dělali revoluci. Tak přihnali ty vyhnané Němce zpátky, aby jim svoje krávy obstarali, podojili a nakrmili. A pak Němce zase vyhnali a revoluce skončila, protože se museli postarat o zvířata. Já jsem u toho nebyl, říká Mirek. A pije a zpívá. Hodně a krásně. Říkám jen to, co jsem slyšel, dodává. Ale slyšel jsem to od těch, co tam byli a slyšeli, jak ty krávy bučely a kozy mečely. V každém jednom statku. Ve stavení bez hospodáře, obuštěný dobytek řval na celé město. Ještě, že je napadlo zajít do lágru pro ty Němce. Vyhnali Němce za nejbližší hranici. Ze Slavonic je to do Rakouska, co by kamenem dohodil. Dlouho ale v Rakousku nepobyli. Slavoničtí byli papírově hříští Němci a Rakušani je vykázali do Německa. Šli tedy do Bavor, jakože zpátky tam, odkud jejich pra přišli na Moravu postavit Slavonice. V Bavorsku je samozřejmě nikdo nečekal a nechtěl, Bavoráci jim nadávali do cikánů. Nebyl jsem u toho. Četl jsem to ve vzpomínkách jednoho vyhnaného. Jmenoval se Janota. Josef Janota ze Clabings. Clabings byly německy Slavonice. Janota scháněl vyhnaným ve švábském Gmindu bydlení a staral se o ně tak, až se z něj stal politik. Působil v partii, která chtěla mírový návrat Německa do hranic z roku 1937. Umřel v Augsburgu, jak se česky říkávalo bavorskému Augsburgu. Nikdo z nás u toho nebyl. Je to dávno. Lidi umřeli, partaje zanikly, hranice změkly. Slavonice jsou dnes památkový stroj na turistické peníze. Krávy nikde, kozy nikde. Poslední vlak odjíždí v 7:26. Diesel frčí přes přejezd, závory mávnou po vlaku a ticho kolem soumraku. Idyla. Mirek dostal k narozeninám sešitek. Jsou v něm sebrané události z roku, kdy se narodil. V roce Mirkova narození, v roce 1963, vyšla antologie české poezie pod titulem A co básník? Nazvaná je podle Halasovy básni, jíž verše mi utkvěly. Proti přitažlivosti zemské do výšky volím pát, daleko odkud spadnout nemajících a levou chci jen psát tygra i s beránkem. Ty verše jsem čítal jako dítě. Mohli vyjít, až když komunistický režim mírně odtál. Bezpečně po Halasově smrti. Jako dítě jsem neměl pocit, že bych básně nerozuměl. Povrchně natálý režim zase hluboce přimrzl do karikatury, která byla čirou ilustrací toho, co básník říká. Bikiny dají do šlágrů, neutopitelné husy to zakejhají do cinkotu metálů. Až dnes chápu, proč Halasovým slovům lidé nerozumějí. Ano, bikiny dají do šlágrů, se ještě dá, ale co chtěl básník říct veršem daleko odkud spadnout nemajících? Nevím, ale to šílené nemajících mi utkvělo dokonale. V hlavě mi dlouhá léta přetrvalo něco, čemu jsem verbálně nerozuměl, nerozumím a rozumět nejspíš nikdy nebudu. Nemajících ve středu básníkova centrifugálního pádu. Nemajících. Slovně tomu nerozumím, gramaticky vůbec, ale přesto vím, co se říká, protože o slova nejde. Jde o hlas. Slova ho rozeznívají, ale mluví hlas. Jako slavonické krávy v noci po vyhnání, opuštěná krajina, země bez práv, zóna nikoho. Nemajících. Když odejde živočich státní, zón politikon, zůstává po něm zvíře stádní, zón a politikon. Když slova ztratila význam, je na samotném hlasu, aby nesl význam. To je řeč toho, kdo je zbaven, kdo nemá slov.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku, informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová alternativa pro Německo AFD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5, všechny už dříve uzavření vládní koalice s AFD odmítly. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou. Jaderná elektrárna Temelín bude moci nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo také od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje také jaderná elektrárna v Dukovanech. V pražském paláci Akropolis uvede zítra Laterna Magica českou premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vznikla podle předlohy Václava Havla z jeho pobytu ve vazbě na jaře roku 1989. Asi 50-minutové představení je připomínkou mnoha politických vězňů, včetně těch současných. Dnešní generálku spolu s novináři navštívila někdejší běloruská vězenkyně a lidskoprávní aktivistka Palina Šarenda Pansiuková. Světovou premiéru mělo představení v létě na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu. Inscenace Perpetuum Havel stojí na výkonu jediného performera, kterým je Roman Zotov-Miškin. A ještě počasí, dnes v noci bude zpočátku zataženo až oblačno, ve východní polovině republiky většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a hlavně v Čechách i ubývat oblačnosti. Nejnižší teploty v Čechách 11 až 6, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10, na horách pak budeme měřit kolem 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na jihu Moravy až ke 23 stupňům, na horách potom budeme měřit kolem 13 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači, je 16 hodin a 3 minuty a my jsme rádi, že stále zůstáváte s odpolední kulturní Vltavou. A ač nechci nikomu sahat do svědomí, myslím, že budeme-li k sobě upřímní, pak asi budeme muset uznat, že jsme často nechápaví, že se bojíme a v klíčových chvílích i selháváme. Podobně jako selhal třeba Petr, když třikrát zapřel svého mistra. Ostatně ani ostatní apoštolové se zrovna nevyznamenali, když usnuli, zatímco Ježíš v Getsemanské zahradě se potil krví. I tyto okamžiky líčí ve svém evangeliu Marek, který v porovnání s jinými evangelisty představuje Krista v neustálém pohybu a akci, přičemž klade důraz na jeho utrpení a také skrytou identitu. Jeden z fragmentů Markova evangelia přivezl do Prahy Karel IV. Po 700 letech teď opouští Česko, aby si ho mohli prohlédnout návštěvníci mezinárodní výstavy v italské Aquilii. Už za chvíli vám o tom řekneme víc, teď už ale nabízíme kouzlo malých věcí a Terezu Richtrovou.

0: Autorský debut Terezy Richterové album Místa krajiny vyšlo na labelu Indiescope Records letos. Významně se na něm podílel i brněnský hudebník Martin Kišperský, který je společně s Richterovou podepsán i pod písní Kouzlo malých věcí, která na Vltavě dozněla přesně 8 minut po 16. hodině. A jak víte, kvalitní muzika je podstatnou součástí odpoledního vysílání Vltavy, které už za malou chvíli, konkrétně za 22 minut, nahradí v programu naší stanice pravidelný publicistický akcent. A jeho moderátor Saša Michalidis už nám přichází představit dnešní téma. Dobré odpoledne.
1: Ahoj.
0: Tak vidím časopis Playboy a rok 2015 jako úvod anotace k dnešnímu vysílání. No, o čem bude?
1: Dnešní akcent bude o nahotě. Je to téma, které je věčné. Je ale samozřejmě otázka, jak se reprezentuje v médiích. Nás vlastně budou zajímat ty veletoče kolem Playboy, ale to je jenom taková výchozí otázka, protože Playboy v roce 2015 řekl, že už nebude tisknout hambaté obrázky, protože je to všechno jenom jeden klik daleko. Jak sami to říkali, prostě s nástupem internetu se nahota devalvovala v mnohem a pak se za dva roky k tomu vrátil. Pak zase přestal, teď zase se vrací tištěná verze, zřejmě i s nahotou. Ta nahota v médiích je něco strašně zajímavého a my se budeme vlastně ptát na to, jak se v uplynulých letech mění náš postoj k ní a co vlastně očekáváme a co to vlastně třeba znamená female gaze, což je vlastně takový jiný přístup k tomu, jak se dívat na nahotu pomocí ženských očí.
0: Ano, female gaze, ten tady teď aplikuji já na tebe.
1: To je trošku něco jiného, ale jdeme dál.
0: Kdo budou tví hosté?
1: Naši hosté budou právě lidé, kteří s tím pracují dlouhá léta, protože to bude fotografka Kateřina Janišová, která vlastně fotí akty, mimo jiné. A potom bývalý dlouholetý šéfredaktor magazínu Fotovideo a digitální tvůrce Rudolf Stálich.
0: Dnešní premiérový akcent na Vltavě bude o nahotě. Určitě si ho nezapomeňte naladit. K jeho poslechu nás přišel pozvat moderátor Saša Michalidis. Jak víte, akcent začíná přesně v 16.30. Sašo, díky. Ať se
1: daří. Také díky.

0: Vídeňští rozhlasoví symfonici vedení Johnem Axelrodem a romantická světa pro orchestr z filmu Pán sedmi moří z pera Ericha Korngolda dozněla na Vltavě v 16 hodin a 15 minut, ve které už teď otevíráme, v této chvíli otevíráme další a poslední téma středeční odpolední Vltavy. Jejím vzácný fragment Evangelia svatého Marka, který teď doputoval z Prahy do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., opustil hlavní město téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec Evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali tu klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život, život dá.

0: pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: Jan Werich po boku filmového tanečního orchestru a skvělý český swing v písni Nebe na zemi, nahrávku z roku 1952, jsme slyšeli na Vltavě 10 minut před 16:30. A dnešní večer na Vltavě bude patřit bláznům. Když 2 roky po znovu objevení Ameriky Evropany dostal Sebastian Brandt svou veršovanou satiru Loď bláznů, netušil, že jeho kniha přečká celá staletí a bude stále aktuální i dnes. Už od roku 1494 se objevuje v mnoha překladech po celém světě a je inspirací i pro další díla takzvané bláznovské literatury. Rozhlasovou koláž textů na téma šílenství u příležitosti 500. výročí úmrtí Sebastiana Branta v roce 2021 připravila Eva Šulcová a my ji právě dnes uvádíme v rámci Večeru na téma.
2: Několik dní byla Viktorka veselejší a když musela jít za ves, šla bez úzkosti, kterou byla vždy obtížena, dokud ještě škapulíř od kovářky neměla a nevěstou nebyla. Zdálo se jí, že všecek strach z ní spadl a děkovala za to Bohu a kovářce, která jí tak dobře poradila. Ta její radost však neměla dlouhého trvání. Jednoho dne seděla s ženichem podvečer v sadě. Povídali si o budoucím hospodaření spolu a o svatbě. Tu se náhle Viktorka zamlčela. Oči měla upřené na křoví před sebou a ruka se jí třásla.
3: Co je ti?
4: Podívej se mezi ty ratolesti naproti. Nevidíš tam nic?
3: Já nevidím nic. A co jsi tam viděla?
4: Mně se zdálo, že se na nás černý voják díval.
1: Večer na téma dnes s podtitulem Šílenství a literatura zahrnuje texty takzvané bláznovské literatury od Euripidova dramatu Orestes až po Psychózu ve 4:48 dramatičky Sarah Kane. Pořád vznikl v režii Lukáše Kopeckého, poslouchejte na Vltavě dnes od 20 hodin. A zítra úderem 6. poslouchejte také ranní mozaiku, bude to doslova kulturní žeň. Hned po 7. hodině vám představíme novou inscenaci Pražského divadla D21 Husákovo Ticho. Následně vás pozveme na sledování České stopy na torontském filmovém festivalu, který začne zítra. A stejně tak zítra začne i přehlídka Czech Design Week. Naším hostem bude Lukáš Pipek z kurátorského týmu. Matěj Forejt se přihlásí živě z Benátek, Jana Podskalská zhodnotí film Guru a po 9. hodině bude naším hostem ředitelka Lída Vacková, ředitelka studia Alta, které prošlo rekonstrukcí, teď znovu rozjíždí svůj provoz. Tak nás určitě poslouchejte. Markéta Kaňková se loučí za odpolední tým editora Jana Zítku a také Jana Mikuška z techniky. Přejeme vám dobrý a požehnaný podvečer.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Oistrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 9:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: V roce 2015 časopis Playboy přestal zveřejňovat fotografie nahých žen. O dva roky později je vrátil, pak zase přestal, teď se zase pro změnu vrací k tištěnému časopisu v takzvané Artful and Thoughtful variantě. Nejde o to, že by přestal ukazovat nahé ženy, spíše mění způsob, jakým má být jejich nahota čtena. Co je dnes ještě společensky přijatelné v souvislosti s nahotou v médiích? Jak dnes vypadá kvalitní ženský akt? Co z něj dělá uměleckou fotografii a co už objektifikaci? A kdo má nakonec rozhodnout, co se dostane před oči veřejnosti? Fotograf, fotografovaná žena nebo editor? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi fotografka Kateřina Jenšová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A bývalý dlouholetý šéfredaktor magazínu Fotovideo. 30 let, že jo?
2: Ano, tak? Ano.
0: 30 let. A digitální tvůrce Rudolf Stálich. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: A když se podíváme právě na ty kotrmelce, které zažíval Playboy s tím nahota ano, nahota ne a tak dále, tak chceme ženskou nahotu v magazínech nebo ne? Jak jsme na tom jako společnost dnes, Kateřino?
1: Já myslím, že chceme. Určitě chceme. Já myslím, že jsme chtěli vždycky a chtít vždycky budeme. Akorát je otázka asi jakou formou. Myslím si, že v dnešní době je to jiné než před 50 lety třeba, nebo v 50. letech. Vlastně, jestli zmiňoval Playboy, první číslo, rok 1953, Marilyn Monroe, krásná černobílá obálka, umělecký portrét a přitom ta Marilyn tam není vůbec nahá, není tam vlastně vidět vůbec nic, je tam vidět jenom obličej.
0: O to víc je to vzrušující.
1: Ano, správně. Je tam zachycená teda velmi smyslně, ale právě tady ta fotografie, byť jde o první číslo Playboye, a myslím si, že šlo v té době také o první polonahé fotografie, nebo i nahé, teď úplně nevím, jak tam byla znázorněná Marilyn Monroe, tak to se, číslo se mi vlastně líbilo úplně ze všech nejvíc a potom už mi to vlastně přišlo postupem let vulgárnější. Ale v té době nebyl internet a myslím si, že vlastně od té doby se internet a ta nahota je strašně jednoduše dohledatelná. Vlastně jedním kliknutím můžeme vidět vlastně, co chceme, což předtím tak vůbec nebylo. Tak si myslím, že vlastně erotické fotky v magazínech už nejsou tak aktuální, jako byly předtím.
0: Jak to vidí Rudolf? Po těch 30 letech zkušeností.
2: Já si vzpomínám vždycky na fotku Annie Leibovitz, když ji poslali z časopisu Rolling Stone fotit Johna Lennona z Yoko Ono a Yoko Ono se vtedy odmítla sléknout, takže je ta slavná fotka, jak tam leží Lennon nahý, že jo, a jako ono se tak divně tváří a oni ho vlastně ten samý den zastřelili, to bylo v roce 1980, jestli se nepletu, a tak si vždycky na to vzpomenu, že to bylo pojetí, který nějakým způsobem přinášel nějaký příběh a mám trochu strach, že ty příběhy, které patří ke každé fotografii, ke každé kvalitní fotografii, se nám vytrácejí a jak říkala Katka teďko tady, skutečně tady ty sociální sítě, kteréžto nám umožňují na jedné straně se najít cokoliv a na druhé straně, když to zveřejníte, jako se stalo nám třeba, že jsme měli poměrně kvalitní obálku s kvalitním aktem od jednoho našeho fotografa, a Facebook nám, jestli ho můžeme jmenovat, nám vlastně nás bavil po mnoha letech asi 10 000 profilu jenom kvůli tomu, že jsme zveřejnili obálku časopisu, který byl volně prodejný. Takže ta situace je opravdu velmi složitá, ale ona se neustále opakuje v takových vlnách, ta situace. Ta v roce 1907 třeba, 1908, kdy zašly časopisy už fungovat hodně a noviny a všechno, tak když tam byl akt nebo nějaká fotografie nahého těla, tak se to balilo a do zapečetěných obálek a podobně, že ano. A teďko ty vlny nastávaly a myslím si, že v současnosti jsme pořád ještě u nás doma, teda jako v Čechách a na Slovensku si myslím také ještě, ale v Čechách zejména takovým nejsvobodnějším a nejliberálnějším trhem v této oblasti, že pořád ještě ten akt můžeme nějakým způsobem prezentovat. Já můžu povídat ze své zkušenosti s dalšími, já nevím, 20 šéfredaktory světových fotografických časopisů, kdy se mě vždycky ptali, jestli jestli, jak je to možné, že to ještě zveřejňují, když oni nemůžou, jo, samozřejmě. Máte v Německu příkaz číslo 15, no jak se jmenuje ta vyhláška, že jakmile se objeví nějaký akt v časopise, tak okamžitě distributor je povinen dát ten časopis mezi pornočasopisy, což je znehodnocení toho časopisu jako takové a znehodnocení autora. A tím se dostáváme k tomu, i co to je kvalitní akt a co není kvalitní akt.
0: Ale než se k tomu dostaneme, tak i z toho, co říkáte, tak jsme jako společnost i díky, kvůli vlivům sociálních sítí prudernější nebo otevřenější, Kateřino? Ve vztahu k nahotě.
1: Já úplně nevím, jak na tohle mám odpovědět.
0: Dám příklad. Když byste srovnala svoji pozici s uveřejněním nahé fotky, nebo fotky nahého těla před 15 lety a dnes, uvažujete jinak?
1: Já ne. Já uvažuji pořád stejně.
0: A ti, kteří ji mají vydat?
1: Ty jsou asi víc liberálnější, bych řekla. Ale ono jde tak o to, jak mluvil Ruda vlastně, že je umělecký akt a erotická fotografie. A to jsou úplně dvě rozdílné věci. A já si myslím, že v dnešní společnosti už se bohu dík naučili lidi to odlišovat a je spoustu lidí, kteří opravdu vidí a vnímají to umělečno v té fotografii. A když jsme sem vlastně s Rudou šli, tak jsme se bavili na chodbě, že a chci to říct nějakým hezkým způsobem, aby to nebylo vulgární, ale ono se to opravdu tak říká, že správně nafocený akt nemá v divákovi způsobit žádné erotické myšlenky. A tak se pozná dobře nafocený akt. Jo, má mít hloubku, lidi mají vnímat nějaké sdělení, kompozici, světlo, má mít nějakou myšlenku, příběh. A tak se pozná umělecký akt, ale erotická fotografie nic takového nemá.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S fotografkou Kateřinou Janišovou a s bývalým šéfredaktorem magazínu Foto, Video a digitálním tvůrcem Rudolfem Stálichem se bavíme o nahotě v médiích anebo vůbec ve veřejném prostoru. Teď tady zaznělo právě, co odlišuje správný akt od, řekněme, erotické fotografie. Ale není důležitý vlastně, Rudolfe, také ten kontext? Protože úplně stejná fotka, která v galerii vyvolá ten, řekněme, umělecký pocit, tak ale v nějakém časopisu nevalné kvality, když by se tam náhodou dostala, tak může naopak vyvolat to nechtěné erotické vzrušení.
2: To máte pravdu, ale já jsem se vždycky snažil, aby ten můj časopis byla taková galerie. Ono totiž, ten časopis, když ho otvíráte, má svůj nějaký řád, má svůj nějakou tendenci, nějak se rozvíjí a je to něco podobné, jako když vejdete do galerie, vejdete do nějaké slušné, krásné, kde jsou prezentovány fotografie, které něco znamenají, které mají ten příběh, o kterém mluvím a tak potom ty časopisy, které mají spoustu věcí na přeskáčku dělaných, dneska dokonce polovička z AI a podobně, tak tam je to velmi obtížné samozřejmě zasadit takový kvalitní materiál a tudíž potom se i ty šéfredaktoři možná i z komerčních důvodů třeba nebo z jiných se uchylují k těm volnějším, řekněme, záběrům nebo k těm erotizujícím záběrům, tak, aby získali čtenáře, aby získali třeba i inzerenta nebo aby se dostali k té cílové skupině, kam ten časopis míří. Samozřejmě já jsem vždycky chtěl, aby ten časopis byl co nejnezávislejší a nebyl závislý na penězích a na dalších věcech, což je dneska velmi obtížné a to taky hraje velkou roli. A to ovlivňuje samozřejmě i prezentaci

0: Když budete mít trochu etického myšlení, trochu etického vzdělání a budou existovat lidé, kteří eticky přemýšlí. A pak máme další problémy, samozřejmě, které jsme měli s různými hnutími v zámoří a v západní Evropě. I proto se mě ptali právě ty, třeba ten anglický nebo německý šéfredaktor fotografického časopisu, jak je možné, že to u nás je, že jemu to neprojde prostě přes vydavatele. On to prostě nepustí, ten jeho vydavatel a tam radši recenzi nějakého fotoaparátu. Že jo? Takže to je problém v tom. A třetí moment je ten, že u nás není moc, řekněme, kvalitních fotografů, respektive je aktů, protože ten akt je náročný. A my nejsme tak velká populační. My máme kvalitní fotografii, výborné, máme jich řadu, ale není to takové kvantum, není zase z toho třeba vybírat. Katka patří k těm samozřejmě kvalitním, musím jí strašně pochválit.
1: Děkuji.
0: A mám jejich fotky hrozně rád, ale je to problém samozřejmě s kvalitou.
2: Kateřino, jak se změnilo třeba vaše focení? Předpokládám, že tím, že vám přichází modelky většinou, řekněme, jako různého věku, ale je tam třeba generační rozdíl? To znamená, že třeba mladé modelky, protože patří do jiné generace a mají jiné vnímání, tak mají také jiné požadavky, že vlastně tady opravdu funguje ten, jak se mluví o tom, female gaze, to znamená ten způsob vnímání focení jako společného aktu, kde rozhodující není jenom fotografka a to médium, ale také samotná modelka.
1: Já bych to jenom upřesnila na prvou míru. Já fotografii učím už celkem dlouho a učím vlastně umělecký akt. A učím primárně muže, jak fotit nahé ženské tělo tak, aby vlastně nebyla zachycena jenom erotická stránka té ženy, ale aby se dokázaly napojit i na její duši. A vlastně na workshopech fotografických, které mám, tak tam s námi spolupracují modelky. Modelky jsou jako herečky. Jsou krásné, charismatické, umějí pózovat, ví, co mají dělat s rukama, s nohama, ví, co jim sluší, umí se krásně tvářit na fotoaparát a umí moc hezky spolupracovat s fotografem. Takže já, když vlastně fotím modelky, tak u toho odpočívám. Ale pak fotím, jak jsem už řekl, vlastně normální ženy ve věku 20 až pozor 80 let. A to je úplně jiná práce. To je opravdu úplně jiná práce. To jsou ženy, které se většinou velmi stydí, což je úplně přirozené, jsou zakomplexované, což je taky úplně přirozené. Většina lidí, které se nechají fotit, a to teda nejsou jenom ženy, ale jsou to i muži, mají problémy s psychikou a stydí se velmi, neví, co mají dělat s rukama, s nohama, vlastně tam jenom přijdou a jsou plné očekávání. A každý fotograf, který fotí umělecký akt, tak musí vědět, co má s těma lidma dělat, musí umět s nima komunikovat, musí je dostat do polohy, kdy se ho nestydí. A to je na tom ta nejtěžší práce.
2: No a když jste zmínila, trošku jste mi utekla od těch samotných modelek, ale budíš. Ale když jste zmínila vlastně ty workshopy, kde vlastně učíte muže fotografii,
1: ano.
2: Tak přistupují na tuhletu jasně danou, jasně dané hranice toho, jak se má vlastně dělat umělecký akt, anebo někdy nad tím mávnou rukou, řeknou si ne, já prostě jenom chci fotit krásné tělo, je mi to úplně jedno.
1: Musí, já jim nedám jinou šanci, opravdu nedám, já jsem dost přísná, jsem hodná. Ale jsem přísná a já si ty modelky velmi chráním taky. Mají třeba zákaz chodit do úhlů, kde nemají co dělat při focení nahoty. A když nějakým způsobem u nich vidím, že se nechovají úplně správně nebo nepřemýšlejí úplně tak, jak by měli při focení aktu, tak bohužel dochází i k takovým věcem, že musí opustit...
2: Ti fotografové.
1: Ano, musí opustit jako studio.
0: To je neužitelný, to je začátek cenzury taky vlastně, že jo?
2: Rudolfe, objektifikace je něco, co je pojem, který vlastně celkem logicky vstoupil vlastně do veřejného prostoru s uvědoměním si vlastně vlastní hodnoty, z nejenom své osobnosti, ale i svého těla. Je to ale zároveň něco, co si uvědomí třeba editorky a editoři v časopise, pokud jde o nahotu?
0: No, oni by si to měli uvědomovat samozřejmě.
2: A uvědomují?
0: No, ta kvalita médií šla někam jinam, to asi to, na to narážíte, a to zase ten internet samozřejmě, že tady máme spoustu médií, je třeba asi rozlišovat, tak jako mezi kvalitními fotografy jsou kvalitní a méně kvalitní, a jsou ti, kteří chtějí to umět a proto s tu kartku poslouchají vlastně a chtějí se to naučit a chtějí být dobří, tak je to samé asi s editory a s novináři, ty to víte sám, že máme spoustu novinářů a někteří to berou trošku víc povrchně a nechají si to od někoho napsat a někdo jde do hloubky a chce poznávat, chce jít do hloubky, je investigativnější. A ta investigativita není jenom ze společenského hlediska, ale jeho vlastní chuť proniknout až ke kořenu věci a až do duše toho člověka, duše té modelky, do duše toho fotografa. To je strašně důležitý a speciálně u uměleckých časopisů a u těchto časopisů, které jsou specializované právě na fotografii, je to hrozně důležité. Tam záleží i na výběru toho editor. On to sestavuje, on to má program, ten časopis, že jo? Samozřejmě tak to musí navazovat i na další části, to už jsme se o tom bavili, toho časopisu. Že?
2: Kateřino, ale řekněme si, že tady funguje ideální rovnice. Modelka se vším, co se děje, tak souhlasí. Fotografka nebo fotograf jsou skutečně empatičtí a dodržují všechna pravidla. Je tam ještě nějaké riziko, že dojde k objektifikaci? Protože se bavíme o tom kontextu. Ta fotka potom se může objevit v nějakém médiu a ten kontext může být úplně jiný.
0: No to musím souhlasit.
1: To tam samozřejmě musí být podchyceno všechno souhlasem. S modelkami se podepisuje model release, kde jsou vlastně určité body, co se smí a co se nesmí. Když spolupracují s modelkami z agentur, tak se vlastně taky podepisují smlouvy, co se nesmí a co může a tak dále, takže tam je to všechno podchyceno, takže a když fotím klientku, tak se jí vždycky musím předem ptát a dělám to, jestli můžu její fotografie vlastně někde zveřejňovat a když mi řekne ne, tak to stoprocentně respektuje, ty fotografie se nikdy neukáží.
2: Akcent. V Akcentu se dnes bavíme o současném vnímání ženské nahoty a vztahu k ženskému aktu. Ve studiu s námi jsou fotografka Kateřina Janišová a bývalý šéfredaktor magazínu Foto Video a digitální tvůrce Rudolf Stálich. A když se podíváme možná, Rudolfe, právě zpátky na to, jakým způsobem nejenom Playboy, ale obecně média přistupují k ženské nahotě, tak se mluví skutečně o těch pojmech artful and thoughtful nudity. Není to jenom nějaká nová nálepka na starý obsah?
0: Já bych řekl, že to je nová nálepka něčeho, co už tu dávno bylo, protože Akce začal fotit někdy v roce 1860 a jak jsem říkal, bylo to ve vlnách. A Akt vychází původně vlastně, nebo respektive nahota vlastně vychází z klasického malířského pojetí, že když to vememe, pak to přešlo do toho informativního pojetí a do té umělecké tvorby trošku. A dneska vlastně se to, co vidíme právě v těchto moderních časopisech, je občas mix něco mezi buduárem, taky dokonce, kdy nám jde i o to prostředí okolo modelky a nejde tak přímo o tu modelku, ale a mix polot aktů a podobně. A ten příběh se tam odehrává možná ve více fotografiích, ve více obrazech, ve více textech, takže je to takové trošičku možná, jak říkáte, zabalení něčeho bývalého do nějakého nového názvu a ono to zní dobře marketingově, tudíž samozřejmě se to asi může dobře prodávat, ale zúčastňuji si, jak jsem si všiml toho, i klasičtí fotografové aktu, takže to bude mít asi nějaký význam.
2: Kateřino, když se ale podíváme právě třeba na příklad Playboye, který se vrátil loni k tištěným číslům, tak oni vlastně už s tou nahotou pracují spíše v té polonahotě, než v té plné nahotě. Už to není takový ten klasický, to je vlastně už přímo, my to tady nemůžeme v rozhlasu ukázat, ale přímo ten pohyb tou rukou ze čtení časopisu, otočení o 90 stupňů ve své podstatě a ještě rozložení, jak to bývávalo dřív. Ale pak tady máme příklady, jako je Hustler, který opravdu má i svůj claim hardcore od roku 1974, který svůj model utištěného časopisu, byť to není ta hlavní výdělečná část celého toho konglomerátu, tak ale ten v tom jede pořád postaru. Takže ty staré modely, včetně třeba erotických kalendářů v autodílnách, tak ty nás budou provázet stále?
1: Já myslím, že budou.
0: Budou.
1: Budou. A ono to vlastně, ale není špatně. No. Jako, víte co, všechno má, jak se říká, všechno má svýho kupce. Ženská nahota, i vlastní fotografie, které, jak my tady s Rudolfem hodně prosazujeme, ten umělecký akt, jsou krásné. Myslím si, že tady mají mít opravdu jako velké místo v dnešní společnosti. Ale erotické fotografie, které třeba úplně nemají s aktem nic moc společného, tady budou v kurzu pořád. A vlastně není na tom nic špatného, jo. Jsme jenom lidi a muži, to mají rádi. A vlastně tady jde spíš o to potom, jak ta erotika, třeba jak jste říkal v tom Haslerovi, je znázorňovaná, no je tam trošku už pro mě je to za čárou, už nějakým způsobem, ale to neznamená, že nikdo z toho bude úplně nadšený a nevytrhne si to, tu schránku nalepí si do skřínky v práci a bude mít z toho radost a proč ne. Jak jsme se bavili trošku o tom Playboy, tak mi přijde, že třeba poslední nějaký aktuální obálky už jsou trošičku za hranicí nějakého vkusu.
2: Bavíme se o českém vydání nebo o americkém?
1: O českém.
2: Dobře. A Rudolfe, to, co vlastně nás provází celou dobu, tak je míra naší, řekněme, naší reakce na to, na ženskou nahotu. Je pravda, že asi jsme už zmizeli třeba z těch prudkých 90., kdy na billboardech se nám objevovala nahá těla v různých polohách a pro naprosto někdy úplně odlišné typy služeb. Takže jsme vnímavější v tomto směru. Skutečně vlastně ta společnost si nastavila určitá pravidla, že nevyžádaná nahota není přijatelná.
0: Jsme sice jedni z nejliberálnějších v této oblasti v Evropě, na druhou stranu ta máme nastavené hranice určitě. A v té umělecké oblasti je to naprosto zřejmé, když se podíváte na asociaci profesionálních fotografů a současnou profesionální fotografii, nebudu tady jmenovat, je to řada lidí, tak to je všechno zcela jasné, že ta hranice tady je a že na těch billboardech, těch časopisech i na těch kalendářích, musím říct, že teď jsem tady chtěl zmínit, ty kalendáře těch hasiček třeba, jak se polonahé nechávají fotit a podobně, všechno má svého kupce, to Katka říkala přesně. Na druhou stranu tyhle ty pohlednice zapečetěné, jak jsem se zmiňoval už v roce 1908, nebo kdy se rozesílali pánům a existovalo to také a bylo to v 50. letech. Přestože i v těch 70. třeba letech nejtvrdší normalizace byl tady Miloslav Stibor na Moravě, který s tím vyhrál Webpressfoto dokonce se svým aktem a byl to vysoce kvalitní akt, tak to bylo takové trošičku utajené, ale existovalo to, takže pořád tady bude krásný klasický akt a doufáme, že budou média, která budou zveřejňovat a pořád tady budou ostatní, řekněme, erotické fotografie, které nějakým způsobem budou fungovat a pomáhat lidem v jejich radostech, když to řeknu takhle.
2: Když se vrátíme zpátky k uměleckému aktu, Kateřino, není pro vás trošku složité, nejenom pro vás, ale pro všechny fotografky a fotografii, vymyslet něco nového. Já vím, že každé lidské tělo je jiné, každý člověk je jiný, každý fotograf a fotografka jsou jiní, ale přesto už jich tady máme za těch dobrých 150-160 let opravdu obrovské množství.
1: Je to občas oříšek. Hlavně, když člověk v té branži už je nějakou delší dobu, což já mluvím teda jako dítě, ale budu mít 40 a fotím od 20 vlastně se živím focení žen. Takže ta kreativita, ona není jako nekonečná, jo? A oni to lidi od vás očekávají, že budete neustále kreativní a že tam budete furt házet ty pecky, ale ona, ta kreativita občas dojde a potom, když máte třeba 20 focení za měsíc, tak už je to trošku náročnější. No, ale mě inspirujou, byť se to možná může zdát někomu jako kliše, tak mě inspirujou životní příběhy žen, které fotím. A já každou ženu, vlastně než si mi stoupne před fotoaparát, tak si s ní třeba 2 hodiny povídám. A já chci znát její příběh, proč ke mně přišla na focení, co jí vlastně jako přimělo k tomu, aby se vyfotila nahá a tak. Takže ty nápady tam naštěstí furt jsou, ale inspirujou mě neustále ty ženské příběhy.
2: Rudolfe, velmi stručně, jestli to jde, když budeme stát, to je úplně jedno, jestli muž, žena před uměleckým aktem, tak jako máme číst?
0: Číst to pohledem toho fotografa a hledat ten příběh, který on stvárnil, čím pokud budeme myslet eticky a pokud budeme nějakým způsobem snažit se ho pochopit, tak ho určitě pochopíme, jako pochopíme i třeba fotografii Helmuta Newtona nebo té Annie Leibovitz.
2: V dnešním Akcentu jsme se bavili o současném vnímání ženské nahoty a vztahu k ženskému aktu. Ve studiu s námi byly fotografka Kateřina Janíčová. Moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vltava.
2: Děkujeme. A bývalý šéfredaktor magazínu Fotovideo a digitální tvůrce Rudolf Stálich. Díky moc.
0: Já jsem o to díky stejně.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci dále jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a také zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje také k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají také senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční. Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala íránská agentura TASNIM, a to s odvoláním na íránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě také uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 íránských tankerů. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních a dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. V pátek se nově otevřou tři dvorky. Na Vodních valech, zahrádka Vily Skřivánek a také dvorek hostince u Černého orla. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na jihu Moravy až na 23, na horách pak budeme měřit okolo 13 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Příjemné spočinutí při poslechu dnešního pořadu vám přeje Aleš Opekar. Dnes se vydáme po stopách hudebního a zvukového hledačství, které překonává čas i vzdálenost. Naším průvodcem bude Miroslav Gertner. S nímž prolistujeme dvě kapitoly jeho současného projektu Grabner. 4 roky staré album Bezčasí a zejména letošní novinku Kdesi. Své postřehy připojí i manažerka a hostující zpěvačka Magda Tučková. Budeme mluvit o tom, jak se v digitální éře rodí hudba korespondenčně na dálku, ale nahlédneme i do tvůrčí prehistorie. Ta totiž sahá mimo jiné taky ke kořenům tuzemského rapu a kultovní nahrávce skupiny Manželé je to ono, kterou většina z nás zná jako Jižák. Tady je krátká vzpomínka.
2: Jo, honem taky naval prachy. Kolik máš? Neslyšel jsi, co tak čumíš? Tu máš.

Tolik připomínka Jižáku z poloviny 80. let kapely Manželé, kterou tvořili Alexandr Hajdovský a Miroslav Gertner s manželkami. Teď už ale zpátky k současné kapele Miroslava Gertnera Grabner. Posloucháme píseň Nad ránem z alba Kdesi. Zpívají Alex McBeat a Magda Tučková.

0: O své cestě hudebními projekty od 70. let do současnosti hovoří baskytarista Mirek Gertner. Nikdy nevyprodal stadiony a jeho jméno nenajdete na plakátech. Přesto u nich doma už přes půl století asi moc nezažili ticho. Hudba pro ně nebyla obživou, ale vzduchem, který dýchali a dýchají ve svém každodenním bytí.
1: První kapela, která se nějak jmenovala, byla to kolem roku 72, tak se jmenovala Atomový dudy a proběhli tam slovutní muzikanti jako Mirek Imrich třeba, nebo Zdeněk Hrášek, nebo Milan Wippler. Tak to byla úplně první. No, pak se to změnilo na takovou tancovačkovou kapelu Marma. Ta fungovala až do roku 81, kdy jsem se seznámil s Lesikem Hajdovským a Lesik tam s náma hrál, já nevím, asi čtvrt roku. Udělali jsme jedno vystoupení s Abraxasem, to bylo jedno jediný, ale už jsme měli úplně jiný repertoár, to už byl repertoár vlastní, už jsme nehráli vůbec převzatý. Ale pak se ta kapela rozdělila, protože ta půlka kapely chtěla hrát i tancovačky a já jsem chtěl hrát svoji muziku. Takže já jsem odešel s Lesikem Hajdovským a založili jsme Manželé. Dělali jsme vlastní muziku asi do roku teda 91 a potom jsem se já teda odmlčel a hrál jsem v symfonickém orchestru Českého vysokého učení technického. No, já jsem měl touhu hrát nejenom na baskytaru, ale na kontrabas taky. Takže už asi od 20 let jsem se seznámil s klukama z konzervatoře, který mě učili. Sehnali mi kontrabas a dali mi nějaký základy. No a potom jsem dělal tenkrát se tomu říkalo Lidová konzervatoř, teď je to Ješkárna. Tu jsem dodělal asi v roce 86, no tam jsem dostal tu průpravu nejenom teda od Miroslava Angra, který hrál v symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ale i třeba od Jaromíra Honzáka, který teda to je proslulý jazzman.
0: Pak jsem ještě zaregistroval, že tam byla nějaká kapela zaměřená na starou muziku.
1: Jo, vlastně to jsem úplně zapomněl. No, to ještě byla, průběžně jsme hráli, jsem hrál v kapele Bas Fifa. To byla, ano, to byla stará muzika pod vedením pana profesora Nováka. S tím jsme jezdili dokonce i do zahraničí. A to jsem právě pak v roce 91 taky musel opustit, protože jsme tenkrát měli velkolepý plány s manželema, který pak stejně nedopadly. No, ale opustil jsem je, ty fungujou, ta Bas Fifa funguje do teďka. No, to jo. A ještě kromě toho jsem pak jako měl takový epizodní záležitosti, třeba asi rok nebo dva jsem hrával s krásnýma novýma strojema. No, pak třeba s Rendou Pařezem jsem hrával.
0: A nějaké takové hostovačky další u někoho?
1: No, byly takové hostovačky třeba u Sedících kamenů, to byla kapela básníka Fany Císaře, to bylo taky dobrý, ale ta byla zaměřená na blues, to se hrály jenom dvanáctky a Fany Císař k tomu dělal texty. A s Radomilem Uhlířem to bylo pár těch jeho úplných free vystoupení, kde jsme právě s Rendou Pařezem a myslím, že tam hrál Konopásek na bicí, tak a Radomil do toho recitoval, tak to bylo úžasný. Free jazz takovej. Ale potom zase jsem se s Lesikem dal dohromady kolem roku 2000 a vydrželi jsme asi do roku 2011, pak jsme se zase rozešli. No a mezi tím já jsem založil zase zpátky kapelu Marma, ale už ne tu tancovačkovou, ale dali jsme tomu název Marma Kansas Revival, protože jsme se zaměřili jenom na tvorbu americké kapely Kansas a tu jsme pak hráli. No jenom, že mě už to pak taky přestalo bavit, takže jsem už měl chuť dělat něco vlastního. Takže to bylo tak kolem roku 2017 a to jsem se rozhodl, že teda budu natáčet jen svoji muziku. A začal jsem a pak byla se zřetězila taková řada událostí, které mě napomohly k tomu, že jsem se dopracoval k tomu prvnímu CDčku a až na konci, když jsme to vlastně měli vydat, tak se scháněl název. No, tak tehdy teprve vlastně to dostalo název Grabner.
0: A poodhalíme, co to znamená?
1: No, to je složitý. Mě tak říkali v hospodě, protože to byla zkomolenina mýho jména, takže v hospodě na Struze, kde jsem frekventoval dlouhé roky, tak mě tam chlapci říkali Grabnera. Ono to má takovou souvislost taky s tím, že já jsem dělal 6 let u pohřební služby, takže Grabner tam nahoře na hospoda na Struze je pod strašnickým krematoriem a já jsem tam pak 6 let dělal. Takže i z toho důvodu mi říkali Grabner, že Graben je německy příkupy nebo něco podobného jako hroby. No.
0: A souvisí to nějak s takovým, řekněme, trošku ponurejším charakterem textů, které ta kapela prezentuje?
1: No, asi jo, asi to tak všechno do sebe zapadá. Já nejsem takový nějaký moc velký extrovert a spíš jsem takový zaměřeně melancholický, takže to všechno tak jako do sebe zapadá. No.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café. S Mirkem Gardnerem si povídáme o albech skupiny Grabner, které nezapřou pečet jeho celoživotní záliby v progresivním roku kapel jako King Crimson nebo Procol Harum. A jak to bylo s texty?
1: No, to byla taky náhoda, protože já jsem, když jsem měl už hotových asi 10 písniček, tak jsem si nějaký otextoval sám, ale pak už jsem byl v koncích a potřeboval jsem rychle sehnat někoho, jenomže jsem nevěděl koho, nikdo se v okolí nenabízel. Shodou okolností mě zavolal kamarád a já jsem mu říkal, že točím hudbu, takže jich potřeboval textaře a on mi řekl, já mám v šuplíku spoustu básní, což jsem já o něm vůbec nevěděl. No, tak mi je přines. No a ne, že by byly teda hned k použití. Bylo to jako nadlouho, že jsme to osekávali. No ale ukázalo se, že Vladimír Čech, že je na tuhle tu hudbu připravený a má k tomu adekvátní texty. No.
0: Dal i někomu jinému některé jiné své texty? Já jsem se v písních nesetkal s tímto jménem.
1: Ne, nikomu. Jenom mě, nikomu jinému.
0: Někdy se mi zdá, že tam třeba není úplně to jako úplně rýmované, ono teda to té hodně instrumentální hudbě tak asi odpovídá, že to vlastně nejsou jako říkanky, takový volný verš, řekněme spíš.
1: No, řekněme volnější verš, on to, Vladimír to dělá spíš do těch rýmovaček, nebo se snaží, ale mně se právě líbí víc, mnohem, když je to ten volnější takový poetický, když to má ten poetický nádech spíš toho volného verše. No. Já jsem takový intuitivní, já mám takový malinký nápady a on je ten malinký nápad, když si zahraju na piano, tak pak k tomu přidávám další nástroje a ty pak nějakým způsobem barvím. A musí se mi to líbit, no tak to tak dlouho hledám, až se mi to líbí. No ale pak přichází ta druhá část, že to pak posílám spoluhráčům a ty to zase dělají jakoby do té podoby, co chci, ale samozřejmě zase tomu přidávají. No a když se mi to líbí, tak zase nechám to, co tam dávají oni. Takže ono to pak z toho vylízá taková barevnější hudba, no asi. No. Já nemám klávesový nástroj jako takový, ale mám banku a nejradši hodně teda mám rád hamondy. Pak ty syntetické zvuky, ale to je zase, to je taková moc veliký hledání a mám třeba zvuk, který se skládá ze 3, ze 4 různých zvuků a ten teprve vylejzá z toho nějaký, který se mi pak teprve líbí. No. Taky to trvalo 4 roky, nebo 5 let, to první album, co jsem natočil.
0: O tom prvním jsem někde četl, že vznikalo jakoby dost na dálku.
1: I to druhý vznikalo na dálku. No já tu hudbu natočím si všechny nástroje, dokonce i to naspívám, no a pak ty jednotlivý party posílám kolegům, který s tím souhlasí, že to budou hrát. No a ty to natočí zase u sebe, pošlou mi to zpátky, já to dám dohromady.
0: Je to teda opravdu tak, že jako kapela Grabner nechodíte zkoušet do zkušebny?
1: Ne, nechodíme zkoušet. Až teď před koncertem to jsme zkoušeli a docela tvrdě, to jo. Ale předtím, než jsme natáčeli, tak to ne, to je práce každého doma. No a pak ty výsledné tracky já dám dohromady, takovou mám nějakou představu a celý to pošlu Štěpánovi Smetáčkovi. To je taková pro mě důležitá osoba, protože on potom tu moji podobu zpracovává do nějaký už poslouchatelný technický úrovně, čili dělá nějaký mix konečnej. No a když Štěpán dodělá ten konečný mix, tak to celý ještě pošleme Petrovi Flajsikovi, Kakaxovi do 3Bs studio a ten tomu udělá mastering a tím je to hotový.
0: Takže by to mohl být klidně i Novozélanďan a jeho Američan.
1: Klidně kdokoliv by to mohl být. Kdo by chtěl se na tom podílet, tak může, no určitě.
0: Tak vyzýváme posluchače ze zámoří, ať se ozvou. No ostatně máme tam zpěváka původem z Arménie.
1: No, máme tam zpěváka z Arménie, Alex McBeat. Ano, ten tam zpívá na tom druhém albumu a doporučil mi ho Honza Holeček, který zpíval na tom prvním albu, ale už se na toho druhého alba nechtěl účastnit, protože měl v té době natáčení s Flamengem nebo s kým tenkrát. takže neměl čas, takže mi doporučil Alexe. No a Alex, to je výbušnina, to je člověk plný energie, to je úplně neuvěřitelný. No Armen, no asi, já nevím.
0: Takže kdo vlastně nahrál tu desku?
1: Tak tu první desku, tu nahrál bicí Štěpán Smetáček, naspíval jí Honza Holeček a jednu písničku Jindra Vobořil. Tam byli tři kytaristi, že jak kdo měl čas, tak to byl Tom Fuchs, Kuba Červinka a Ivo Bohuslávek. A na trumpetu tam v jedné písničce nebo ve dvou písničkách, myslím, hrál Mirek Zembala. A u toho druhého alba, tam to byli stejní lidi, akorát teda zpěvák místo Honzy Holečka tam byl Alex McBeat a kytary, ty nahrál už jenom Tomáš Fuchs a dvě písničky, myslím, Ivo Bohuslávek. Zvuk trubky mám hrozně rád, to mám asi z té bas fifi, když jsme hráli, že tam ty dechové nástroje byly hodně a ty trubky tam docela dominovaly. Takže právě na té první desce hraje na trumpetu Mirek Zembalat, který se mnou hrával v tom uskupení bas fifa, a na té druhé desce tam hraje Lubomír Mandous, to je zase spoluučitel toho Iva Bohuslávka z Chebské lidové školy umění. No ale hlavně tam pak už na obou těch albech, to jsem zapomněl říct, že zpívala moje dcera Magda Tučková, která už s náma hrála v Manželích.
0: Jaké to bylo pro dceru Miroslava Gertnera vyrůstat v rodině sice ne profesionálního muzikanta, který by obden hrál v Lucerně, ale kde přece jenom asi ten otec prostě tou hudbou žil a maminka vlastně taky, však šlo o kapelu Manželé. V jejíž té druhé obnovené etapě jste vlastně taky zpívala. Tak jak vy jste to jako dítě třeba sledovala? Magda Tučková, rozená Gertnerová.
2: Dobrý den. Mě to samozřejmě nesmírně inspirovalo. Pro mě to celé dětství bylo velmi inspirující, protože u nás se doma hodně povídalo o hudbě. V pozadí vlastně pořád hrála nějaká muzika, chodili k nám lidi, kteří muziku praktikovali, takže si myslím, že mě to hodně ovlivnilo po všech stránkách. A co se týče toho, že jsem byla přizvaná do Manželů v té znovu obnovené formaci, tak pro mě to byla nesmírná čest vlastně si zahrát na skvělých pódiích, vidět, jak vlastně se pracuje s muzikou, takže pro mě to bylo jako velká výzva zkusit si to.
0: A pro kapelu Grabner teda fungujete nejenom jako občasná zpěvačka, ale taky?
2: Jako produkční a manažerka, protože já se pohybuju v mediální sféře, pracuju v televizi, takže se snažím o to, aby měli vlastně co nejlepší zázemí, aby se mohl třeba soustředit jenom na tu samotnou tvorbu, na to autorství a ty praktické věci vlastně přenechat někomu jinému, kdo ho nějakým způsobem opečuje a vytvoří to zázemí vlastně pro celou kapelu.
0: Napadlo kapelu někdy přemýšlet třeba o něčem, jako je videoklip?
2: Tak samozřejmě to pro nás bylo velké téma, protože ty písně jsou sami o sobě hodně pestrý a chtěli jsme to nějakým způsobem vizuálně stvárnit. Nicméně ještě než jsme k tomu došli, tak proběhl v Rokafé v dubnu tady toho roku koncert, kde jsme obě CDčka pokřtili a z toho vznikl záznam, který z nějak obrazově zpracováváme, už je víceméně hotový, jenom ještě probíhá nějaká korekce zvuku, míchá se a rádi bychom na podzim ten záznam pustili mezi lidi, aby si to připomněli nebo aby nás viděli i naživo, nejenom slyšeli, ale viděli nás i jak ta energie mezi náma na tom pódiu je, jak fungujeme mezi sebou.
0: To říká Magda Tučková. Na koncertech musí mít kapela Grabner extra klávesistu, aby se Mirek Gertner mohl věnovat jen baskytaře. Koncertů je tak málo i proto, že většina ostatních členů kapely má profesionální angažmá. Termín případného koncertu se tak musí vejít do volných dnů různých hudebníků. Tak třeba Tomáš Fuchs musí dát přednost tuzemským koncertům kapely Jany Kirchner. A bubeník Štěpán Smetáček, ten patří mezi ty nejvytíženější. Lucie, Vanastovy věci, Krausberry. Jak se vlastně podařilo k projektu upoutat takového Štěpána Smetáčka? Slovo má Miroslav Gertner.
1: No, podařilo se ho upoutat. To byla taky zvláštní náhoda. To se tam hrozně řetězí od toho Jindry Vobořila. Ten mi seznámil s Ivem Bohuslávkem, to je kytarista výborný, a ten hrával se Štěpánem v kapele Řetěz. Poslal mu nahrávky, tu první s Bílou vránou, kde zpívá Jindra Vobořil, jestli by jí nenabubnoval taky. No a on jí nabubnoval a pak se mu po čase poslal dalších 9 kousků, jestli by je ještě nenabubnoval taky. No a ono se mu to moc líbilo, no tak je nabubnoval. A aniž bychom se vůbec znali a aniž bychom se vůbec viděli, tak jsme vytvořili desku. Až teprve, když jsme se fotili, tak jsme se poznali.
0: Tak takhle dneska fungují kapely.
1: Takhle fungují kapely, ano.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava dozněla skladba z alba Kdesi skupiny Grabner. Album navazuje na předchozí Bezčasí, které si připomeneme, alespoň jednou písní. Kterou?
1: No třeba písnička Bezčasí. To vzniklo taky zajímavým způsobem. Moje dcera Magda mě půjčila film Bélitara Turínský kůň. Úžasný film, o ději se nebudu bavit, to nemá cenu, ale celým tím filmem neustále je slyšet meluzína. A ta meluzína má takový trojzvuk a pořád stejný. A celou dobu, a ten film trvá asi 4 hodiny a furt to je. A já jsem, když jsem to doposlouchal, tak říkám, to není možný, já si to jdu tu meluzínu zahrát. A šel jsem si ji zahrát, nahrál jsem si teda ty 3 tóny, a pak jsem na to naskládal akordy a ona z toho vylezla ta písnička Bezčasí. Udělal jsem k tomu text, ten je o tom víceméně a byla hotová písnička Bezčasí. No tak ta měla původ v tom Bélovi Tarovi a filmu Turínský kůň.

0: Co třeba písnička Anděli?
1: No, ta písnička, hlavně teda ten text, to je o skutečný příhodě, která se mi stala, nevím už kdy, ale měl jsem srdeční záchvat a ležel jsem v nemocnici opravdu, jak se to tam zpívá, a bylo mi hodně mizerně. No a prostě přišla ke mně sestřička v zeleném kabátě s vlasama krásnýma, šedivýma, stará sestřička, s krásnýma, šedivýma vlasama až do pasu, a podívala se na mě, pohladila mě a řekla mi sokolíku, vstávej. A já jsem se tomu začal tak strašně smát, že proč mi říká sokolíku, a v tu ránu mě všechno přišlo. A ona se jenom usmála a zase odešla. A já jsem nemohl za ní běžet, protože jsem byl na tom vozejku. No a pak jsem druhý den, když oni mě odvezli stejně na jipku a tam zjistili, že mi

nic není, tak mě druhý den vykopli z nemocnice. Já jsem se tam šel dolů zeptat, že bych chtěl poděkovat té sestřičce, která tam byla ten včerejší den. No, tak jsem tam běhal a oni říkali, že taková sestřička tady nikdy nebyla.

0: z matky. To je takový hodně psychicko, psychologicko, psychiatricko hluboký text.
1: No, tak kdo neprožívá z matky, já teda z matky prožívám. A jak říká Alex McBeat na koncertě, tak tam říká, že jeho bejvalka říkala, začaly mi z matky, sotva jsem vyšla z matky. Tak asi tak.
0: Sám před sebou utíkám, že jo, to je vlastně podobný takový, no.
1: Ty texty jsou většinou o nějakém osamocení, o prázdnotě, nedostatku jako vztahu s okolím. No, vypovídá to něco o nás dvou. Myslím teď Vladimíra Čecha a mě.
0: Na stanici Český rozhlas Vltava končí Art Café, ve kterém posloucháme alba skupiny Grabner. Hovořili Miroslav Gartner a Magda Tučková. Píseň z matky hraje skupina Grabner. Miroslav Gartner, baskytara a klávesy, Tomáš Fuchs kytara, Štěpán Smetáček bicí, zpívá Alex McBeat. Mějte inspirativní zbytek dne a navzdory zmatkům nestrácejte dobrý čas. Naslyšenou příště se těší Aleš Opekar.

0: Čím se dnes zabývá jeden ze strůjců někdejší legendární alternativní skupiny Manželé, která po folkových začátcích překvapila v polovině 80. let první přesvědčivou českou rapovou nahrávkou. Tím se zabýval Aleš Opekar, který v dnešním Art Café mluvil s Miroslavem Gertnerem o albu Kde si kapely Grábner. Hudební bude i zítřejší odpolední magazín Art Café po 17. hodině, které se bude zabývat variacemi na kumbí, což je původně kolumbijský hudební a taneční styl, který v sobě mísí africké, domorodé a evropské vlivy a dnes existuje v nespočtu moderních podob. A tento styl si představíme skrze zpěvačky Lido Pimienta a Carolino Oliveros z Kolumbie a Lilu Downs z Mexika. No a otázky informačních zdrojů budou pokládány v Art Café pátečním. Otázka informačních zdrojů, které referují o aktuálním dění v kultuře, se proměňuje spolu s podobou internetu. Tuzemská regionální a alternativní umělecká scéna prosazuje různá řešení, ať už jde o digitální kalendáře událostí nebo decentralizované sociální sítě. Příklady různých praxí probereme v Art Café v pátek. Co kdy kde v kultuře se tedy dozvíte v posledním pracovním dnu po 17. hodině. Teď začíná středeční podvečer. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu. Zde trojice tradičních podvečerních zastavení, tedy za chvíli středeční hudba bez hranic se Zdeňkem Přidalem o 6:30, pak 14. část z románu Petra Benchleyho Čelisti. No a v 19 hodin své sedmé nebe otevírá Marta Kloučková. Tak dobrý poslech.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Jazzový podvečer.
3: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si poslechneme ukázky z nejnovějšího alba uhrančivého souboru s názvem Orkesta a Kokán. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Psal se rok 2018, když zpěvák José Pepito Gómez, multiinstrumentalista a producent Jacob Plas a pianista a aranžér Michael Eckrod spojili své síly s pečlivě vybranou sestavou vynikajících havanských hudebníků a pod hlavičkou orkestra a kokán oprášili zlatý zvuk kubánského mamba. Legendární kubánské groovy protchnuly mladistvou vitalitou a také láskou k tradici, třeba té spojené s etnikem Jorubů. Právě z jejich jazyka slovo akokán pochází. Kubánci je používají ve významu ze srdce nebo z duše. Orkestr akokán debutoval ve Spojených státech v létě téhož roku a uchvátil tamní publikum řadou koncertů, která vyvrcholila ve vyprodaném Lincolnově centru. V následujících letech jezdili po světě a objevili se v line-upu řady prestižních festivalů, včetně Vomadu nebo North Sea Jazz Festivalu. Jejich eponymní debutová deska získala nominace na Grammy a další prestižní ceny i uznání mezinárodní kritiky. V dnešním jazzovém podvečeru posloucháme ukázky z jejich letošní v pořadí čtvrté studiové desky nazvané America. V kolekci 8 autorských skladeb se talenty zmíněných lídrů orchestru Plaseho a Eckroda opět skvěle doplnili s kubánským textařem a zpěvákem Kiko Ruizem, ale nově také s dvojicí vokalistek textařek Carolinou Oliveros, původem z Kolumbie, a Miriam Elajli s venezuelsko-marockými kořeny. Jacob Plas má přitom dlouholeté zkušenosti se svým newyorským vydavatelstvím Chulo Records, prostřednictvím něhož po desetiletí objevuje nové talenty afrolatinské hudby, ale také se svou kapelou Los Acheros, která oživuje někdy trochu zapomenuté folklorní styly Latinské Ameriky, jako třeba montuno nebo caracha. Michael Eckrod, jenž mimochodem hrával třeba i jazz rock s Johnem Scofieldem, dává k dobru své hluboké znalosti kubánské hudby ze 40. let stvrzené doktorátem, ale také třeba zkušenosti ze spolupráce s latino velikány, jakým byl jazzový kontrabasista Andy González, nebo dodnes je kubánský perkusista Pedrito Martinez.

Orkestra a Kokán se vždy mohl pochlubit některými z největších ostrovních instrumentalistů vybraných z členů takřka mýtických kubánských skupin, jako jsou Los Van Van, Nueva Generación La Banda a Irakere. Třeba v posledně jmenované kapele dlouhá léta působil altsaxofonista Román Filiu, nová posila na desce Amerika. V sekci trubek vede někdejší spoluhráč legendárního kubánského pianisty Chucho Valdése nebo Gonzála Rubalcaby Reinaldo Molote Melián. Zároveň ovšem nelze přehlédnout politickou realitu. Kapela prošla za svou existenci odchodem mnoha svých bývalých členů. Mladší havanští hudebníci, kteří hráli na prvních albech, mezitím z ostrova emigrovali, zatímco starší členové sice zůstávají na Kubě, ale nemohou cestovat. Deska Amerika nebyla na rozdíl od předchozích natočena v Havaně, ale na Floridě. Chtěl jsem něco intimnějšího, introspektivnějšího. Naše předchozí alba byla Mambo s velkým M, v rychlých tempech, s pronikavými dechovými nástroji. Tentokrát jsem si myslel, že bychom mohli prozkoumat něco nového, přibližuje východisko nové desky Jacob Plus. Textaři od něj dostali zadání ve třech větách. Ameriko. Jsem tady. Rozloučil jsem se s věcmi, které jsem miloval a sny mě zavedly do nového života. S kým jsem se rozloučil a o čem jsem snil? Kiko Ruiz zvolil lehčí taneční přístup, zakotvený v sladkých rytmech čači. Carolina Oliveros a Miriam L. Ashley se zaměřili na ztrátu a tíhu opuštění domova se všemi jeho nevyřešenými rozpory.

Milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali desce Amerika, nejnovějšímu albu souboru Orquesta a Cokán. S písní Nadě me toca igual, již vévodí hlas Miriam Elážlí, vám hezký večer přeje Zdeněk Přidal.

0: Ze srdce nebo duše, to je jorubské slovo akokán a je to také název orkestru akokán, mezinárodně uznávaného kubánského mambo a latin jazzového ansámblu, který propojuje špičkové hudebníky z Havany s kreativními talenty z newyorské latinsko-americké scény. A jejich novou desku Amerika dnes představil Zdeněk Přidal. Hudbu svého srdce, hudbu, která dobře dělá jejich duším, nám pouští autoři Sedmých nebí. Není divu, že nedávno zesnula Cassandra Wilson, je zarytá hluboko v srdci také Marty Kloučkové, takže tento hlas nechá Marta zaznít za půl hodiny ve svém Sedmém nebi. Teď je 18.31 a nás čeká literární půlhodinka.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A v ní se po 14. hrozivě rozevírají čelisti a nás čeká další fáze strhujícího souboje člověka se žralokem bílým. Peter Benchley, čelisti, část 14. To je aktuální četba na pokračování, kterou interpretuje Honza Hájek v režii Izabely Šenkové.

0: Na Vonově psacím stole se ozval bzučák. Starosta Von zlostně vstal a přešel místnost. Zvedl sluchátko. Řekl jsem, že nechci být rušen, vyštěkl. Chvíli bylo ticho a pak se obrátil k Brodymu. To je pro tebe. Janet říká, že ta věc je naléhavá. Chceš mluvit odtud nebo od ní? Půjdu vedle, kývl Brody. S obavami přemýšlel, co by mohlo být tak důležité, že ho odvolávají ze schůze městské rady. Další útok? Vyšel z místnosti a zavřel za sebou dveře. Janet k němu přisunula svůj telefon, ale dříve, než stačila zmáčknout knoflík, se Brody zeptal. Řekněte mi, pozval Von na dnešní schůzi Alberta Morrise a Freda Pottera? Janet se odvrátila. Mám zákaz o těchto věcech mluvit. Povězte mi to, Janet. Potřebuju to vědět. Dobře, ale slibte mi, že se za mne přimluvíte u toho zlatovlasého mládence tam uvnitř. Ujednáno. Pozvala jsem jenom ty čtyři. Výborně. Teď ten knoflík můžete zmáčknout. Janet poslechla. Tady Brody. Ve své úřadovně Von viděl, že červené světlo přestalo svítit. Zvedl lehce sluchátko a položil dlaň na mluvítko. Rozhlédl se pokojem a pátral, zda uvidí v některé tváři nesouhlas. Všichni se jeho pohledu vyhnuli. I Hooper, který se rozhodl, že čím méně se do celé věci zaplete, tím lépe pro něho. Tady Harry, Martine, ozval se Meadows. Vím, že jsi na schůzi a že se tam musíš zase vrátit. Dobře poslouchej, budu stručný. Larry Vaughn je v dluzích až po krk. Nevěřím. Jen poslouchej. Fakt, že vězí v dluzích, není důležitý. Mnohem důležitější je jeho věřitel. Kdysi, asi před 25 lety, předtím, než měl Larry nějaké peníze, mu onemocněla žena. Nepamatuju se, co jí bylo, ale nemoc byla vážná a nákladná. V tomto bodě mám trochu nejasno, ale vzpomínám si, jak potom říkal, že mu nějaký přítel vypomohl půjčkou. Muselo jí to několik tisíc dolarů. Larry mi pověděl i jméno toho přítele. Nejdřív jsem tomu moc pozornosti nevěnoval, ale Larry říkal, že ten člověk rád pomáhá lidem v nesnázích. Nikdy by mi nenapadlo, abych je hledal, až když si mě o to požádal. Tak jsem začal čmuchat. To jméno je Tino Russo. K věci, Harry. Jsem u věci. A teď k přítomnosti. Před několika měsíci, ještě než se tady objevil ten žralok, se utvořila společnost s názvem Cascata Estates. Je to akciová společnost. Na začátku neměla žádná skutečná aktiva. První věc, kterou koupila, bylo ohromné bramborové pole na sever od skotské cesty. Když se léto nezačalo vyvíjet dobře, Cascata se pustila do kupování dalších realit. Všechno bylo legální. Potom, jakmile se objevily první novinářské zprávy o žralokovi, Cascata začala kupovat ve velkém. Čím více klesaly ceny nemovitostí, tím více kupovala. Ceny jsou teď tak nízké jako za války a Cascata stále nakupuje. Dává velmi malé zálohy a všechno v krátkodobých směnkách podepsaných Larrym Vaughnem, který je veden jako prezident Cascaty. Výkonný viceprezident společnosti Cascata Estates je Tino Russo, kterého Timesy už po léta uvádějí jako člena jedné z pěti nejmocnějších mafiánských rodin v New Yorku. Brody hvízdl. A ten hajzl tady kňučí o tom, že od něj nikdo nic nekupuje. Pořád ale nechápu, proč na něj dělají nátlak kvůli zpřístupnění pláží. To určitě nevím. Myslím, že toho nakoupil víc, než nač stačí. Nemůže už koupit docela nic, i kdyby ceny byly sebenižší. Jediná možnost, jak se z toho dostat, aby se nezrujnoval, je, že se trh otočí a ceny půjdou nahoru. Pak by mohl prodat, co nakoupil, a vydělal by na tom. Spíš na tom vydělá Russo. Počítám, že vyplatil na zálohách alespoň 500 000. Přijde o všechno. Nemovitosti připadnou buď původním majitelům, nebo je skoupí Russo. Má-li za co. Nemyslím však, že by Russo podstoupil takové riziko. Ceny mohou nadále klesat a pak by se potopil i s Vonem. Soudím, že Russo ještě pořád doufá ve velké zisky, ale jediná šance, jak je získat, je přinutit Vona, aby z pozice své úřední moci prosadil otevření pláží. Potom, jestli se nic nestane a jestli žralok nikoho dalšího nenapadne, ceny půjdou zase nahoru a Von snad dostane tolik, aby ho to zachránilo před bankrotem. Jestli však žralok zabije někoho dalšího, pak jediný, kdo přijde na buben, je Von. Podle mého soudu v tom nemá Rusová ani klák. To je asi... Ty prokletý lháři! Zařval von do telefonu. Zkus otisknout jedno jediné slovo z toho svinstva a budu tě žalovat. Ozvalo se cvaknutí, jak von praštil sluchátkem do vidlice. No, a takhle vypadá počestnost našich volených zástupců, poznamenal Meadows. Co chceš dělat, Harry? Můžeš něco z toho uveřejnit? Ne, alespoň teď ještě ne. Nemám dost důkazů. V případě Vona si nejsem tak jist, že jde o něco nezákonného v nejužším slova smyslu. V několika dnech, až z toho vyšťourám trochu víc, dám dohromady článek o Vonových čachrech se známým gangstrem. Míním tím článek, který vydrží, i kdyby mě chtěl žalovat. No, vypadá to, že toho víš dost už teď, řekl Brody. Vím, ale chybí mi důkazy. Nemám nic v ruce, žádné listiny ani kopie, pouze jsem je viděl. Myslíš, že se v tom vezou i někteří z radních? Larry pozval na tuto schůzi jen ty, co jsou proti mně. Ani bych neřekl. To jsou staří kamarádi, kteří jsou povinni oplatit Vonovi jednu nebo dvě službičky. Jediný López je rovný. Má skutečně starost o práci pro své lidi. A ví Hooper, o co vlastně jde? Postavil se sakra ostře proti uzavření pláží. Mám za to, že v tom nejde. Ovšem, všechna fakta jsem dal dokupy teprve před chvílí a tak v tom mám ještě spoustu nejasností. Co mám podle tebe dělat? Třeba už jsem bez místa. Nabídl jsem ho zrovna předtím, než si volal. Pro Krista pána to nedělej. Předně tě potřebujeme. Jestli s tím praštíš, Ruso se dá dohromady s Vonem a vyberou tvého nástupce společně. Asi máš všechny své lidi za poctivce, ale vsadím se, že by Ruso našel takového, kterému by vůbec nevadilo vyměnit trochu poctivosti za pár mizerných dolarů, nebo dokonce za určitou naději na místo šéfa policie. No a co mi tedy zbývá? Na tvém místě bych dal pláže otevřít. Pro boha, Harry, tohle to právě chtějí. To se k ním můžu rovnou přidat. Sám si říkal, že situace už není tak nebezpečná. Myslím, že má Hooper pravdu. Jednou budeš muset lidi na pláže pustit, i když tu rybu nikdy neuvidíme. Tak proč to neudělat hned? A dovolit, aby ti pacholci schrábli peníze a zmizeli? Co jiného se dá dělat? Dejme tomu, že necháš pláže uzavřené. Buď si jist, že von vyšpekuluje, jak se tě zbavit, a pak je dá otevřít sám. Tím si neposloužíš. Nikomu tím neposloužíš. Když mě poslechneš a nic se nepřihodí, bude to pro město šance. Potom, později, najdeme cestičku, jak to Vonovi spočítat. Ještě nevím jak, ale něco se už najde.
1: Doha je,
0: ulevil si Brody. Dobře, Harry. Nechám si to projít hlavou, ale...

0: stůl si třel spánky. Byli jsme přátelé, Martine, začal. A doufám, že jimi zase budeme. Kolik z toho, co mi pověděl Meadows, je pravda? To ti nepovím. Nemůžu. Musí ti stačit, když ti řeknu, že mi jednou jeden člověk prokázal laskavost a teď chce, abych mu ji oplatil. Jinými slovy, chce všechno. Von k němu vzhlédl a Brody si všiml, že má oči zarudlé a vlhké. Přísahám ti, Martine, že kdybych měl jen nejmenší tušení, jak daleko to dojde, nikdy bych se do toho nebyl pouštěl. Kolik mu vysíš? Původní částka byla 10 000. Dvakrát jsem se pokoušel dluh zaplatit. Už dávno, ale nikdy se mi nepodařilo je přimět, aby šeky přijali. Opakovali, že to byl dar a bych na to zapomněl. Úpis mi však dodnes nevrátili. Když ke mně před 2 měsíci přišli, nabídl jsem jim 100 000 dolarů v hotovosti. Prohlásili, že to nestačí. Nechtěli peníze. Chtěli, abych udělal několik investicí a tvrdili, že na tom každý něco trhne. Tak kolik jim teď vlastně dlužíš? To ví jen Bůh. Patrně každý cent, který mi zbývá. Víc než každý cent. Asi kolem 500 000 dolarů. Von těžce vzdychl. Můžeš mi pomoct, Martine? Jedině ti můžu poradit, abys šel k okresnímu návladnímu. Kdyby ses odhodlal svědčit, snad by se na ty pacholky dala uvalit žaloba pro vydírání. Než bych došel od něj domů, byl bych bradou vzhůru. A Eleanor by tu zůstala bez jediného centu. Tohle není zrovna pomoc, jakou bych si představoval. Brody se zadíval na Vona schouleného jako poraněné zvíře a pocítil k němu soucit. Už si nebyl tak jist, že dělá dobře, když se tolik staví proti otevření pláží. Kolik z toho je usazení na předešlé viny a jak mnoho je v tom strachu z dalšího útoku. Jak dalece si tím jen usnadňuje práci a chrání sám sebe a jak moc mu jde vlastně o město. No nic, Larry, povím ti, co udělám. Dám otevřít pláže, ne abych ti pomohl. Vsadím se, že kdybych to neudělal, najdeš si způsob, jak se mě zbavit a povedeš si svou. Otevřu pláže, protože už sám dobře nevím, jestli mám pravdu nebo ne. Díky, Martine. Dovedu to ocenit. Ještě jsem nedomluvil. Jak jsem řekl, dám pláže otevřít, ale své lidi tam nechám. Požádám Hoopera, aby hlídkoval s lodí poblíž břehu a postarám se, aby každý člověk, který přijde na pláž, o nebezpečí věděl. To přece neuděláš, zvolal on. To je můžeš nechat zavřené dál. Mohu to udělat, Larry. A klidně to udělám. Jak chceš lidi varovat? Dáš vyvěsit plakáty, že je zde žralok zabiják? Pošleš do novin zprávu, pláže jsou přístupné, nekoupejte se. Nikdo tam nepřijde, když se pláže budou hemžit policajty. Ještě nevím, jak to zařídím, ale nebudu zatajovat nic z toho, co už se stalo. Tak jo, Martine, on vstal. Nedáváš mi moc na vybranou. Když tě nechám vyhodit, půjdeš bez pochyby na pláže jako soukromá osoba a budeš tam pobíhat a křičet žralok, žralok. Ať je tedy po tvém, ale dej si bacha. Když ne kvůli mně, tedy alespoň kvůli městu. Brody vyšel z Vonovy kanceláře. Domů dorazil 5:50. Když zahýbal na cestu k domu, zadní dveře se otevřely a Ellen se k němu rozběhla. Byla uplakaná a viditelně rozrušená. Co se stalo? Dobře, že jsi doma. Pokoušela jsem se dovolat se tě do práce, ale řekli mi, že už jsi odešel. Pojď sem, rychle pojď. Vzala ho za ruku a vedla ho k popelnicím.
1: Tam, uvnitř, řekla. Podívej se.
0: Brody zvedl víko. Na pytli z odpadky nehybně ležela Seanova kočka. Velký silný kocour, kterému říkali Frisky. Měl tak zkroucenou hlavu, že se žluté oči dívaly na vlastní hřbet.
1: Jak se to k čertu stalo? Zeptal se Brody.
0: Auto?
1: Ale ne.
0: Nějaký chlap, vzlikala Ellen. Sean byl přitom, když se to stalo. Ten člověk vystoupil z vozu u chodníku, popadl kocoura a zakroutil mu krkem, až mu zlomil páteř. Sean říkal, že to hrozně zapraštělo. Pak hodil kočku na trávník, vlezl zpět do vozu a odjel.
1: Říkal něco?
0: Nevím. Sean je doma. Dostal hysterický záchvat. Martine, co se to

vlastně děje? Brody přiklopil popelnici. Zasranej parchant, řekl. Cítil tlak až v hrdle. Zatínal zuby, až mu nabíhaly svaly v obličeji. Pojďme dovnitř. O 5 minut později vyšel Brody zadními dveřmi a zamířil k popelnicím. Zvedl víko a pustil je na zem. Vytáhl zdechlinu, zanesl ji k svému vozu a hodil okénkem na sedadlo. Pak usedl za volant. Vycouval na ulici a šlápl na plyn. Asi o 100 metrů dál, v záchvatu vsteku, zapnul sirénu. Trvalo jen několik minut, než dojel k Vónovu domu. Velké kamenné budově, postavené v tudorovském slohu v ulici Sprain, kousek od skotské cesty. Vylezl z vozu, vytáhl mrtvou kočku za zadní nohu, vystoupil po schodech k předním dveřím a zazvonil. Doufal, že mu nepřijde otevřít Eleanor. Dveře se otevřely a Von řekl, ahoj Martine, co? Brody pozvedl kočku a přistrčil mu ji k obličeji. Co pak víš o tomhle, ty lotře? Co to znamená, o čem to mluvíš? Dílo jednoho z tvých přítelíčků. Přímo na mém dvoře a před očima mého kluka. Zabili mu kočku. Nařídil jsi jim to? Nebuď blázen, Martine. Zdálo se, že to Vonem doopravdy otřáslo. Nikdy bych něco takového neudělal. Nikdy. Brodyho ruka, ve které držel zdechlinu, klesla. Zeptal se. Telefonoval jsi svým přátelům, když jsem odešel? No ano, telefonoval, ale jen proto, abych jim řekl, že pláže budou zítra otevřené. To je všechno, co jsi řekl? Ano, proč? Jsi prolhaný posera. Brody ho uhodil kočkou do prsou. Mrtvolka dopadla na zem. Víš, co řekl ten chlap mému 8letému synovi, když kočku zaškrtil? Ne, jak to můžu vědět? To, co jsi doporučil ty mně. Řekni tátovi, aby si dal bacha. Brody se otočil, sešel ze schodů a nechal Vona stát nad skroucenou hromádkou kostí a chlupů. V pátek bylo pod mrakem. Chvíli zapršelo a jedinými plavci byli dva mladí lidé, kteří se rychle vykoupali časně ráno, ještě než se na pláž dostavil Brodyho člověk. Hooper hlídkoval s lodí podél pobřeží po 6 hodin, ale nic podezřelého neobjevil. Ten týžden večer zavolal Brody pobřežní hlídku a žádal o předpověď počasí. Sám nevěděl, co vlastně chce slyšet. Na 3denní víkend by si měl přát krásné počasí. Do Emity by tak přišla spousta lidí a kdyby se nic zlého nestalo, v úterý by snad mohl začít věřit, že žralok skutečně odtáhl. Kdyby se nic nepřihodilo. Pokud šlo o Brodyho, dal by přednost silnému větru, trvajícímu celé 3 dny. Plavce by přešla chuť a pláže by zůstaly jako vymetené. Pro všechny případy se pomodlil ke svým vlastním bohům, aby nedopustili žádnou další tragédii. Nejvíc si přál, aby se Hooper vrátil do Woods Hole. Vadila mu jeho stálá přítomnost a odborné výklady, které stavil proti Brodyho opatrnosti. Tohle by snad dokázal vydržet, ale horší byl nepříjemný pocit, že Hooper nějakým způsobem vnikl do jeho domova. Byl si jist, že Ellen po večírku s Hooperem mluvila. Malý Martin povídal něco o tom, že je Hooper vezme na pláž na piknik a budou hledat mušle. Pak tu byla ta podivná středa. Ellen mu řekla, že jí nebylo dobře a skutečně vyhlížela unaveně, když se vrátil domů a našel jí v posteli. Kde byl Hooper ve středu? Proč se tak kroutil, když se ho Brody na to zeptal? Poprvé za celé manželství jej přepadly pochybnosti, které v něm vyvolaly protichůdné pocity. Jednak se styděl za nedůvěru vůči své ženě, jednak měl strach, že by nedůvěra mohla být odůvodněná. Meteorologové hlásili jasné a slunečné počasí s jihozápadním větrem o síle 9 až 18 uzlů v hodině. Možná, že to tak bude lepší, pomyslel si Brody. Jestli bude o víkendu hezky a nic se nestane, snad může doufat, že už bude klid. A Hooper konečně vypadne. Brody slíbil, že mu zavolá, jakmile se domluví s pobřežní hlídkou. Stál u aparátu v kuchyni, Ellen umývala nádobí od večeře. Brody věděl, že Hoopera zastihne v hotelu. Telefonní seznam vyčuhoval skupy účtů,
bloků a dětských časopisů na stole. Začal ho vyhrabávat, ale v tom ho něco napadlo. Musím zavolat Hooperovi, řekl. Nevíš, kde je seznam? Číslo je 6543. Jaké číslo? Hotelu Abelard Arms, 6543. Jak to víš? Mám výbornou paměť na telefonní čísla. Dobře víš, že jsem si je vždycky pamatovala. Brody to věděl a proklínal se, že se propůjčuje k laciným trikům. Vytočil udané číslo. Abelard Arms? Ozval se mladý hlas nočního recepčního. Prosím, pokoj pana Meta Hoopera. Neznáte náhodou číslo pokoje? Bohužel. Brody zakryl sluchátko dlaní a zeptal se své ženy. Neznáš náhodou číslo jeho pokoje? Pohlédla na něj a chvíli neodpovídala. Pak potřásla hlavou. Recepční řekl, tady je to, 405. Telefon zazvonil dvakrát, než se Hooper ozval. Tady Brody. Zdravím vás. Brody se otočil tváří ke zdi a pokoušel si představit Hooperův hotelový pokoj. Vyvolal si představu tmavé podkrovní místnosti se zválenou postelí, skvrnami na prostěradle a ucítil dokonce pach po souloži. Měl najednou pocit, že nad sebou ztrácí vládu. Počítám, že se můžeme na zítřek připravit, řekl po chvilce. Předpověď počasí je dobrá. Ano, vím. Uvidíme se tedy v přístavu. V kolik? V 9:30, myslím. Dřív do vody nikdo nepoleze. Fajn, v 9:30. Prima. A mimochodem, jak pokračujete s Daisy? Co? Brody ho zamrzelo, že se ptal. Ale nic, byl jsem jen zvědavý. Víte, zajímalo mě, jak vy dva spolu vycházíte. Co je vám do toho? To taky patří k vašemu zaměstnání, kontrolovat sexuální život lidí? Zapomeňte na to. Zapomeňte, že jsem o tom mluvil. Zavěsil. Hář, pomyslel si. Co se tady k čertu odehrává? Otočil se ke své ženě. Chtěl jsem se tě zeptat, Martin říkal něco o pikniku na pláži, kdy to má být. Nic jsme si neujednali, byl to jen okamžitý nápad. Podíval se na ní a Ellen mu pohled nevrátila. Je na čase, aby ses pořádně vyspala. Proč mi to říkáš? Nebylo ti přece dobře. A jak pozoruju tuhle sklenici, myješ už podruhé. Vyndal z lednice plechovku s pivem, kovový kroužek u závěru se ulomil a zůstal mu v ruce. Sakra, zaklel, odhodil plnou plechovku do odpadkového koše a vyšel z kuchyně.

0: V roce 1971 se New Yorkčan Peter Benchley živil různými zakázkami na volné noze, aby uživil sebe a svou rodinu. V tomto období, o kterém Benchley později prohlásil, že se pokusil naposledy přežít jako spisovatel, mu jeho literární agent domlouval schůzky s vydavateli. Na těch Benchley často navrhoval dva náměty. Non-fiction knihu o pirátech a román o lidožravém žralokovi, který terorizuje místní komunitu. Tento nápad Benchley rozvíjel od chvíle, kdy si v roce 1964 přečetl zprávu o rybáři, který u pobřeží Long Islandu ulovil velkého bílého žraloka o hmotnosti 2060 kg. Román o žralokovi nakonec zaujal redaktora nakladatelství Doubleday a kniha Čelisti tak vyšla v roce 1974 a měla velký úspěch. 44 týdnů se držela na seznamu bestsellerů. Steven Spielberg, který později režíroval filmovou adaptaci Čelistí, uvedl, že mu zpočátku většina postav připadala nesympatická a že si přál, aby zvítězil žralok. Několik literárních kritiků sdílelo tento názor a považovalo postavy za banální a styl psaní za amatérský. Kniha ale přesto sklidila, jak už bylo řečeno, ohromný úspěch. No a my máme román amerického spisovatele rozečtený v premiéře. Peter Benchley, Čelisti, to je titul naší podvečerní četby, kterou interpretuje Honza Hájek v režii Izabely Šenkové a z překladu Gizely Šmidlíkové připravil celkem 20-dílnou četbu Čelistí Michal Plzák. Zítra tedy část 15. a jinak odvysílané díly samozřejmě na webu vltava.rozhlas.cz. Koláž textů světové i české literatury na téma šílenství máme pro vás připravenou na dnešní večer po 20.
1: Několik dní byla Viktorka veselejší a když musela jít za ves, šla bez úzkosti, kterou byla vždy obtížena, dokud ještě škapulíř od kovářky neměla a nevěstou nebyla. Zdálo se jí, že všecek strach z ní spadl a děkovala za to Bohu a kovářce, která jí tak dobře poradila. Ta její radost však neměla dlouhého trvání. Jednoho dne seděla s ženichem podvečer v sadě. Povídali si o budoucím hospodaření spolu a o svatbě. Tu se náhle Viktorka zamlčela. Oči měla upřené na křoví před sebou a ruka se jí třásla.
2: Co je ti?
3: Podívej se mezi ty ratolesti naproti. Nevidíš tam nic?
2: Já nevidím nic. A co jsi tam viděla?
3: Mně se zdálo, že se na nás černý voják díval.
0: Když dva roky po znovu objevení Ameriky Evropany dopsal Sebastian Brandt svou veršovanou satiru Loď bláznů, netušil, že jeho kniha přečká celá staletí a bude stále aktuální. Už od roku 1494 se objevuje v mnoha překladech po celém světě a je inspirací i pro další díla takzvané bláznovské literatury. Tedy rozhlasovou koláž textů na téma šílenství vám na Vltavě nabídneme za hodinu.

Lehce bláznivá je také hudba, která provází film Sicilský klan, dozněla před 19. hodinou a to je čas, kdy začíná dnes vzpomínkové Sedmé nebe s Martou Kloučkovou.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková a začíná středeční Sedmé nebe. Dnes jej věnuji výjimečné zpěvačce, skladatelce, aranžérce, producentce a osobnosti, která spojovala hudební světy a která nás bohužel minulý týden opustila, její Cassandra Wilson. Hlas, který zněl, jako by přicházel od někud hluboko z amerického jihu. Temný, sametový, klidný a přitom plný napětí. Byla jazzovou zpěvačkou, ale slovo jazzová na ní nikdy úplně nestačilo. Do její hudby vstupovalo Mississippi blues, folk, country, soul, rock, pop i experimentální hudba. A právě v tom byla její výjimečnost. Cassandra Wilson hranice jazzu nebourala. Ona je jednoduše přestala považovat za důležité. Narodila se v roce 1955 v Mississippi, na klavír začala hrát jako šestiletá, později přidala kytaru a už v mládí zpívala. V 80. letech odešla do New Yorku, kde se stala jedním z výrazných hlasů avantgardního kolektivu M-Bass, vedeného saxofonistou Stevem Colemanem. Její cesta ale vedla postupně jinam, od experimentálního jazzu zpět ke kořenům, k hudbě, kterou znala z dětství. Dnes si její hudbou připomeneme kariéru jedné z nejzásadnějších jazzových zpěvaček posledních desetiletí a zpěvačku, jejíž koncert vysílaný Českou televizí v roce 2004 pro mě osobně byl jedním ze zásadních impulzů začít se věnovat právě jazzu. Začneme dvěma skladbami z jejího zásadního alba Blue Light Till Dawn. Budou to písně Children of the Night a Sankofa. Příjemný poslech.

Právě album Blue Light Till Dawn z roku 1993 a první, které zpěvačce vyšlo na značce Blue Note, představuje jeden z nejdůležitějších okamžiků v kariéře Cassandry Wilson. Po letech strávených v avantgardním prostředí projektu M-Base Steve'a Colemana a předtím v prostředí jazzových standardů se obrátila k blues, folku, africké lidové hudbě, populárním písním a k akustickému zvuku. Písně Roberta Johnsona, Johnny Mitchell, Van Morrisona nebo později Neila Younga a U2 se v jejím podání stávaly součástí jednoho velkého amerického hudebního příběhu. Producent Craig Street jí pomohl najít minimalistický akustický zvuk, ve kterém dostal její hlas veliký prostor. Kytara, basa, perkuse, ticho a mezi tím její hluboký kontraalt. O dva roky později přišlo album, které tento přístup ještě prohloubilo, New Moon Daughter, a z něj si pustíme písně Harvest Moon a Strange Fruit.

Na albu New Moon Daughter Cassandra Wilson definitivně ukázala, že její způsob práce s písní je mnohem víc než jen interpretace. Ona písně proměňovala. Harvest Moon Neila Younga dostává v jejím podání téměř noční meditativní charakter a Strange Fruit, píseň spojenou především s Billie Holiday, zpívá Cassandra Wilson s vědomím její historické bolestivosti, ale bez jakéhokoliv patosu. Za New Moon Daughter získala v roce 1997 cenu Grammy a právě Billie Holiday pro ní byla jednou z nejdůležitějších postav. Wilson chápala jazzového zpěváka především jako někoho, kdo dokáže změnit význam písně tím, jak ji vysloví. Její hlas přitom nebyl efektní v tradičním slova smyslu, nebyl založený na předvádění vokální techniky. Její síla byla v barvě, frázování, prostoru a v tom, co dokázala říct jediným tónem. V roce 1999 natočila 13. studiovou desku, album Traveling Miles, které bylo poctou její velké inspiraci Milesovi Davisovi, ale rozhodně nešlo o klasické album cover verzí. Wilson vzala jeho hudební svět jako výchozí bod a vytvořila z něj vlastní krajinu. Její crossžánrový přístup nebyl otázkou toho, že by k jazzu přidávala jiné žánry. Cassandra Wilson vnímala blues, folk, country, soul a jazz jako různé větve jednoho stromu. Pustím písně Time After Time a Climb That Road.

Cassandra Wilson byla nejenom výjimečnou solistkou, ale také mimořádnou spoluhráčkou. Ještě před její érou v Blue Note spolupracovala se Stevem Colemanem a kolektivem M-Bass, kde se pohybovala na hranici jazzu, funku a avantgardy. Později se její jméno objevilo vedle takových osobností, jako byly Dave Holland, Wynton Marsalis, Terry Lyne Carrington, Pat Metheny, Jackie Terrason nebo Mark Ribot. Spolupracovala také s The Roots a s Elvisem Costellem. S Wyntonem Marsalisem se podílela na projektu Blood on the Fields, který v roce 1997 získal Pulitzerovu cenu za hudbu. Vůbec první jazzové dílo, které toto ocenění získalo. Cassandra Wilson se během své kariéry neustále vracela k jazzu, ale pokaždé z trochu jiné strany. A stejně přirozeně dokázala zpívat blues jako jazzový standard nebo moderní popovou píseň. A my si nyní pustíme píseň If Loving You Is Wrong z alba Glamoured z roku 2003 a pak uslyšíme píseň Caravan z alba Loverly.

Cassandra Wilson, jíž patří celé dnešní sedmé nebe, se nikdy neostýchala vrátit se ke klasickému jazzovému repertoáru. Album Loverly z roku 2008 je toho krásným příkladem. Najdeme na něm standardy, které patří k samotným základům velkého amerického zpěvníku. Wilson si je vzala do své parády a odvyprávila je vlastním hudebním jazykem. Za toto album získala v roce 2009 druhou Grammy za nejlepší jazzové vokální album. A je v tom možná trošku paradox. Cassandra Wilson byla totiž možná nejmodernější právě tehdy, když zpívala staré písně, protože je nikdy nezpívala jako někdo, kdo se snaží být tradiční. Před námi jsou písně A Sleeping Bee ještě z alba Loverly a pak si pustíme You Go To My Head z alba Coming Forth By Day z roku 2015, které Wilson věnovala odkazu zpěvačky Billie Holiday.

Cassandra Wilson byla skladatelkou, aranžérkou, producentkou a především hudební osobností, která dokázala spojovat strany, jež se v jazzovém světě často držely odděleně. A samozřejmě fantastickou zpěvačkou. V roce 2022 byla jmenována NEA Jazz Master, což je jedno z nejvyšších amerických ocenění v oblasti jazzu. A to se pro takto výjimečnou zpěvačku a hudební osobnost své generace sluší a patří. Cassandra Wilson odešla ve věku 70 let, ale její hudba zůstává pozoruhodně živá a ještě dlouho určitě zůstane. My se na konci dnešního pořadu vrátíme k jejím skoro začátkům. Ještě před alby Blue Light Till Dawn, New Moon Daughter nebo Loverly vyšlo v roce 1988 album Blue Skies a Cassandra Wilson tehdy zpívala jazzové standardy s triem, ve kterém hráli Mulgrew Miller, Lonnie Plexico a Terry Lyne Carrington. Pustíme si píseň I Didn't Know What Time It Was. Děkuji, že jste poslouchali, milí posluchači, a budu se na vás těšit opět naslyšenou za týden. Loučí se Marta Kloučková.

0: Cassandra Wilson od 2. září obývá mimozemské sféry, ale její hlas tu s námi na Zemi zůstane napořád uchován na nepřeberném množství nahrávek. I když i on vlastně dnes zněl z nebe. Z nebe 7., které Marta Kloučková věnovala právě této umělkyni, která je mnohými považovaná za nejlepší americkou zpěvačku. 9.9.2026 vám Daniela Čermáková ve 20 hodin přeje dobrý večer s Vltavou. Je středeční, tedy má své téma. A tím bude dnes bláznovská literatura. Ve středu tohoto večera na téma stojí veršovaná satyra Loď bláznů Sebastiana Branta. Od jehož úmrtí v roce 2021 uplynulo 500 let. No a po 5 letech vám připomeneme tuto koláž světové i české literatury právě na téma šílenství, která vznikla k tomuto výročí. Budeme také pokračovat v sérii pořadů věnovaných akademickému prostředí ve vztahu k akustickým uměním. Společně s pedagogy a studenty různých uměleckých škol a oborů prozkoumáme tvorbu ve výběru a ukázkách semestrálních projektů a kompozic, které vznikaly během minulých akademických let. Uslyšíte tak ukázky z tvorby studentů z ateliéru Time Based Media Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. To je hodinka mezi 22. a 23. určená všem milovníkům sonických umění. Literatura je zastoupena dnes románem, respektive i dnes románem Jolanty Trojak, Svatava dnes po 8. po 23. hodině. No a den uzavře rozhlasové vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrle.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tedy tématu šílenství v české a světové literatuře se věnuje následující rozhlasová koláž Evy Šulcové, kterou uvádíme v rámci večeru na téma. Autorka v ní shromáždila některé texty takzvané bláznovské literatury od Euripidova a dramatu Orestes až po Psychózu ve 448 od dramatičky Sary Kane. Ukázky čtou Vladimír Krátký, Jana Čtvrtecká, Barbara Goldmanová, Jiří Valůšek, Petr Kubes a Štěpánka Romová.

0: Večer na téma.
1: A je to večer, který vznikl před 5 lety v roce 2021 v režii Lukáše Kopeckého. A ještě jednou připomínám, že tehdy to bylo k příležitosti 500. výročí úmrtí Sebastiana Branta.

0: Lidé jsou tak nevyhnutelně blázniví, že nebýt blázen znamenalo by bláznit jiným způsobem bláznovství. Blaise Pascal, Myšlenky.
1: Tím, že druhého strčíš do blázince, svůj rozum nedokážeš. Fjodor Michajlovič Dostojevský, Deník spisovatele.
2: Právě dějiny tohoto jiného způsobu bláznovství, kdy lidé gestem svrchovaného rozumu strkají toho druhého do blázince a poznávají se a komunikují spolu v nemilosrdné řeči nebláznovství, je třeba napsat. To jest nalézt zpětně moment, kdy toto zpřísahání nebylo ještě definitivně usazeno v království pravdy, kdy je ještě neoživoval lyrismus protestu. Neboli vrátit se dějinami šílenství pokud možno k nulovému bodu, kdy je šílenství ještě nediferencovanou zkušeností, ještě nerozdělenou zkušeností rozdělení. Popsat onen jiný způsob, křivku onoho gesta, které odvrhuje na jednu stranu rozum a na druhou šílenství jako věci nadále vnější, hluché k jakékoliv směně a jakoby mrtvé jedna vůči druhé od samého počátku. Tehdy a právě jen tehdy může vyvstat oblast, v níž se člověk šílený a člověk rozumu ještě nerozdělení začínají oddělovat a jakousi velice prvotní, velice neohrabanou řečí, řečí ranější než řeč vědy, spolu zahajují dialog své roztržky, prchavě dosvědčující, že spolu ještě hovoří. Šílenství a nešílenství, rozum a nerozum, jsou v tu chvíli ještě neurčitě propojené, neoddělitelné, neboť dosud neexistují, existující však navzájem vůči sobě ve svém vzájemném vztahu, v rozhovoru, jimž se začínají oddělovat. Moderní člověk v pokojném a jasném světě mentální choroby s šílencem už nekomunikuje. Na jedné straně je člověk rozumu, který k šílenství posílá lékaře a připouští jen vztah skrze abstraktní univerzálnost nemoci, a na druhé člověk šílený, komunikující s druhým pouze prostřednictvím stejně abstraktního rozumu, který znamená řád, fyzický a mravní útisk, anonymní tlak skupiny, požadavek konformity. Společná řeč neexistuje, nebo spíš už neexistuje. Dialog skončil s 18. stoletím, na jehož sklonku se šílenství ustavilo jako duševní nemoc. Od té chvíle je oddělení považováno jakoby za dokonané a všechna ta nedokonalá, lehce koktavá slova bezpevné syntaxe, jimiž spolu rozmlouvali šílenství a rozum, jsou zapomenuta. Řeč psychiatrie, což je monolog rozumu o šílenství, se nemohla ustavit jinak, než právě na tomto mlčení. Tím, oč mi jde, není historický vývoj této řeči, ale spíš archeologie onoho mlčení.
3: Chceme-li nahlédnout do dějin šílenství, šílenců a bláznů v literatuře, musíme podstoupit dobrodružnou cestu, již nejlépe vystihuje citát z předmluvy Itala Calvina k jedné z nejslavnějších literárních skladeb o šílenci, k zuřivému Rolandovi od renesančního básníka Ludovika Ariosta. Hlavní hrdina eposu se snaží získat srdce čínské princezny Angeliky. Ona mu neustále uniká, a tak Roland bloudí světem a hledá ji. A nejen on, ale i další rytíři, kteří se do krásné dívky zamilovali.
2: Zuřivý Roland se od počátku ohlašuje jako báseň pohybu. Lépe řečeno, ohlašuje zvláštní typ pohybu, který jim bude probíhat od vrcholku po základy. Pohybu v lomených liniích, cik-cak. Mohli bychom nakreslit generální plán básně a vysledovat, jak se nepřetržitě tyto linie prolínají a rozbíhají na mapě Evropy a Afriky, ale stačil by je určit už první zpěv plný pronásledování, zavádění z cesty, náhodných setkání, zmatení a změn programu. A tento pohyb cik-cak, který vyznačují cválající koně a výkyvy lidského srdce, nás uvádí do ducha básně. Zalíbení v prudkosti se mísí hned se smyslem pro šířku, v schopnosti rozvrhovat použitelnost prostoru a času. Roztříštěně sem a tam se nepohybují jen angeličini pronásledovatelé, ale i Ariosto. Řekli bychom, že básník začíná vyprávění a nezná ještě plán zápletky, který ho potom povede s předem uváženou přesností, ale jedna věc už je mu dokonale jasná. Ten prudký let a zároveň ta pohoda vyprávění, to, co bychom mohli definovat výrazem obtěžkaným výrazy, bludný pohyb Ariostovy poezie.
3: Bludný pohyb, ano. Začínáme tento průzkum a neznáme ještě plán cesty. Víme jen, že povede cik-cak, křížem krážem, místy jako smyslů zbavená, jako štvaná. Kým? Abychom se to dověděli, vydáme se na dobrodružnou plavbu dějinami literatury a poznáme šílence a blázny, jak se objevují a mění na palubě lodi bláznů od antiky až po dnešek.
2: Řekové měli vztah k čemusi, co nazývali hybris.
3: Dle slovníku cizích slov znamená hybris něco jako arogance, domýšlivost či drzost. Není to tedy šílenství, ovšem stojí na počátku každého šílenství. Projevuje se jako zpupnost smrtelníka vůči bohu nebo bohům. Vzpomeneme-li si na nejznámější antické hrdiny a hrdinky, vidíme, že jejich pádu do šílenství předcházela pýcha a snaha vzít do vlastních rukou běh událostí, což náleží jen bohům. Orestes, jehož osud zpracovali Aischylos, Sofokles i Euripides, se rozhodl potrestat matku Klytajmnestru za cizoložství a pomocí své sestry Elektry ji zavraždil. Za toho bohové potrestali šílenstvím, jež v antice spočívá v tom, že nešťastníka pronásledují jeho stělesněné výčitky svědomí. Jsou ženského rodu, většinou tři, a vyskytují se pod různými jmény. V řečtině jako Eumenidy, v češtině Lítice a v latině Fúrie. Společný mají vzhled, hady místo vlasů, krví podlité oči a hrůzné tesáky. Štvou provinilce z místa na místo, děsí ho a nedopřejí mu ani chvíli klidu. Že toto utrpení duše má navenek znaky těžké fyzické choroby, dokazuje stav Oresta po vraždě matky, jak ho vylíčil Euripides.
4: Ten Foibos pohnul Oresta, ať matku zabije, svou rodičku. Tím v světě slávu nezískal. A přeci zabil, boha ve všem poslušný. A od té doby chřadne hroznou nemocí. Náš chudák Orestes, ach ubohý, jenž leží po pádu zde v loži, k šílenství krev matčina ho štve. Já ostýchám se říkat jméno Eumenid, těch bohyň, jež ho straší, hrozně sužují. A dnes je šestý den, co oheň očistil mé matky tělo, která ranám podléhla. On po tu dobu do úst pokrm nepřijal. Též tělo nemil si. Je pláštěm zahalen a nemoc, když mu v těle trochu poleví, tu přivědomí pláče. Jindy vyskočí za skvapem z lůžka jako hříbě spod jařma.
5: Už neposílej na mne, matko, prosím tě, ty dívky s hadím vlasem, zrakem krvavým. Vždyť ty jen na mě zblízka útočí.
4: Jen klidně zůstaň na svém lůžku, chudinko. Nic nevidíš, jen přelud zdání skutečna.
5: Tak Foibe, zabijí mě ženy psooké. Ty z hádu Gorgony, tak strašné bojně.
4: Já nepustím tě. V náruč se vřu zadržím, tak abys nemohl běžet během nešťastným.
5: Jen pusť. Z mých lític jednaj si. A uprostřed mě svíráš, abys mne pak vrhla do hádu.
4: Já nešťastná. Kde získám pomoc nějakou, když samo božstvo není nakloněno nám?
5: Sem podej pružný luk. Dar Loxiův, jejž dal mi na obranu Foibos proti bohyním, když vzteklým šílenstvím by snad mě děsili. Z těch bohyň některou svou rukou smrtelnou já střelím. Nezmizí-li z mého dohledu.
6: Co vidím, bozi? Koho z mrtvých spatřuji?
7: Tak jest. Jsem strastný mrtev, přec však naživu.
6: Jsi ubohý, jak divoch. To ten spustlý vlas.
7: Mně hyzdí zlý můj čin, ne vnější podoba.
6: Jak hrozně díváš se z těch vyschlých zřítelnic.
7: Je tělo pryč. a jen mi jméno zůstává.
6: Ach, jak mě překvapila ta tvá ohyznost.
7: Tak vypadám jak vrah své matky nešťastné.
6: Čím trápíš se? A jaká nemoc hubí tě?
7: Mé svědomí, že sám vím o svých činech zlých.
6: Jen jasná řeč je moudrá, nevšak nejasná.
7: Co nejvíce mě ničí, to je zármutek.
6: Toť sice nemoc zlá, však dá se vyléčit.
7: A stavy šílenství. Trest matky za vraždu.
6: Když stůněš, jaké přitom míváš přeludy?
7: Tři dívky ve snu vidím. Černé jako noc.
6: Vím, které míníš. Nechci je však jmenovat.
7: Jsou vznešené, však lépe nejmenovat je.
6: Ty pro vraždu tvé matky štvou tě běsněním.
7: Jak ubožáka honí. Jak jsem jimi štván.
4: Ach. Ach, vy rychlé, křídlaté, vznešené bohyně. Za nimiž průvod jde jiný než za Bakchem. Slzy jen, nářek a pláč. Lítice černých těl, které se vznášíte vysoko k nebesům, krvavým stíte čin. Za vraždu trestáte.
3: Bakcha, boha vína, zvaného také Dionýzos, skutečně provázela jiná nálada než slzy, nářek a pláč. I u něj se setkáváme se skupinou žen, jejichž individuální rysy jsou potlačeny a podobně jako lítice jsou označovány souhrně bakchantky. Takto zpívají ve stejnojmenné Euripidově tragédii.
4: Jak šťastný je na horách, když v divokém tanci se převalí na zem, oděný posvátnou kolouší kůží, žene se zakrví. Chutná mu syrové kozlí maso. Ve frýžských a lídických horách to je náš vůdce, náš hřmotící bůh, Euhej. Tu země oplývá mlékem a přetéká vínem a sladkým nektarem včel, jak syrským kadidlem všechno voní. Bakchos do výše zvedá hořící pochodeň, svůj rozžhavený Tyrzos, a láká svou těkavou družinu k divému tanci, svým radostným křikem ji volá a jeho vlnité vlasy ve větru vlají. Takhle je svolává jásavým hlasem. Hej, bakchantky vzhůru! Hej, bakchantky vzhůru! Velepte Bakcha v píše zlatonosného tmólu, zahlučného dunění bubnů. Bujného boha v bujnosti slavte jásavým frigickým křikem. Když lahodná píšťala k posvátným hrám posvátně zazní a k horám vede rozptýlený dav. Bakchantka, tak jako hříb je na pastvě s matkou, radostně zvedá svou nožku.
3: V bujarém tanci a zpěvu, který obklopoval Dionýza, zazníval temný podtón. Nebo ho tam slyšíme, protože víme, co bude podle řecké mytologie následovat? Penteus neuznává boha Dionýza a rozhodne se připojit k bakchantkám v převleku za jednu z nich, aby na vlastní oči viděl hanebnosti, které provádějí. Chvíli je zpovzdálí pozoruje a vidí jen poklidné, radostné, ctnostné ženy. Ovšem, když se k ním přiblíží, začnou se bakchantky chovat jako šílené, jako divá, lítá zvěř. A nejen tím začnou připomínat lítice. V Euripidově dramatu vypráví posel o tom, co se stalo, když bakchantky spatřili Pentea, který měl mezi nimi matku i sestru.
7: Matka se stala velekněžkou vraždění. Vrhla se na něj. On ubožák z hlavy strh svůj věnec, aby ho Agaue poznala a ušetřila. Pohladil jí tvář a řekl: to jsem já, milá matko, tvůj syn Penteus. V Echionově domě si mě zrodila. Slituj se, matko, nade mnou a za činy, které jsem spáchal, svoje dítě nevraždi. Jí pěnila ústa. Oči divoce se koulely. Nebyla schopna úsudku. Posedlá Bakchem, vůbec nevnímala ho. Pažemi uchopila jeho levici, nohou se o bok ubožáka opřela a vyrvala mu rámě, nejen vlastní silou. To sílil její ruku při tom činu bůh. A Ino chopila ho z druhé strany zas
5: a rvala tělo. Autonoé s davem žen se na něj vrhli. Mísil se rozdílný křik. On sténal, dokud žil, a oni jásali. Jedna si nesla jeho paži, druhá zas chodidlo se střevícem. Obnažený bok byl rozdrásán a každá rukou krvavou si kusem jeho těla pohazovala. Tak leží jeho tělo. Kus je pod skalou, kus leží v hustém lesním listoví. Těžko je shledat. Jeho hlavu ubohou tu uchvátila sama matka. Na Tyrso si ji nabodla, jak byl by to snad horský lev.
3: Asi nepřekvapí, že bakchantky byly nazývány taky majnady, tedy ty, které šílí nebo třeští. Označení majnady pochází z řeckého majnomaj, šílenství. Slovo majnomaj se objevuje i v Bibli, konkrétně v Novém zákoně, který byl, jak známo, napsán řecky. Nalézáme ho tam celkem pětkrát a vždy se týká Ježíše a jeho stoupenců, jejichž víra a skutky byly pro mnoho lidí nepochopitelné.
6: Mnozí z nich říkali, má zlého ducha, třeští, proč ho posloucháte?
3: Tak spravuje o Ježíšově působení v Judeji apoštol Jan. Obhajoba apoštola Pavla, obviněného z příslušnosti k sektě křesťanů, zní jeho posluchačům taky jako projev šílenství, jak se dočteme ve Skutcích apoštolských.
5: Pokládám se za šťastného, králi Agripo, že se dnes mám hájit proti všemu, z čeho mě Židé obvinují před tebou. A to tím spíš, že ty znáš veškeré zvyky Židů, i to, oč se přou. Proto tě prosím, abys mě trpělivě vyslechl. Jaký byl můj život od mládí, jak jsem od počátku žil uprostřed svého národa i v Jeruzalémě, to všichni Židé vědí. Znají mě odedávna. A budou-li chtít, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnější strany našeho náboženství, jako farizeus. Já jsem tedy měl za to, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazorejského. A to jsem dělal v Jeruzalémě. Já sám jsem uvrhl do vězení velký počet svatých, protože jsem k tomu dostal od velekněží pravomoc a když je vydávali na smrt, souhlasil jsem s tím. Často jsem také procházel všemi synagogami a týráním jsem je nutil, aby se rouhali, a ve svém nezřízeném vzteku na ně jsem je pronásledoval dokonce až v cizích městech. Takto jsem se s plnou mocí a pověřením od velekněží odebral do Damašku. Cestou jsem, králi, spatřil okolo poledne nad slunce oslnivější světlo z nebe, které zazářilo kolem mne i kolem těch, kdo mě doprovázeli. Všichni jsme padli na zem. A já jsem uslyšel hlas, který mi v hebrejském jazyce říkal: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Je pro tebe těžké vzpínat se proti bodci. Odpověděl jsem: Kdo jsi, pane? Pán řekl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a postav se na nohy. Neboť jsem se ti zjevil proto, abych tě ustanovil služebníkem a svědkem vidění, v němž si mě právě spatřil, i těch, v nichž se ti ještě ukáži. Proto tě budu chránit před lidem i před pohanskými národy, k nímž tě posílám já, abys jim otevřel oči a oni se tak navrátili z temnot ke světlu a z moci Satanovi k Bohu. A vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu na dědictví s posvěcenými. Od té chvíle jsem se, králi Agripo, nebránil poslechnout to nebeské vidění. Právě naopak. Obyvatelům Damašku nejprve, v Jeruzalémě i v celé judské zemi a potom pohanům jsem kázal, že je třeba činit pokání a navrátit se k Bohu konáním skutků, jaké pokání přísluší. A proto se mě Židé v chrámě zmocnili a pokoušeli se mě zabít.
7: Boží pomoc mě posilovala a já jsem až dodnes dále vydával své svědectví před malými i velkými, aniž jsem kdy řekl cokoliv jiného, než co prohlásili, že se má stát proroci a Mojžíš. Že Kristus má trpět a že jako první vstane z mrtvých a bude lidu i pohanským národům zvěstovat světlo. Když ve své obhajobě pokročil až sem, Festus hlasitě zvolal. Ty ses, Pavle, zbláznil. Tvá velká učenost tě připravuje o rozum. Pavel na to řekl. Nezbláznil jsem se, slovutný Feste. Leč mluvím jazykem pravdy a zdravého rozumu.

0: Ve Starém zákoně v knize Daniel se opět setkáváme s pojetím duševní choroby jako božího trestu za zpupnost, jak je známe z antiky. Král Nabuchodonozor vybuduje velikou říši a získá obrovské bohatství a moc, která sahá do všech koutů země a až do nebes. Ani varovný sen ho nepřiměje k pokoře. Neskromného krále proto stihne boží trest.
1: Král říkal: což to zde není onen veliký Babylon, který jsem vystavěl, abych si z něho silou své moci a provznešenost své slávy udělal královské sídlo? Měl ta slova ještě v ústech, když se z nebe snesl hlas. K tobě se mluví, králi Nabuchodonozore. Královská hodnost od tebe odstoupila. Od lidí tě vyženou, z polní zvěří budeš mít příbytek, trávou jako hovězí dobytek se budeš živit a sedmero dob nad tebou přejde, dokud se nepoučíš, že nejvyšší panuje nad královstvím lidí a že je dává, komu se mu zlíbí. A hned se to slovo na Nabuchodonozorovi vyplnilo. Vyhnali ho od lidí, jako hovězí dobytek žral trávu, jeho tělo skrápila nebeská rosa a vlasy mu narostly jako orlí péra, nechty jako ptačí drápy. V určený čas jsem já, Nabuchodonozor, pozvedl oči k nebi. V tom okamžiku se mi vrátil rozum a ke cti mé královské hodnosti se mi vrátili sláva i lesk. Vyžádali si mě mý rádcové a mý velmoži, byl jsem dosazen do své královské hodnosti a má velikost se rozmnožila. Nyní já, Nabuchodonozor, chválím, slavím a oslavuji krále nebe, jenž je ve všech svých dílech pravdivý, na všech svých cestách spravedlivý a jenž umí ponížit ty, kdo kráčejí v píše.
0: V hebrejštině a aramejštině, jazycích Starého zákona, se šílenství vyjadřuje stejným slovem jako oddělení. A tím se vracíme k Novému zákonu a vyprávění o Ježíšových zázracích. O oddělení, respektive rozdělení duše na více osob, připomínajícím schizofrenii, se dočteme v evangeliích Marka a Lukáše. Nezmiňují, že by démoni nebožáka posedli jako trest za hříchy. Ježíš se k němu chová stejně milosrdně jako k těm, kdo trpí nemocemi těla.
2: Když Ježíš vystupoval na břeh, přišel mu z města vstříc jakýsi člověk posedlý zlými duchy. Už značnou dobu nenosil šaty a nebydlel v domě, ale ve hrobech. Když uviděl Ježíše, vykřikl, vrhl se mu k nohám a řekl mocným hlasem: co mi chceš, Ježíši, synu nejvyššího Boha? Prosím tě, netrap mě. On totiž nečistému duchu nakazoval, aby z toho člověka vyšel, neboť ten duch se ho už mnohokrát zmocnil. Tehdy ho poutali řetězy a okovy, aby ho uhlídali, ale on ta pouta přervával a zlý duch ho hnal do pustin. Ježíš se ho zeptal: jak se jmenuješ? On řekl: pluk, neboť do něho vstoupilo zlých duchů mnoho. A ti žadonili, aby jim nepřikazoval odejít do propasti. A bylo tam velké stádo vepřů, kteří se pásli v horách. Zlí duchové žadonili, aby jim Ježíš dovolil vejít do těch vepřů. A on jim to dovolil. Zlí duchové tedy vyšli z toho člověka a vešli do vepřů a stádo se střemhlav vrhlo ze srázu do jezera a utopilo se.
0: Ježíš vykázal šílenství do moře. A jak napsal Michel Foucault?
3: Jedno je jisté. Voda a šílenství jsou v obraznosti evropského člověka nadlouho spolu spjaty.
0: Konkrétní podobu získává tento obraz v renesanci.
3: Ve fantazijní krajině renesance se objevuje nový předmět a rychle tu zaujme přednostní místo. Loď bláznů. Podivný opilý koráb, brázdící klidné vody Poríní a Vlámských kanálů. Narnšif je samozřejmě literární skladba, převzatá nejspíš ze staré báje o Argonautech, ale ožívá v ní k novému mládí jedno z velkých mytických témat a na půdě Burgundska nabývá institucionalizované podoby. Šíří se móda vyprávění o lodích, vyplouvajících na daleké symbolické cesty, které jejich posádce, složené z imaginárních hrdinů, etických modelů či sociálních typů, vynesou bohatství nebo jim alespoň vyjeví jejich osud či pravdu.
0: Veršovanou satiru Loď bláznů napsal před více než 500 lety Sebastian Brandt. Poprvé byla vydána 2 roky po objevení Ameriky v roce 1494 způsobivými dřevoryty, jejichž autorem je s největší pravděpodobností mladý Albrecht Dürer. Brandt psal dílo v němčině, ne v latině, proto je možné ho označit za první německý literární bestseller, jehož slávu překonal až o 200 let později Goethův román Utrpení mladého Wertera. Brandtova Narrenschiff samozřejmě nebyla jediná loď bláznů, která na přelomu středověku a novověku čeřila evropské vody. Připomeňme nejpůsobivější z nich, stejnojmenný obraz od Hieronyma Bosche.
1: To všechno dohromady vytvořilo působivý celek, znovu využívaný řadou umělců. O 6 století později to svedlo slavného francouzského filozofa Michela Foucaulta ke zcela mylnému názoru, že tyto obrazy jsou odkazem na cosi reálného, nikoli pouze uměleckou metaforou. Foucault uznává, že tato zobrazení mají původ ve starých vyprávěních o lodích počestných dam, lodích knížat a šlechty, lodích zdraví, ale i lodích bláznů. Trvá však na tom, že pouze lodě bláznů mají reálný podklad a ve velkých evropských městech byly patrně častým obrázkem. S výjimkou uměleckých děl tomu ovšem dozajista tak nebylo.
0: Citát pochází z jedné z nejnovějších publikací k tématu šílenství a civilizace od amerického historika psychiatrie Andrewa Scala. Nejsme schopni rozhodnout, který z autorů má pravdu, zda badatel Scal či filozof Foucault. Některé pasáže z dějin šílenství od Michela Foucaulta však lze číst v souladu s názorem Andrewa Scala jako umělecké dílo. Barvitý popis lodí bláznů k ním zcela určitě patří.
3: Takové lodě naložené blázny a plující od města k městu totiž skutečně existovaly. Z šílenců se tehdy snadno stávali tuláci. Městské úřady je vyháněly za hradby, nechávali je pobíhat krajinou. Běžným zvykem to bylo především v Německu. V Norimberku je v první půlce 15. století zaznamenáno 62 bláznů. 31 jich vyhnali. Dalších 21 nucených odchodů lze vystopovat v druhé polovině století a to jde jen o blázny zadržené městským úřadem. Často byly předáváni lodníkům. V roce 1399 dostali námořníci ve Frankfurtu za úkol zbavit město šílence, který se procházel ulicemi nahý. V prvních letech 15. století je jeden zločinný šílenec touž cestou vypuzen z mohuče. Někdy námořníci vysadí nepohodlného pasažéra dřív, než slíbili, jako například jednoho frankfurtského kováře, který 2x odjel a 2x se vrátil, než ho na dobro odvezli do Kreuznachu. Loď bláznů, přistávající u břehu, byla pro evropská města patrně častým obrázkem.
0: Blázni se na mořských vlnách nezmítali jen na lodích, ale i sami bez plavidla tonuli, mnohdy utonuli, jindy plavali, někdy štvali do vody i koně. Do moře se vrhl i zuřivý Roland, hrdina stejnojmenného rytířského eposu od italského renesančního spisovatele Ludovika Ariosta.
3: Kamenem úrazu každé předmluvy k zuřivému Rolandovi je, že musí začít vysvětlováním. Je to báseň, která je pokračováním jiné básně, která pokračuje v cyklu nespočetných básní, které odvozují svůj původ od básně prvotní, pramáti všech. Čtenář se hned poleká, jestli se může pustit do čtení, teprve až se obeznámí se všemi předchůdci a s předchůdci předchůdců, podaří se mu vůbec někdy dostat se k Ariostovi. Ve skutečnosti se ihned ukáže, že každý úvod je zbytečný. Zuřivý Roland je kniha svého druhu jedinečná a je možné, skoro bych řekl, že je třeba, číst ji beze zpráv o každé jiné předcházející nebo následující knize. Je to vesmír sám o sobě, kde možno cestovat křížem krážem, vcházet, vycházet i zabloudit.
0: Roland byl, jak známo, slavný voják, rytíř a hrdina ve službách francouzského krále Karla Velikého. Příčinou jeho šílenství byla žena, krásná a nedobytná čínská princezna Angelika, která Rolanda vytrvale odmítala. Zamilovala se do jiného a dokonce se za něj i provdala a byla s ním šťastná. Roland se z neopětované lásky pomátl a začal zuřit, běsnit a ničit vše, co mu přišlo pod ruku.
2: Chci tvého koně, hola, neslyšíš? Zařval Roland a vstek jim lomcoval. Pastýř měl hůl, zved sukovici výš a paladina v mžiku přežehnal. Vstek překypěl přes všecku míru již a v hraběti se zuřivostí vzňal. V skráň pastýřovu třískl pěstí žhavou a ten pad na zem s roztříštěnou hlavou. Na koně vskočil, sem tam uháněl, bez cíle, bludně, drancuje a plení. Senoni oves klusák neviděl a v málo dnech ho zmohlo vysílení. Ne, že by proto Roland pěšky šel. Jízdu má rád a často koně mění. Kolik jich našel, natolika vyjel, poté, když jejich pány pozabíjel. Do Malagy nakonec dorazil a více škod než jinde spáchal tady. Vždyť kromě toho, že tu poplenil houf lidu, sotva dal se dohromady a v příštím roce ještě zničen byl, tak nebezpečně blázen stenčil řady, zžech řadu domů a strch v rozvaliny, že zničil zemi víc než ze třetiny. Pak odešel, dorazив na koníku v zem Alchesíras blíže úžiny Sýbeltaru či Džebel Altaríku, tak i tak zvejí lid té končiny, kde spatřil bárku plnou výletníků, jež houpala se v klínu hladiny a ve větříku v jasné raní zoři při břehu plula po přetichém moři. Tu blázen počkat jasně zakřičel. Do bárky vstoupit štvého touha žhavá. Nadarmo ale křik a řev tu zněl. Takové zboží loď nerada brává. Po vodě chvatně člun se rozletěl, jak ve vzduchu vlaštovka přelétavá. Roland bije a tiskne svého oře, pramený bič jej vhání do vln moře. Kůň do vln vstoupí, přinucen jí sa silou, darmo se vzpíná, darmo vzpouzet touží. Kolena smáčí, břich s naběhlou žilou i ladný hřbet do vody moře hrouží. Nevrací naspět hlavu ušlechtilou, mezi ušima, pokud se bič plouží. Ubožák, buď utopit se jemu, či přeplout moře k břehu africkému. Záď ani příď už nejsou k zahlédnutí, jež ze břehu vpluli do oceánu a vzdálené je prudké vlny vzdutí zakrývá očím v rozsvíceném ránu. Roland však oře mezi vlny nutí, rozhodnut doplout na opačnou stranu. Kůň plný vody, dechu prázdný ale, život i plavbu skončil nenadále. I s nákladem šel ke dnu z nenadání, kdyby byl Roland nepoužil paží. Nohama hýbe, tou i onou dlaní, prudce dýchá, od tváře vlnu sráží. Vzduch mírný byl, na moři klidné vání, což bylo štěstí, jež nic nevyváží. Vždyť o málo víc oceán se vzdout, paladin by v něm musil zahynout. Štěstěna však, co o blázny má péči, u Seuty ho vrhla na pobřeží. Na pláž, kde hradby nijak v povzdálečí stály, na dvojí dostřel luku stěží. Podél moře nazdař Bůh jako v křeči k východu chvátá, neúnavně běží, až na pobřeží, kde se černalo vojsko Maurů, a vstany spěchalo.
0: V původním italském názvu díla Orlando Furioso slyšíme ozvěnu antických fúrií a skutečně i Orlando, Roland, se řítí po světě křížem krážem jako štván líticemi. V díle vystupuje apoštol Jan a odhaluje Rolandovo šílenství jako boží trest.
1: Váš Roland, dav zástavám svěřeným, sejít z cesty pravého předurčení, je trestán Bohem, který větší trest dá tomu, kdo jim milován víc jest. Váš Roland, jemuž při zrození dal nejvyšší moc, největší odhodlání a mimo lidský zvyk mu požehnal, že žádná zbraň ho nikdy neporaní, k ochraně svaté víry si tak přál a ustanovit chtěl ho, ať jí brání, jako Samsona svým hebrejským synům dal na ochranu proti Filištínům. Váš Roland ale vrátil svému pánu dobrodiní oplátkou nerovnou. Vždyť čím víc lid svůj měl mít pro ochranu, opouštěl jej a tím víc ved si svou. Tak zaslepen nečistou láskou vzplanul k pohance, že štván vášní bezbožnou dvakrát i víckrát chtěl se pokusit v své krutosti bratrance usmrtit. A proto Bůh ho strestal pomatením, že břicho, hruď i boky nahé má, soudnost mu vzal, ranil ho zatemněním, že jiné ani sebe nepozná. Stejně chtěl Bůh, jak stojí v svatém čtení, Nabukadnezar trest ať odpiká. 7 let musel v divém vzteku svém jako vůl spásat trávu se senem. Paladin však, jež to má menší hřích, než Nabukadnezarův kdysi byl, z boží vůle již po 3 měsících z omylu by se trestem vykoupil.
0: Rolandův přítel Astolfo musí na radu apoštola Jana vykonat dobrodružnou cestu až na měsíc, kde je uloženo vše, co se na zemi ztratilo. Modlitby, sliby, slzy a vzdechy milenců, promarněný čas, nuda a lenošení, vrtkavá přízeň vrchnosti, pomíjivá krása žen a mnoho dalšího. A taky ztracená soudnost.

0: tragické hloubce, kterou bude mít Cervantes až jedno století po něm v Donu Kichotovi dokoná rozklad rytířské literatury. Ale mezi mála knihami, které se zachrání, když kurát a holič hodí do plamenu knihovnu, která přivedla Hidalga z Manči k bláznivosti, je zuřivý Roland.
1: Doplouváme k literatuře, která již šílenství nelíčí jako boží trest za zpupnost, ale jako následek nerozumného jednání v kombinaci s přecitlivělostí a sklonem k fantazírování. K důmyslnému rytíři Donu Kichotovi de la Mancha. Na scénu přichází postava, která připadá ostatním jako blázen, která však nikomu neškodí. Ve svém bláznovství je šťastná a chce pomáhat.
2: Pane Odřichlupe, netoužím, aby se někdo domníval, že jsem rozumný, nejsem líjím. Snažím se pouze poctivě, abych dokázal světu omyl, ve kterém jest, neobnovuje-li krásnou dobu, kdy zářilo potulné rytířstvo. Ale naše zkažené století nezasluhuje toho dobrodiní, kterého užívali věkové, ve kterých potulní rytíři z povinnosti bránili království, ochraňovali pany, podporovali vdovy a sirotky, trestali buřiče a odměňovali pokorné. Na dnešních rytířích většinou šustí spíše damašek, brokát a jiné drahé látky, z nichž jest jejich šatstvo, než zvoní pancíř. Nenajdeme rytíře spícího v polích, který v plné zbroji vzdoruje špatnému počasí a který opřen o kopí a nepouštěje nohou z třmenů, hledí, jak se říká, ukrást kousek spaní, jak tomu bylo v dobách potulného rytířstva. Nikdo již nevychází z lesa, aby odešel do hor a na neúrodné, pusté pobřeží neklidného a bouřícího moře, kde by nalezl loďku bez vesel, plachty, stožáru a lanoví, na níž by se vydal neohroženě na moře, bojuje proti nesmírným vlnám hlubokého oceánu, které jej tu vyhazují k nebi, tu strhují do propasti. Nikdo již nečelí odvážně strašné bouři, která ho mimo nadání zažene na 3000 mil i více od místa vyplutí, kde ve vzdálené neznámé krajině potkají ho dobrodružství hodná zaznamenání nikoli na pergamen, ale na bronz. Nyní však lenost zvítězila nad pilností, zahálka nad prací, neřest nad ctností, drzost nad statečností, teorie nad obratnou školeností v zbrani, obvyklých jen v zlatých dobách potulného rytířstva.

0: Vzpomeňme na Bibli a na pochybnosti, které vyjadřovali lidé o zdravém rozumu Ježíše Krista či Pavla Starsu. Do tohoto šiku patří Don Kichot. Tito blázni nejsou zuřiví, neštvou je fúrie. Vymykají se normálu nevšední šlechetností, odvahou, skromností, soucitem, milosrdenstvím a mají příliš dobré srdce. Jsou to bědní rytíři, kteří vzbuzují údiv, posměch, ale taky získávají sympatie, přátele a lásku.
1: Alexandr Sergejevič Puškin, Romance o bědném rytíři. Na světě žil rytíř bědný, zamlklý to prostý brach. Na pohled sic škarohledný, ale smělých, čestných snah. Vidění měl jednou v noci, nedostupné rozumu. A to do srdce vší mocí navždy vřezalo se mu. Z těch čas maje duši lednou, na ženy se nedíval. Do smrti z nich ani s jednou mluvit slova nechtíval. Místo šerpy purpurové naší růženec si dal. Z tváří hledí ocelové před pranikým nezvedal. Čistou jenom lásku cítě žil svou sladkou vidinou. NFB pak na svém štítě napsal vlastní krví svou. V palestinské poušti holé, po skalách, co zatím tam, rytíři sehnali v pole, volajíce jména dam. Sancta Rosa, Lumen Caeli, řval on divě rozkacen. Hromem jeho hrozby hřměli, zděšen prchal Saracén. Když se vrátil z dávných zemí, uzavřel se ve svůj týn. Stále smutný, stále němý, zemřel jako podivín. V říši nebes toť věc jistá, za tu pevnost ve víře, uvedla hned pana čistá, věrného jí rytíře.
0: Tak to ale Puškin nenapsal, ne zcela. Jeho bědný rytíř si na štít vlastní krví napsal písmena AMD, tedy Ave Mater Dei. A když na straně křesťanů bojoval s pohanskými Saracény, vedla ho vidina Matky Boží, která ho po jeho hrdinské smrti uvedla do nebeského království. AMD však nyní nezaznělo. Dívka, jež báseň recitovala, zkrátku totiž nahradila iniciálami NFB. Tím propojila svět tragikomického renesančního románu o Donu Kichotovi s dramatickým osudem knížete Myškina, idiota, do jehož rytířské povahy se zamilovala. Je to Aglája, čistá mladá dívka, jež soupeří o Myškinovo srdce se svůdnou Nastasiou Filipovnou Baraškovovou, NFB. Aglája přednáší romanci na večírku, jehož se účastní i kníže. A je přesvědčena, že jeho srdce navždy patří Nastasie Filipovně, přestože ta ho již získala a opustila. Aglája však necítí zášť, jen bolest a obdiv k Myškinově rytířské oddanosti. Kolia, malý chlapec ze spřátelené rodiny, Agláju často přistihne, jak si čte v Cervantesově románu. Do této knihy si dívka taky schová první dopis od Myškina a vypravěč umně posílí význam této maličkosti tím, jak zdůrazňuje, že to byla náhoda. Proto Agláju dovádí k nepříčetnosti, když se knížeti někdo vysmívá nebo ho považuje za idiota kvůli vlastnostem a chování, které ji na něm tak uchvátili. Myškinova čistá duše však jakoby posměch nevnímala a nebyla schopna hněvu.
2: Kníže náhle přistoupil k Jevgenii Pavlovičovi. Jevgenii Pavloviči, oslovil ho až horečně a sevřel jeho ruku. Mohu vás ubezpečit, že vás bez ohledu na cokoliv považuji za velice šlechetného a vlídného člověka. Tím si opravdu můžete být jist. Jevgenie Pavloviče to tak ohromilo, že bez děky o krok poodstoupil. Chviličku se ze všech sil bránil zdánlivě nepotlačitelnému záchvatu smíchu, ale když se na knížete zadíval pozorněji, uvědomil si, že patrně není ve své kůži, nebo že se ho přinejmenším zmocnil jakýsi zvláštní pocit. Vsadím se nevím oč, zvolal Jevgenij Pavlovič, že jste chtěl říct něco docela jiného, kníže. a možná taky někomu docela jinému, a ne mně. Co je to s vámi? Není vám špatně? Možná máte pravdu. To je docela dobře možné a velmi bystře jste zaznamenal, že jsem třeba chtěl oslovit někoho jiného než vás. Jen to dořekl, zvláštně a snad až komicky se pousmál, ale najednou se celý proměnil a nasupeně vykřikl. Hlavně nemluvte o tom, jak jsem se zachoval před 2 dny, však já dobře vím, co jsem provedl. Provedl? A co tak hrozného to bylo? Jak vidím, vy se za mě zřejmě stydíte ze všech nejvíc, Jevgenij Pavloviči. Zrudl jste a to svědčí o tom, jak laskavé máte srdce, ale buďte klidný. Já hned odejdu. Co šílí? Obrátila se vyděšená Lizaveta Prokofjevna na Koliu. Že by se o něj zase pokoušel záchvat? Toho si nevšímejte, Lizaveto Prokofjevno. Záchvat rozhodně nemám a hned odejdu. Však já vím, že jsem vrozeně postižený. 24 let jsem byl nemocný, od chvíle, co jsem přišel na svět, až do těch 24. A jako nemocného mě můžete brát dál, ale nebojte, opravdu, hned půjdu. Ani se nečervenám, protože víceméně nemám proč, není-liž pravda. Ale ve společnosti si připadám přebytečný. Nebojte, to ze mě nemluví sebeláska. Přemýšlel jsem ovšem celé 3 poslední dny a rozhodl se, že na některé věci vás musím při první příležitosti upozornit. Takové myšlenky existují. Vznešené myšlenky, o kterých bych mluvit neměl, protože bych rázem byl všem prosmích. To mi zrovna napověděl kníže Eš. Neumím ta správná gesta. A ani nemám cit pro míru a užívám často slov, která jsou s těmi myšlenkami v rozporu, což je pro jakoukoliv ideu ponižující. Právě proto nemám právo, tím spíš, že jsem podezíravý a tak jsem přesvědčen, že v tomto domě mi jistě nikdo nechce ublížit a všichni mě tu mají ve větší oblibě, než jakou si zasloužím. Rozhodně však vím, že po více než 20leté chorobě ve mně muselo něco uvíznout. Něco takového, že se tomu nelze než smát. Alespoň občas. No, nemám pravdu? Rozhlédl se kolem sebe, jako by čekal na odpověď a zároveň na ortel. Ten jeho nečekaný, chorobný a na první pohled zcela bezdůvodný výlev všechny tvrdě zasáhl a k tomu znejistil. Zároveň však tento výlev vyústil ve velmi zvláštní epizodu. Aglaja se na knížete z ničeho nic obořila.
3: Proč tady tohle všechno vykládáte? Proč to vykládáte jim zrovna těmhletěm?
2: Vypadala Krom obyčejně popuzeně a její oči metaly blesky. Kníže, který na ní celý oněmělý jen beze slova zíral, najednou zbledl.
3: Není tu nikdo, kdo by si podobná slova zasloužil. Nikdo z nich vám nesahá pokotníky, o vašem srdci a vaší inteligenci ani nemluvě. Vy jste mnohem poctivější, ušlechtilejší, lepší, vlídnější a moudřejší než oni všichni. Jsou tu i tací, kteří nejsou hodni ohnout se a zvednout kapesník, který by vám třeba upadl. Proč jste všechno ve svém nitru zmrzačil a vůbec nevíte, co je to hrdost?
2: Pane bože, no tohle snad není možné. Spráskla rukama Lizaveta Prokofjevna. Sláva rytíři bědnému, vykřikl hekticky Kolia.

0: Ježíš se ho zeptal, jak se jmenuješ. On řekl, pluk, neboť do něho vstoupilo zlých duchů mnoho.
1: V ruském překladu biblického příběhu o zázračném uzdravení blázna, v jehož mysli přebývalo mnoho osob, se místo o zlých duších mluví o běsech. Tento úryvek z Lukášova evangelia je moto Dostojevského nejtemnějšího románu a taky klíč k jeho interpretaci. Autor ho vkládá do horečnatého monologu blouznícího Štěpána Trofimoviče Verchovenského, jehož synovec Petr je hlavním protivníkem Nikolaje Stavrogina, nejtemnější postavy v celém Dostojevského díle.
2: Milá přítelkyně, abyste věděla, toto kouzelné a obdivuhodné místo pro mne bylo celý život kamenem úrazu, Danse Livre. Takže jsem si toto místo zapamatoval už od dětství. A právě teď mě napadla taková myšlenka, incomparaison. Mne teď napadá úžasně mnoho myšlenek. Tak tedy, mě to přesně připomíná naše Rusko. Ti ďáblové, ti běsi vycházející z nemocného a do vepřů, to jsou všecky neduhy, všecky morové rány, všecka nečistota, všichni běsi a běsíci, co se jich nashromáždilo v našem velikém a milém, nemocném, v našem Rusku, za staletí, za staletí. Vy se trusí, ke žijeme toujours. Ale veliká myšlenka a veliká vůle ho osvítí z výše, tak jako toho šílence posedlého ďáblem. A výjdou z něho všichni běsi, všechna nečistota, všechen ten hnis, který se na něm usadil. A sami začnou prosit, aby směli vejít do vepřů. A dost možná, že do nich už vešli. To jsme my. My a tamti, to je Petříček a ti kolem něho. A možná i já první, já v jejich čele. A vrhneme se šílení a zběsilí ze skály do moře a všichni utoneme. A patříme tam, protože ničeho jiného přece nejsme schopni. Ale nemocný bude zdrav a usedne u noh Ježíšových. A všichni budou zírat a žasnout. Moje milá, vous comprendrez après, teď mě to příliš rozrušilo. Vous comprendrez après, nous comprendrons ensemble. Začal blouznit a nakonec ztratil vědomí.

0: Naše dosavadní plavba dějinami šílenství mohla vzbudit mylný dojem, jakoby šílenství v literatuře až do 19. století bylo doménou mužských postav, jejichž autory jsou taky většinou muži. To však samozřejmě není pravda. A pro potvrzení nemusíme chodit daleko, jen budeme muset opustit loď a vydat se na pevninu, do vnitrozemí, na malebný venkov někde v Čechách. Voda tu má významnou roli, ale již ne mořská, nýbrž sladkovodní. Řeka se splavem. Tam se dává Viktorka, bláznivá Viktorka. Jak ví každé dítko školou povinné, pronásledují ji bludy tak silné, že se jako zvířátko skrývá v lesním úkrytu a nekomunikuje s lidmi. Utopí ve splavu vlastní novorozeně a každou noc mu tam chodí zpívat u kolébavky. Šílenství však u Viktorky začalo propukat již dříve, v době, kdy to ještě byla svobodná, krásná dívka se zástupy nápadníků, z nichž jedním byl černý voják. Jeho uhrančivé oči Viktorku sužují jako lítice, jako záchvaty úzkosti a stahují je do propasti.
1: Už jí mrzelo vycházet, kam právě nemusela, jen aby na chvíli těch očí se zprostila, které jí všady pronásledovaly. Už ji přestala muzika těšit, protože vždy z některého kouta v sednici pošmurný obličej na ní se díval. Už nechodila tak ráda na přástvy, neboť věděla, jistě, jestli nesedí ve světnici, že stojí venku u okna černý myslivec a děvče ti vázl hlas v hrdle a nic se jí trhala. Trápilo jí to. Každý pozoroval změnu na ní, ale nikdo si nepomyslil, že by myslivec snad tím vinen byl. Považovali ho za blázna a myslilo se, že ho nechává Viktorka za sebou chodit, protože si právě jiné pomoci neví. Jen kamarádkám si s pláčem stěžovala.
2: Já tu nemohu vydržet, dokud tu bude ten černý voják. Vy si to nemůžete ani pomyslit, jak mne ten člověk doděravý trápí a zlobí. Už se ani s pokojem vyspat, ani pomodlit nemohu. Všude mne ty oči pronásledujou.
0: Viktorka požádá o pomoc kovářku, která jí daruje talisman proti uřknutí a poradí jí, jak se modlit a jak se chovat, aby nad ní černý voják neměl žádnou moc. Na radu kovářky se taky okamžitě zasnoubí s Toníkem, prvním přespolním chlapcem, který o ní projeví zájem.
1: Několik dní byla Viktorka veselejší a když musela jít za ves, šla bez úzkosti, kterou byla vždy obtížena, dokud ještě škapulíř od kovářky neměla a nevěstou nebyla. Zdálo se jí, že všecek strach z ní spadl a děkovala za to Bohu a kovářce, která jí tak dobře poradila. Ta její radost však neměla dlouhého trvání. Jednoho dne seděla s ženichem podvečer v sadě. Povídali si o budoucím hospodaření spolu a o svatbě. Tu se náhle Viktorka zamlčela, oči měla upřené na křoví před sebou a ruka se jí třásla.
3: Co je ti?
2: Podívej se mezi ty ratolesti naproti. Nevidíš tam nic?
3: Já nevidím nic. A co jsi tam viděla?
2: Mně se zdálo, že se na nás černý voják díval.
0: Toník chce nezvanému hostu dát co proto, ale Viktorka ho uprosí, aby vojáka nechal být, že by to nedopadlo dobře. Toník ji poslechne. Ale my víme, že Viktorka měla pravdu a taky kdo byl ten nebo spíš ta, která vojáka nenechala být a s kterou to nakonec nedopadlo dobře.
2: Slyšte, kmotra, ale nikomu to nepovídejte. Všechno vám povím. Ty dva dny jsem ho neviděla. Však víte, koho myslím. Ale dnes mi od rána v uších znělo jdi na jetelinu. Jdi na jetelinu. Jako by mi to někdo pošeptával. Já věděla, že je to nějaké pokušení, neboť on tam nejvíc bývá. Blízko pole. Sedává pod stromem na stráni. Ale přece mi to nedalo pokoje, až jsem vzala loktuši a kosu. Na cestě mi přišlo na mysl, že jsem sama svým škůdcem, ale v uších jen vždy šeptalo, jdi jen, jdi na jetelinu, kdo ví, jestli tam bude. Proč by se zbála? Přijde za tebou čeledín, aby ti pomohl. Tak mne to pohánělo až na pole. Koukla jsem k stromu. Nikdo tam. No tak, když Tam není, to už je vyhráno, myslela jsem. Vzala kosu a chtěla jsem žat. Tu mi napadlo, abych zkusila svoje štěstí. Chtěla jsem nalézt čtverolistý jetelíček. A přitom myslela jsem, najdeš-li ho, budeš s Antonínem šťastná. Hledám, div jsem na jetelině oči nenechala, ale nic jsem nenašla. Tu mi přišlo podívat se na stráň. A koho tam pod stromem vidím? Vojáka. Rychle se obrátím pryč, ale v tom okamžení šlápla jsem na trní, co u cesty leželo, a nohu jsem si poranila. Nekřikla jsem, ale bolestí dělali se mi před očima mžitky a já sklesla na zem. Jako ve snu viděla jsem, že mne bral někdo do náručí a odnášel, až mne pak silná bolest probudila. U potoka klečel voják. Smáčel v něm bílý svůj šátek a vinul mi ho okolo nohy. Pane Bože, pomyslela jsem, co se bude s tebou dít? Teď nemůžeš těm očím utéci. Nejlepší, když se nebudeš do nich dívat. Dost mne bolest trápila, hlava se mi až motala, ale ani jsem nešpetla, oči neotevřela. Kladl mi svou ruku na čelo. Bral mne za ruku. Mne mráz pocházel, ale mlčela jsem. Pak nepustil a začal mne kropit vodu do obličeje. Zdvihal mi hlavu. Co jsem měla dělat? Musela jsem přece oči otevřít. Ach, má milá kmotra, ty jeho oči na mne zasvitly jako to boží slunko.
0: U českého rybníčku ještě zůstaneme. Jak je to s šílenstvím v české literatuře? Zatímco k mentalitě ruské, italské, anglické i řecké neodmyslitelně patří rozbouřené moře, k té naší spíše klidně plynoucí řeky, studánky a tůňky. Nejslavnější idiot ruské literatury je kníže, rytíř, jehož duševní choroba je ve skutečnosti vysoká inteligence, upřímnost a dobrosrdečnost a jehož největším šílenstvím je láska. Mezi 40. a 70. lety 19. století, kdy Dostojevský psal své romány, museli čeští spisovatelé bojovat o zachování našeho jazyka a jejich díla se proto soustředila na národní témata, lidovou slovesnost a boj o zrovnoprávnění češtiny s němčinou. Snad jen Vilém a Jarmila stojí na pokraji propasti. Vilém, týraný výčitkami svědomí za vraždu otce a touhou po životě a lásce, jež je mu jakožto zločinci odsouzenému k smrti nedostupnou, nachází v poslední chvíli smíření při pohledu na krásu země. Jarmilu však tragické události a výčitky svědomí doženou k sebevraždě, utopí se v jezeře, v ikonickém jezeře české poezie. A pak je tu samozřejmě Viktorka, Viktorka Boženy Němcové. Viktorka předurčená k tomu, aby se vrhla do temnoty šílenství. Nejznámější český idiot je ovšem dobrý voják Švejk, který svou mazanost zakrývá předstíranou slabomyslností. V kánonu české literatury nalezneme propracované naturalistické studie, jako je Kuře melancholik či Petrolejové lampy. A máme taky naprosté extrémy. V mysli Ladislava Klímy, českého spisovatele přelomu 19. a 20. století, se zrodily tak šílené postavy, že o jeho zvláštním nazírání na svět nemůže být pochyb, byť se, pokud je známo, neléčil s žádnou duševní chorobou a zemřel na tuberkulózu. V jeho díle s názvem Utrpení knížete Šternenhocha se odporný hlavní hrdina ožení s Helgou, osobou ještě mnohem...
3: Ještě malátnější, mrtvolnější, hnusnější. Netázána vůbec nepromluvila. Otázána odpovídala, ale jen tu a tam, jednoslabičně. Želva se nešoupá pomaleji. Pohled její nikdo neviděl. Služebnictvu ovšem neporoučela. Jako hadrářka chodila oblečena. Zábav se účastnila jen pak, poručil-li jsem jí to. Ale v tom případě poslouchala lépe než každé hodiny. Avšak ta reprezentace. Šternenhošíčku, řekl mě Vili, ty napodobíš knížete Stavrogina, který, aby budil furore, pojal za ženu slabomyslnou a hrbatou, jak jsem se dočet v jednom blbém románě od Dostojevského.
0: Helga ovšem nezůstane slabomyslnou loutkou. Poté, co Šternenhochovi porodí syna, jako by se probudila. Je nyní krásná, energická a silná. Manželské štěstí ovšem nenásleduje. Po mnoha hororových událostech, jichž je Helga strůjkyní i protagonistkou, zahrnujících obcování s divokými šelmami, sérii vražd, včetně brutálního usmrcení vlastního novorozeněte a nenávistné projevy vůči manželovi, ji Šternenhoch spoutá, zavře do hladomorny a nechá zemřít. Tím jeho utrpení ovšem nekončí, naopak. Fúrie Helga ho dovádí k šílenství jako mrtvá ještě víc než zaživa, jak prozrazují jeho deníkové zápisky.
3: 28. října. Och, co to jen bylo? Helga živá, skutečná. Či pouze má halucinace, či strašidlo její? No, už je to venku. Mám strach, že je mrtva. Že mne přišla, že mne bude chodit dále a stále strašit. Proč by měla být mrtva? To já nevím. Já nevím nic, já jen tak. A nevím také, co by bylo strašnější, kdyby byla živá, nebo kdyby byla strašidlo. Ale nejstrašnější je nejistota. Och, oh, dnešní noci slyšel jsem stále příšerný šelest vedle své ložnice, jenomže nevím jistě, byla-li to Helga nebo myš. 9. prosince. Zase mne začíná z dálky ofoukávat šílenství. Mám k němu talent, řekl kdysi jistý věhlasný doktor. Vícekrát dříve měl jsem ty s odpuštěním halucinace, ale jinak nevinné. Jednou například přihlížel jsem půl hodiny tomu, jak si můj pes Napoleon hraje v zavřeném pokoji s čupkou. Pojednou sebou trhnu, promnu si oči a Napoleon leží a spí a po čupce nikde ani vidu. Utéci nemohla, dveře byly zvnitřku zamčeny. Zde však nejde bohužel o čubičku, ale o vtěleného ďábla, démonu. Už se jednou stalo. Kníže Šternenhoch oženil se se satanem. 25. prosince. Spasiteli, co jen chceš se mnou dělat? Zešílím, zcela jistě zešílím. Píše toto, přistihuji se při povážlivém matení pojmů. 9. května. All right. Jen hodně pít a jsem zachráněn. Ale chraň Bůh, aby se mě ještě jednou zjevila. Cítím určitě, stane-li se to. Je se mnou konec. 18. srpna před půlnocí. Krátce. Byl jsem zcela jistě bádenskými šlechtici uznán za blázna a zaslechl jsem tichá slova. Zítra hned s východem slunce? Vy mne tam vyléčíte, šílenci. Vytrpte, co já, teprve potom strkejte do mne své blbé prsty. Je už blbé, mluví-li někdo o alkoholismu, kdo ho sám neprožil do posledního stádia. Oč blbější, mluví-li o šílenství ten, kdo k němu ani nepřičichl. Nikdy já, šílenec, neměl jsem tak jasný rozum, jako v tuto chvíli. Teprve teď stal se ze mne filozof. A to dělá touha po tobě, démono. Ty nepřirovnatelná, jediná mezi ženami. Ty nejnešťastnější. Jak jsem tě byl nehoden. Jaká drzost ode mne. Učini ti tebe chotí mne, mrzáčka. Pikám za to poprávu. Blbý beránek, zaslepen, vzal si za ženu tygřici a k tomu hladovou. Nemohlo to jinak dopadnout. Očisti mne, srovnej mne, povznes mne, Helgo démono, učinil vás beránka. Zde rozstříknutý inkoust, jako by byla násadka, vypadla z ruky na papír.
0: Následující události, jak je popsal Ladislav Klíma, není třeba citovat a vzhledem k jejich naturalismu a zvrácenosti to ani nelze. Stačí snad připomenout, že knížete Šternenhocha našli jeho sloužící a příbuzní následujícího rána v obětí s jeho rok mrtvou manželkou, respektive s tím, co z ní zbylo.
3: Za dva dny zemřel otravou krve. Až do příchodu posledního bezvědomí, stále usmívavý a veselý jako jinoch, jemuž dívka vyznala právě lásku. Pronášel nadšílenec za minutu více nádherných myšlenek, než jich pronese normální inteligent za celý život. Třeštil ovšem. Například zaměňoval choť svou se sluneční září.

0: Ohyzdný Sternenhoch a démonická Helga nás přenesly do 20. století. Mnohovrstevnou studii šílenství podal Karel Čapek v nedokončeném románu Život a dílo skladatele Foltýna, který vyšel až v roce 1939 po spisovatelově smrti. Dílo tak nechává otevřenou otázku. Byl neúspěšný skladatel Foltýn lhář, podvodník a slaboch? Nebo zneuznaný génius? Jak by Karel Čapek román zakončil, kdyby mohl? Nechme nyní vypovídat manželky, Foltýnovu a Čapkovu. Jako první přichází na řadu Karla Foltýnová, hodná paní, která manžela finančně podporovala, starala se o něj a trpně snášela všechny jeho výstřelky, zálety a změny nálad tak dlouho, až jí přetekl pohár trpělivosti a vyhnala ho.
1: Od těch dob o něm mnoho nevím. Jednou jsem ho potkala na ulici. No, co vám budu říkat, jak mi bylo. Vypadal jako blázen. Tu vlasatou hlavu nesl zrovna v oblacích, na krku špinavou pentli a pod paží noty. Každý měsíc si chodil do kanceláře pro peníze, prý pyšný jako bůh. Jen ty peníze strčil nedbale do kapsy a vykládal, že právě vyjednává se Salzburgem nebo Metropolitan operou v Americe o premiéře Judity. Nebo říkal, že teprve teď se cítí volný, že prý umělec je nejvíc umělcem v bídě a blátě a takové věci. Jednou přišel jako v horečce a že prý už za týden se bude Judita předvádět na zkoušku v nějakém filmovém ateliéru, prý jenom pro zvané hosty. Přijedou prý se na ní podívat dirigenti a operní manažeři z celého světa. Přitom dal mému advokátovi dvě vstupenky. Jednu pro vás, řekl, a druhou, kdyby snad měl někdo zájem. No to se rozumí, že jsem tam nešla.
0: Olga Scheimpflugová dopsala závěr knihy podle svých vzpomínek na hovory s Čapkem. Její svědectví, připojované tradičně za nedokončený Čapkův text, završuje Foltýnův příběh jako tragédii člověka, který celý život nalhával sám sobě i okolí, že je velký umělec, až tomu sám uvěřil. O to horší je pak procitnutí tváří v tvář posměváčkům, kteří mu jako zlomyslnou taškařici skutečně zorganizují premiéru jeho opery, tedy toho slepence ukradených a nesouvislých kousků cizích básní a melodií.
2: Nic už z něho nezbylo, ze starého Bedy Foltena. Celé držení těla a hlavy je to tam, vlasy padají přes bílou tvář jinak, než když ovládal svůj dlouhý krk. Pot se nehezky řine po klopě ubohého fraku a nohy podklesávají komicky v kolenou. Je to veliká, veliká zábava protleskající dav. A nejvíce se rozchechtají, když se chytí oběma rukama za srdce, neboť dodnes tento panák všechno jen předstíral. A tohle je jistě jen komické pokračování ve vyčerpanosti génia přemoženého slávou. Jak je to možné? Myslí si Foltýn, jehož škrtí srdce i límec a podlaha jeviště mu utíká zrádně a uličnicky pod nohama. Co se stalo s jeho i jejich očima, že se najednou vidí tak, jak jsou? Jaký zlý, surový a nepřátelský dav je obecenstvo, jehož křik a potlesk mu přitahuje na srdci a na krku šroub. Je mu do pláče jako malému dítěti. Opírá se o rameno fagotisty a druhou rukou utírá pod špinavým kapesníkem a přemýšlí, koho poprosí o milost, aby se konečně mohl přestat chodit ukazovat té podlé a zlomyslné bandě v hledišti. Fagotista trpělivě drží spocené a povolené tělo. A Beda Folten má pár vteřin čas na Pána Boha. Celý život jsem se rval a trápil, sežíral a platil, abych se dočkal tohoto dne. Celý život jsem sloužil něčemu, co jsem pokládal za své poslání. Myslí si, že smrká a zatím hlasitě pláče. Pošlapaný pes, srdce se choulí strašnou bolestí. Jak je to možné? Vždyť mě to stálo celý život, pane. celý ten všivý a zbytečný čas, který si mi vyměřil.
0: O této potupě manželka Betty Folténa nic nevěděla, premiéry se nezúčastnila. Pokračuje text Karla Čapka.
1: Asi za týden jsem dostala zprávu, že ho odvezli do Bohnic. Za dva dny tam chudák zemřel. V novinách o jeho smrti nebylo ani zmínky. Vystrojila jsem mu slušný pohřeb v krematoriu. Vždycky si přál být spálen, říkal jako Fénix. Přece jen se s ním přišlo rozloučit 20 nebo 30 lidí. Hlavně muzikanti, co k nám chodívali na ty hudební večery. Ale taky pan Trojan tam byl a tak smutně koukal těmi brejličkami. Nescházel ani ten šašek Molenda se svou partou a plakal jako kluk. Přišla i ta mladá zpěvačka, co za ní neboštík kdysi pálil. Teď už slavná a veliká, bylo to od ní hezké. Ale to nejdivnější, najednou vám spustí varhany a hrají Händlovo Largo, ale tak úchvatně. To hrál jeden slavný profesor konzervatoře. A pak smyčcové kvarteto. Naši největší muzikanti, představte si, zahráli mu Beethovenův kvartet. Já nevím, kdo tu slávu obstaral, snad pan Trojan nebo kdo, ale bylo to tak krásné a slavné, že se mi nesmírně ulevilo a mohla jsem konečně plakat. Pan Foltín musel být přece jen velký umělec, když ho pochovávali takoví umělci a nic za to nechtěli. Nic na plat, měl pohřeb jako pravý muzikant. Tak si někdy říkám, snad opravdu mohl něco vytvořit. Já jsem jistě nebyla žena pro umělce, to vím, ale poskytla jsem mu aspoň blahobyt a překážela jsem mu tak málo, jak jen může ženská překážet. Snad jsem mu dost nerozuměla, ale obyčejný člověk může dát jen to, co má. Aspoň pěkný náhrobek jsem mu dala udělat. Bronzovou liru a přesní větvičku vavřínu. A nápis jenom Beda Folten, nic víc.
0: Je lákavé vymýšlet další varianty smrti skladatele Foltína. A je možné, že by to Čapek dopsal nakonec úplně jinak. Kdo ví, jak by další svědectví příběh zrelativizovala a zkomplikovala. Jisté je, že srdce skladatele Foltína se ztratilo a nikdy nebylo nalezeno. Ale Čapek jistě věděl, co se v něm skrývá a jistě měl i pro tohoto tragikomického hrdinu pochopení. Třeba plánoval pro závěr knihy jiskřičku naděje, klidu a smíření.

0: V moderní době dostali štvavé přeludy nové jméno. Úzkosti a deprese. Na rozdíl od minulosti, kdy bylo šílenství trestem za porušení řádu, stíhají lítice nové generace i ty, kdo buď nic neprovedli, ale přesto se trápili pocity viny, nebo nevěděli, co spáchali, jen je pronásledovali výčitky svědomí kvůli neodpustitelnému provinění, o němž ale ani oni, ani jejich okolí neví. Zabývali jsme se zatím šílenými postavami, ale co spisovatelé a spisovatelky, kteří bojovali s duševní chorobou? Jak to ovlivnilo jejich tvorbu? Opustíme na chvíli českou kotlinu a plujme dál do Evropy až k anglickým břehům. Překonáme vlny a doplujeme k majáku, kde spatříme skupinku lidí, v jejímž centru stojí dvě ženy. Virginie Woolfová s paní Dalovejovou. Je tam i veterán z první světové války Septimus Warren Smith, trpící posttraumatickým stresovým syndromem, a jeho psychiatr Sir William Bradshaw.
1: Sir William už také nebyl žádný mladík. Pracoval pilně. Svého postavení dosáhl jen díky svým schopnostem. Byl synem obchodníka. Miloval své povolání. Na slavnostech se uplatňoval jako výrazná osobnost a dobře mluvil. Což všechno mu tou dobou, kdy získal šlechtický titul, dodalo stěžklé, unavené vzezření, prout pacientů neustával, zodpovědnost i výsady jeho povolání byly tak náročné, kteráž to únava spolu s šedými vlasy ještě umocňovaly mimořádnou skvělost jeho osoby a propůjčovaly mu pověst, jež v jeho léčbě nervových případů měla maximální důležitost, nejen bleskové dovednosti a téměř neomylné přesnosti diagnózy, ale také účasti, taktu, pochopení lidské duše. Viděl to v okamžiku, kdy vešli do místnosti. Jmenovali se Warren Smithovi. Byl si jistý hned, jak toho muže uviděl. Šlo o nesmírně vážný případ. O případ naprostého zhroucení. Naprostého fyzického a nervového zhroucení. Se všemi příznaky pokročilého stavu, jak zjistil ve 2-3 minutách. Na růžovou kartičku si zapisoval odpovědi na otázky. Diskrétně si mumlal.
2: Takže ho už opustili všichni. Celý svět na něj křičel, zabij se už kvůli nám. Ale proč by se měl zabíjet kvůli nim? Jídlo je příjemné, slunce pálí a zabít se, jak to člověk zařídí? Kuchyňským nožem, ohavně, se záplavou krve? Nebo začne vdechovat plyn z trubky? Byl příliš zesláblý, sotva dokázal zvednout ruku. Navíc, když nyní byl úplně sám, odsouzený, opuštěný, jako jsou ti, kdo se chystají na smrt, byl v tom jakýsi přepych, osamění naplněné vznešeností. Svoboda, kterou lidé se závazky nikdy nepoznají. Doktor samozřejmě zvítězil. Zvíře s rudými nozdrami zvítězilo. Ale ani doktor se nemohl dotknout téhle poslední relikvie bloudící na okraji světa. Tohoto vyvrhele, jenž upíral zrak na obydlené kraje a jako vyplavený utopený námořník ležel na pobřeží světa.
1: Svým pacientům dával Sir Bradshaw 3/4 hodiny. A pokud v téhle náročné vědě, která zachází... S čím vlastně? S nervovou soustavou, s lidským mozkem. Ztratí doktor schopnost zůstat nad věcí? Pak jako doktor selže. Musíme být zdraví. Zdraví je důležité. Takže když k vám přijde člověk a řekne, že je Kristus, což je běžný přelud, a že přináší poselství, což většinou přináší, a vyhrožuje, že se zabije, což často činí, musíte zůstat nad věcí. Nařídíte klid na lůžku, klid v samotě, ticho a odpočinek. Odpočinek bez přátel, bez knih, bez poselství. Půlroční klid. Až člověk, který sem přišel s váhou necelých 50 kilo, odchází a váží 75.
0: Woolfová zde satiricky spodobnila věhlasného lékaře Silase Weera Mitchella, neurologa a průkopníka elektrošokové terapie v psychiatrii. Spisovatelka ho dobře znala, sama se u něj léčila.
1: Schopnost... Božská schopnost zůstat nad věcí bohyně Syra Williama již získal, když chodil po nemocnicích, lovil lososy v Harley Street, splodil jednoho syna s Lady Bradshawovou, která sama chytala lososy a fotografovala tak, že byste skoro soudili, že to dělal profesionál. Zůstával-li nad věcí, prospíval Sir William nejen sobě, ale také Anglii. Zavíral její šílence, zakazoval porody, trestal zoufalství, těm, kdo nebyli duševně zdraví, znemožňoval, aby své názory šířili, až oni také sdíleli s ním jeho schopnost zůstat nad věcí. A pak nejenže si ho kolegové vážili, podřízení se ho obávali, ale přátelé a příbuzní jeho pacientů k němu cítili hlubokou vděčnost za to, že trval na svém, aby tihle proročtí Kristové a Kristusky, kteří předpovídali konec světa nebo příchod Boha, pili mléko na lůžku, jak jim Sir William nařídil. Sir William se svou 30letou zkušeností s takovými případy a svým neomylným instinktem rozlišit, tohle je šílenství, tohle rozum, vlastně se svou schopností zůstat nad věcí.
0: Virginie Woolfová bojovala s psychickými potížemi celý život. Marně. V její pozůstalosti byl objeven úvod k plánované autobiografii nazvaný Náčrt minulosti. Spisovatelka se v něm otevřeně zamýšlí nad tím, které události z dětství by mohly být spouštěčem jejich depresí.
1: Ve vstupní hale Talanského domu bylo malé zrcadlo. Vzpomínám si, že mělo poličku a na té ležela prachovka. Když jsem si stoupla na špičky, mohla jsem si prohlédnout obličej. Když mi bylo asi 6 nebo 7 let, pozorovala jsem svůj obličej v zrcadle pravidelně. Dělala jsem to však pouze tehdy, když jsem s jistotou věděla, že mě nikdo nevidí. Styděla jsem se. Zmocňoval se mě silný pocit viny. Ale proč? Napadá mě jeden zřejmý důvod. Mě a Vanessu by leckdo nazval divoškami. Hráli jsme kriket, poskakovali po skalách, hubovali nás, že si nedáváme pozor na oblečení a kvůli spoustě dalších věcí. Kdyby mě tedy někdo nachytal, jak se prohlížím v zrcadle, asi by to nesedělo k mé pověsti uličnice. Myslím si však, že můj pocit studu měl hlubší základ. Skoro mám sklon zavléct do povídání svého dědu, Sira Jamese, který si jednoho dne zapálil cigaretu, chutnala mu a taky odhodil a už nikdy další nevykouřil. Skoro mám pocit, že jsem zdědila špetku jeho puritánství, příznačného pro klebhemskou sektu. Nicméně mi pocit hanby při pohledu do zrcadla vydržel celý život, ještě dlouho po mém uličnickém období. Nemůžu si na veřejnosti napudrovat ani nos. Vše, co se týká šatů, jejich úprava, příchod v nových šatech do nějaké místnosti, mě stále děsí. Přinejmenším se stydím, jsem rozpačitá a nejsem ve své kůži. Kdybych tak mohla běžet jako Julian Morelová přes celou zahradu v nových šatech. Pomyslela jsem si před pár lety v Garsingtonu, když Julian rozbalila balíček, oblékla si nové šaty a hopsala stále dokola jako zajíc. V naší rodině ženství hrálo velmi důležitou roli. Všechny ženy naší rodiny byly známé svou krásou. Krásou mé matky, Stelinou krásou, což mi odjakživa dodávalo pocit hrdosti a radost. Kde se tedy vzal pocit studu? Nezdědila jsem náhodou trochu opačné sklony? Můj otec byl založením Spartán, asketik a puritán. Obrazy mu nic neříkali. Neměl hudební sluch ani smysl pro melodii slov. To mě navádí k myšlence, že má, řekla bych naše, kdybych si byla jistá i Vanessou, Tobym a Adrianem, ale jak málo vlastně člověk ví o svých sourozencích, že má vrozená láska ke kráse byla usměrněna tím, co jsem zdědila po svých předcích. Nezabránilo mi to však v silném a náhlém prožívání stavu extáze, vytržení bez jakéhokoliv studu nebo pocitu viny, pokud ale neměli nic společného s mým tělem. V pocitu studu, který jsem prožívala při pohledu do zrcadla, tedy vidím ještě něco. Musela jsem se stydět za své tělo, nebo jsem z něj měla strach. Další vzpomínka, odehrávající se též v hale, může pomoci osvětlit tyto pocity. Před jídelnou stál stolek, na který se pokládalo nádobí. Jednou, když jsem byla ještě velmi malá, mě Gerald Duckworth na tento stolek vyzvedl. A když jsem na něm seděla, začal mě osahávat. Pamatuju si dotek jeho ruky, která mi bloudila pod oblečením. Neustále se pohybovala níž a níž. Pamatuju si, jak jsem doufala, že toho nechá, a jak jsem stuhla, když se ruka dotkla mých intimních partií. Ale nepřestal s tím. Jeho ruka osahávala i mé choulostivé partie. Vzpomínám si, že jsem cítila odpor a nelíbilo se mi to. Jak nazvat tak hloupý a smíšený pocit? Musel být silný, protože si ho pamatuji. Tímto se pravděpodobně ukazuje, že pocit spojený s určitými částmi těla, kterých se nesmíme dotýkat, kterých nikomu nesmíme dovolit se dotýkat, je naprosto přirozený. To také dokazuje, že Virginie Stevenová se nenarodila 25. ledna 1882, ale před mnoha tisíci lety a poprvé se měla setkat s instinkty, které si v minulosti osvojili již tisíce jejich předkyň.
3: Zvedl se vítr. Vlny bubnovaly o břeh, jak orientální válečníci. Jak muži v turbanech s otrávenými krysy, když krouží zbraněmi ve vzduchu a postupují k pasoucím se stádům, k bělostným ovcím.
1: Když jsem sama, kolébám si umyvadlem. Jsem paní své lodní flotily. Avšak zde, kde kroutím střapci brokátového závěsu na okně své hostitelky, jsem rozbita na oddělené kusy. Už nejsem jedna. Co je to tedy za vědění, jež má Ginny při tanci? Co je to za jistotu, s níž se Susan klidně schýbne pod lampu a protahuje uchem jehly bílou bavlnku? Říkají ano, říkají ne, svírají pěsti a bouchají do stolu. Já však mám pochybnosti. Já se chvěji. Vidím, jak divoký trnovník na poušti střásá svůj stín. Teď tedy půjdu, jako bych viděla cíl, přes pokoj na balkón pod markízou. Vidím nebe, měkce opeřené náhlým bliskotem měsíce. Vidím též zábradlí u parku na náměstí a dva lidi bez tváří, vykloněné proti nebi jako sochy. Jest tedy svět, který odolává změně. Přešla jsem ten sál, švihající jazyky, jež mě řežou jako nože, nutí mě k zajíkání a nutí mě ke lži, a nacházím tváře zbavené rysů, oděné v kráse. Milenci se choulí pod platanem. Strážník stojí na nároží. Kdo si jde kolem? Jest tedy svět, který odolává změně. Já tu však stojím na špičkách na ostří ohně. Stále mne sežehává horký dech. Strachuji se otevíraných dveří a vyrážejícího tygra a nejsem dost soustředěna na to, abych vytvořila byť jen jednu větu. Cokoliv řeknu, je stále popíráno. Vždy, když se otevřou dveře, mne rozetne přeryv. Ještě mi není 21. Budu rozbita. Budu až do smrti terčem posměchu. Budu zmítána nahoru dolů vprostřed těchto mužů a žen s jejich záškuby ve tvářích, s jejich lhoucími jazyky jako kus korku na rozbouřeném moři. Vždy, když se otevřou dveře, jsem odmrštěna jak proužek řas. Jsem mořská pěna, co zaplavuje a plní bělobou nejzaší hrany skalisek. A jsem také dívka. Zde, v tomto pokoji. Slunce vyšlé nad obzor již nepolehávalo na zeleném lůžku, vrhajíc trhavý pohled skrz klenoty vod. Nýbrž obnažilo si tvář a zpříma přehlédlo vlny. Dopadaly s pravidelným žuchnutím. Dopadaly, jako když koňská kopita narážejí na drnitou zem. Růžicovitě se rozstřikovaly jak běsnící kopí a krysy nad hlavami jezdců. Zalily pláž ocelově modrou, démanty posázenou vodu. Vybíhali tam a zpátky s energií, s úlisností stroje, který zas a znovu žene svoji sílu sem a tam. Pak jsou tu básníci a myslitelé. Řekněme, že Septimus Warren Smith měl tuhle touhu a přišel k siru Williamu Bradshawovi, slavnému lékaři, ale podle ní potají zlovolnému, postrádajícímu sex či chtíč, nesmírně zdvořilému k ženám, ale schopnému nějaké nepopsatelné urážky. Byl schopen znásilnit vám duši. Jestli tedy ten mladík šel k němu a Sir William mu vnutil svou vůli, třeba si pak řekl, dokonce teď měla ten pocit. Život se stal nesnesitelným. Oni činí život nesnesitelným, takový muži. Pak je tu ten děs. Zrovna dnes ráno to pocítila. Ta zdrcující neschopnost, když vám ho rodiče dají do rukou. Tenhle život. Abyste ho pak žili do konce. Abyste s ním klidně chodili. V hloubi srdce pociťovala děsivý strach. I teď. Dost často, pokud nebyl na blízku Richard se svými Timesy, aby se přikrčila jako ptáče a postupně znovu ožila, vykřičela tu nezměrnou radost, přidávala polínko k polínku, jednu věc k druhé, by byla zahynula. Unikla tomu. Ale ten mladík se zabil.
0: Neunikla tomu. Vybrala si dobrovolnou smrt ve vodě jako Ofélie. Deprese dohnaly k smrti i Ernsta Hemingwaye. O jeho posledních měsících podal zprávu jeho přítel, novinář Aaron Edward Hochner, zvaný Hoch, v životopise Papá Hemingway. Vzpomíná, jak spisovatele navštívil 13. ledna 1961 na psychiatrické klinice, kde se Hemingway podrobil tehdy stále běžné léčbě elektrošoky. Hemingway je v nemocnici středem pozornosti a zdá se, že se mu daří mnohem lépe. Žertuje s ošetřovatelkami, které se rády starají o šarmantního pacienta. Přátelí se s lékaři, kteří se předhánějí v pozvání na oběd či na jiné akce. Hoch má z návštěvy dobrý pocit a navrhne příteli, aby si vyšli na procházku, k čemuž dostanou od lékařů bez problémů svolení.
4: Šli jsme směrem ze středu města a brzy jsme se ocitli na předměstí. Ti tvoji doktoři se zdají být milí chlapi, prohodil jsem. To soudíš podle toho, že mi svěřili pušku ke střílení do terče. Je to od nich moc hezké, že tě k sobě zvou. Jenže tihle šokoví doktoři vědí pendrek o spisovatelích a o věcech, jako jsou výčitky a lítost, a co to s člověkem udělá. Všichni psychiatři by měli chodit povinně do kurzů literární tvorby, aby se něco dozvěděli o spisovatelích. A s léčbou už skončili? Prosím tě, jaký to má smysl huntovat mi mozek a vygumovat mi paměť, která je můj kapitál, a tak mě vyřadit z provozu? Léčba byla nadmíru úspěšná, ale pacient umřel. Je to k zoufání, Hoči. Je to děs. Volal jsem místním úřadům, chtěl jsem se udat. Ale oni nevěděli, co se mi hází na krk.
0: Hemingway trpěl úzkostí, že bude křivě obviněn z poměru se svou dřívější sekretářkou. Přestože tvrdil, že s ní nic neměl, byl přesvědčen, že bude zatčen a souzen kvůli ohrožování mravní výchovy mládeže a vztahu s nezletilou dívkou. Celé to bylo výplodem jeho nemocné mysli. Dotyčná žena v době údajné aféry se spisovatelem ani nebyla nezletilá. Hemingway dle vzpomínek Hoche už nemohl dál čekat v nejistotě, kdy to, co neexistovalo, konečně praskne a všechno se na něj sesype. Proto se chtěl sám udat. Není asi třeba dodávat, že oslovení úředníci vůbec nevěděli, proč jim spisovatel volá a o čem mluví. Hemingway se však trápil dál, ale strach z provalení bludu byl jen malou částí jeho depresí.
4: Už nikdy nebude žádné jaro, Hoči. Jak pak by ne? Ručím ti za to. Ani podzim. Celé tělo se nějak uvolnilo. Šel si sednout na trosky pobořené kamenné zítky. Stál jsem před ním, jednu nohu na svaleném kameni. Měl jsem pocit, že to musím honem říct, ale počínal jsem si opatrně. Papa, proč se chceš zabít? Zaváhal jenom na okamžik, pak promluvil rozvážně, jako to mýval kdysi ve zvyku. Co myslíš, že se děje s člověkem, když mu bude za chvíli 62 a uvědomí si, že už nikdy nedokáže napsat ty knihy a povídky, co si sliboval? A že nedokáže ani ty ostatní věci, co si v lepších dobách sliboval. Ale jak můžeš takhle mluvit? Napsal si krásnou knihu o Paříži, tak krásnou, že lepší si ani nikdo nemůže přát. To není nic. To nejlepší z ní jsem napsal už předtím. A teď ji nedokážu dopsat. ale třeba už je dopsaná. A ty se...

0: Mnoho spisovatelů a spisovatelek ukončilo svůj život sebevraždou. Dějinami literatury se jako černá nit vine série osudů žen, básnířek, autorek, které psaly o svých depresích, o temnotě, v níž se utápěly, o léčbě, o způsobech smrti, z nichž si chtěli vybrat ten pro sebe nejvhodnější a nejjistější. Silveja Platová, Anne Sextonová, Ingeborg Bachmanová, Sarah Kainová. Všechny zemřely mladé. Nedočkali se vydání svého posledního díla, které bylo tím nejsilnějším, co napsali.
1: Psychóza ve 4:48. Prosím, neřešte do mě, abyste zjistili, jak jsem umřela. Já vám řeknu, jak jsem umřela. 100 lofepraminů, 45 zopiklonů, 25 temazepamů a 20 melerilů. Všechno, co jsem měla. Spolikala. Podřezala se. Oběsila. Hotovo.
0: Sarah Kainová brala antidepresiva, ale jen neochotně. Její literární agentka Mel Kainonová vzpomínala. Nenáviděla to. Říkala mi, že nechce brát prášky, protože otupují její vnímání světa, což je samozřejmě jejich účelem. Ale pro umělkyni je obzvlášť těžké, když se jí sníží práh citlivosti. Co má dělat? Brát prášky a zbavit se zoufalství? Ale zoufalství je taky zdrojem poznání, což podněcuje její porozumění světu a poskytuje jí materiál k tvorbě, ale zároveň to zoufalství chce překonat. Pořád se snažila v tom najít rovnováhu.
1: Když jsi úplně na dně, získáváš schopnost žít přítomností, protože nic jiného nemáš. Co uděláš, když cítíš, že je za tebou pravda? Spousta lidí si myslí, že deprese znamená prázdnotu, ale ve skutečnosti jsi tak plný, že všechno ostatní vytěsníš. Neexistuje víra bez pochybností. A co ti zbývá, když neexistuje láska bez nenávisti?

0: Vychází z toho tedy ne? Ne psychiatrii, ne léčbě, ne antidepresivům? Umělci musí být šílení? Naše loď bláznů, na níž se sešly největší osobnosti světové literatury, a to jsme jich ještě mnoho vynechali, doplouvá do přístavu současnosti. Sarah Kainová zemřela na konci 90. let 20. století. A jaké je poselství pro 21. století? Zahájili jsme plavbu úryvky z dějin šílenství od Michela Foucaulta, zakončíme ji paměťmi šílenství, jak zní podtitul knihy Viditelná temnota od Williama Styrona, autora nesmrtelné Sofiiny volby a mnoha dalších románů. Ve Viditelné temnotě popisuje, jak ve druhé polovině 80. let 20. století propadl depresím a myšlenkám na sebevraždu a jak se léčil. A především, jak se úspěšně vyléčil.
1: Vichřice, která mě v prosinci zahnala do nemocnice, začala jako obláček velikosti vinné sklenky v červnu předchozího roku. V tom obláčku, v tom krizovém úkazu, hrál roli alkohol, který jsem nadměrně požíval 40 let. Podobně jako mnoho jiných amerických spisovatelů, jejichž často osudná oddanost alkoholu je natolik legendární, že o ní existuje záplava knih a studií, i já jsem užíval alkohol jako magickou studnici fantazie a euforie, podporující imaginaci. Proč zatracovat nebo omlouvat tenhle konejšivý prostředek, tu pozoruhodnou sílu, která mému psaní ohromně pomohla? Ačkoliv jsem pod vlivem alkoholu v životě nenapsal ani řádku, užíval jsem ho, často ve spojení s hudbou, jako prostředek umožňující mé mysli spřádat vize, které neupravený, střízlivý mozek nedokázal počít. Alkohol byl neocenitelným druhem mého intelektu a navíc přítelem, jehož péči jsem denně vyhledával. Dnes vidím, že jsem ho vyhledával také jak prostředek na potlačení úzkosti a vzrůstající hrůzy, kterou jsem tak dlouho skrýval někde v temných kopkách svého ducha. Potíž byla v tom, že na počátku léta, o němž mluvím, jsem byl zaskočen. Přišlo to náhle, téměř přes noc. Nemohl jsem pít. Jakoby se moje tělo i duch vzbouřili a domluvili se, že budou odmítat denní lázeň pro povzbuzení nálady, kterou tak dlouho vítali a, kdo ví, možná i potřebovali. Podobný odpor vůči alkoholismu zaznamenala ve starším věku řada pravidelných pijanů. Domnívám se, že tahle moje krize měla alespoň částečně metabolický podtext. Vzbouřila se játra voláním dost, dost. Ať tomu bylo jakkoliv, zjistil jsem, že po sebe nepatrnějším množství alkoholu, jediném doušku vína, se mi zvedá žaludek. Jsem zoufale zmatený, někam se propadám a nakonec pociťuji naprostý hnus. Nemůže být pochyb o tom, že deprese se nade mnou vznášela celá léta a jen vyčkávala, kdy střemhlav zaútočí. V prvním stádiu černé depresivní bouře jsou varovné příznaky choroby jako blýskání na časy. Sotva si jich všimnete. Stalo se to během mimořádně krásného léta na ostrově Martha's Vineyard, kde od 60. let trávím převážnou část roku. Najednou mi půvaby tohoto ostrova začaly být lhostejné. Pocítil jsem jakousi otupělost, zesláblost a křehkost. Jakoby moje tělo bylo křehké, reagovalo přecitlivě, bylo nemotorné a rozklížené. Postrádalo normální koordinaci. Krátce na to jsem se zmítal v okovech neodbytné hypochondrie. Na mé tělesné schránce se nezdál v pořádku jediný chlup. Všude mě bolelo, všude mi cukalo. Tu nárazově, jindy zdánlivě pořád. Všechno se zdálo být předzvěstí nejrůznějších strašných neduhů. Snadno můžeme odvodit, že tento stav je součástí obraného systému psychy. Mysl si není ochotná připustit narůstání vlastního úpadku. Oznámí proto svému trvale přítomnému podvědomí, že se rozpadá tělo, které své poruchy může odstranit, nikoli vzácná a nenahraditelná mysl. Působení všech těchto faktorů mě značně zneklidňovalo. Zvyšovalo úzkost, která mě téměř neopouštěla, a podporovalo další podivné způsoby chování. Popudlivou bezohlednost, která mě nutila neustále těkat způsobem, nad nímž mé rodině a přátelům zůstával rozum stát. Jednou koncem léta při letu do New Yorku jsem do sebe neodpovědně hodil whisky se sodou, první alkohol po mnoha měsíční abstinenci. Vzbudilo to ve mně pocit tak hrozného onemocnění zažívacího traktu, že jsem hned následující den běžel na Manhattanu k jakémusi internistovi. Ten okamžitě zahájil mnoho všelijakých vyšetření. Za normálních okolností bych se uklidnil. Ba dokonce zaradoval, kdyby mi lékař po třech týdnech nákladného vyšetřování nejmodernější technikou oznámil, že jsem v naprostém pořádku. Já jsem vlastně pár dní šťastný byl. Ale jen do chvíle, než se znovu rozjel denní rytmus nahlodávání mého duševního rozpoložení. Úzkost, těkání, bezdůvodné obavy. V pozdních odpoledních hodinách, kdy jsem byl léta zvyklý pracovat, jsem se vůbec nedokázal soustředit. A samo mé psaní, čím dál tím obtížnější a namáhavější, ztrácelo dech, až ustalo docela. Dostavily se děsivé, dotěrné záchvaty úzkosti. Jednoho slunečního dne jsem byl se psem na procházce v lese a vysoko nad listnatými korunami stromů jsem zaslechl křik hejna kanadských hus. Za normálních okolností by mi ten pohled a zvuk pozvedl náladu. Tentokrát mě let ptáků přikoval na místo strachy. Trčel jsem tam jako trosečník, bezradný. Třásl se po celém těle a poprvé jsem si plně uvědomil, že nejde jen o potíže plynoucí z náhlé abstinence, ale o vážnou nemoc, jejíž jméno jsem si konečně dokázal přiznat. Po celou cestu domů mi v hlavě trčel Baudelaireův verš, který se vyloupl od někud z dávné minulosti a už řadu dní dorážel na mé podvědomí. Ucítil jsem závan křídel šílenství. Celkem pochopitelný požadavek moderní doby otupovat ostré hrany zděděných neduhů nás vede i k zavržení všech drsných staromódních výrazů, jako jsou blázinec, cvokhaus, pomatenost, melancholie, blázen, šílenství. Přitom není nejmenší pochyby o tom, že deprese ve své nejhorší formě šílenstvím je. Je to šílenství v důsledku vady biochemického procesu v mozku. Jsem přesvědčen, že do nemocnice jsem měl jít mnohem dřív. Byla totiž mojí spásou a ač je to paradoxní, v té strohé budově se zamčenými a zamřížovanými dveřmi a pustými zelenými chodbami jsem našel vnitřní klid, utišení bouře v mozku, které jsem nedokázal nalézt ve svém tichém venkovském domě. Částečně je to důsledek bezpečné izolace, vstupu do jiného světa, kde nutkání zvednout nůž a vrazit ho do vlastní hrudi ztroskotává na nově učiněném poznání, srozumitelném i pro depresí zamlžený mozek, že nůž, kterým se člověk snaží ukrojit nepoživatelný švýcarský řízek, je z pružné plastické hmoty. Nemocnice však také způsobí lehký a celkem příjemný šok náhlé stabilizace. Člověk se přenese z důvěrně známého prostředí domova, kde všechno vyvolává úzkost a konfliktní situace, do spořádané a prospěšné vazby, v níž jeho jedinou povinností je snaha uzdravit se. Mými skutečnými léčiteli bylo ústraní a čas. Nemocnice byla zastávkou na cestě. Očistcem. Při přijetí byl můj depresivní stav tak špatný, že podle názoru některých lékařů jsem byl zralý na léčbu elektrickými šoky. V mnoha případech je to prostředek účinný. Celá procedura se v poslední době výrazně zdokonalila a vrátila se do praxe bezúhonná, zbavená nádechu středověkého šarlatánství, jak se na ní dříve pohlíželo. Nicméně i tak je to záležitost drastická, které se každý raději vyhne. I mně se to povedlo, protože i můj stav se začal zlepšovat, sice pomalu, ale vytrvale. Překvapeně jsem zjistil, že pár dní po přijetí mé fantazírování o sebevraždě téměř přešlo. I to je důkaz, jak konejšivý vliv může mít nemocniční prostředí, které bezprostředně zapůsobí jako svatyně, v níž může duše opět nalézt svůj klid. Ke konci jednoho z raných filmů Ingmara Bergmana Jako v zrcadle má mladá žena zřejmě v záchvatu těžké psychotické deprese děsivou halucinaci. Očekává, že v nadzemském a spásonosném osvícení zahlédne Boha. A místo toho uvidí roztřesený obrys nestvůrného pavouka, který se jí pokouší znásilnit. Je to okamžik hrůzy a drsné pravdy. Avšak i z této Bergmanovy vize, on sám depresemi strašlivě trpěl, se dá vycítit, že ani jeho dokonalé umělecké mistrovství nestačí na pravdivost stvárnění děsivých fantasmagorií depresí přehlušené mysli. Od dob starověku, v mučivém nářku Joba, v partech chóru u Sofokla a Aischyla, kronikáři lidského ducha zápasí se slovy, aby mohli odpovídajícím způsobem vyjádřit pustošivé účinky melancholie. Téma deprese se táhne literaturou a uměním jako nezničitelná nit strastí. Od monologu Hamleta k veršům Emily Dickinsové a Gerarda Manleyho Hopkinse, od Johna Donna k Hawthornovi, Dostojevskému a Poeovi, Camusovi, Conradovi a Virginii Woolfové. Na četných rytinách Albrechta Dürera je drásavě zachycena jeho vlastní melancholie. Maniacky roztočené hvězdy Van Gogha jsou předzvěstí umělcova šílenství a vyhasínání jeho ducha. Utrpením je poznamenána hudba Beethovenova, Schumannova a Mahlerova a utrpení prostupuje i pochmurnější kantáty Bachovy. Obšírná metafora, nejvěrněji zachycující tato nezměrná muka, však pochází od Danta. A jeho důvěrně známé verše dodnes poutají naši představivost tušením nepoznatelného těžkého zápasu. Kde v půli život náš je se svou poutí, procházet musel jsem tak temným lesem, že pravý směr jsem nemohl uhodnouti. Tahle slova byla už mnohokrát citována k vyvolání představy o ničivém působení melancholie, a jejich chmurná předtucha nejednou zastínila poslední verše nejznámější části Dantovy básně, které evokují naději. Kdyby deprese neměla konce, pak by sebevražda skutečně byla jediným lékem. Deprese však lidského ducha nerozdrtí. To je pravda bez příměsi falše nebo klamné naděje. Všichni muži i ženy, kteří se z téhle choroby dostali a jejich bezpočet, mohou dosvědčit patrně jedinou spásonosnou přednost deprese. Je přemožitelná. Pro ty, kteří pobývali v temném lese deprese a vědí, jak nevysvětlitelné utrpení působí, není návrat z té bezedné propasti nepodobný stoupání velkého básníka s námahou se plahočícího výš a výš z černých hlubin pekla a konečně se vynořivšího do čehosi, co viděl jako zářivý svět. Stejně tak každému, komu se navrátí zdraví, se téměř vždycky navrátí klid a radost, což je snad dostatečným odškodněním za to, že dokázal vzdorovat nepředstavitelnému zoufalství. Tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy.

0: Do dějin šílenství, šílenců a bláznů v literatuře jsme nahlédli společně s autorkou večeru na téma Evou Šulcovou. Literární ukázky četli Vladimír Krátký, Jana Čtvrtecká, Barbora Goldmanová, Jiří Valůšek, Petr Kubes a Štěpánka Romová. Pořad vznikl v roce 2021 v režii Lukáše Kopeckého. Jak se v české společnosti od středověku po 20. století proměnil pohled na dětství? Jaké cíle sleduje literatura pro děti a co o dětství vypovídá současné výtvarné umění? Tak to je téma příštího večera ve středu po 20. hodině. Je dětství dobou radosti nebo časem plným trápení a traumat? Večer na téma dětství pohledem historiků a umělců sice nezahrne všechno, co se v průběhu věku s dětstvím pojí, ani když se omezí na země koruny české jako dětství věnovaný díl velkých dějin, ale pokusí se připomenout skutečnosti, které jsou zasuté časem, odbourat některá klišé a připomenout, že s dětstvím není společnost definitivně vypořádána nikdy, že nic, ani blahobyt, ani pokročilé školství, ani tradiční rodina sami o sobě zárukou šťastného dětství být nedokážou. Můžeme ale připomenout, že nad dětmi se nejlepší hlavy všech generací zamýšlí nejen jako nad pokračováním rodu a dědici majetků i hříchů, ale i jako nad jedinečnými bytostmi s vlastní vůlí a kreativitou. Tak to je téma pro příští středeční večer. Poslouchat můžete za týden po 20. hodině. Teď se budeme věnovat v Radia Ateliéru dalšímu dílu ze série pořadu Sonická podhoubí, ve které společně s pedagogy a studenty různých uměleckých škol a oborů prozkoumáváme tvorbu v oblasti akustiky umění ve výběru a ukázkách semestrálních projektů a kompozic.
1: Radio Ateliér.
2: U třetího dílu cyklu Radio Ateliérů s názvem Sonická podhoubí věnovaných akademickému prostředí ve vztahu k akustickým uměním vás vítá Ladislav Železný. Jak zní různé vzdělávací instituce, kde vznikají hudební a akustické projekty, zvukové instalace nebo experimentální textové zvukové kompozice? To jsme slyšeli ve dvou předešlých pořadech, kdy Jan Trojan představil aktuální tvorbu studentů katedry skladby pražské AMU. A dále pak to byl průřez prací ze zvukového studia na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně s Jiřím Suchánkem. Dnes se podíváme na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A především na ty projekty, které vznikly nebo vznikaly v ateliérech Přírodní materiály a Time-based media. A na úvod ještě takové malé doporučení k poslechu toho dnešního pořadu. Pokud máte po ruce sluchátka, neváhejte je použít, poslouchat ho s nimi. A to hned kvůli první ukázce, která v dnešním pořadu zazní. Bude to nahrávka, která představí, jak skutečně Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem zní. Bude to binaurální zvuková procházka budovou školy během zimní sklizně 2019 a 2020. Sklizeň je výraz, kterým se na fakultě označují výstavy klauzurních prací. Autorem zvukové procházky a zároveň zvukové instalace vytvořené pro prostory školy je dnes již absolvent ateliéru Time-based media Martin Marek. Jeho multikanálová instalace spočívá v rozmístění reproduktorů do rozmanitého prostředí fakulty, nebo tedy umělecké školy. Je to 7 zvukových intervencí, 7 ozvučených míst, kde se prolínají rozdílné akustické situace s čtenými citacemi myšlenek o vnímání světa francouzského filozofa Maurice Merleau-Pontyho. Martin Marek staví posluchače do dvojí role. Na jedné straně je to role aktivního naslouchání světu, který se objevuje v okolním zvuku míst, a na straně druhé je to role posluchače filozofických přednášek, které objasňují zákonitosti světa vnímání. Významy slov se v nahrávce ztrácejí v záplavě ruchu nebo se rozmazávají v akustice místností a soustředěný poslech je díky konceptu procházky neustále jakoby narušován různými perspektivami vnímání.
3: Svět vnímaný a svět vědomý. Svět vnímání, neboli svět, který nám odhalují naše smysly a běžný život, se nám na první pohled zdá být nejznámější, neboť pro přístup k němu nepotřebujeme žádné nástroje ani výpočty. A protože k tomu, abychom k němu pronikli, nám zdánlivě stačí mít oči otevřené a prostě žít. To je ovšem jen kromě zdání. Chtěl bych v těchto hovorech ukázat, že je nám do značné míry neznámý, pokud se trváváme v praktické či utilitární postoji, že bylo zapotřebí mnoho času, úsilí a kultury, aby hledali, a že právě zásluhou umění a moderního myšlení je nám dovoleno znovu objevit tento svět, v němž žijeme, ale na nějž máme stále sklon zapomínat. Toto platí obzvláště ve Francii, je příznačným rysem nejen francouzských filozofů, ale i toho, čemu se po něm utváří, říká francouzský duch, že by snad vědět a vědeckým poznatkům takovou hodnotu, že by tedy živý náš nás ušel zprávě svobodu zprávě.
4: Yeah.

0: Nyní se setkává, spatřuje sebe, své rodiče a konflikty,
1: do nich se s nimi pouští.
2: Kůň ve snech malého Honze dokonce získává zlou moc, když je podobně nespochybnitelná, jako moc posvátných zvířat v pílochu.
0: Bachelard v práci o Lantoje Montovi poznamenává, že na 247 stranách z pěvných Marlborových najdeme 185 pojmenování zvířat. I básník, jako Claudel, který by jakožto křesťan mohl mít sklon podceňovat vše, co není lidského původu, se nechává inspirovat knihu Job a vyzývá, abychom se ptali zvířat. Píše, existuje japonská retina, na níž je slon obklopený slepcem. Ti mají zřejmě být jakousi komisí, která má prošetřit tohoto obřího narušitele našich lidských záležitostí. První objímá sloní nohu a praví, je to strom. To je pravda, říká druhý, který objevil uši. Tady jsou listy. Kde pan, říká třetí, který se rukou opírá o sloní bok. Je to zeď. Je to pro vás, vykřikuje čtvrtý, který se chopil od sasu. Je to trubka, opáčí pátí, který drží chobot. A Kódel pokračuje. Stejně dlouhý s naší matkou, s otrojským kvěřičkou, která má mohutnost způsobit dobráckou povahu tohoto posvátného zvířete. Nemluvě o bojici zbraní, z čisté slonoviny, ježiční slony. Jedinou, jak skončili všichni zrovna, když přitejkají přímo zrážet. Chobotem je vlastná. Bohatějí místo.

Převážně ze sebereflexe. Mám tím na mysli, že například filozof jako Descartes při hledání toho, co je vlastně člověk, podroboval kritickému zkoumání své vlastní ideje, jako například ideu ducha a těla. Tyto ideje očistil a zbavil je veškeré temnosti a nejasnosti. Zatímco většina lidí si pod pojmem duch představovat, co si jako velmi jinou hmotu, jako dým či závan větru. Podobně jako primitivní nálevy, Descartes si pak ukázal, že duch není ničím takovým, takže je zcela jiné povahy. Neboť i dým či závan jsou svým způsobem věci, byť velmi jemné, zatímco duch nesídlí v prostoru, kde by zaujímal nějakou rozlohu, jako ostatní věci. Ale naopak zcela sobě soustředěný, nedělitelný a posledný nejvyšší mění, než soucnem, když přichází k sobě, nezvratí se před dělá, poznává sebe sama.

0: ze Štěpána, to se tam, tak jsme se všechno tam dolů spolu a tady jsem všechno dala, že mi jde a
1: tak takhle nějak zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V ukázce jsme slyšeli záznam multidimenzionální zvukové instalace s názvem Svět vnímání. Jejímž autorem je jeden z absolventů ateliéru Time-based Media Martin Marek, který záznam své instalace provedl formou zvukové procházky po budově školy během výstavy klauzurních prací v zimním semestru 2019-2020. Martin Marek ještě společně s Ivou Poláneckou, také absolventkou Time-based Media na Fakultě umění a designu, vytvořili v roce 2020 zvukovou kompozici Mručení země. Tu jsme premiérovali ve stejném roce v rámci premiérové řady Premedice radioateliéru. Kompozici Mručení země můžete najít k poslechu na vltavském webu nebo na portále Můj rozhlas pod programovou záložkou Radioakustika. Na řadě je teď ukázka práce, tentokrát z ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. A bude to záznam zvukové instalace Ozvěny technologií Matěje Plachého. Jak možná vyplývá z názvu ateliéru, jde o obor, ve kterém umělci pracují s přírodními materiály. Nicméně jde zároveň i o zkoumání technologií, nejen těch tradičních, ale i těch novodobých, řekněme digitálních nebo multimediálních. Vše se ale odvíjí od materiálu jako média. Výsledkem pak mohou být objekty, sochy, interaktivní instalace, experimentální design nebo třeba právě zvuková instalace, jako například v případě Ozvěn technologií Matěje Plachého, který ke své práci uvádí. Instalace se stává z projekční plochy, tvořené fotovoltaickými články, na kterou je promítán experimentální film Oscara Fischingera. Obraz se zde však ztrácí. Do popředí vystupuje světlo, jenž svým dopadem na toto fotovoltaické plátno vytváří elektrický signál. Ten je následně transformován do média zvuku a tím zpřítomněn v prostoru. Instalace prostřednictvím použitých technologií předkládá zvuk i světlo v jejich čisté formě a zachycuje vzájemný a proměnlivý dialog.

Tak to byl záznam zvukové instalace ozvěny technologií Matěje Plachého z roku 2022. Autor je absolvent bakalářského studijního programu v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Nyní přichází na řadu ukázka z tvorby v Čechách žijícího skladatele, zvukového umělce a kytaristy hongkongského původu Barry Wana. Barry mimo jiné studoval na Janáčkově akademie muzických umění v Brně obor skladba, multimediální kompozice a hra na kytaru. V roce 2020 absolvoval London College of Music v oboru hudební kompozice a získal také magisterský titul v oboru skladba na Akademii muzických umění v Praze se specializací na elektroakustickou hudbu. Aktuálně je doktorandem na Fakultě umění a designu pod vedením Daniela Hanzlíka, který je mimo jiné také jeden z vedoucích ateliérů Time Based Media. Pustíme si jeho novou skladbu pro pás a trubku s názvem Avicii na Raka.

Avicii Naraka je skladba v Čechách žijícího skladatele hongkongského původu Barry Wana. Aktuálně doktoranda na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Barry ke skladbě, kterou jsme právě slyšeli, uvádí. V buddhismu je Avicii označení pro nejnižší úroveň říše Naraka, neboli pekla. Je to sféra největšího utrpení, do níž se mohou znovu narodit mrtví, kteří se dopustili těžkých provinění. Říká se, že je to krychle o délce strany 20 000 jodžánů, což je asi 300 000 kilometrů. A tak rychle je pohřbená hluboko pod božskou neviditelnou zemí. Avicii se do češtiny často překládá jako nekonečno nebo nepřetržito, což odkazuje na utrpení bez žádného oddechu, ačkoliv se věří, že je vše nakonec pomine. No, jak aktuální pro poslední léta. A pomalu se přesouváme do druhé poloviny dnešního radioateliéru a s ním opět do ateliéru Time-based Media na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Pustíme si práci s názvem On the Frozen Lake. Jedná se o záznam zvukové performance Jindřicha Jandečka, reagujícího na vizuální dílo Lava and Moss, Láva a mech, stejny Vasulky, což je dvoukanálová videoinstalace vycházející z analogových záběrů islandské nebo specifické islandské krajiny, rodné země vizuální umělkyně a houslistky stejny Vasulkové, celoživotní partnerky významného umělce Woodyho Vasulky. Podle autorského textu Jindřicha Jandečka zahrnuje kompozice On the Frozen Lake metaforickou, ale osobně uskutečněnou cestu přes zamrzlé jezero se všemi možnými významovými aspekty, jako například balancování na tenkém ledě a tak podobně. Jde o performativní vytváření zvuku, záznam skutečnosti společně s dalšími, řekněme, hudebnějšími zásahy.

Tak to byla ukázka kompozice performativně vytvářeného zvukového materiálu s názvem On the Frozen Lake Jindřicha Jandečka, studenta ateliéru Time Based Media na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. A úplně nakonec dnešního radioateliéru se dostáváme k tvorbě poměrně výrazné autorky, hudebnice, zvukové umělkyně a také kurátorky běloruského původu Poliny Chacienka. Aktuálně dokončující magisterské studium v dnes již tolikrát zmíněném ateliéru Time Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její práci jsem v radioateliéru už měl v minulosti možnost uvést. Šlo o premiéru její skladby Hyperlistening z roku 2021, zabývající se zněním městské krajiny z jaksi obrácené perspektivy skrz neslyšitelné frekvence elektromagnetického vlnění, které nás obklopuje nejen v blízkosti semaforů, automatů na lístky nebo třeba bankomatů, ale také při jízdě vlakem, tramvají a tak dále. Zkrátka de facto všude ve městě, které je protkáno elektrickou sítí a sítí vysílačů a přijímačů elektromagnetického signálu. Skladbu Hyperlistening můžete najít a poslechnout na vltavském webu nebo na portále Můj rozhlas pod programovou záložkou Radioakustika. Dnes si ale představíme její, řekněme, hudebně zaměřený soulový projekt Mudaky. V roce 2020 vydala na německém labelu X-In kazetu Heterogeneous Times, obsahující tři skladby založené na autorských nahrávkách kladívkového cymbálu a elektromagnetického záření z různých zdrojů. Na závěr dnešního radioateliéru jsem vybral z této kazety Poliny Chacienka aka Mudaky track s názvem Stream of Consciousness neboli Proud vědomí. Příjemný poslech a pěkný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný.

0: V radioateliéru dozněla skladba Stream of Consciousness z alba Heterogeneous Time solového projektu Mudaki. Za nímž stojí výrazná autorka, zvuková umělkyně a kurátorka Polina Kacienka. V roce 2022 připravil tento radioateliér Ladislav Železný. Za týden v repríze tohoto pořadu z roku 2018 představí Petr Verba s Ladislavem Železným dvojvinyl pražského improvizačního orchestru s jeho čtyřmi nahrávkami, které v roce 2017 natočil Český rozhlas v karlínském studiu A.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
1: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
1: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: A v ní vám dnes předkládáme už osmou část četby z románu Ohledání sebe sama na pozadí uměleckého a filozofického kvasu počátku moderního věku. Mluvíme o knize Jolanty Trojak-Svatava, kterou nám čte Tereza Hofová v režii Jakuba Doubravy.

Karel Boromej Mádl si byl v normálním stavu vědom, že v posledních týdnech nevědomně za to houževnatě páchá profesní sebevraždu, ale nastalá situace mu nešla na rozum. Jak má před kolegy zdůvodnit svou náhlou konverzi vkusu od národního heroismu k malování čaker? Poté, co mu odborníci na nervovou soustavu potvrdili, že je naprosto zdravý, oddálil návštěvu psychiatra a rozhodl se být poprvé v životě moderní. Upnul se, ostatně jako mnoho vynikajících mozků jeho současníků, k populární psychoanalýze. Doktoru Bémovi se při četních sezeních sice podařilo rozkrýt problém jeho rokokových fantazií, ale ať se snažil sebe víc, Adámka v kritikově podvědomí nenašel. Mádlovi tedy nezbylo, než se dál řítit do záhuby. Společenský sešup si alespoň zpříjemňoval pitím a šantány. Nalákán příslibem beznohých tanečnic a vousatých žen a vyzbrojen lahvinkou limončela, nyní usedá do první řady v bezkonkurenčně nejlepším pražském vaudevillu. Jen o pár metrů dál se chumlem senzace chtivých diváků prodírají i pražští okultisté. Něčeho podobného se účastním poprvé v životě, sděloval svým druhům vzrušeně Adámek a dychtivě se přitom rozlížel po zšeřelém sále. Varuji vás, kolego. V zájmu parapsychologie budeme muset přetrpět všechny ty mořské pany, druhořadé kouzelníky a další šarlatány, tlumil jeho nadšení baron. Jen tak stihli začátek. Sotva dosedli na svá sedadla, sál potemněl a na pódium vtančili liliputi ve třpitivých pelerínách. Bombardy obrátil oči v sloup a zavrtal se hluboko do své polstrované židle. To budou nejdelší 2 hodiny v mém životě. Posteskl si utrápeně. Když se opona konečně zvedla, publikum uzřelo hlavní hvězdu dnešního programu, eskamotéra Gopala Krišnu, strnule sedícího na ostrých hrotech fakírského lůžka. Na hlavě měl oranžový turban, skrz prameny řídkých vousů sahajících k pupku prosvítalo hrozivě hubené tělo. Za pasem krátkých pumpek měl zastrčenou dýku, na paži ocelový náramek, ve kterém vzrušený Eckstein správně rozpoznal symbol boží jednoty. Při pohledu na jeviště si asketický teozof připadal jako mlsné dítě v cukrárně. Tolik flagelantských propriet. Kéž by je mohl všechny na vlastní kůži vyzkoušet. Je to sik, vzrušeně šťouchl do barona. Ten jej ale nevnímal. Paralyzovaný náhlým atakem ofidiofobie nespouštěl oči z mohutného brejlovce, jenž se vábený fakírovou fujarou líně soukal z proutěného košíku. Malíř sedící vedle zkušeným okem umělce zhodnotil, že je v duchu askeze čeká chudá podívaná. Krutá show se zjevně obejde bez bohaté výpravy i vilných asistentek. Za to minimalistická scénografie dávala vyniknout úctyhodné přehlídce mučících nástrojů. Kromě nich se na pódiu nacházely jen 2 zapálené louče a indovo zubožené tělo. Dal se tedy raději do pročítání programu, hledaje čísla, jimiž by si následně spravil chuť. A v duchu se modlil, aby při indově produkci netekla krev. Gopal Krišna přestal trýznit zvíře i publikum svými hudebními schopnostmi. Had s posledním tónem píšťaly stuhl v pozoru rovný jako pravítko a fakír o jeho šupinatou kůži típl cigaretu. Perfektní, zajásal Eckstein a s ním i aplaudující publikum. Ind se zdrženlivě uklonil s rukama na prsou a po krátkém dechovém cvičení přistoupil k dalšímu číslu. V hypnotizujícím tempu začal navlékat varahánky své kůže na dlouhé ocelové jehlice, dokud na jeho hubeném těle téměř neexistovalo místo, které by si ještě nepropíchl. Mučivá show byla zjevně větším utrpením pro diváky než pro samotného protagonistu, jenž po dobu své produkce zůstával naprosto netečný k jakémukoliv počitku. Bolest i potlesk přijímal se stejnou lhostejností, zatímco publikum ve varieté šílelo. Za to Adámek při pohledu na jeho odpudivou exhibici čím dál více modral v obličeji. Začal tak nechtěně připomínat boha Krišnu, po němž Gopal zdědil své jméno.
Baron byl vystoupením rovněž znechucený, ovšem z jiného důvodu. Vše probíhalo, jak predikoval. Žárlivě přitom pozoroval Ecksteina, který tomuto primitivovi doslova zobal z ruky. Dokonce si tu a tam dělal poznámky, snad aby si nabitou inspirací okořenil domácí praxi. Neskutečné, ulevil si baron nahlas a nabídl svému sousedovi sušenku. Tento jogín se nerozpakuje na veřejnosti demonstrovat těžko nabité magické schopnosti a ještě za to inkasuje nemalé peníze, jako cvičená opice. Kritizoval jej polohlasem, dávaje si dobrý pozor, aby se jeho slova ke kolegovi donesla. Ecksteina ale stejně jako fakír přebýval v extatickém tranzu. Otráveně se tedy zaměřil na malíře, jenž valnou část spektáklu trávil s přivřenýma očima a v duchu se křečovitě držel představy mořské pany, jejíž nady se derou skádě po okraji naplněné vodou. Nemůžu uvěřit, že se účastníme takto pokleslé show, proklínal bombardy nahlas Ecksteinův nápad a hledal po kapsách tabatěrku, kterou si před odchodem do varieté prozřetelně naplnil kokainem. Když ji konečně našel, několikrát si slastně šňupl a totéž doporučil už téměř fialovému malíři. Ten si ale ve svém stavu na drogu netroufl. Vypadá jako připálené ražniči, kývl baron směrem k performerovi a dal se do hýkavého smíchu. Několik divaček se po něm nepřátelsky ohlédlo. To jej zjevně povzbudilo. Dámy, na autogram rovnou zapomeňte. Vždyť se ani neumí podepsat, je to primitiv, utrousil jejich směrem. Spokojený se svým ostrovtipem se pohodlně rozvalil na sedačce. To už ale konferenciér s patřičnou pompou ohlašoval číslo zvané rope trick, čili trik s provazem, kterým mělo fakírovo představení gradovat. Výstup, při němž se tajil dech, nechyběl v portfoliu žádného světa znalého fakíra. Gopal Krishna se nyní ze všech sil koncentroval, aby na scéně pražského varieté zopakoval jeden ze stěžejních budhových divů. To byla pro barona poslední kapka, jež ho doslova nadzvedla z varietní židle. Jeho mocný bariton náhle protěl napjaté ticho. Jak se opovažujete? Mezi diváky to zašumělo. Sedněte si. Sykl na něj zděšeně Ecksteina a několikrát jej důrazně zatahal za rukáv. Fakír ale nevypadl z role. Zatímco deklamoval nesrozumitelná zaklínadla, vyhodil do vzduchu srolovaný provaz, jenž oproti očekávání nespadl zpátky na zem, nýbrž zůstal trčet ve vzduchu, jako ještě před chvílí zhypnotizovaný had. Publikum bylo jeho. Hleslo jako jeden muž. Netečné k excesu nespokojeného diváka, jenž se po krátké šarvátce s Ecksteinem opět posadil. Svého boje se však nevzdal. Jen se ho rozhodl vést v sedě. Vidíte to, co já? Drcl loktem do mrákotného Adámka. Ten pseudomystik si dovolil snížit Budhův prožitek na úroveň pouťové atrakce. Jak to myslíte? Nechápal malíř, obávaje se toho, co přijde. Baron si urovnal dva kopečky narkotika na hřbetu ruky a s potěšením, že si pro sebe urval alespoň jednoho posluchače, se pustil do svého výkladu. To máte tak, příteli. Buddha poté, co dosáhl nirvány, pochopil, že ještě nemá vyhráno. Cestou do rodné vesnice si lámal hlavu s tím, jak obyčejným smrtelníkům vysvětlí slovy tak těžce uchopitelný stav, jakým je osvícení. Nakonec si uvědomil, že mu nezbývá, než jej demonstrovat pomocí praktického zázraku. Před nedůvěřivými sousedy se proto samovolně vznesl do oblak a když se jim ztratil z dohledu, rozřezal svoje tělo na kusy a tyto děsivé solitéry pak hodil na zem, kde se opět spojili dohromady. O tom, zda je rovný Bohu či nikoli, už nebylo třeba diskutovat. Vysvětloval Adámkovi zaujatě, co jej na fakírově vystoupení tolik popudilo. Krishna mezitím přistoupil k lanu a skutečně po něm začal šplhat. Nač ten provaz? Křikl na něj baron posměšně. Buddha přece žádný neměl. No tak, do toho. Investoval jsem do vás nemalé peníze. Na co čekáte? Tak sakra,
levitujte! Hulákal na celé kolo, zatímco jej Eckstein nervózně tišil. Disciplinovaný Ind byl ale profesionál každým coulem. Zvyklý na neformální varietní atmosféru, dál nevzrušeně šplhal vzhůru. Všichni víme, že svatí muži létají, pokračoval baron sveřepě, zatímco jeho hlas znatelně sílil. Ovšem neplachtí vzduchem jen tak na zdařbu nebo pro boha pusté potěšení. Cílovou destinací všech svatých aviatiků, budhů nevýjímaje, je bájná severní země, védská obdoba křesťanského ráje, pokročilejšími mystiky, mezi něž neskromně počítám i sebe, vnímaná abstraktně, jako rizí mentální stav. Na chvilku se vlivem kokainu ve svých myšlenkových pochodech ztratil, ale za chvilku se vynořil s překvapivou konotací. Všimněte si, jak se ono vzlétnutí liší od slova na nebevzetí. Vnímáte tu křesťanskou pasivitu? Máme létající rabíny? Létající jogíny? Odmlčel se a snažil se rozpomenout na nějakého létajícího katolíka. Zatímco roztržitě přemýšlel, ze světelné rampy na pódium skutečně popadaly fakírovy údy. Přesněji řečeno, jejich nepříliš zdařilé makety. Publikum, jež podlehlo kolektivnímu transu, ale i tak šílelo. Adámkovi se znatelně ulevilo. Je to jen pokleslá show. Je to jen pokleslá show, opakoval si v duchu baronovu větu. Celá ta metafora, vedl si dál svou bombardy, souvisí s osvobozenou duší. Tělesnou schránku si máme představit jako neboštíka a svou mysl jako vzteklou bohyni, která korpus cupuje. Komedianti jeho typu, kývl opovržlivě k pódiu, na kterém si už zase zázračně kompletní Gopal užíval nekončící ovace, však tuto výsostnou alegorii předvádějí doslova. Z Budhova exempla jste udělal pouhopouhý cirkus. Veřejně ho káral, snaže se překřičet bouřlivý potlesk. Navíc nepokrytě blafujete. Mějte se na pozoru. Není pochyb o tom, že vás dostihne karmická spravedlnost. Fakír konečně zvedl černé oči od jevištních prken a jak jinak než pichlavě na barona pohlédl. Ten jeho pohled nebojácně opětoval. Vy nulo! Pálíte se železem, promenádujete se po rozžhaveném uhlí, ba co hůř, vy je i jíte, hřímal bombardy, jenž nabyl pocitu, že se bije za celou jogínskou pospolitost. A zatímco fakíra veřejně vychovával, s uspokojením zjistil, že na něm ulpěl studený kužel jevištního světlometu. Zneužíváte tak schopnosti magického tepla, tedy jednoho ze siddhi, které má přitom jogín vysloveně zakázané veřejně demonstrovat. Zaregistroval dva urostlé vyhazovače, kteří se k němu kvapem blížili. Vzniklá situace jej na rozdíl od Ecksteina bavila. Těžko si mohl vybrat lepší způsob, jak se od tohoto braku distancovat a ještě u toho být středem pozornosti. Avancovaný jogín se na rozdíl od vás zvýšeného psychického tepla vystříhá. Slovo šantý, které ze sanskrtu překládáme jako klid či mír, se odvozuje od kořene šam. Zdali pak víte, co znamená? To už se ale Krišna, naslouchající přivolanému překladateli, nedozvěděl. Zatímco si hrál s náušnicí, jež spojovala jeho ušní lalok s nosem, netečně sledoval, jak je baron vlečen středem sálu k jím tolik vzývanému východu. Svatý Josef Kopertinský, zakřičel ještě baron směrem k rozpačitému malíři, když mu jeden ze zřízenců bolestivě zkroutil ruku. Kolego, v katolících jsem se trestu hodně zmýlil. I oni dovedou létat. Poté, co pódium opustil indický umělec, nenechal Pepe publikum ani na chvíli vydechnout a vyslal na scénu další hvězdu. Svatavu, alias Chloe Vesper, diváci přivítali tak, jak se na zdejšího rezidenta patří, tedy potleskem ve stoje. Dnešní večer se divákům představila ve zbrusu nové image. Na scénu přišla bosa a prostá šperků,
oblečená jen do lehonkého chitónu popelavé barvy, jenž jí koketně odhaloval jedno rameno. Závoj, nedílná součást značky Chloé Vesper, měl tentokrát barvu přezrálého burgundu, končil jí kousek pod nosem a odhaloval plné, leč odkrvené rty. Éterický oděv příliš neladil s přeplněnou scénou, kterou asistenti postupně zanášeli dalšími a dalšími mizernými imitacemi řecké architektury. Korinské sloupy a centrální kruhový chrámek byly omotané meandry z látkové vinné révy. Emanuelova lýtka, která odhalovala krátká bílá tóga, popínaly stejně nehezké křečové žíly. Na hlavě měl navzdory své asistenční úloze vavřínový věnec a v ruce držel trojnožku, atribut nejslavnější starořecké věštkyně Pýtie, kterou měla Chloé Vesper podle anotace v programu dnes svým výkonem překonat. Kdo je to? Ožil malíř, velebící v duchu kouzlo jevištního světla, jež nestoudně rentgenovalo umělkyniny šaty. To je to médium, na které jsem sem barona zlákal. Pohotově mu objasnil asketa, aniž sdílel jeho nadšení. Pro něj už byl dnešní večer za zenitem. Gopala Krišnu nemohlo nic překonat. Emanuel mezitím sděloval nadšenému publiku, co je v nejbližších minutách čeká. Slovutná Chloé Vesper se nyní pomocí magických výparů dostane do tranzu, ve kterém se napojí na akášickou studnici moudrosti a po omezenou dobu bude schopna zodpovídat jakékoliv otázky, ať už se budou týkat budoucnosti, vztahů, problémů osobních nebo celého lidstva. Nadšeně hřímal z forbíny. Asistenti mezitím publiku rozdali prázdné obálky, do kterých měli zájemci vložit kartičky se svými dotazy. Zapečetěné obálky pak putovaly zpátky do rukou varietní věštky. Eckstein se této zábavy rozhodně nehodlal účastnit. Díky bohu, že tu není baron. Nasliboval jsem mu erupci ektoplazmy. Podotkl otráveně a aby se něčím zaměstnal, začal střídavě stahovat a uvolňovat svaly konečníků. Malíř mrzutost svého druha takřka nevnímal. Jeho dotaz na kněžku byl krystalicky jasný. Byla jim žádost o schůzku.

Chloe Vesper se na rozdíl od jiných mentalistů obešla bez křišťálové koule. Po vzoru zmiňované Pythie se usadila na nepohodlné trojnožce, přitom se souběžně soustředila na inhalaci barevného dýmu a na minci, kterou jí před očima držel snaživý asistent. Za malou chvíli jí lesklá věc bez obtíží uvedla do stavu dokonalého paradoxu, kdy byla nic a všechno zároveň. Nerozlepené obálky si jednu po druhé přikládala na rozžhavené čelo. Za úžasu všech přítomných pak bezchybně luštila jejich obsah a udělovala sebejisté odpovědi. Veskrze všechny otázky se točily kolem životních banalit. Až na jednu výjimku. Tu obálku měla Chloe přichycenou na čele nezvykle dlouho. Když ji konečně odložila, oproti doporučené choreografii vstala a malátním krokem došla na samý kraj pódia. Bože, ta je tak křehonká, zhodnotil malíř nadšeně její konstituci. Majestochutí si ji hned naskicovat. Věštkyně se pátravě zadívala do hlediště. V první řadě se ozvalo hřinčení skla. Po podlaze se kutálelo vyprázdněné limončelo. Po chvilce napjatého ticha konečně otázku zveřejnila. Rozkazuji vám, recitovala z paměti unilým hlasem, abyste mi bez okolků sdělila, který bídák se beztrestně vloupal do mé hlavy, kde plundruje moje myšlenky a tím soustavně ničí mou kariéru. Pomocí svého třetího oka pak přečetla poznámku, již autor dopsal váhavým rukopisem a následně škrtl. Ať zhebne. V sále to zašumělo. Po dotazech pídících se po mamonu a věcech intimního charakteru konečně nějaké drama. Diváci napjatě sledovali slečnu Vesper, jež očima neomylně vyhledala dosud anonymního pisatele. Karel Boromej Mádl, který s námahou potlačoval škytavku, jí uhrančivý pohled opětoval. Ve stejnou chvíli v šesté řadě šťouchl Eckstein do Adámka. Kťasu, to je on! A začal si rukou nenápadně maskovat obličej. Malíř se tvářil nechápavě. No přece Mádl, ten recenzent! Nepanikařte, příteli, snažil se jej uklidnit malíř, i když sám cítil, jak mu vlhnou podpažní jamky. Vždyť víte, co říkal baron, jde jen o primitivní pouťovou kratochvíli, odcitoval teosofického vůdce. Je to jasná podvodnice, kývl hlavou k přitažlivé performerce. Vaří z vody, nemáme se čeho obávat. Navzdory sebevědomému prohlášení se ale sám schoval zatištěný program. Chloe si mezi tím unaveně mnula kořen nosu. Váš mozek se skutečně stal obětí paranormálního experimentu, odpověděla konečně. Svévolně s ním nakládá trojice mužů středního věku, jednoho z nich hyzdí raritní anomálie. Je to muž asi 180 cm vysoký, astenické postavy s obličejem dravce a rozčepířenými licousy, soukala ze sebe s námahou. Eckstein se při každém dalším přívlastku, jenž jí vyklouzl z úst, víc a víc krčil ve své sedačce s pravačkou zabořenou hluboko na dně kapsy svrchníku. Jeho vibrace zřetelně cítím v tomto sále, dodala ještě věštka a v tom nejlepším, ostatně, jak to měla ve zvyku, se zhroutila do Emanuelovy náruče. Asketa na nic nečekal. Narazil si klobouk do čela, směrem k malíři sykl zbytek mi budete muset vyprávět a prchl na pánskou toaletu. Mádl, zcela konsternován věšteckými schopnostmi Chloe Vesper a také ochromen koňskou dávkou citrónového likéru, jeho odchod nezaznamenal. Jméno, potřebuji to jméno, křičel vzteky bez sebe a neurvale se přitom dral na pódium. Máte právo pouze na jednu otázku. Snažil se jej skrotit ostrý a poté přiložil ke svatavině nosu čichací sůl. Opona, spusťte oponu, sykl do zákulisí.

Jen co se světla v sále rozsvítila, bylo vidět, že šestá řada znatelně prořídla. Baron i Eckstein byli pryč. Na svých místech zbyli jen malíř a šlechticův nepálský sluha. Jak se ale mělo ukázat, show neměli zhlédnout dokonce ani v této sestavě, když ohlásili přestávku a dámek spěšně vstal a bez vysvětlení se hnal pryč. Vedle sedícímu Nepálci nehodlal nic vysvětlovat. Stejně by to nepochopil. Co pak ta leklá ryba dokáže pro něco vzplát? Tu a tam jej během programu zkontroloval, ale jeho obličej byl pokaždé jako zrcadlo, do kterého se nikdo nedívá. Nepohnul se na něm jediný sval. Možná nerozumí naší kultuře. Přeci jen je to cizinec. Snažil se v duchu obhájit jeho nezúčastněnou pozornost. Myslel si, že alespoň při pohledu na Krajana po okřeje, ale ani Gopal Krishna z něj nedokázal vyloudit víc než zdvořilý potlesk. Přitom na nepálského divocha je tato show primitivní až dost.

0: Psaní předcházela četba předválečné duchovní literatury, dobových spiritistických časopisů i prvních západních učebnic jógy. Vedle toho jsem studovala umělce dekadence a avantgardy, které lákala mystika nebo kteří se na duchovní vlně, stejně jako jedna z mých románových postav, alespoň s gustem svezli. Tak to okomentovala Jolanta Trojak vznik svého románu Svatava, z něhož četbu posloucháte na pokračování. Připravila ji Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubra účinkuje Tereza Hofová. Pokračovat bude v četbě deváté části zase zítra ve 23 hodin. Autor slavných románů Válka světu a Stroj času je přítomen v našem vysílání odpoledne v tomto týdnu. H.G. Wells patří k uctívaným průkopníkům žánru science fiction a napsal desítky povídek, ale jak uslyšíte v našem výběru, zdaleka ne všechny, jen s fantastickou tématikou, což se týká i lupičů z Hammerpondu. Tuto povídku jsme vybrali z českého souboru Vynálezci zázraků, který zhrnuje Wellsovy časopisecky publikované povídky z let 1893 až 1896 a na programu zítra o 1:30.
1: Osudy.
0: Teď je ale třeba ještě uzavřít dnešek 9. září a to je práce pro malíře Jiřího Andrleho. Jemuž patří tyto osudy.
2: Třetí díl vzpomínek malíře a grafika Jiřího Andrleho začíná po válce. Rodný Pavlíkov u Rakovníka už tento chlapec, který se umí dívat a začíná obdivuhodně kreslit, brzy opustí. Zvukové vzpomínky na svůj život natáčel Jiří Andrle v letech 1997 až 2017 ve svém ateliéru.

0: po válce život rozkvet, ten zatemněnej, zastavenej, tísnivej válečnej čas. Najednou se ty dny prozářily, přišlo jaro 45. Všichni byli opojení radostí ze svobody a naše všední dětské hry se proměnily v hry plný řechtání, chechtotu. No a nám ani nevadilo, že pořád byly boty na poukaz, oděvy na šatenky, potravinové lístky, obnovily se spolky, Sokol. A potom se zjevil skaut neboli junák, tomu jsme vzhlíželi s velkou úctou.
1: Potom přišel Zdeněk do Pavlíkova. Brigádník z dolu Rako, vysoký kluk, nohatej, odněkud z Prahy. Starý skaut, tak rád, nosil skautský klobouk. Buď ho měl na hlavě, nebo na řemínku.
0: A začali jsme se scházet v klubovně. Já vidím jeho tvář přesně, šlachovitá. Vidíte, ale k nám do Pavlíkova docházel a nás učil, jak se dělají uzly a zakládají se ohně, jak se ohně hasí a co se zpívá, když jde vlajka nahoru, a připravoval nás na slib a já jsem se těšil, že dostanu skautský klobouk, až složím ty patřičný všecky zkoušky. Zatím jsem chodil jenom ve skautském šátku a byl jsem strašně rád, že mám skautský opasek z lilií. On dělal podzemí na dolu Rako.
1: A my jsme ho měli strašně rádi, protože on v nás probudil touhy bejt lepší, čestnější, pravdomluvnější, obětavější.
0: A taky jsme hlavně se museli řídit zákonama skautů, neubližovat. Když se dá slib, tak se musí splnit, samozřejmě nekrást a nelhat. Silnější chrání slabšího a těšili jsme se, až budeme skládat slib u ohně. A ten večer přišel a oheň hoří. A my jsme zpívali písničky skautský. Nejhezčí osadou, kterou jsem znal. A my, co jsme složili ten slib, tak jsme věděli, že tam budeme moc sedět. Dokonce až oheň dohoří. Protože jsme čekali na uhlíky z toho ohně. A na ty uhlíky jsme měli připravený takový, no, kožený váčky. Na kožených řemíncích a ten uhlík jsme si potom do nich vložili a nosili jsme to jako talisman. Kam zmizel ten uhlík?
1: Ale on ten Zdeněk tenkrát s tím slibem tak pospíchal. A nám bylo divný, když to na sobě nedával znát, že nějakej smutnej. My jsme se scházeli i v kabině pavlíkovských fotbalistů, na hřišti za hospodou u Jirkovských. Hranici nám potom zakázali pálit na mistra Jana Husa. Ale nejdřív nás postihla veliká a smutná ztráta, protože jedno odpoledne do té místnosti, kde jsme měli jako tedy naší skautskou klubovnu, ten Zdeněk nepřišel. Nepřišel. Nebyl. Najednou nebyl. Co teda máme dělat, když Zdeněk není?
0: A velký lidi v Pavlíkově, který tenkrát se o nás starali, ale až moc, tak se tak podivně usmívali a nikdo nám nic neřek. Jenom jednou, tak já nevím, kdo už nám řek, že měl takový divný manýry a že k nám zaváděl takový kapitalistický buržoazní způsoby výchovy. To se mě tak dotklo, jo, protože já toho skauta měl tak rád a těšil jsem se na ten klobouk a i sny se mě potom zdály. O tom, že mám klobouk a já jsem nikdy ten klobouk neměl, protože mezi tím toho skauta zrušili. Takhle lidi tenkrát mizeli, když byl někdo nepohodlnej, ale to bylo takový velký zklamání, že
1: takhle skončil náš dětský sen o spravedlnosti, že nám toho kluka, kterýho jsme měli tak rádi, toho našeho skautského vedoucího Zdeňka, něco s ním udělali. A co když ho zavřeli?
0: Potom padla železná opona a zůstalo jenom při snech. Nadlouho, nadlouho. No a mezi tím jsme za železnou oponou všichni zestárli, vidíte.

To bylo 6 let po válce. Celý věk se nám to tenkrát zdál bejt, že uplynul celý věk a bylo 3 roky po únoru. Po zlomu, který rozdělil občany této země na pracující, na budovatele nových zítřků a na lid dělnického poctivého původu a na lid původu buržoazního, na lid nehodnej, na lokaje imperialismu a na vyznavače amerického způsobu života. Demokracie byla zašlapána tenkrát do bláta a i když jsme pořád slyšeli, že do půl roku to určitě praskne, tak nikdo netušil, že na návrat demokracie si budeme muset počkat víc než 40 let.

dobou jsem v Praze chodil do školy, do vyšší školy uměleckého průmyslu, teď jsem hltal dějiny umění. A když nám v nauce o slohu profesor Tomášek přednášel o Florencii, o italské renesanci, o slavné soše Davida od Michelangela Buonarrotiho, já jsem se přihlásil a řekl jsem: pane profesore, já na té Florenci vystupuju každý pondělí ráno z autobusu a žádnou sochu jsem tam neviděl. To byl smích. Celá třída se řechtala. V duchu si říkali, no ten je blbej. On si plete Florence s Florencí. Pan profesor Tomášek řekl: chlapče, nic si z toho nedělej. Vždyť žijeme v takové době, že se cestovat nedá. Až tam někdy do Florencie pojedeš, tak se na toho Michelangelova Davida podíváš a uvidíš, že mluvím pravdu. Je to jedna z nejkrásnějších soch na světě. A začal jsem poznávat, jak opojně se dokáže kolotoč života roztočit. Že člověk jenom lapá po dechu. Na takový dítě to byly úkoly. Naučit se grafické techniky. Linorit, dřevorit, rýt do kovových desek, suchou jehlu, leptat měď, leptat zinek nebo akvatinta, mezzotinta, kresby. Jiná kresba je perem a tuší, jiná kresba je tuškou, akvarel, vodovkama, základy olejomalby, jak se musí začít lazurníma tekutejma barvama a postupně přidávat pastózní vrstvy, jaké jsou základy kompozice. Kompozice na osu souměrnosti, nebo kompozice do trojúhelníku, kompozice na zlatý řez, rozebrat díla starých mistrů, kde je hlavní svislá, kde je hlavní vodorovná, kde je hlavní šikmá a kde je hlavní protišikmá. To všecko dělá tyhle ty základní směry, které jsou někdy jen tvořený jemně osvětlenýma částma těl. Harmonické kompozice dělají každý obraz krásným. No, prožíval jsem šťastný doby života.

A my, když jsme chodili s klukama po Praze, tak jsme nápisy četli na dveřích. A ty cedulky na těch dveřích, třeba Šárka Šípková, profesorka konzervatoře, vyučuje hře na klavír. Byla cedulka na jedněch dveřích. Bořivoj Tuček, stavitelský mistr. Václav Blažej, námořní kapitán, to se mně tak líbilo. To všecko jsem čet kolem nuselského internátu, když jsem přišel do starých nuslí. Nebo Mudr David Ornstein, nemocí kožní a pohlavní, nebo inženýr Karel Šilhan, pilot aviatik, taky bylo u nuselský radnice na jedněch dveřích. No a tam byla módistka Klobouky Oulíková, křestní jméno jsem zapomněl, Jan Větrovec, diplomovaný a promovaný meteorolog. Ty cedulky potom mizely, dokonce domovní důvěrníci jim je nařizovali, aby je sundavali. A my jsme s naší partou, s Honzou Matějákem a Rudou Daňkem, už jsme měli dost toho internátního života. Nejdřív jsme bydleli v internátu u sovětské školy v Nuslích a potom jsme bydleli dokonce v internátu v Dejvicích, ulice Studentská. Tam já jsem uváděl do zoufalého stavu vychovatelky, který měli takový jemný ouška. Když jsem hrál v kapelách, tak jsem cvičil na bubny. A dělalo to takovej randál, že ty chudinky paní vychovatelky si stěžovali, že tam někdo mlátí do bubínku, jako kdyby nacvičoval čínskou hudbu. To si vzpomínám. Tak jsem toho musel nechat. A vůbec ty internáty takovým tím internátním řádem a tím neúprosným režimem, že se muselo už v 10 hodin být v posteli a ráno se v 6 hodin stávalo a snídaně a bránilo v tom našem rozletu. Takže, abychom se mohli rozletět, žít a snít a hltat život v takový tý dosud nepokořený podobě, jako mládí bejvá. Když jsme nazbírali odvahu a ve třech s Rudlou Daňkem a Honzou Matějákem jsme šli hledat podnájem někam, tak jsme skončili na Žižkově a hospoda byla na každém rohu. A my jsme tou špeluňkou prošli a v prvním patře nás přivítali dveře s nápisem Klára Cibulková, vdova po C.K. oficiálovi. My už jsme se předtím rozpočítali, kdo bude mluvit. A Jeník Matěják z Jablonce, ten měl vlásky zčesaný hezky na pěšinku, hladký. Ale my s Rudou jsme byli kudrnatý. Honza, ten vypadal jako takovej syn bankovního úředníka. Tak jsme zazvonili a dveře se pootevřely. Na řetízku byli. Viděli jsme čtvrt tváře, čtvrt šedivých vlasů. Honzík říkal, že jdeme na ten inzerát, že přijme studenty na byt. Tak řekla, pojďte dál. My jsme byli potápky, měli jsme maďarky, boty, roury, kalhoty, košile, americký límečky, na to jsme si tenkrát, to jsme byli úplně, to nám maminky museli šít, takový rozevřený límečky do široka, aby vynik trojuhelníkový americký úzel kravaty. Jak to bylo zakázaný, tak my jsme potom tím víc šíleli. Ty ofiny patrový, to byly účesy vysoký. A už nás pohltila taková nasládlá vůně naftalínu v domácnosti paní oficiálový. A odkud pak, že jste? A tak jsme každej řekli,

Rozloučili jsme se, prošli jsme tím řvoucím lokálem, kde zase někdo vozem bouchem tlouka zpíval další odrhovačku. A my jsme jeli si do Davidského internátu pro svoje kufry, aby jsme začali bydlet u paní oficiálové na Žižkově. Ruda spal na otomaně, taky potaženým tmavomodrým plišem. My jsme spali s Honzou Matějákem v manželských postelích a nad náma viseli vůbec v celý naší tý ložnici, tam bylo obrazů. Tam byla celá galerie českých dějin.

Jo, Žižkov už není to, co to bylo. To byla romantika, říkávala paní Cibulková, u který jsme bydleli. Potom všecko bylo jinak. Zvlášť, když ten můj kluk utek do Kanady, tak ani moje dcera nemohla doštudovat. Já jsem musela jít po tom 48. do těch uhelných skladů a víte, že se mě lidi smáli. To už není ono, milost paní, že jo? Vysmívali se mi. Buržoázní, no měla jsem buržoázní původ, když jsem byla žena úředníka, i když dávno už mě umřel. No a tenkrát ten boj tý dělnický třídy. 70 tisíc úředníků nechali jít přece do výroby. Takže já jsem byla ráda za to místo v těch uhelných skladech, když jsem tam mohla dělat účetní. Dokonce, když jsem poprvé přišla do uhelných skladů v Klobouku, víte, že se mě vysmáli? A přišel za mnou vedoucí a říkal, soudružko Cibulková, to už nikdy neudělej. Choď v šátku do práce jako v ostatní soudružky. A víte, že i v těch uhelných skladech jsou zaměstnaný takový, který umí francouzsky, anglicky i německy, ale bojí se, aby se to neprozradilo na ně. Zase by se ukázalo, že jsou buržoazního původu. Jo, tenkrát byly štvanice na lidi běžný. Když se nějakýmu bafuňářovi zalíbil byt, tak zosnoval štvanici na takovýho nevinného člověka. Udělal mu třeba domovní prohlídku, něco mu tam našli a bafuňář se nastěhoval do jeho bytu. Ona si nikdy nestěžovala. Vždycky to brala jako úděl, že nikdo svýmu osudu neuteče a čím těžší kříž, tím k Bohu blíž. Byla šťastná, že na ten krásný svět, který si nenechala zvošklivit ani tím zlomem v tom 48. roce, že na ten krásný svět se může koukat. I když on vůbec tak zdaleka krásný nebyl, ale ona si ho přikrášlovala. A vždycky jsem šťastná, že jsem přivedla na svět ty dva páry očí těch mých dvou dětí, který tu krásu toho světa můžou vnímat taky. Ale často jen tak seděla u toho v okna a ty světlonce, modrošedý oči byly takový zaslzený.

My jsme měli tolik senzačních kantorů na té grafické škole. Pan profesor Vodrážka, co nás učil grafické techniky, ten říkal, dávejte si veliký úkoly, když padnete, tak padnete na velkým. Pan profesor F.V. Mokrý, Viktorín, Beneš, pan profesor Landa, který nás učil psát krásné písmo, jo, to jsme psali takovými plochými pery. A pan profesor Landa přišel do třídy, bohem to byl, brejle takový měl, jakoby bohemský silný obroučky, takhle mírně vysedlý lícní kosti a teďko prostě měl taková široká ústa a on... My jsme mu říkali starý Landa. Rozbalil pytlík, v tom měl hroznový víno, minuty šly, my jsme čekali, kdy nás začne učit, ale on kuličku po kuličce toho hroznovýho vína začal pojídat. A potom takhle jako se přes ty brejle podíval do té třídy a řekl, co vy si to tam vzadu spytáte? Ten starý vůl tam žere víno a nám nedá, že jo? Si myslíte? On se tím pádem touto větou se absolutně vřadil mezi nás. Nás učil psát to krásné písmo, jak se ta disciplína jmenovala.

volat. Budeme psát citáty Michelangelo, dvojtečka. Umění je jen cit. A my jsme psali umění je jen cit. Jo, a on chodil a kontroloval, muselo to být jako když to vystřihne. Jedno umění je jen cit jako druhý. Teď si musíme napsat, ano, taky něco z Lenina. On tam zdůraznil, že si musíme teď napsat taky něco z Lenina. A ozvalo se nikdy. A pan profesor Landa dělal, že to neslyší. A najednou se zvedl kluk, který měl takovou pověst, že to žere tu politiku. Takhle sevřel pevně rty a odhodlaně vstal a opouštěl třídu. A nám bylo jasný, že toho Rudu jde udat ředitelovi Solarovi. V nás by se krve nedořezal v ten okamžik. Pan profesor Landa seděl za tou katedrou a hlavu takhle skloněnou a měl ji v dlaních a rozletěly se dveře a tenhle ten, který nám připomínal komsomolce, jo, ten hoch, Zdeněk se jmenoval. Ten tam jaksi vešel s tím ředitelem Solarem, tam vtrhnul s tím komsomolcem, jak jsme mu říkali, a řek, co se tu stalo. A pan profesor Landa s úsměvem odpověděl, už jaksi stojící za katedrou, když přišel jeho nadřízený, a řekl, pane řediteli, vlastně taková drobnost, on Hustoles řekl Daňkovi, Daňku, půjč mi péro, a Daněk zakřičel nikdy, že to tak je, hoši. A my jsme řekli, ano, pane profesore, tak to je. Takže ten pan profesor Landa vlastně nám určil mravní zásadu, mravní kodex. Vidíte, jak takováhle drobná příhoda utkví člověku natrvalo v paměti, jak jsme se báječně zachovali. Ti kantoři se nám obětovali, na chemii pan profesor Frankl, na matematiku pan profesor Špitálník, a teďko nás učil rovnice a matematika je věda exaktní a odmocniny a věděl, že ta exaktní matematika je jaksi v takovém mírném rozporu s mentalitou lidí, kteří tíhnou k tomu státi se umělcem. Ten pan profesor Balaš i ten pan profesor Podrážka nás celou tu grafickou školu ty 4 roky nádherně motivovali k práci. To byly úkoly, co nám dávali. Už první úkol, abych udělal radost panu profesorovi Balašovi, tak jsem šel za ves a kreslil jsem podzimní stromy ve větru. Ty krásný, sežloutlý, nádherný. A já mu to nakreslil, tak jak jsem to cítil, jak ten vítr odtrhává ty listy z těch stromů, jak to letí a teďko tam vrány letí taky. A tam jde paní prostě do toho kopce a šátek jí vlaje i ty šaty a on mě dal za to 1 a říkal, to je nejlepší ze třídy. No co se může lepšího klukovi z vesnice stát? Zbožňovaný kantor, respektovaný kantor pochválí. To je veliká motivace. Představte si ten záludně těžký úkol. Kreslit tvrdou tuškou na hladký kladívkový papír porézní bílou kostku cukru, která leží na bílém papíru, která má stín vlastní a stín vržený. Vedle toho třeba rozlousknutý vlašský ořech, ty 2 skořápky, do kterých je vidět, nebo když jsme kreslili třeba tenisku. Ty materiály na té tenisce, ta guma, potom ten kousek té látky, potom ty tkaničky. Je mě líto, že těm kantorům nemůžeme poděkovat. Protože oni vlastně se tak vepsali do našich životů a mnozí už nejsou mezi námi.

Možná, že vy taky někteří z vás mají schovaný žákovský knížky. Kde jí mám? Jo, už ji držím v ruce. Školní rok 1952-53. A tam je psáno, drazí rodiče, tato knížka vám poví, co dělám ve škole i mimo školu, abych se stal politicky uvědomělým občanem naší lidově demokratické republiky, naučil se poctivě a svědomitě pracovat a pomohl tak pracujícímu lidu vybudovat socialismus v naší vlasti. Slibuji, že budu plnit přání pana prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Abych byl dobrým žákem a dobrým vlastencem, zavazuji se, že učiním vše, abych se stal platným členem společnosti, která za vedení mohutného Sovětského svazu bojuje za světový mír a buduje lepší socialistický svět. Váš syn, vaše dcera, a teď jsem se podepsal. Potom jsou tam různé známky z různých předmětů, namátkou listuju mluvní cvičení, čtení ze spisů Klementa Gottwalda, dostal jsem 3. Chemie písemná práce, dostal jsem 2. Počítání a logaritmy, profesor Špitálník, 3-. No to jsem to válel. Řecká architektura, taky 3. No. Ale 1 byla kompoziční práce, akvarel, technika, no. A étery, zase z chémie, 3 jako vyšitá. Jako učení mě moc nebavilo. Mě spíš bavilo to čmárání. A teď mě defilují všechny ty tváře těch učitelů před očima. Profesor Balaš, který byl z Rakovníka. Profesor Vodrážka. Profesor Špitálník na matematiku. Matematika je věda exaktní. Pythagoras říkal. A i když se psali 50. léta, ale na těch kantorech bylo vidět, jak se nám tu dobu snaží ulehčit, jak chtí ty svý zkušenosti těch lidí, kteří byli vychovaní morálkou první republiky, morálkou republiky TGM, jak chtí přenést i na nás, jak chtí tu dobu překlenout, protože věřili, že i když propaganda říká, že to bude na věčné časy, že ta doba jednou skončí, i když o tom otevřeně nemluvili, tak nás v tom duchu vyučovali. Ale stejně ty hlavní věci se do těch žákovských knížek nikdy nemohly psát. Ty nikdy v těch žákovských knížkách se neobjevily. Jak by taky mohly být popsaný ty naše drobné radosti? Když třeba šly ledy po Vltavě, ty ledový kry jako tlustý veliký tabule skla, tak je kolikrát ta voda vytlačila až ke šraňkům, k Bránickému nádraží. A to jsme študovali, co v těch ledech je všelijakých kořínků zamrzlých a klacíků a někdy i rybičky. To jsme měli radosti všelijaký, jak jsme pozorovali, když třeba pluli parníky po Vltavě, ty kolesový parníky, jak za sebou nechávali takovou brázdu. A když podplouvali most, to byl komín, ten se najednou zlomil a sklopili ho, když třeba podplouvali Palackýho most. A zase, když ho podpluli, tak zase točili kliko a ten komín se postavil. To byly radosti, když třeba dirigent České filharmonie Karel Šejna pro posluchače vysokých škol uměleckého směru pořádal ve Smetanově síni každý měsíc jedno dopoledne koncert. A my jsme tam slyšeli Smetanovu Mou vlast nebo všecky Čajkovského symfonie. To byla krása. V těch žákovských knížkách z toho není nic, ale o to víc to máme každý z nás zapsaný ve svých vzpomínkách.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Dobrý den, vážení posluchači. Ke sledování dnešní opery na stanici Český rozhlas D-dur vás zve Jana Vašatová. Bude to poslední opera Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Předlohou k ní bylo stejnojmenné drama Friedricha Schillera. Na tvorbě francouzského libreta, které s předlohou zachází poněkud volně, se podíleli Étienne Desjeux, Hippolyte Bis, Armand Marat a Adolphe Crémier. Wilhelm Tell je kolosální opera o čtyřech dějstvích. Její děj se odehrává ve Švýcarsku na začátku 14. století v době boje Švýcarů za samostatnost. Premiéra této jediné Rossiniho tzv. Velké opery se konala ve francouzštině 3. srpna roku 1829 v operále Pelletier, předchůdkyni pozdější opery Garnier. Následovala italská verze, kterou uslyšíme. Místem jejího prvního provedení byla Lucca, Teatro del Giglio, 17. září 1831. Operu do italštiny převedl Callisto Bassi. V prvním dějství na tradiční májové slavnosti horalů, pastýřů a rybářů na břehu Lucernského jezera naznačuje Wilhelm Tell lidem, že se chystá boj proti habsburskému vojsku pod velením místodržícího Gesslera. A jako jediný se také už odváží vzepřít a převeze v poslední chvíli přes jezero vrchnosti stíhaného Leutholda. Žoldnéři, kteří ho nenajdou, zatýkají a odvlékají mluvčího místního lidu starého Melchtála. Účinkují Ambroziánský operní sbor a Národní filharmonický orchestr, dirigent Ricardo Chai, osoby a obsazení Wilhelm Tell, bariton Cheryl Miles, Arnoldo, tenor Luciano Pavarotti, Matilde, soprán Mirella Freni, Gualtiero ve francouzské verzi Walter, basbariton Nikolaj Giaurov, Melchtal, basbariton John Tomlinson, Jamie, mezzosoprán Della Jones, Edvige, Hedvika, mezzosoprán Elizabeth Connell, rybář, tenor Cesar Antonio Suarez, Leutoldo, bariton Richard van Allen, Gessler, bas, Ferruccio Mazzoli, Rodolfo, tenor Piero de Palma, lovec, bariton John Noble.

Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Ve druhém dějství se Arnold v lesích setkává s Gesslerovou dcerou Matildou a navzájem si vyznávají lásku. Je rozhodnut zradit a opustit kvůli habsburské princezně svou vlast. Do toho vstupuje Tell a oznamuje Arnoldovi, že jeho zatčený otec byl popraven. To Arnolda vrací ke zbouřencům zpět a stejně jako ostatní přísahá při schůzce zástupců tří kantonů Uri, Schwyz a Unterwalden, nahoře Ritli, věrnost v boji za svobodu své země.